Zeug, das Leben, Schöner, den Reich und Kraft und Macht.

0: To bylo třetí jednání opery Faust od Luise Spohra. Učinkovali Michael Fier, bariton Faust, Ilko von Jordis, bas Mephistopheles, William Puck, tenor hrabě Hugo, Diana Jennings, soprán Kunhuta, John Brick, bariton Gulf, Claudia Taha, soprán Růženka, Raymond Walker, tenor Wolfhard, Martin Eichwalder, Keilinger, Ulrich Neuwalder, Wagner, Helmut Kegler, Mohr, Drew Abbott, tenor Franz Zlatník, Maria Kovolik, alt Sikorax, Simone Nicola, soprán, služebná, a sbor opery Bielefeld, sbormistr Ewald Hesse. Hrála Filharmonie Bielefeld, řídil Geoffrey Moe. Operu jsme uváděli z nahrávky, která vznikla na představení ze 17. a 18. června 1993 v opeře Bielefeld. Vydala ji společnost CPO, Classic Production Osnabrück. Operu vás provázel Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V následujícím čase uslyšíte výběr z hudby Wolfganga Amadea Mozarta, letošního jubilanta. Nejprve to bude sonáta pro klavír D-dur, Kechel 284, zvaná Dyrnicova. Hraje Maria João Pires.

To byla sonáta pro klavír D-dur, Kechel 284, Wolfganga Amadea Mozarta, zvaná Dyrnicova. Hrála Maria Joao Pires. Wolfgang Amadeus Mozart napsal řadu instrumentálních serenád. Je jich celkem 13 a tou poslední je Malá noční hudba. Čtvrtá z nich, D-dur, podle Kechlova katalogu číslo 203, serenáda byla napsána v srpnu 1774 pro ceremoniály na Salzburské univerzitě. Má přezdívku Coloredo podle Mozartova zaměstnavatele raběte arcibiskupa Hieronyma von Coloredo. Hraje vídeňský Mozartův ansámbl, který řídí Willy Boskovsky.

0: Vídeňský Mozartův ansámbl řídil Willy Boskovsky, hrál serenádu D-dur Wolfganga Amadea Mozarta podle Kechlova katalogu číslo 203, zvanou Colorédo. Ze studia stanice Český rozhlas D-dur se s vámi v tuto chvíli loučí průvodce operním nedělním odpolednem Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Licí nástroje jsou vlastně jakýmsi orchestrem v orchestru. Mají přesně rozdělené úkoly, jeden umí to, druhý zas ono a vzájemně se doplňují. Mají mezi sebou i sólisty, kteří dokáží převzít v celém orchestru hlavní slovo. Dnes budeme mluvit o bicích nástrojích naposledy a zaměříme se na samozvučné dřevěné nástroje.

0: Pane doktore, jakési dřevěné nástroje už jsme tady jednou měli, tedy myslím ty dřevěné dechové, ale nakonec se ukázalo, že se většina z nich vůbec ze dřeva nevyrábí. Čeká nás dneska obdobná zrada?
1: To ne, protože tam u těch dechových nástrojů vlastně vůbec na tom materiálu nezáleží. Tam hraje roli hlavně ten vzduchový sloupec. Když to tady hraje tělo toho nástroje, pochopíte, když uhodíte do kovadliny, tak je to docelený zvuk, když uhodíte do pařezu. Tam totiž záleží na těle toho nástroje, na jeho materiálu a podle toho se také tyto nástroje dělí. Ovšem to nejsou jediné bicí nástroje. My jsme zpočátku mluvili hlavně o těch blanozvučních, kde na nějakém tvaru kotlovitém nebo bubnovitém je natažená kůže. To teda je jeden druh, jedna skupina bicích nástrojů.
0: Membranofony.
1: A druhá je právě ta, kde opravdu už hraje to tělo samo, i diofony. A posledně jsme mluvili o těch kovových, to se nezapře. Můžeme mluvit taky o skleněných nástrojích. To taky existuje, to jsme vynechali, protože to do takových detailů nemůžeme jít. Ale dnes se budeme zabývat těmi dřevěnými, skutečně z dřeva.
0: Pojďme tedy k jednomu z těch nejvýraznějších dřevěných ideofonů, ke xylofonu.
2: Na každém tom hrobě seděl kostlivec.
3: Kostlivec.
4: No a?
1: Ano, xylofon zní kostěně, možná dokonce víc než dřevěně. Ale to právě svedlo skladatele k tomu, že to chtěli využívat zejména tehdy, kdy chtěli znázornit nějaký rej kostlivců, prostě kosti, hrůza.
0: Nekrofilní skladbičky.
1: Přesně tak. Xylofon sám je pochopitelně utvořen z celé řady destiček, protože to vlastně dřevěný nástroj deskový. Pro každý ton je jedna destička, jsou různě uspořádány. Na první pohled by se v tom muzikant tak nevyznal. A první vlastně, kdo zavedl tento nástroj do symfonického orchestru, byl Camille Saint-Saëns. A právě pro svou typickou skladbu žánrovou Dance Macabre, čili tanec kostlivců.

v Dance Macabre je xylofon použit v celku úsporně. Za to v Karnevalu zvířat svěřil Saint-Saëns stejný motiv již k xylofonu solovému.

Zvukomalebných možností xylofonu pak využívali mnozí orchestrátoři k nejrůznějším, byť třeba méně nápadným úkolům. Xylofon je třeba nenahraditelným prostředkem k přiostřování žestových akcentů. V pozoruhodném díle s názvem Metabolismy od soudobého francouzského skladatele Henriho Dutilleux se nám xylofonem podporovaná trubková stakata zapichují do uší jako jehličky.

Doufám, že dítě nechtěl zdůraznit, jak ho píchá něco v žaludku. Metabolismus, například čekal pálení žáhy a něco takového. Ale někdy ta zvukolomba je velice výrazná. Třeba na začátku Janáčkovy opery Její pastorkyně to znázorňuje klapot mlýna. Někdy jinde zase tam můžou být kapky vody. Ale poslechněme si ten začátek pastorkyně s tím mlýnem.

0: dutá stébla nebo duté trubičky, trochu podobně, jako je tomu u vibrafonu.
1: Mm-hmm. Marimba má trochu temnější zvuk takový.
0: Vůbec hlubší, celkem i polohově, myslím, hlubší.
1: Marimba se stala oblíbeným nástrojem minimalistů. Má konkrétní, přesný zvuk, který se však po chvíli nesprotiví, jako je to u xylofonu. V sextetu amerického minimalisty Steva Reicha hrají dvě marimby jakýsi důmyslný kánon za doprovodu klavíru a dalších bicích nástrojů. My si teď poslechneme z této skladby finále.

0: Do této skupiny dřevěných idiofonů patří ještě celá řada dalších a dalších nástrojů. Jenom jejich výjmenování, bič, řechtačka, gvíro, marakas, by zabralo plno času.
1: Marakas, nejsou to takové ty rumbakoule, pane
0: rektore?
1: A to tento nástroj se vyskytuje i ve vážné hudbě?
0: Ano. A dokonce velice výrazným způsobem je to v Prokofjevově baletu Romeo a Julie v druhém díle. A je to tanec dívek s liliemi.

0: Půvabným nástrojem se v rukou půvabných španělských tanečnic stávají kastaněty. Dvě mušličky svázané šňůrkou, na něž obratné prsty vyloudí ty nejkomplikovanější rytmy. Ve Španělsku jsou celé rodinné školy hry na kastaněty, kde se technika hry zdokonaluje po mnoho generací. Pane doktore, nedovedu si ale představit, jak toto umění zvládne běžný hráč symfonického orchestru a navíc muž.
1: No tak dá se to napodobit jiným způsobem, ale pochopitelně ten efekt je skutečně taky scénický. Třeba v Bizetově Carmen je překrásná scéna, kde Carmen zpívá, tančí a doprovází na kastaněty. A ještě za scénou, což jsem po 7 let své činnosti divadle dělal já, totiž dirigoval jsem dvě trubky, které hrají večerku. Don Jose se má vrátit do kasáren a nejde pan Carmen těmi kastaněty a zpěvem a tancem úplně svedla.

0: Kastaněty, maracas či templebloky však nepatří k těm nástrojům, které by obstály bez podpory svých druhů. A tak si teď poslechneme několik ukázek kombinací různých bicích nástrojů.
1: Já bych začal ještě pořád s tou Carmen. Hned na začátku opery předehře je takový cirkusový efekt. Typická kombinace jednak toho, co už jsme mluvili, velký buben, činely, triangle, bubínky, všechno možné dohromady. Je to prostě cirkus.

skupinu bicích nástrojů nám předvádí třeba Gustav Mahler ve své druhé symfonii v páté větě. Tam je všechno, co si můžeme myslet, ale i ty zvláštní věci, jako třeba vírna tam, tichý úder na velký buben, vír na velký buben, prostě takový výběr všeho chuť a téměř k tomu nic jiného nehraje.

0: Ve čtyřech pořadech jsme si ukázali, jakou vydatnou pomoc poskytuje skupina bicích nástrojů účinku celého orchestru. Jsem rád, že si na závěr můžeme poslechnout případ opačný, v němž naopak orchestr pomáhá bicím nástrojům. V jedné části Heptameronu Svatopluka Havelky se celý symfonický orchestr promění v jakousi obří bicí soupravu, která doprovází recitátora nezvalových veršů. Nezní tu žádné jednotlivé tóny či akordy, nýbrž přesně rytmizované zhluky tónů neboli klastry, které simulují údery na různé druhy bubnů. K tomu všemu samozřejmě vydatně přispívají skutečné bicí nástroje, takže je to zářný příklad hudební koaliční spolupráce. Svatopluk Havelka, Heptameron.
1: Proč zpívá raní ptáče, proč bouřka zabíjí veliké pokryvače? Proč víno opíjí, proč nevede nás luna se strážným andělem? Proč praská hráči struna, proč nejsem pod bělem, abych se mohl vznésti nad hlavou družice? A proč bych neměl nésti pouťový košíče? Kohout bdí ve psím víně a slavně kokrhá. Mrak letí po krajině, potom se roztrhá. Ach, lehkomyslnosti, což jsem tě užil dost. Lenost je první cností, dala mi nevinnost. Mám všecky lidské moci, než se kdo ohlédne. Proměním jitra v noci a ráno v poledne. Mizím a vystupují, jak kejpíř za plentou. Mé nářky vybuchují třpitivou poentou. Stělesním všecky kraje. Duch modrých pohádek, chci vzkřísit staré báje a změnit pořádek. Popálil jsem se bleskem, jež vzal jsem od Zea. Utíkám před svým stezkem po stopách Orfea. O, nemohu se smířit, lží staré okrasy, až začnou bubny vířit, vrhnu se z terasy. Mé tělo rozvalí se, jak uškrcený plas. Tak jedna holubice vám zachrání můj hlas. Hlas modrých preludií a purpurových kes. Věnec jejíž smutně vyjí u šafránových cest, kde vyhřívám se z hady u bílých božích muk. Kde mračna tvoří hrady nad oceánem luk. Kde křepelky si snesly vajíčka strakatá, na která deště kreslí úsečná stakata. Můj Bože, milý Bože, ten život utíká. Připrav mi v ráji lože a k němu budíka, abych se vzbudil jednou za každých tisíc let a mohl se poohlédnout na zavlácený svět. Abych se vzbudil jednou za každých tisíc let a mohl se poohlédnout na zavlácený svět.
0: Klasika na dosah.
2: Zlatý fond klasické hudby. Subtilní a líbezná je hudba harfového koncertu B-dur barokního mistra Georga Friedricha Händla. V orchestru jsou smyčce většinou z dusítky, spodní nástroje hrají často pizzicato a z dechových nástrojů jen flétny, aby nepřikryly hlas solové harfy. Ze slavné partitury, již zajisté otevřou všichni, kdo se na harfu učí hrát, necháme znít známou první větu. Ursula Holliger a The English Concert.

Od roku 1824 učil v Praze hudbu Jan Václav Tomášek, dlouholetý hudební vychovatel v rodině hraběte Bukvoje. Postupně si vybudoval takovou pověst, že se o něm hovořilo jako o hudebním papeži Prahy, což zahrnuje obdiv, ale i trošku jízlivosti s náznakem, že Tomášek se považoval za neomylného. Asi 114 děl pak čítá Tomáškův skladatelský odkaz a za nejzajímavější položky z něj jsou považovány jeho klavírní kusy a jeho písně. Tak je posuďme. Text Johanna Wolfganga Goethe, jehož Tomášek velmi obdivoval, zhudebnil takto do písně o pichlavé růžičce, ve skutečnosti dívce, která odmítá lásku chlapce. Haydn Röslein Václava Jana Tomáška zpívá chorvatská mezzosopranistka Renata Pokupič, na klavír hraje Roger Vignole.

V roce 1790 bylo Josefu Haydnovi 58 let a už 30 let byl dvorním esterházyovským hudebníkem. V tom roce ale přichází zlom. Jeho mecenáš umírá a Haydn přijímá pozvání do Londýna. A v době tohoto velkého životního zvratu komponuje opus 64, šestici smyčcových kvartetů. Zatímco první čtyři komponoval ještě na dvoře v Esterháze, čísla 5 a 6 už v Londýně. A my si teď z té londýnské etapy z pátého kvartetu D-dur, takzvaného skřivánčího, vzhledem k pasážím ve vysokých polohách prvních houslí, jakoby ptačímu zpěvu, vybereme velmi rychlou a pulzující, brilantní čtvrtou větu v interpretaci Stamicova kvarteta.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Bedřich Smetana, ária Mumlala z druhého dějství opery Dvě vdovy. Zpívá Eduard Haken, orchestr Národního divadla v Praze řídí Jaroslav Kromholc.
2: Let mumlaním svůj jev,

0: Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela.
1: Jean-Louis Marchand byl obdivuhodným čembalistou a varhaníkem. V čembalu prý konkuroval dokonce Françoise Couperinovi. Ve varhanách dosáhl obrovského úspěchu nejen tím, že už ve 14 letech zastával post hlavního varhaníka v katedrále v Nevers a později v několika dalších kostelích v Paříži, ale hlavně poté, co mu Ludvík XIV. Svěřil post dvorního varhaníka. Těžko říci, co je pravdy na tom, že ze strachu před přímou konfrontací s varhanními improvizacemi Johanna Sebastiana Bacha Marchand raději utekl. V každém případě pro královský nástroj zanechal fantastické kusy a toto je jeden z nich. Frédéric Desanclaux hraje Marchandovu Fugu pro varhany.

Bohuslav Martinů a třetí věta z jeho sonáty pro violončelo a klavír číslo 3. Hrají Petr Nouzovský a Gerard Wyss.

Johann Baptist Kramer se narodil v Německu, ale většinu života prožil v Anglii, kde kromě úspěšné pianistické a skladatelské kariéry založil hudební vydavatelství a vyráběl klavíry. Ke Kramerovi patří ze všech nástrojů nejvíc právě klavír, pro nějž napsal mimo jiné množství etýd. Ty jsou ovšem nejen cvičením klavírní techniky, jsou to rozkošné a hudebně zajímavé miniatury. Petr Jiříkovský teď zahraje etídu číslo 1 C-dur.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Přeslavnou serenádu číslo 13 pro smyčcové kvarteto a kontrabas G-dur Wolfganga Amadea Mozarta známe především jako malou noční hudbu. Však také Mozart si o ní do náčrtníku učinil takovou poznámku Eine kleine Nachtmusik. Nevíme přesně, pro jaký účel byla v době komponování Dona Giovanniho složena. Víme, že ji Mozartova vdova prodala 8 let po Mozartově smrti. A kdyby jen trochu tušila, jak slavnou se tato drobnička stane, jistě by požadovala úplně jinou sumu. Čtvrtá věta serenády G-dur, malé noční hudby a virtuozity Praga.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Necháme teď znít překrásnou, snovou, subtilní první větu Beethovenovy klavírní sonáty číslo 14 cismol. Otevírá se volnou větou, velmi nezvykle na dobové konvence. Sám Beethoven sonátu označil quasi una fantasia, na způsob fantazie. O měsíčním svitu skladatel možná ani neuvažoval, ale kdo ví. V každém případě o dodnes zaužívaném názvu rozhodl německý básník Rellstab, když o té hudbě psal jako o člunu

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Před námi na D-dur teď hudba velmi, velmi vzdálené epochy. Více než 500 let se posuneme zpět po časové ose, abychom se setkali s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku i Itálii, a německá hudba mu vděčí za leckterý vývojový krůček. Isaac se narodil někdy v půlce 15. století a zemřel v roce 1517. Je to téměř přesně 500 let. Působil ve službách medičejských a posléze i jako dvorní skladatel císaře Maximiliána I. My si z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů té doby vybereme tříhlasou italskou skladbu Fortuna Desperata pro vokálně instrumentální soubor. Katalánské soubory, sbor La Capella Real de Catalunya a ensemble Esperion 20, vede Jordi Savall.

0: Fantazie je hudební skladba, která není postavena na žádné standardizované formě. Skladatel řadí volně za sebe myšlenky, rozvíjí je, ale obvykle se k nim nevrací. Fantazie má blízko k zapsané improvizaci.
1: V 10 letech se stal sboristou Královské kaple, ve 14 členem hudební družiny Karla II., v 18 dvorním skladatelem a ve 20 varhaníkem Westminsterského opatství. Neuvěřitelně strmá byla kariéra Henryho Persla. A kdo ví, kam by jeho věhlas ještě dosáhl, kdyby smrt nepřerušila jeho práci v pouhých 36 letech. Z díla tohoto mimořádně všestranného mistra anglické hudby 17. století vybíráme pětihlasou fantazii pro smyčcový soubor v nahrávce členů orchestru 18. století a pod taktovkou France Brichena.

A teď potěšíme milovníky lesklých žesťových nástrojů a jejich jasného čistého tónu, pokud je tedy nástroj v rukách mistra, což bude náš případ. Světově proslulý švédský trumpetista Håkan Hardenberger hraje jeden z nejoblíbenějších koncertů pro trubku všech dob, jak mezi trumpetisty, tak mezi posluchači. Toto je volná věta koncertu S-dur Josefa Haydna a s Håkanem Hardenbergerem Akademie svatého Martina v Polích a Sir Neville Merinder.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Oldřich František Korte, Kouzelný cirkus, variační svita pro velký symfonický a dechový orchestr k jevištně filmovému projektu divadla Laterna Magica, Let balónem.

Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho Jubilate Deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Česká filharmonie a její dlouholetý šéf-dirigent Václav Neumann nás v závěti pozvou do opery, do příběhu o chytrém ovčákovi Jirkovi, drze prostořeké Káče, který vychází z jedné z pohádek Boženy Němcové. Ano, Čert a Káča, předposlední Dvořákova opera před Rusalkou, komponovaná po návratu z Ameriky nejoslabovanějším světovým skladatelem, mistrovské dílo a podaří-li se inscenace, tak také skvělá efektní podívaná. V každém případě hudba je na výsost vynikající, což nám teď dokážou čeští filharmonikové, kteří zahrají předehru, která otevírá třetí jednání pohádkové opery Antonína Dvořáka Čert a Káča.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Arcangelo Corelli a jedno z jeho nesčetných Concert Gros hraje soubor Le Concert de Nation s uměleckým vedoucím Jordi Savalem.

Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil veselé až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Karl Maria von Weber, Vyzvání k tanci, brilantní rondo des dur pro klavír opus 65. Hraje Marie Clara von Slavik Monetti.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Český stát podle 3/4 lidí nedělá dostatek proti dopadům extrémních teplot. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu. Za nálezem dronu s výbušninou na letišti v Lipsku mohly podle německého ministra vnitra stát i zahraniční síly. Český film Volklor získal studentského Oscara v kategorii experimentálních snímků. A čekejte v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Stát podle 3/4 lidí v Česku nedělá dostatek, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Teploty nad 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech.
4: Že je stát málo aktivní, odpověděl v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
4: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
5: Nejčastěji si dotazovaní pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
4: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení. To by mělo ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. Podklady pro zápis na seznam bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina, jak říká náměstkyně Květa Vinklátová ze starostů pro Liberecký kraj.
6: V širším týmu budou jak kolegové z investic, tak z rezortu kultury. Budeme tam mít zástupce Ministerstva kultury a samozřejmě Národního památkového ústavu. Musíme podle té metodiky mít site manažera. V tuto chvíli uvažujeme, že to bude ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
3: Zápisem Ještědu na seznam UNESCO chce Liberecký kraj zajistit jeho trvalou ochranu. Podle Vinklátové může proces trvat několik let. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v souvislosti s incidenty na lipském letišti mluví o možném hybridním útoku. U letiště se srazilo nákladní letadlo se zatím neznámým letícím objektem. Krátce předtím muselo změnit trasu. Na runwayi letiště totiž zaměstnanci našli bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou. Tu se podařilo zneškodnit a oba incidenty se tak obešly bez zranění. Podle ministra mohlo jít o pokus o útok ze zahraničí.
7: Máme tu co dočinění s akcí, do které jsou možná zapojené i zahraniční síly. To bude součástí vyšetřování. Jedná se o kroky s jasným cílem vyvolat v Německu velkou nejistotu. A to nejen na letištích, ale i na dalších místech. Nejde přitom pouze o drony, ale i o další prostředky.
3: Studentského Oscara v kategorii experimentální film získal český snímek Volklor režisérky Viktorie Štěpánové. Oznámila to Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje. Experimentální videoesej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Ve světové premiéře mi uvedl Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Absolventský snímek FAMU se tím kvalifikoval i na 99. ročník Oscarů v kategorii krátký film. Co to přesně pro film znamená? Popisuje distributorka Alexandra Hroncová.
8: Film postupuje mezi těch, je to vždycky jenom pár, několik, řekněme jako třeba 2-3 desítky nejlepších filmů z celého světa. A znamená to, že film budou dále hodnotit akademici americké akademie.
3: Jestli se Volklor dostane do širší nominace Oscarů, bude jasné na začátku prosince.
1: Počasí.
3: V Čechách bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a zpočátku na západě až oblačno. Ojediněle možnost přehánky nebo bouřky. Během dne čekáme postupně od západu přibývání oblačnosti a místy se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.
9: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
10: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
9: Pořádá ho Vltava se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
10: 12. září od 18 hodin.
9: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
11: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Příjemné letní ráno, den se teprve probouzí, vzduch, ten je ještě svěží a je takové to hezké ranní ticho, jenomže v divadlech, v muzeích i ve výstavních halách tam panuje přes den docela čilý ruch. Léto je totiž čas, kdy se připravují zážitky, které nás nakonec budou provázet v nadcházejících měsících. No a my se za těmi zážitky vydáme už za pár minut. Podíváme se do Brněnského národního divadla, kde místo herců pracují přes léto řemeslníci. Zavítáme taky na novou oficiální výstavu Harryho Pottera v pražských Letňanech. Ale nejdřív ze všeho nás čeká Kladno. Tam totiž dokončili novou letní divadelní scénu. My jsme byli u toho, reportáž už je připravená. Téměř 7 minut po 6. hodině přejeme za celý dnešní ranní vysílací tým. Dobrý start do nového dne.
2: A taky dobrý poslech. Natkin Cole, František Xaver Richter, Ondřej Pivec a další jsou v našem hudebním scénáři. Jako první zahraje Milwaukee Symphony Orchestra a bude to z tvorby Antonína Dvořáka.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Část České svity pro orchestra Antonína Dvořáka, Milwaukee Symphony Orchestra, řídil Zdeněk Mácala.
1: Doslova krása, 12 minut po 6. hodině, snad jsme vás vypravili do dnešního dne s datem 6. srpna, patřičně příjemně. No a v Brně začíná festival Maraton hudby. Potrvá potom až do neděle a nabídne víc než 100 koncertů na 20 scénách.
0: Rezidenční hvězdou letošního ročníku je francouzský kytarista vietnamského původu Nguyen Le, který vystoupí hned třikrát s různými projekty.
1: Tenhle festival tradičně oživí taky pouliční muzikanti. Letos například v kulisách inspirovaných vilou Tugendhat a mezi hlavní taháky patří zítřejší, už vyprodaná Balkan Night na Špilberku. No a nebo sobotní world music scéna s umělci z mnoha zemí.
0: O víkendu navíc 25. výročí zápisu vily Tugendhat na seznam UNESCO připomene světelná show s videomappingem a koncerty v přilehlých zahradách.

0: Alberto Chinastera a pátá část z Kreolských tanců hrál Michal Korštyk v 6 hodin a 15 minut.
1: Kladenské divadlo má novou letní scénu. Město ji nechalo postavit za víc než 27 milionů korun. Co tam chce pořádat?
0: Různé koncerty, přednášky nebo promítání letního kina. Stavbu teď čeká kolaudace.
1: A první představení budou moci lidé navštívit už v září.
2: Do městského divadla chodí třeba místní obyvatelka Lenka.
3: Já učím na střední škole, nebo jsem učila, tak jsme chodili spíš na tu klasiku, aby žáci věděli.
2: Na otevření letní scény se těší další obyvatel, Patrik.
4: Nějakou holku tam určitě vemu občas.
2: Vystojíme s jednatelem společnosti divadla Kladno Tomášem Hronem uprostřed hlediště, které je zastřešené. Nahoře jsou světla, jsou tady černé sedačky, je jich tady 136, ale vy můžete místa navýšit pomocí přístavku.
5: Pokud ten zájem je větší o to představení a pokud ta inscenace, kterou zde budeme uvádět, nebo ten program, který budeme uvádět,

0: má možnost tu kapacitu navýšit, tak pak je samozřejmě možnost přinést židle navíc do těch předních částí letní scény, kde je udělaná taková terasa. Zároveň tamhle jsou ještě takové schůdky udělané, když vidíte vpředu dva, to znamená, že na ty se dá taky sedat, případně na nějaké polštářky a tak.
1: Před tím hledištěm je trávník a ještě předtím je taková plocha vydlážděná, tak tam budou tedy herci hrát?
0: Ano, ono víceméně na té letní scéně se dá hrát vlastně všude možně kolem, vlastně v tom parku. Všude, kde divák vidí, tam se dá vlastně hrát. Nicméně ta prostřední plocha, která je vydlážděná a obložena tím dřevem, tak ta hlavně slouží k technickému ukotvení dekorací. Po případě, pokud budeme přenášet nějakou inscenaci zevnitř ven, tak abychom mohli tu dekoraci bezpečně ukotvit do země.
1: A tady, když se otočíme, tak za námi takový, vypadá to trošku jako pultík, tak k čemu to je vlastně?
0: Ano, máte docela dobrý postřeh, je to pult, je to zvukařský a osvětlovecký pult. To znamená, že zatím budou stát naši zvukaři, osvětlovači a budou mít krásný přehled nad celým tím představením, který můžou vlastně zvučit a svítit.
1: Místo bude mít kromě divadelních představení i další využití, potvrzuje kladenská mluvčí Kateřina Přibylová.
2: Prostor nebude sloužit pouze souboru Městského divadla Kladno, ale také dětskému divadlu Lampion, hostujícím umělcům a dalším pořadatelům. Součástí vybavení bude rovněž mobilní velkoplošné plátno. Programovou skladbu tak v budoucnosti doplní i koncerty, přednášky nebo promítání letního kina.
1: A dodává, že herci se na novém jevišti poprvé představí v neděli 6. září.
2: Po slavnostním otevření nabídne letní scéna reprízy komedii Šťovík pečené brambory a Škola žen.
1: Nová letní scéna pak bude v provozu každý rok zhruba od května do září. Skladna Richard Webs, Český rozhlas.

0: 50 odstínů české klasiky.
1: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
0: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Ček Barok Ensemble s Romanem Válkem a František Xaver Richter v 6 hodin a 25 minut.
1: Já už jsem se trošku s Harrym Potterem minula jako dětská čtenářka, ale přesto četla jsem ho s dětmi. František má načteného.
0: Načteného.
1: A chtěl by si, nebo toužil si někdy potom, abys dostal dopis z Bradavic?
0: Asi ne.
1: Ale utkat se v kouzelnickém souboji, uvařit lektvar, anebo se projít třeba takovým zapovězeným lesem. Tohle všechno a mnohem víc budete mít ode dneška možnost v expozici o světě Harryho Pottera.
0: Putovní projekt studia Warner Bros. Zamířil po New Yorku, Vídni a Paříži i do veletržního areálu pražských Letňana.
1: No a ukáže, jak se příběhy J.K. Rowlingové proměnily v jednu z nejúspěšnějších filmových sérií. You're a wizard,
2: Harry. I'm a what?
3: Harry Potter a kámen mudrců, to byla kniha, která před téměř 30 lety odstartovala kulturní fenomén, který teď zná celý svět. A ten úplně první výtisk si mohou návštěvníci prohlédnout v trezoru inspirovaném bankou Gringotových. Úvodní projekce pak připomene cestu od literární předlohy až k filmovému zpracování. Součástí expozice jsou stovky autentických rekvizit, kostýmů a kulis známých nejen z filmů o mladém kouzelníkovi, ale také z fantastických zvířat nebo divadelní inscenace Harry Potter a prokleté dítě. Zájemci nahlédnou do Pobertova plánku nebo se projdou kolem vrby mlátičky a mozkomorů. When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses. Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelmír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Vidění je také Hagridova chýše, zapovězený les Kentaury nebo přístěnek pod schody v domě Dursleyových, kde kouzelný příběh začal. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: The Full Service, skladba Ondřeje Pivce, jehož jazzové podvečery můžete tady u nás na Vltavě poslouchat každý pátek. No a mimochodem, plný servis nebo dokonalý servis, doufám, nabízíme i my tady u nás v ranní mozaice. Teď je 6:30, hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Z vyjádření členů rady vyplývá, že by sazba mohla zůstat na úrovni 3,75%. Hlavní obavou centrálních bankéřů je možné zrychlení růstu cen. Lidé po celém Japonsku i světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma se jménem Little Boy zabila až 160 tisíc lidí, většinou civilistů. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki ale taky uspíšil japonskou kapitulaci a konec druhé světové války. Do kin vstupuje nová česká komedie 6 gramů. Vypráví příběh 4 otců, kteří se potkají ve školní tělocvičně, a to poté, co jejich synové čelí podezření z držení zakázané látky. Film se natáčel ve východních Čechách a jeho autorem je Miroslav Ondruš. A dnes bude v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a zpočátku na západě až oblačno, ujediněle možnost přehánky nebo bouřky. Během dne čekáme postupně od západu přibývání oblačnosti a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Ještě připojíme kulturní tipy pro dnešní den. Na zámku v Dobříši na Příbramsku začíná festival hudby. A dnes tam vystoupí hudebníci se skladbami a pěveckými áriemi z 18. a 19. století.
2: Na setkání se spisovatelkou a nakladatelkou Terezou Horvátovou zve Městská knihovna v Táboře.
1: Moravská galerie v Brně znovu otevírá expozici v místodržitelském paláci na Moravském náměstí. Zavřená byla od listopadu kvůli havárii parovodu na nádvoří domu.
2: Rozmarné léto budou promítat v Muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici a je to jeden z programů k výstavě Stříbrná plátna Severního Plzeňska.
1: Atrium v Praze 6 zve potom na vernisáž výtvarného projektu německé vizuální umělkyně Alessandry Svatek a umělce Matěje Hrbka. Ten projekt nese název Láska.

0: Petr Ilič Čajkovský, třetí část symfonie číslo 2 a Royal Concert Chebou Orchestra.
1: Letní prázdniny divadla využívají k opravám a třeba brněnská divadla tento čas opravdu k opravám svých budov využívají. Národní divadlo Brno to investuje letos do všech tří svých scén.
0: Opravy mají zachovat historickou hodnotu budov nebo zvýšit bezpečnost provozu a taky zlepšit zázemí pro diváky a zaměstnance.
2: Začátek vždycky je takový, že to umíme, pak se opravuje pískem, pak nastupují ty restaurátoři, kteří dělají z grafita.
3: Podle správce divadelních budov Vlastimila Fabišíka se fasáda Mahenova divadla naposledy rekonstruovala v 70. letech. Teď na lešení spolupracují štukatéři z restaurátory z grafit. Jednou z nich je Kateřina Krhánková.
4: Máme za úkol restaurovat grafita, která jsou mezi okny druhého patra. Jsou to takové jednotlivé výjevy, v rozích jsou menší. Z maskarony a uprostřed jsou figurální výjevy s andělíčkama, kteří drží různé hudební nástroje nebo listy, z kterých zpívají.
3: Jednotlivá z grafita mají několik vrstev.
4: My se pokoušíme najít původní z grafita, ta vznikla v 80. letech 19. století, ale nejsou všude dochována, protože ta technika je citlivá na povětrnostní podmínky, tak byly několikrát v minulosti opravovány a ne všechny opravy se podařily, takže některé ty vysprávky my dáváme pryč a nahrazujeme rekonstrukcí.
3: Koncem srpna by po 6 letech měla být obnovená celá svrchní část budovy, dodává Fabišík.
2: Nasledovat by měl vlastně ty venkovní úpravy kolem divadla, žulové kostky, bude se fontána restaurovat, obrubníky se budou dávat nový. Takže plán na dalších několik let, máme na to vždycky 2 měsíce, aj podle toho, kolik máme finančních zdrojů.
3: Jedna etapa vyjde přibližně na 7 milionů korun. V Janáčkově divadle přes léto z fasády odstraňují grafity. Větší úpravy ale čekají jevištní techniku, doplňuje správce Marek Fruwirt.
5: Ve strojovně spodní sféry jevištních stolů probíhá výměna opotřebovaných mechanických částí, jako jsou tažná lana, výměna oleje v převodovkách. Ty lana drží vlastně těch 6 jevištních stolů, které vlastně slouží na zdvíhání vlastně dekorací a přestavby scény a tak. Z vizuálního hlediska to bude pořád stejné, ale prostě ty části za ty roky, co se to vlastně používá, tak jsou prostě opotřebené a jsou potřeba vyměnit.
3: Kvůli divadelnímu provozu se musí práce rozdělit do 2 etap.
5: Letošní prázdniny vlastně mechanická část a příští prázdniny by měla být taková ta větší ta elektronická část, změnou elektroniky, bezpečnostních prvků a takový ty věci.
3: Národní divadlo přes léto zlepšuje bezpečnost také v redutě. Další velkou investicí je pak výměna 127 oken na budově ředitelství. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Za minutu a kousek bude 6:45. Máme čtvrtek 6. srpna a přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Vltava.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A máme tu filmové léto na Vltavě a právě proto je i dnešní radiodokument, který na večer nabídneme, filmový. I když byla kinematografie v Československu zestátněna dekretem prezidenta republiky z 11. srpna roku 1945, tak cesta k převedení filmové produkce, distribuce i provozování kin, ta byla mnohem delší.
0: Sahá až do dob velké hospodářské krize. Jak zestátnění ovlivnilo obsah filmů, jejich výrobu i úspěchy?
2: Kdy a jak tenhle státní monopol zanikl?
0: Odpovědi na tyhle otázky přinese právě dnešní radiodokument. Tady je ukázka.
3: Právě začínáme, ve vážení, právě začínáme. Naskýtá se vám zácná příležitost shlédnout na vlastní oči všech lidí světa, všech zemí světa díru.
4: Kromě tvůrčího úspěchu ale přineslo zestátnění do filmového průmyslu své doby řadu dalších pozitivních jevů.
5: Vydělal se na sebe, to znamená, že živil opravdu jako desítky tisíc lidí v tom průmyslu, kteří byli zaměstnaní, měli ty sociální jistoty, což zase, jeden typ sociální jistoty má nějaká paní v kanceláři na ústředním ředitelství Československého filmu, jiný typ sociální jistoty má režisér, který bere relativně velmi nízký plat a dostává nějaké peníze poměrně výrazné za to, když natáčí. Takže potom třeba, když někdo nesmí natáčet z politických důvodů, tak se velmi rychle v tom režimu dostal do sociální tísně. To se dělo. Ale v praxi to znamená, že opravdu ten systém byl schopen jako živit relativně vysoké sociální jistotě relativně hodně lidí a odborníků.
0: 11. srpna 1945 tedy podepsal prezident Edvard Beneš dekret, kterým došlo ke zestátnění kinematografie.
2: Příčinami a také následky tohoto rozhodnutí se zabývá náš radiodokument, který dostal název Film podle potřeb a zájmů lidu. Na Vltavě ho poslouchejte v 8 večer.
1: Válka světů, 6 dnů kondora nebo čelisti.
6: Filmové léto v četbě na pokračování.
1: Celé prázdniny vždy v 18.30 na Vltavě.
6: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Jan Křtitel Vaňhal a čtvrtá část symfonie D-dur London Mozart Players u nás na Vltavě 10 minut před 7 ráno.
1: A před námi už úvaha. Někdy není nejzajímavější samotná kniha, ale debata, kterou tohle dílo vyvolá. A spisovatelka Magdalena Placová nám teď povypráví o jedné návštěvě Mezinárodního knižního klubu, kde se z kritiky románu postupně stala otevřená diskuse o životě.
2: Na jednom z pravidelných setkání knižního klubu, jehož členkami jsou matky studentů Mezinárodní školy v Lyonu, jsem se ocitla náhodou. Vzala mne sebou Lara, moje americká kamarádka s průkopnickou povahou, již občas využívám jako ledoborce. Držím se v jejím zákrytu a odvažuji se do míst, do kterých bych si, co by ostýchavý introvert, sama netroufla. Ať je to vinařský veletrh, kurz sonoterapie, nebo teď knižní klub. Sraz se konal v podzemním sále irské hospody, což se doplňovalo s diskutovaným titulem, románem Long Island od Ira Colma Toibina. Tu knihu jsem, přiznám se, nečetla, ani její předchozí díl, který se jmenuje Brooklyn. Ale řeknu vám rovnou, že po tom, co jsem o ní slyšela, ji ani nebudu číst. Vždyť i skorumpovaný kritik z listu The Guardian, říkám skorumpovaný, neboť na konci jeho recenze je objednávka na knihu, z níž jeho noviny dostanou provizi, píše, že se v románu v podstatě nic neděje. Pasivita hlavní hrdinky přivádí čtenáře k šílenství. A když se konečně na posledních 50 stránkách začnou věci hýbat, působí to nedůvěryhodně. Otázky zůstávají zásadně bez odpovědí a když Jim zjistí, že nemá co říct, nebo když postava vejde do pokoje a ten, koho hledá, tam opět není, čtenářovo srdce se propadne o 3 patra níž. Kritik však v zápětí otočí, co mu zbývá, a vyzdvihuje čtenářskou frustraci jako důkaz rafinované kvality. Je pravda, že většinu práce musí čtenář odvést sám, říká, ale je za to odměněn. Nu, dámy z knižního klubu měly jiný názor. Na rozdíl od kritika si knihu koupili, věnovali jí svůj volný čas a nemají důvod předstírat, že král není nahý. Postavy a jejich osudy neporovnávají s tucty dalších knih, kterými byl kritik nucen se prokousat, aby měl na nájem, ale přímo se svou vlastní zkušeností. Hlavní hrdinka Toibinova románu je Irka, provdaná v Americe za Itala. Zápletka románu se odehrává kolem aféry jejího manžela s jinou ženou a posléze kolem jejího vlastního mimomanželského vztahu doma v Irsku. Jde o dávnou lásku, která možná bude pokračovat a možná ne. Každopádně milenec se neoženil, 20 let zůstal sám. Jak to vyjádřila členka klubu, co je to za chlapa? 20 let jenom kouká na moře? Proč něco nepodnikl? Mužské postavy, shodly se přítomné ženy, mezi kterými byla Indka, Japonka, Irka, Italka, Američanka a Francouzka, se Toibinovi vůbec moc nepovedly, jsou slabé a ploché. Rovněž hlavní hrdinka postrádá osobitost, kromě toho, že je hezká, se o ní nic nedozvíme. Co je to za ženskou, říká Italka, která 20 let žije v jedné zemi a neudělá s jedinou kamarádku, to přece není možné. Děj, podle recenzenta mistrně pomalý, se čtenářkám zdál rozvleklý, často z něj vypadli a museli se do čtení nutit. Na posledních 50 stránkách se konečně chytli, ale pak příběh náhle skončil bez varování a rozuzlení. Jako nějaký seriál, řekla Lara. Vsadím se, že Toibin už píše další díl. To nejzajímavější, co se v irské hospodě nakonec probíralo, byly naše vlastní osudy. Zkušenost života v cizí zemi jsme s hrdinkou Long Islandu sdíleli všechny, stejně jako návraty do starého domova, kde se v naší nepřítomnosti vše změnilo. Italka nám popsala typickou sicilskou neděli, nekonečný oběd v kruhu širší rodiny, který končí až ve večerních hodinách a z něhož se nikdo nesmí omluvit. A na závěr se rozvinula poněkud provinilá debata o tom, jak kdo nekomunikuje se svými rodiči. Rekord držela Japonka, která otci volá jednou za rok, protože si s ním nemá co říct. Odcházela jsem plná inspirace, ale i obav. protože příští kniha, kterou budou dámy diskutovat, bude moje. Nejsem si jistá, zda tolik upřímnosti vydržím.
1: Magdalena Placová je neobyčejně silná žena. Jedna kniha, 6 žen z různých koutů světa a nakonec překvapivě upřímná debata. O tom bylo dnešní zamyšlení Magdaleny Placové.
0: A 5 minut před 7 už hraje Najpong Trio.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
6: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
5: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
6: 12. září od 18 hodin.
5: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
7: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
5: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
8: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Zhruba polovině dosavadních žadatelů se podpora sníží. Nad Chajvanům začalo 10denní vojenské cvičení. Má prověřit připravenost armády, ale i civilních složek. Brno na 4 dny rozezní mezinárodní festival Maraton hudby. A čekejte v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata potom bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobírali už dříve. Zároveň se ale polovina z nich pohoršila, a to nejméně o 500 korun, jak říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
9: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
8: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Peer pracovníci jsou nově v katalogu prací. Od srpna je tam zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Peerem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem procházejícím podobně těžkým obdobím. Jen tento požadavek ale podle zdravotnických odborů nestačí.
10: Píři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Ale podle předsedkyně zdravotnického odborového svazu Dagmar Žitníkové chybí jasné kvalifikační požadavky.
11: Alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit.
10: Vymezení potřebné kvalifikace Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna plánuje, říká náměstek ministra David Pospíšil.
12: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady.
10: Požadavky na píry si můžou teď určovat sami zaměstnavatelé. Základní kurz vyžadují třeba psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebo v Jihlavě. Adéla Burešová, Český rozhlas.
8: Nad Chajvanu začalo každoroční armádní cvičení. Kromě nácviku vojenské obrany v případě čínského vpádu na ostrov se letos výrazně zaměřuje i na civilní obyvatele. Podle tamního ministerstva obrany je klíčové, aby běžní Chajvanci věděli, co v prvních hodinách případné invaze dělat.
13: Ostré střelby rezervistů na plážích a obsluha minometů, ale i zautomatizování toho, jak se chovat v prvních hodinách, pokud pevninská Čína skutečně zaútočí na ostrov. To jsou nejdůležitější části letošního nácviku. Civilisté si zopakují, jak mají vypadat nezbytně nutné zásoby pro přežití, kam je sebou vzít, co naopak nikdy nebrat, nebo jak řešit výpadky či úplné přerušení elektřiny. Po celé zemi během cvičení zpomalí internet, protože speciální jednotky armády zkoušejí různé varianty, jak komplexně řídit obranu, právě v případě, že by Peking zaútočil i kyberneticky. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
8: V Brně dnes začíná festival Maraton hudby. Přes 100 koncertů zazní v divadlech, klubech nebo i přímo v ulicích centra města. Až do neděle si mohou lidé poslechnout například jazz, world music nebo folk. 4denní akci dnes večer zahájí v klubu Sono trumpetista Paolo Fresu a klavírista Omar Sosa společně s letošním rezidenčním umělcem, kytaristou Nguyenem Le, jak doplňuje manažer festivalu Jan Mach.
14: Zahajovací koncert určitě potěší každého, protože to jsou opravdu špičkoví muzikanti. Paolo Fresu, Omar Sosa, ten jejich projekt společný se jmenuje Food a je to na pomezí jazz a world music.
1: Počasí.
8: V Čechách bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a zpočátku na západě až oblačno. Ujediněle možnost přehánky nebo bouřky. Během dne čekáme postupně od západu přibývání oblačnosti a místy se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré čtvrteční ráno. Letní prázdniny dávají nám čas zpomalit. A právě v tomhle čase si řada z nás konečně otevře knížku, na kterou během roku jinak nezbýval čas. Dobrý příběh umí být stejně silné dobrodružství jako taková daleká cesta. Stačí se jenom začíst. A tak vám nabídneme přibližně za půl hodinky hned několik knižních tipů, které pro nás pravidelně každý čtvrtek vybírá publicista Jan Nejedlý. Ještě předtím se ale vypravíme do Liberce. Tam navštívíme pozoruhodnou novorenesanční tělocvičnu v Jablonecké ulici. Je to další zastavení našeho seriálu o architektonicky výjimečných tělocvičnách a sokolovnách v Česku. Ať už teď po ránu cvičíte, anebo třeba jste na cestě autem za svými ranními povinnostmi nebo někam na výlet, přejeme šťastnou cestu a příjemné ráno.
2: Nenechte si ujít nahrávky Andreje Šulcové, Kurta Elinga v této hodině, nebo hudbu Johanna Sebastiana Bacha a taky Bedřicha Smetany. Na úvod hudba z filmu Superman, Johna Williamse a Berlínská filharmonie.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: potlesk pro berlínskou filharmonii a Johna Williamse, který řídil orchestr ve vlastní skladbě hudbě z filmu Superman.
1: No tak Superman, ten musel být pochopitelně ve vynikající fyzické kondici, ale proč o tom mluvím? Protože jsme pro vás připravili seriál o architektonicky zajímavých sokolovnách a tělocvičnách.

0: přesně proto, že tady zůstala dochovaná poměrně značná část toho původního vybavení. Ať už to je třeba nějaké táflování, dveřní výplně, ten ochoz té galerie, jsou tady dochovány jedny původní šatny, původní podlahy. A co je takovým technickým unikátem, tak vlastně je tady dochovaná původní ještě dřevěná vzduchotechnika z té doby a zajímavě koncipovaný dekorativní strop, kazetový i se systémem takových ocelových táhel, které ho vlastně stužují.
1: My tady dokonce vidíme za vitrínou takový důmyslný systém kliky, za které se tahalo a tady v sále se postupně rozsvícelo. Připomeňme, že tady tu tunhale postavili v roce 1893. V jakém je stavu?
0: Tak stav samozřejmě není úplně stoprocentní, ale to se dá říct víceméně o každé vlastně historické budově. Pozitivně je, že o ten objekt vlastně, že je stále využíván.
1: Je pravda, že my jsme tady na návštěvě asi hodinu předtím, než sem nastoupí ženy, dámy, které tady budou cvičit na míčích, takže skutečně tady živo je. Můžeme říct, že v 19. století těch tělocvičen a hal určených pro cvičení vznikalo po českých zemích spoustu, zatímco Češi cvičili v Sokolovnách, dá se to tak úplně zjednodušit, pane Zemane, tak Němci tady z váš pohraničí cvičili v tunhalách.
0: Je tomu tak, zakladatelem byl spolek turnerů, oni měli i takovou specifickou symboliku, že už od začátku to bylo výrazně nacionálně zaměřeno, možná i trochu víc než třeba Sokol, který také tedy samozřejmě nacionálně zaměřený byl. Turneři měli ve znaku dubové lisky, což je národní strom Němců, ve znaku měli 4F, když už se blížila doba, kdy se pohraničí stalo součástí říšské župy Sudety, tak se často stylizovala do hákového kříže, takže to mělo i pak později trochu negativnější ještě konotaci. A ty 4F bylo Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei, což znamená svěží, zbožný, radostný a volný. Architekt byl Julius Keil, což byl také shodou okolností, většinou to tak vždycky bylo, člen libereckého Turnvereinu, který patřil vlastně k nejvýznamnějším v rámci německy hovořících oblastí tehdejších českých zemí a bych to není nějaký úplně mega významný architekt, tak má po Liberci pár realizací, nicméně tadlensta, která vlastně i takový ten nacionální akcent vykazuje i v tom svém architektonickém řešení, které vychází z německé renesance, která byla v Liberci velmi populární, stačí se podívat třeba na libereckou radnici, tak vlastně akcentuje ty myšlenky tehdejší turnerů i vlastně v tom architektonickém řešení.
1: My možná popojdeme dál a zkusíme tady navštívit dvojici šachistů. Takže šachisté hrají a my se tady můžeme rozhlédnout. Tohle je jedna z mála původních zachovalých místností. Je to vidět na první pohled, pane Zemana.
0: Bez pochyby, protože je tady patrné vlastně jak to dřevěné obložení stěn, takzvané táflování, tak i velmi pěkné architektonizované skřínky, které flankují okna, která jsou rovněž původní.
1: Nádherná místnost. V tuto chvíli je tedy vyhrazená šachistům, tak se honem rychle vzdálíme. Jsme zpátky na galerii. Pojďme ještě, pane Zemane, připomenout několik zajímavých událostí z historie této tělocvičny, haly.
0: Samozřejmě tím, že to je velký prostor, tak za nějakých válečných konfliktů ta budova byla využívána vlastně jako takový polní lazaret na začátku 20. století. Když se začaly zase trochu rozmíchávat ty nacionální vášně, tak v roce 1897 tady proběhlo rokování turnerských spolků v rámci celé monarchie a tady byl i předložen takzvaný arijský program turnerského hnutí, který už byl výrazně nacionalistický, co je také zajímavý a byl to vlastně ten hlavní důvod, proč se tenhle ten objekt stál tehdy kulturní památkou. Takže v roce 1933 zde proběhl takzvaný hladový kongres, kde mimo jiné promluvil i Klement Gottwald. Bylo to z toho důvodu, že Liberec vlastně tím, že byl vždy průmyslovým městem, tak tady byla i založena německá pobočka komunistické strany. To byl vlastně důvod, že tady bylo silné sociálně a sociálně demokratické, ale především komunistické hnutí, takže se to pak odrazilo i v rámci nějakých politických akcí právě v průběhu první republiky.
2: Dodává Jaroslav Zeman, zítra se v našem seriálu o zajímavých tělocvičnách a sokolovnách vypravíme do Poděbrad.
3: A máme velkou radost, český film s názvem Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara. Detaily s Františkem přidáme za malou chvíli.

0: Film se mění, cenzura zůstává.
1: O proměnách filmové cenzury u nás na pozadí různých politických a společenských událostí. S filmovými historiky Janem Jarošem a Václavem Březinou.
0: Srpnové soboty ve víkendové příloze.
1: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: Scott Joplin a jeho Magnetic Rack v úpravě pro dva klavíry Katě a Mariela Labekovi na nahrávce z 80. let.
1: Pár minut před 7:30 předáváme jednu skvělou zprávu. Český film s názvem Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků.
0: Zároveň se tím kvalifikoval do boje o Oscara za nejlepší krátký film. Experimentální videoesej zkoumá proměnu českého folkloru v době sociálních sítích.
1: Vznikla jako absolventský projekt na pražské FAMU a světovou premiéru měl tento film letos na festivalu v Karlových Varech. O tom, jestli získá zlaté, stříbrné anebo bronzové ocenění, se potom bude rozhodovat při slavnostním předávání cen v polovině září na festivalu v Torontu.
0: Podle producentů jde o první český film oceněný studentským Oscarem v kategorii experimentálních snímků. Na úspěšnou tradici českých tvůrců tak navazuje po vítězstvích Darji Kaščejevové, Jana Svěráka nebo Viktora Horáka a Pavla Sýkory.
1: Ještě jednou srdečně gratulujeme režisérce Viktorii Štěpánové.

0: Nabídli jsme vám Tangerine, jazzový standard o oslnivě krásné ženě, která budí obdiv, ale zároveň zůstává záhadnou. Tuhle populární píseň z roku 1941 složil Viktor Scherzinger. Text tehdy napsal Johnny Mercer. My jsme ji slyšeli v instrumentálním podání Svatopluka Košvance. 7 hodin 30 minut, dnes máme čtvrtek, 6. srpna.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku a ti další potom ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z pronevěry anebo maření spravedlnosti. Na jihu Libanonu zemřeli dva izraelští vojáci. Jde o první příslušníky izraelské armády, zabité v oblasti od konce června, kdy po vyhlášení příměří ustala většina bojů. Dvojice vojáků zemřela podle serveru Times of Israel poté, co se snažili zlikvidovat zařízení využívané Hizbaláhem. Národní divadlo Brno přes léto opravuje všechny své budovy. Nejvýznamnější investicí je památková obnova fasády Mahenova divadla, která by měla být po 6 letech prací na konci srpna kompletně hotová. Jedna etapa vyjde přibližně na 7 milionů korun. A čekejte v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a zpočátku na západě až oblačno. Ojediněle možnost přehánky nebo bouřky. Během dne čekáme postupně od západu přibývání oblačnosti a místy se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Je před vámi volný den a přemýšlíte nad tím, co podniknout, tak vám trošku pomůžeme s rozhodováním. Třeba v Brně začíná festival Maraton hudby. Více než 100 koncertů zazní v divadlech, v klubech anebo přímo v ulicích centra města.
2: V areálu brněnského Valodromu se představí domácí i zahraniční hudebníci současné populární scény. Festival Popme se až do soboty nabídne desítky koncertů.
1: V Praze v Letňanech začíná výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera.
2: Valeč na Karlovarsku hostí 20. ročník multižánrového festivalu Povaleč.
1: A naše poslední pozvánka je do Baziliky svatého Jakuba v Praze 1, kde můžete vyslechnout zahajovací koncert Mezinárodního varhanního festivalu.

0: Akademie für Alte Musik Berlin, část Braniborského koncertu číslo 1 Johanna Sebastiana Bacha.
1: Pojďme se teď podívat společně na zajímavé knihy o Bibli, české prózy, korektnosti i propagandě. O tom všem bude mluvit publicista Jan Nejedlý. Je čtvrtek, krátce po 7:30, nejvyšší čas na knižní tipy.
2: Spisovatel a esejista Josef Kroutvor se v posledních letech zabydlel v pozici starosvětského glosátora, pranířujícího dnešní hektickou dobu i postmoderní, popkulturní a vůbec komerční tendence umělecké scény. Činí tak většinou formou drobných zamyšlení, která vycházejí v útlých svazečcích, podobně jako ten nejnovější, nazvaný Špačkování, s podtitulem Krátké a ještě kratší literární úvahy psané špačkem tušky. Kroutvor si hýčká své oblíbence a jimi poměřuje ostatní produkci. Jeho svatou trojicí jsou v literatuře Hrabal, Škvorecký a Hašek. Jehož Švejk je pro něj biblí české prózy, na niž ale už z principu nelze přísahat, jak říká. Hašek byl člověk, který viděl svět. Mnoho jiných o něm jen píše. Cituje Kroutvor Čapka a dodává novou aktualizaci nesmrtelného románu. Když jednoroční dobrovolník Marek psal dopředu dějiny svého batalionu, v nichž předjímal slavná vítězství, jakoby inspiroval dnešní prokremelskou propagandu referující o válce na Ukrajině. Haškem poměřuje Kroutvor i dnešní požadavek korektnosti. Z korektní společnosti se vytrácí vše, co ji dělá ličtější a srdečnější. Korektnost nepřináší očistu, ale úpadek mezilidských vztahů. Vnáší do společnosti podezíravost a nakonec šíří lhostejnost a oficiální nudu, píše autor a dodává, nezbývá než opakovat slova Jaroslava Haška z doslovu ke Švejkovi. Dobře vychovaný člověk může číst všechno. A ještě, lidé, kteří se pozastavují nad silným výrazem, jsou zbabělci, neboť skutečný život je překvapuje a tací slabí lidé jsou právě těmi největšími poškozovači kultury i charakteru. Knihu vydalo nakladatelství Malvern. Netradiční Bedekr nabízí nakladatelství Grada. Provede vás z Bristolu a Londýna přes Paříž, Neapol či New York až do válečných zón v Gaze a na Ukrajině. Proč tak netradiční trasa? Autor, italský kunsthistorik Luca Greco, totiž připravil průvodce po dílech street artového umělce skrytého pod pseudonymem Banksy. Nezvyklost celého podniku ještě podtrhuje fakt, že mnohá z děl už dávno jsou zničena majiteli budov či vandaly, přesto je tvorba tohoto nepolapitelného umělce stále elektrizující. Jak píše autor, Banksy je zásadní postavou, pokud nechceme umění vnímat jako něco zcela odcizeného každodennímu životu. Street art patří všem. Banksy proměnil ulici ve své plátno, jeho grafity se stávají součástí života města. A protože umělci nejde o okrašlování, nýbrž o satiru a kritiku, nesou jeho ikonické malby poselství často proti konzumerismu či třeba ničení přírody. Knihu přeložil Milan Lžička. A nakonec ještě novinka pro milovníky napínavého čtení. Američan Harlan Coben patří mezi světovou extra třídu autorů thrillerů. Téměř každý jeho titul se dočkal filmové či seriálové adaptace. A práva už jsou prodána i na román Nic netrvá věčně, který přeložil Milan Lžička. Jsou to 3 roky, co bývalý basketbalista pronesl smuteční řeč na pohřbu svého trenéra. Nyní jej policie konfrontuje s tím, že neboštík byl spatřen na místě dvojnásobné vraždy a je hlavním podezřelým. Tajemství sahající hluboko do minulosti roztočí precizně seřízený strojek románu, který kromě dramatu a napětí produkuje i notně černý humor. Knihu vydala Euromedia Group.
1: Jak říkal spisovatel Umberto Eco, kdo čte, prožije před smrtí tisíce životů, ten, kdo nečte, prožije jen jeden jediný. A tři knižní typy, s těmi přišel Jan Nejedlý.
0: Malé varhany ve východním Německu jsou hlavní hvězdou nejpomalejšího koncertu na světě. O téhle raritě vám víc řekneme za chvíli.

0: Andrea Šulcová, You Always Say z roku 2022 ve 7:45 v ranní mozaice na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Teď pro vás máme jednu zajímavost. V německém Halberstadu se po téměř 2 letech změnil akord nejpomalejšího koncertu na světě. Na Malých Varhanách tam už téměř 1/4 století zní skladba amerického skladatele Johna Cage, která má trvat neuvěřitelných 639 let.
0: Další změna akordu je naplánovaná až na říjen příštího roku a celý koncert skončí teprve v roce 2640.
2: Garantuju, že už se toho nedožijeme. Tenhle projekt vznikl podle Cageovy výzvy hrát skladbu co nejpomaleji. Varhany pohání elektrický měch, takže znějí nepřetržitě.
0: Změny spočívají jenom v přidání nebo odebrání jednotlivých tónů. První tóny se přitom rozezněly už v roce 2003.
2: A to proto, že skladba začíná 1,5 roku dlouhou pauzou. Koncert se odehrává v bývalém klášteře v Halberstadu, který je považovaný za kolébku moderních varhan.

0: Bedřich Smetana, skercopolka pro klavír opus 5 číslo 1 a pianista Jan Novotný.
1: Vizitka. Jejím hostem bude režisérka Markéta Eckert-Válková a říká Domov je stav duše, který prožíváme individuálně. Domov je pocit bezpečí a v českosběrném dokumentu Amiřiny děti sledovala 10 let rodinu, která uprchla před válkou ze Sýrie a které byl tady v České republice nabídnutý azyl.
0: Rozhodla se do snímku příliš nemíchat politiku a jít formou osobního příběhu a dialogu s divákem. Víc řekne Markéta Eckert-Válková po 10. dopoledne.

0: Hof kapele a Kammerchor Stuttgart, Wolfgang Amadeus Mozart na Vltavě 7 minut před 8 ráno.
1: Proč máme rádi poezii? Třeba proto, že dokáže říct mnoho velmi malým počtem slov tam, kde běžný jazyk popisuje, poezie jenom naznačuje. A tento týden pro nás texty vybírá loutkář Marek Bečka.
2: Básnění.
3: Knížku Petra Borkovce Herbář k čemusi horšímu jsem dostal takovým, no vlastně jsem ji dostal úplně obyčejným způsobem k narozeninám, ale vlastně jsem si ji ani nepřál. Běžně knížky poezie nedostávám k narozeninám, ale doma jsem si zmínil, že jsem četl recenzi na básnickou sbírku a že se ta recenze, že je taková pochvalná před ženou, která učí literaturu. A ona nějak iniciovala, že jsem ji dostal k narozeninám, tu Borkovcovu sbírku. A já jsem tak jako ji nechal ležet na nočním stolku, aby bylo vidět, že jsem rád, že jsem dostal takový pěkný dárek. A protože ale současnou poezii vlastně moc nečtu, tak jsem pořád to tak odkládal a pak jsem jednou, když už se na mě všichni dívali, že co to tam mám, tu knížku tak dlouho na nočním stolku, tak jsem ji otevřel a na první čtení se mi docela líbila a pak jsem ji otevřel po druhé a po třetí a některé ty básničky jsem si četl dál a dál. A zjistil jsem, že je to vlastně výborná sbírka, že ty básně jsou nádherné, protože se tam potkává nízké s vysokým, dělá si tam Borkovec legraci ze sebe a z věcí kolem sebe a je to trošku o ženách a je to o životě a vlastně se mi to strašně líbí. Louňovice. Na kulaté výročí s drobnokvětou listopadkou, co sama vypadala jako hrob. Přijeli jsme pozdě. Mně, tvojí mámě, se zas zdálo o mámě. To jest, dost, že jsi vzpomněl, že máš taky mámu. Vyčítala mi a vyčítala. To jest, chci dělat, dělám všechno jako ona, ale jak můžu, když přijedete pozdě, vždycky jedete pozdě, já si to k mámě nikdy nedovolila. Drží slepice, zeleninu, smutek na výročí. Králíky už ne. Drží záhony floxů, hrob a pohlednice. To všechno se sobě podobá. Na hřbitov jsem nešel sám. Jedna rohová lípa, kdo ví, jak padla, se řízla tak těsně u země, jako by se mělo nějak pokračovat. Výhled v tom místě byl volný, jako by podsekli i zeď. Chtějí pokračovat. Na houby jsem nešel sám. Rostly, ale v kraji posunutém jako po povodních. Nehledal jsem hřiby, ale lesní cestu. Vchody v borovicích, posed a tak dále. A košík byl vrchovatý. Už jsme nezbírali, to je vždycky hrozné. Nechávali jsme tam panské, jak mladé nádory. Napumpované purpurem pod propukající hnědí. Jako by stály pod vodou. Nejvíc hub nacházíš, když bloudíš. Chtěl jsem M zavést k rybníkům proslulým korálkovými šídly a jasnoskvrnými váškami, ale zahrází jenom svažitá pole a celá hráz, jak jsem pak uviděl, byla cíp neznámého smrkového lesa, sužovaný chapadly a vaky maliní.
1: Krásná báseň Petra Borkovce, Louňovice. Vybral ji pro nás loutkář Marek Bečka ze sbírky Herbář k čemusi horšímu.
0: Lukáš Oravec a jeho jazzová tvorba ještě krátce před 8. Hezký čtvrtek 6. srpna.

0: Příjemné ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Český stát podle 3/4 lidí nedělá dostatek proti dopadům extrémních teplot. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu. Francouzský soud udělal podmínku dvěma mužům kvůli úmrtí známého influencera v přímém přenosu. V Brně začíná 6. ročník hudebního festivalu Pop Mese. A čekejte v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dostatek, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. A tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Teploty nad 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech.
3: Že je stát málo aktivní, odpovědělo v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
3: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
4: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
3: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Už druhou generaci mláďat vyvedly vlčí smečky v Jeseníkách. V chráněné krajinné oblasti jsou dvě stálé skupiny. Ochránci přírody je sledují pomocí fotopastí. Jedna ze smeček má střed svého teritoria v okolí hory Pradět, jak říká Vít Slezák z Agentury ochrany přírody a krajiny.
5: Lidi se určitě vlků bát nemusí. Chápu, že to může způsobovat problémy některým chovatelům, ale je potřeba se na to dívat i tak, že ten vlk tady opravdu v té přírodě plní tu roli toho vrcholového predátora. Ta příroda to evidentně potřebuje a je vidět, že to funguje.
2: Stát v současnosti proplácí škody způsobené vlkem a podporuje taky chovatele ve výstavbě ochranných opatření hospodářských zvířat. Soud v Nice odsoudil dva muže kvůli úmrtí francouzského influencera Jeana Pormanova. Za ponižování na internetu a násilí dostali podmíněné tresty a půlroční zákaz vystupování na internetu. Pormanov zemřel ve spánku během živého přenosu.
6: Rafael Graven, který vystupoval na platformách Kick nebo Twitch pod pseudonymem Jean Pormanov, přetahoval pozornost lidí svojí výbušnou osobností. Toho využívali influenceři Owen Sena Zandoty a Safin Hamady a natáčeli s ním videa, která sledovali statisíce lidí. Při živém přenosu loni v srpnu byli s Pormanovem ve studiu nedaleko Nice. Zranitelnému 46-letému muži asi 280 hodin v kuse pouštěli násilná videa nebo po něm házeli věci. Pormanov zemřel 12. den přenosu. Cizí zavinění pitva neprokázala. Influenceři vinu odmítají a tvrdí, že se Pormanov natáčení účastnil dobrovolně. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: V areálu brněnského velodromu se ode dneška představí domácí i zahraniční hudebníci současné populární scény. Festival Pop Mese do soboty nabídne desítky koncertů popu, elektronické hudby nebo rapu. Podle ředitele festivalu Tomáše Kelara se návštěvníkům snaží ukázat taky méně známé umělce.
7: Nabízíme dost odvážný obsazení. Opravdu k nám chodí vyloženě fanoušci hudby, fajnšmekři. Lidé určitě najdou něco zajímavého, nového, ale zároveň to je propojené takzvanýma headlinerama, neboli těma hlavníma umělcema, který máme každý den 2 až 3.
0: Počasí.
2: V Čechách bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a zpočátku na západě až oblačno. Ujediněle možnost přehánky nebo bouřky. Během dne čekáme postupně od západu přibývání oblačnosti a místy se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké ráno, některá místa se mění, jiná zase odolávají času a právě jejich proměny nám často nejlíp připomínají, odkud přicházíme a čím jsme okouzleni. A tak se za chvilku necháme okouzlit třeba Teplicemi. Vydáme se tam po stopách dávno zaniklých biografů v dalším díle seriálu Kina v prachu času. Zamíříme i do Lipska, tam nás zase čeká návštěva Bachova muzea a setkání s odkazem jednoho z největších hudebních géniů. Ale ze všeho nejdřív se zastavíme v pražské Kunsthalle, a to na první české samostatné výstavě jihoafrického umělce Williama Kentridge. Tuhle výstavu nám za okamžik představí výtvarný publicista Matěj Forejt.
2: A budeme taky hrát z klasiky a jazzu Sergeje Prokofjeva, Carmen McRae nebo taky Alexandra Porfirjeviče Borodina. Jako první Giovanni Benedetto Platy, druhá část sonáty pro hoboj a basso continuo.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Giovanni Benedetto Platy a část sonáty pro hoboj a basso continuo C mola.
1: The Battle Between Yes and No. Takhle se jmenuje výstava, kterou se v Kunsthalle Praha poprvé samostatně představuje českému publiku jihoafrický umělec William Kentridge, co všechno zahrnuje jeho rozmanité dílo a stojí za to se na tuhle výstavu vypravit.
0: Ptát se budeme výtvarného publicisty Matěje Forejta. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: William Kentridge patří k celosvětově nejvýznamnějším žijícím umělcům. Jaká cesta vedla k jeho současnému renomé?
2: Ta cesta byla, řekl bych, dlouhá a spletitá. William Kentridgeovi je už přes 70 let. On původně chtěl být herec. Dodnes taky v některých svých videích sám vystupuje, využívá k tomu nějakou svoji hereckou průpravu. Ke své vlastně autorské tvorbě se dostal skrze divadlo, kromě hraní taky režíroval nebo navrhoval divadelní plakáty a konec konců jako divadelník se také poprvé představil v České republice už v 90. letech v divadle Archa. Mohou pamětníci si vzpomenout na právě hostování jeho divadelní společnosti a taky promítání jeho animovaných filmů tehdy. No a to vlastně, ale o těch divadelních kořenech se bavíme někdy o 70. letech, kdy Kentridge studoval umění v Jihoafrické republice. Poté si právě k divadlu přibral už zmíněnou animaci, se kterou objížděl světové festivaly a poté až vlastně vstoupil do toho galerijního prostředí, nejdřív se svými filmy, potom se posunul k těm současným videoinstalacím, které jsou pro něj nějakým způsobem typické, ale řada prvků v té jeho tvorbě se vlastně prolíná napříč těmi různými médii, o kterých tady mluvím. Je to třeba Jerryho Král Ubu, který je pro něj takovým zásadním tématem a zásadní předlohou, který je Kentridgeovi blízký i proto, že je pro něj nějakým prostorem pro společenskou a hlavně politickou kritiku, která pro něj už od těch 70. let důležitá proto, že tehdy samozřejmě v Jihoafrické republice vládl režim apartheidu a William Kentridge se proti němu velmi ostře vymezoval.
1: Ještě od toho tématu, Matěji, neutíkejte, zastavte se u Kentridgeových jihoafrických kořenů.
2: William Kentridge pocházel sice z běložské rodiny, ta ale byla angažovaná v boji proti právě zmíněnému rasistickému režimu apartheidu. Otec Williama Kentridge byl dokonce advokátem Nelsona Mandely v jednom z procesů. Takže tohle bylo prostě

0: mluvil a nějakým způsobem se ho dotýkal taky život v té, tom totalitním režimu a pak část života vlastně v té svobodné společnosti.
1: Tvůrčí rozpětí Williama Kentridge je široké, co přesně uvidíme na výstavě v Kunsthalle Praha.
0: Kurátorka Christel Havránek zařadila vlastně průřez jak médií, tak časem. Co se týče Kentridgeovy tvorby, jsou tam k vidění animace, kresby, objekty, videoinstalace. Jediné, co za mě na té výstavě chybí, jsou takové ty opravdu nejmonumentálnější Kentridgeovy videoinstalace, které mohou být třeba i osmikanálové, ale tam je samozřejmě možné trochu tohle Kunsthalle prominout, protože na to je potřeba opravdu obrovský prostor, kterým Kunsthalle v podstatě ani nedisponuje. Tuhle část tvorby tam za nějakým způsobem zastupují trochu komornější instalace, jedna z nich je tříkanálová i s nějakou jakoby větší takovou kentridžovskou dekorací, takže divákům jakoby nechybí nic z toho Kentridžova typického repertoáru. No a jedna instalace vznikla přímo i pro pražskou výstavu a ta je inspirovaná Kafkovými dopisy Felici Bauer.
2: Matěj, kdo by si The Battle Between Yes and No v Kunsthalle neměl nechat ujít? Koho by měla především zaujmout?
0: Já musím to tady přiznat, vůči dílu Williama Kentridge trochu nekritický. Já jeho tvorbu mám rád a sleduju ho opravdu už jako dlouhé roky. Konec konců i tady jsem recenzoval výstavu loni v Drážďanech, která byla takovým obrovským Kentridgeovým autorským festivalem. Myslím si ale opravdu upřímně, že ta výstava může zaujmout velmi široké spektrum publika, jednak díky tématům, kterým se věnuje a která jsou blízká, myslím, divákům ve střední Evropě a taky díky rozmanitosti médií. Ale speciálně bych chtěl podtrhnout, že ta výstava není, myslím, vhodná jenom pro pravidelné návštěvníky galerií a ty, které zajímá výtvarné umění, ale třeba i lidi, i pro lidi, které zajímá autorská animace nebo artový film, experimentální film, protože to je prostředí, ze kterého Kentridge vyšel a je to i to, co je na té výstavě z části k vidění. Takže si myslím, že ta výstava by určitě neměla uniknout ani právě fanouškům artového a uměleckého filmu.
1: Dodává výtvarný publicista Matěj Forejt. Williama Kentridge si můžete připomenout v Kunsthalle Praha do 7. září. Děkujeme za návštěvu, hezký den.
0: Já děkuji za pozvání.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku, téměř 4 minuty po 8:45.
1: Překlopili jsme se do druhé poloviny prázdnin, ale pořád jsou ještě, nebo je prostor pro výlety, a tak tady máme malý tip na výlet k našim saským sousedům. Spolupracovník mozaiky Martin Krafl nás pozve do Bachova muzea v Lipsku. Martine, hezké ráno.
2: Krásné ráno.
0: Muzeum sídlí blízko kostela svatého Tomáše v centru Lipska. Není to prý náhoda. Vy jste, Martine, určitě vypátral, proč tomu tak je.
2: Je to tak. Jde o překrásný barokní dům z 16. století v centru města. Patřil obchodníkovi se stříbrem a zlatem Georgovi Heinrichu Bouzemu, příteli Johana Sebastiana Bacha, a ten bydlel přímo naproti němu u kostela svatého Tomáše. Právě tady se nachází archiv tvorby a života skladatele, jehož součástí je také muzeum. Založeno bylo v roce 1985 u příležitosti 300. výročí Bachova narození.
1: Připomeňte ještě, jak je život světoznámého skladatele s Lipskem spojený.
2: Bacha do Lipska zavedla pracovní příležitost. Ucházel se o místo varhaníka v kostele svatého Tomáše a získal ho v květnu roku 1723. Jak jsem ale v muzeu zjistil, štěstí měl až na potřetí. Poprvé dostal přednost jeho konkurent, skladatel Georg Philipp Telemann. Ten však angažmá v zápětí odmítl. A podruhé vyhrál kapelník Graupner z Darmstadtu, ale nakonec do Lipska nedorazil. Bach byl v Lipsku hudebním mistrem, zodpovědným za koncertní program ve 4 kostelích. Kromě toho ve městě zkomponoval na 300 kantát a vedl také chlapecký evangelický soubor Tomanfor, a ten má dnes už 800letou tradici. Lipsko bylo i místem, kde Bach založil rodinu. Musím ale dodat, že veřejného uznání se nikdy nedočkal. Kolem roku 1749 navíc ztratil zrak a o rok později zemřel. Zajímavé je, že byl pochován v anonymním hrobě na hřbitově u kostela svatého Jana Křtitele, a teprve po druhé světové válce byl jeho sarkofág přemístěn do hrobky v kostele svatého Tomáše.
0: Co zajímavého Bachovo muzeum svým návštěvníkům nabízí?
2: Muzeum má 2 patra, Františku, a v tom dolním jsou vystaveny jeho portréty a návštěvníci se tu dozvědí informace o životě, rodině a tvorbě komponisty. A v tom horním se pak seznámí s místy v Sasku, která jsou s jeho varhanní tvorbou spojena, třeba ve Výmaru nebo Drážďanech. Muzeum nabízí také audiovizuální zážitky. A jak to vypadá? Návštěvníci si mohou poslechnout ukázky ze skladatelovy tvorby a mají tlačítka, kterými si mohou volit hudební nástroje, které chtějí ve skladbách slyšet. No a k nejvzácnějším exponátům vůbec patří varhany, byly vyrobeny v roce 1743 firmou Scheibe, a právě na ty Bach hrával. V takzvané pokladnici jsou pak notové záznamy a rodinné dokumenty.
1: Ale muzeum neslibuje zdaleka jenom audiovizuální zážitky. Ono slibuje i vystavení jednoho nového, velmi vzácného exponátu. Podařilo se vám, Martine, o něm něco zjistit?
2: Podařilo, Naďo. Podle tiskového oddělení muzea půjde o stolní klavír firmy Zumpe a Battenbart z roku 1772. A čím je zajímavý, na jeho rezonanční desce je podpis Johana Christiana Bacha, nejmladšího syna a 11. potomka slavného skladatele. Ten působil v Londýně jako uznávaný skladatel a klavírní virtuóz. Zároveň ve městě udržoval úzké obchodní vztahy s výrobci stolních klavírů a přispíval k popularitě tohoto nástroje tím, že je podepisoval. Podporoval tak jejich prodej. No a na celém světě se dochovalo pouze 5 takových klavírů a jeden z nich dorazí za několik dnů ze soukromé sbírky z Londýna do Lipska. Obohatí tak expozici Bachova muzea. A dodám, že vystaven bude od 24. září.
0: Do muzea Johana Sebastiana Bacha v Lipsku nás zavedl náš spolupracovník Martin Krafl. Děkujeme, mějte se moc hezky.
2: Rádo se stalo. Naslyšenou.

0: Michal Kaňka s Kocianovým kvartetem v kvintetu Alexandra Porfirjeviče Borodina. 3 minuty necelé zbývají do 8:30.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Už jsme to dnes po ránu několikrát zmínili. Český film s názvem Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara, a to v kategorii alternativních a experimentálních snímků.
0: Odnesl si tak jednu ze 3 hlavních cen a zároveň se kvalifikoval do boje o Oscara v kategorii krátkých filmů.
2: Informovala o tom Americká akademie filmového umění. Letos ocenila celkem 12 studentských filmů.
0: Podle režisérky Viktorie Štěpánové porotu video esej o českém folkloru zaujala hlavně svou lokálností.
3: To je jako vlastně něco tak jako lokálního a takového možná až roztomilého jako by vůči té Americe, která prostě tu kulturu asi nemá tak silnou jako my tady v Evropě, takový ty malinký jako tradice, které tady máme. Tak já si myslím, že to bylo tady ta lokálnost a folklornost ve spojení s tím online konzumním světem, no, který tam mám.
2: Ještě přidávám informaci o tom, že film Viktorie Štěpánové vznikal jako absolventský na pražské FAMU. Jestli se dostane do širší nominace 99. ročníku Oscarů, tak to bude jasné na začátku prosince.
0: Za okamžik další díl série o neexistujících biografech pátráme po jejich stopách společně s Tomášem Pilátem a Josefem Vomáčkou. Zamíříme do Teplic.

0: hudba Sergeje Prokofjeva, svatební svita z baletu Kamenný kvítek, opus 126.
1: Podobně jako mnoho českých a moravských měst mají také Teplice bohatou kinohistorii. A právě proto se tam v deváté části našeho seriálu Kina v prachu času vypravili jeho autoři Tomáš Pilát a Josef Vomáčka.
0: Aby pátrali po zaniklé slávě kdysi slavných biografů. Dnes zbyly už jenom vzpomínky a sem tam nějaké písemné dokumenty.
1: Vydáváme se tedy do Ústeckého kraje, do města, které proslulo i jako lázně.
2: Už dávno nehrají v tom starém kině na předměstí.
3: Přesouváme se do Teplic, velmi zajímavého města v Sudetech.
4: Slavného lázeňského města, a tam se s kiny začínalo taky už dávno. Možná, že nejrostomilější příběh má kino Monopol, které fungovalo v bývalém varieté Cum Schwan u Labutě. To varieté tam bylo od roku 1850. Byla to zajímavá záležitost, vystupovala tam dokonce mořská zvířata, tam byly velké akvárium a podobně. A od roku 1920 majitelé Ricknagelovi v tomto varieté, které přestalo být finančně zajímavé, provozovali kino Monopol.
3: Byl tady filatelistický obchod, mincovní obchod a rodina Ricknagelů byla v roce 1946 z Československa odsunuta. Poté převzala správu toho domu Československá republika a bylo tady kulturní středisko, kde například vystupoval i Vlasta Burian. V době, kdy nemohl točit, tak jezdil po estrádách a mimo jiné byl i tady v tomhletom domě v Teplicích.
5: Do šera večera bílé kachlíky vrhají matné pablesky. Ta nemocniční cela vyhlíží tak nehezky, tak neintimně a neútulně, že tesknota jak olověné břímě se vkrádá do duše.
4: Dnes je tam docela příjemný restaurační sál v tom sále, dokonce ta restaurace má vlastní pivovar. O kousek dál také v centru fungovalo stařičké kino, které se jmenovalo Kolumbus, a na ten podobně zapomněli už úplně všichni.
3: V nádražní ulici v Teplicích, takže lidé, kteří šli na nádraží, na vlak nebo z nádraží, odněkud přijeli, si mohli zajít do kina. Ten dům vlastnila rodina Münzbergerů, která vyráběla luxusní nábytek, který například odebírali na zámcích, na hradech, na panských sídlech anebo v luxusních sanatoriích. A taky, podobně jako rodina Ricknagelova, byla i rodina Münzbergerova po válce v roce 1946 z Československa odsunuta.
4: Další autor, architekt Rudolf Bican, má na svědomí dvě zajímavá kina, dokonce velkolepá kina. Jedno z těch kin byl velký sál v největším divadle v Čechách, v Teplickém krušnohorském divadle, které už tady bohužel jako divadlo nefunguje. Ta budova je dominantou celých Teplic a v bočním křídle bylo velké širokopole kino, které se jmenovalo Květen. A stejný Rudolf Bican postavil v roce 1926 také na té nádražní třídě velké kino, které se jmenovalo Olympia. Bylo to velké, bylo to nejslavnější kino v Teplicích, opět se zajímavou architekturou, které dneska bohužel skončilo jako kasino de Paris. Je to obyčejná herna.
3: To kino taky jeden čas bylo známé a někteří si ho možná pamatují pod názvem Kino Oko. Bylo velice oblíbené u diváků, především v první polovině 20. století.

0: našel Fellini.
1: Dalším velkým kinem v Teplicích bylo kino Svět, to bylo ve čtvrti Řetenice a to bylo lokální kino, ovšem velice pěkné a velice oblíbené, samozřejmě vzalo bohužel také za své.

0: pochopit, i v Teplicích vlastně nebyli obyvatelé česky mluvící, to bylo 800 let obydlené německy mluvícími Čechy, takže po roce 1938 se už projekce českých filmů v Teplicích zcela zastavila.
1: Ani do té doby se české filmy tady příliš nepromítaly, nebo filmy v českém jazyce, protože na ně vlastně v těch Teplicích neměl kdo chodit, nebylo tady tolik česky mluvícího obyvatelstva.
0: Čili samozřejmě i ten dramaturgický plán těch kin, kterých tam bylo několik, byl poplatný světu těch jejich zákazníků.
1: Ani Teplicím se nevyhnula vlna multiplexu, takže dnes, co se týče kin, tak můžou obyvatelé Teplic zajít asi především do multiplexu.
0: Ano, je přímo ve centru města. Zajímavé je, že vedle působí zcela nové kino, které se jmenuje stejně jako bývalé širokouhlé kino v budově divadla Kino Květen. A Kino Květen, když se podíváte na program, podle mě velice příjemně doplňuje ten komerční program toho multiplexu, který cílí na diváky, kteří jdou zabíjet čas, tak v Kině Květen najdete opravdu reprezentativní program.
1: Díky za to. Kino Světlo.

0: Slyšeli jsme další část série, kterou pro nás pořídili Tomáš Pilát a Josef Vomáčka, které dali název Kina v prachu času. Zastavili jsme se v Teplicích, no a zítra naše takové to trochu smutné putování zakončíme v Olomouci.
1: Filmové kritičky Jana Podskalská a Alice Aronová už neoficiálně naznačili, že považují 6 gramů za nejlepší českou komedii letošního roku. Jany Podskalské se na podrobnosti zeptáme za pár minut, přinese recenzi.

0: Ridina Ahmedová a Petr Tichý.
1: V čele hudebního uskupení Hlas kontrabas.
0: Čtyři basisté a čtyři zpěvačky na festivalu Dobržská brána 2025.
1: Koncert poslouchejte na Vltavě v rozhlasové premiéře ve čtvrtek 13. srpna od 21 hodin.

0: soubor i barokisty v 8 hodin a téměř 640 minut.
1: Do kin vstupuje černá komedie 6 gramů. Napsal ji a natočil Miroslav Ondruš. Ten příběh se točí kolem pytlíčku s drogami, který se našel u skupiny studentů na lyžařském gymnaziálním výcviku. Přesně je řečeno kolem schůzky rodičů těch zmíněných studentů s vedením školy.
0: Snímek zhodnotí filmová kritička Jana Podskalská. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jano, je to další málo zabavná domácí komedie, nebo se upřímně zasmějeme?
2: No chvála bohu, se konečně zasmějeme. Pro mě to je teda nečekaný objev od toho režiséra, ale vlastně jsme to nečekali. Musím říct, že to je skvěle dotažená černá komedie, která, už to tady zaznělo, vlastně se točí kolem zápletky, kolem pytlíčku bílého prášku, který se najde u 4 studentů na lyžařském výcviku jednoho maloměstského gymnázia. A takže ředitelka povolá tajně tedy do tělocvičny školní 4 otce těch dotyčných a pověří je tím, aby zjistili toho viníka, a dokud to nezjistí, tak nesmí z té tělocvičny ven. Takže takhle začne vlastně celá ta fraška. Takže my sledujeme jednak tedy tu vtipnou debatu 4 různých otců, které odlišují jak profese, tak povahy, tak životní postoje. A zároveň tady se na to nabalují další absurdní situace, jejichž absurdnost pořád narůstá víc a víc. A tak jako to těžkne ta atmosféra, pak se dostanou i z té školy ven. A je to tedy úžasná legrace, nabalují se na ně nějaké další postavy, takže my jenom sledujeme, jak to celé dopadne, a díky několika dějovým a žánrovým zvratům, to je na tom vlastně zajímavé, udržuje pořád Ondruš diváka vlastně v napětí, takže to čekáme až do těch titulků, co se stane.
1: Miroslav Ondruš natočil svůj poslední film, byla to tehdy Vendetta, před 15 lety, takže k tomuto snímku vedl docela dlouhý časový odstup. Jano, z čeho těží humor filmu? V čem spočívají režisérovi hlavní přednosti?
2: Já myslím, že se to trošku už vyzkoušel právě ve zmíněném Vendetě. To si se bylo drama, tam v tom případě také hrál tam Ondřej Vetchý a Oldřich Kaiser. A Miroslav Ondruš si tam zkusil takovou tu techniku vlastně toho rafinovaného vyprávění, kdy najednou jako staví postavy i diváka před nečekané situace, které ty postavy musí nějakým způsobem řešit, nějak na ně reagovat a rozhodovat se. Ale tam to tedy je vyloženě v tom jako temném kriminálním dramatu, je to takový jako film vlastně o otcovské odplatě. Ale podobný způsob vyprávění zvolil i v případě 6 gramů a myslím si, že tady se to podařilo mnohem lépe dotáhnout než v tom jeho prvním filmu, protože to skutečně funguje. On se trošku, myslím, inspiroval v dobrém u Havelkových vlastníků nebo třeba u bratrů Coenů, protože ten humor je tam tak jako patrný celkem mezi řádky. Je to taková ta temná vlastně absurdní komedie a zároveň jsou tam ty úžasné dialogy, které mezi sebou postavy střílejí a tak jako se navzájem vlastně oťukávají, ale pořád tak jako graduje, kdy čekáte, že to najednou už jako vybuchne, něco se stane, což se také stane opravdu. Takže je to zábavné sledovat. Myslím si, že se právě inspiroval velmi, velmi dobře a přitom tedy do toho vložil i svůj vlastní nějaký autorský pohled na to, jak může tahle komedie vlastně vypadat v českých podmínkách, a také si velmi hraje vlastně s tím maloměstským prostředím.
0: Herecké obsazení: Jiří Mádl, David Novotný, Martin Pechlát, Ondřej Vetchý nebo taky Lenka Vlasáková. Povedlo se obsazení toho filmu?
2: Povedlo se velmi. Myslím si, že to je další velký klad vlastně, na kterém Ondruš celkem správně staví, že si dobře vybral herce. Přitom některé z nich obsadil do trošku netypických rolí, takže jako vytáhl z těch škatulek ty 4 tátové, vlastně už ta samotná výchozí situace, že prostě zavřete 4 chlapy, kteří jsou každý úplně jiný, do 4 stěn jedné tělocvičny, kde prostě musí něco vyřešit a oni se vlastně nesnášejí, vlastně si nemají moc jako co říct, ale ví, že to musí nějak vypátrat, svalují vinu jeden na druhého, takže už to byla, myslím, zábavná situace i pro samotné herce. Oni využili perfektně. Tak jenom řeknu ty hlavní vlastně postavy. Ondřej Vetchý sice hraje takového toho nášlapného policajta, který rychleji koná, než myslí, ale on ho zahrál tak odzbrojujícím způsobem, že vlastně vybočil z těch svých rolí, těch chlapáků drsných. David Novotný je tady jako pojišťovací agent, který je vždycky připravený nabízet pojišťovací smlouvy za všech okolností, i když tam jde třeba o mrtvolu. A je tady naprosto k nepoznání, vlastně ho dešifrujete až díky jeho hlasu, protože má úžasnou masku a paruku. Martin Pechlát je to jako realitní makléř, který je velmi arrogantní, sebestředný, taky ten typický prostě makléř, který má pocit, že všechno kolem je komplot a snaží se tady jako vymyslet, jak by z toho co nejlépe vycouval. A konečně Jiří Mádl tu hraje jako nejmladšího otce divadelního herce, takže zase úplně jiná nátura, úplně jiná profese, který ale jediný z těch 4 tátů vlastně přichází s čistým úmysly a s takovou upřímnou snahou vlastně tu situaci nějakým logickým způsobem řešit. A bonusem pro diváky je Lenka Vlasáková. Tam mě velmi překvapila, která tady hraje úžasným způsobem ředitelku celé té školy, která je odhodlaná očistit školu, nenechat na ní ani smítko nějaké poskvrny a proto je schopná udělat cokoliv. A myslím, že si tedy velmi užila a že společně s touhletou čtveřicí herců prokázali všichni úžasný cit pro ty gegy, pro ty svižné dialogy a hlavně pro nadsázku, kterou ten film potřebuje.
1: Neuvěřitelné, 6 gramů, Jano, mě jste nadchla tou svojí recenzí, navíc jsem matka dvou gymnazistů, takže ocením snímek.
2: Rozhodně povinné.
1: Mám na něj běžet.
2: určitě, paní, to byla očistná divácká záležitost, protože konečně tady někdo po další době zase pochopil zákonitosti komediálního žánru, takže je radost se na něj dívat.
0: Filmová kritička Jana Podskalská a hodnocení nového českého filmu 6 gramů. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
2: Já díky za pozvání a krásný den.

Myslím, že na cestách nás často překvapí nejvíc to, co jsme si mysleli, že už dávno dobře známe, stačí se zastavit, podívat se na něco trošku pozorněji a ten známý příběh dostává najednou překvapivě nový rozměr. A přesně takhle to může být s příběhem Tomáše Bati. Za chviličku, hned po zprávách po deváté, míříme ve výletech s Vltavou do Zlína.

0: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartma v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
1: Dobrý den, teď je 9 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: První superdávka by měla lidem přijít v příštím týdnu. Úřady práce začnou podporu vyplácet více než 304 000 žadatelů, kteří na ní mají schválený nárok. Superdávka nahradila 4 dosavadní příspěvky, mimo jiné podporu na bydlení, živobytí a děti. Přísnější pravidla ale zhruba polovině dosavadních příjemců dávek sníží vyplácenou částku minimálně o 500 korun. Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto chce od října podmínky upravit. Policisté našli tělo 28-letého muže, po kterém pátrali od úterní bouřky na jezeře Most. Informovali o tom na sociální síti X. Muž byl součástí 6členné skupiny lidí na paddleboardech, kterou na jezeře zastihl silný vítr. 4 lidi se záchranářům podařilo dostat do bezpečí a zbývající 2 podle všeho spadli do vody. Po druhém pohřešovaném policisté dál pátrají. Portugalská policie zabavila na kontejnerové lodi plující z Latinské Ameriky 5 tun kokainu. Oznámila zároveň, že se jí podařilo rozbít zločineckou skupinu, která pašovala velké množství drog na evropský kontinent. Vedlo k tomu vyšetřování, na kterém se podíleli taky Španělsko a Velká Británie. Policisté zatkli 3 osoby neupřesněné cizí národnosti. Úřady neuvedly, z které země loď do Evropy plula. Moravská galerie v Brně znovu otevírá expozici v místodržitelském paláci na Moravském náměstí. Stálá výstava Umění do kapsy byla zavřená od listopadu kvůli havárii parovodu na nádvoří domu. Na dnešní znovu otevření je naplánovaný program pro rodiny s dětmi. A čekejte, v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, zpočátku na západě až oblačno a ojediněle možnost přehánky nebo bouřky. Během dne čekáme postupně od západu přibývání oblačnosti a místy se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Léto je ideální čas podívat se na známé věci trochu z jiného úhlu. A často zjistíme, že za jmény, která považujeme třeba za samozřejmá, se nakonec ukrývají příběhy, o kterých jsme doposud neměli ani tušení. A právě takový bude i další díl našich výletů s Vltavou. Jméno Tomáše Bati si většina z nás spojuje s obuví. Jenomže Baťův svět ten sahal mnohem dál, k odvážné architektuře, urbanismu, k budování moderních měst. A za těmito stopami se za chviličku vypravíme společně s autorem pořadu Petrem Slintákem. Jste na cestu srdečně zváni.
2: A jakou hudební cestu podnikneme? Manuel de Falla nebo Ludwig van Beethoven a taky Edvard ten Grieg už za okamžik. Jiří Šlitr s orchestrem divadla Semafor v nahrávce z roku 1968 právě teď.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

světě. Samozřejmě, že zima, nese mu triko. Když je větší zima, nese mu dvě trika. Když je ještě větší zima, třeba 7. Já jich mám plnou skříň. Ale nebudu to dělat jako ten můj známý. To byl šílenec. Jak to mohl dělat? Kupoval si kdysi, kdesi.

0: Zpátky bavlněné spotky.
1: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou ve čtvrtek 6. srpna.
2: Méně vodky, bavlněné spotky, tak pod to méně vodky bychom se dnes asi podepsali, ale bavlněné spotky v žádném případě. Před námi výlet. Při vyslovení jména Tomáš Baťa většině z nás určitě vytanou na mysli boty a taky jejich velkovýroba. Na začátku 30. let minulého století koncern Baťa, ale už zdaleka nebyl jenom tou obuvnickou továrnou.
1: Baťovci se prosazovali v příbuzných oborech gumárenských, byli taky činní v dopravních projektech a dnešní terminologií by se dali označit taky za šikovné developery.
2: A právě na jejich stavitelské umění se zaměří další díl výletů s Vltavou autora Petra Slintáka.
3: Výlety s Vltavou.

0: to jsou takové propojovací chodníky, které byly na šířku třeba 3 nebo 4 dlaždic, 30 na 30. A ty vedou v tom příčném směru, a protože ty komunikace jdou ve směru po vrstevnicích, co to šlo. A tady ty příčné propojky, ty jsou pouze pro pěší. A co ještě taková zajímavost, že jsou tady ty mezidomky a k ním je taky takové propojovací chodníčky. Tak aby se vlastně vědělo, který chodník vede z jedné cesty na druhou a který vede jenom k nějakému domku, tak se to rozlišovalo barvou zábradlí. Takže ty propojovací byly žluté a ty, co šly k těm domkům, tak ty byly zelené.
1: Jednou z typických součástí městské struktury baťovského Zlína byly a dodnes zůstávají kolonie cihlových domků s rovnými střechami. Zatímco dnes jsou posazeny ve vzrostlé zeleni, za první republiky vznikaly na volných pozemcích ležících za hranicí tehdy osídleného prostoru. Firma Baťa jich výstavbou řešila problém ubytování zaměstnanců přijíždějících do nového průmyslového centra ze stále větších vzdáleností. Takto vznikly celé čtvrti, tvořící jedinečný ráz baťovského Zlína. I když životnost racionálně navržených staveb byla plánována na dobu v řádu desetiletí, dnes mnohým táhne na stovku. Takzvané baťovské domky se staly součástí památkové zóny města a vyhledávanou realitní investicí. Tento zlínský fenomén dnes přibližuje infopoint baťovského bydlení, sídlící v jednom ze zachovalých rezidenčních objektů. Právě odtud jsem s architektkou Jitkou Resovou vyrazil na prohlídku zlínské čtvrti Letná.
0: My se tady nacházíme na ulici Kotěrova, která se jmenuje po architektu Kotěrovi, a stojíme před nejstarším dochovalým domkem, který má mansardovou střechu. A byl to domek pro 4 rodiny a v podkroví byly ještě třeba pokoje pro nějaké nájemce. Tady v té ulici to je poslední domek z 5 domů, který tady zůstal. A Jan Kotěra navrhl celý zastavovací plán pro tady tu čtvrť, podle kterého se začalo stavět. Tady v té ulici vlastně vidíme ten, řekněme, rychlý vývoj, který od toho domku omítaného se složitým krovem, mansardovou střechou. Když se podíváme hned vedle, tak tam je domek, který je omítaný, ale už má střechu rovnou. A když se podíváme ještě tam dál v té ulici, tam už vidíme vlastně ty typické domky, které jsou z režného zdiva a mají rovnou střechu. A oni to jsou vlastně tady vlastně všechno čtvrt domky, což byl vlastně ten první stavební typ. A když půjdeme pak do té čtvrti dál, tak tady najdeme i půldomky, které jsou potom ty nejtypičtější pro baťovskou architekturu, pro zaměstnance.
1: Říkáte čtvrt domky, půldomky, sedlové střechy, bezsedlové střechy, čili to stavění baťovské mělo nějaký vývoj. Znamená to tedy, že i proměna pohledu firmy Baťa na to, co její zaměstnanci potřebují, se proměňovala napříč časem ve 20. 30. letech?
0: Se říká, že když se byl podívat v Německu v těch nájemních domech, kde zaměstnanci po práci šli domů do bytu a co by tam dělali, tak pak šli do hospody a v té hospodě nadávají na toho zaměstnavatele. A to byl model, který se Tomášovi Baťovi nelíbil. Pro něj byl lepší model, že ten zaměstnanec přijde domů, tam je ta zahrádka, je tam jako žena, děti a on v té zahrádce, v té přírodě může spočinout, jde si zahrát na hřiště volejbal a nebo se jde podívat jako do kina nějaký film a vlastně konzumování alkoholu bylo v té době pod dohledem. Ono je zajímavé sledovat ten urbanismus, protože Jan Kotěra, když navrhoval tu čtvrt Letná, která je nejblíž továrnímu areálu a byla vlastně na louce, kde se Baťovi podařilo koupit pozemky, tak první představa byla, že tady budou ulice, budou lemovány těmi čtvrdomky a ty budou mít celkem velké zahrady, kde se bude dát ještě třeba něco pěstovat anebo chovat nějaké zvířata. Že to vlastně takový byl takový koncept, který se v tom roce 1918 jako rozvíjel. Ale vlastně záhy na Kotěrovu práci nám vázal jeho žák František Lidie Gahura. A ten urbanismus zahustil, že se do toho rastru ulic vložily další ulice, které pak lemovaly už zmiňované půldomky. A ty zahrádky se umenšily a začala se vlastně propagovat to, že ti zaměstnanci, když přijdou domů, už nemají nikde pracovat, jo, že mají odpočívat. A hledala se pak ta forma toho odpočinku. Jo, aby vlastně se zpřísňovaly pravidla, co se v těch zahrádkách může dělat. Jo, že se tam vlastně teda nemá nic chovat, žádní králíci, natož jako nějaké slepice, prasata. A měly to být spíš takové okrasně užitkové zahrady a ty prostory se prolínaly, takže od ulice to lemovaly živé ploty, byla daná výška 90 cm a zahrady na sebe volně navazovaly, takže děti mohly běhat v těch zahradách a taky tak ve pamětníci vzpomínají, že běhali tam k té sousedce jako na buchtu nebo běželi tam a vlastně to zaužívání těch zahrad bylo rozdělené třeba jenom jako se říká jako porybísky. To porybísky to bylo naše a tam už je to sousedovo.

byl se střechou rovnou, a tak ten byl vlastně obdobně velký, ta plocha zastavěná, je to třeba o metr delší ten domek, ta bytová jednotka, a koncepce je taky podobná, vlastně, že v přízemí je koupel na kuchyně, obytný prostor a nahoře jsou teda dva pokoje, tak ten půldomek, tím, že máte polovinu domu, tak máte světlo ze třech světových stran a máte vstup, že vedle nemáte souseda a máte vlastně jakoby svoji předzahrádku. Takže to je daleko komfortnější a on argumentoval tím, že když ten zaměstnanec pracuje u toho pásu v tom továrním areálu, takže vlastně de facto jede jako stroj. A tak když přijde domů, aby nestratil svoji lidskou důstojnost, tak si zaslouží to důstojné prostředí, což je ten půldomek, je jakoby kvalitnější než ten čtvrtdomek, obydlení v tom půldomku. Takže to se Gauhurovi podařilo u Bati prosadit, takže se o těch čtvrtdomků, které se postavily tady ve čtvrti Letné, opustilo a v dalších čtvrtích se pak stavěly vlastně půldomky, až už měli tu na Zálešné, tu sedlovou střechu, a nebo pak byl ještě typ jednodomku, který jsme vlastně navštívili, ve kterém je ten infopoint paťovského bydlení, tak těch jednodomků taky bylo více druhů, ale tak to byly už domky, které se v tom urbanismu umístěvaly podle potřeby. Když byla potřeba, jako buď to byly úřednické domky, ve čtvrtě nad Ovčírnou je jich tam jako celá skupina, to byla taková úřednická čtvrť, a nebo to byly třeba domky pro učitele, nebo pro lékaře, nebo pro nějaké ředitele, nebo výše postavené ve firmě. A některé měly i garáž. A tady na té Letné je vidět, že ta ulice, která je těsně pod lesem, tak tam byly ty domky stavěné jakoby později, a tam už jsou domy, které mají větší zahrady, jsou to třeba jednodomky častěji, jsou to jednodomky a objevují se tam i garáže. V rámci té čtvrti byly jak mateřské školy, tak prádelny, tak obchody. Tady zrovna byl dřív obchod, tady třeba na Letné bylo jako několik hřišť, které byly zakomponované tak, aby byla rozumná docházková vzdálenost, protože právě ten sport a to trávení toho volného času po té práci, tak to bylo jedno z důležitých úhlů pohledu, které tady Baťa čtvrti zakomponovávalo.

0: No a ona pak tady vlastně začala vznikat taková jako jiná struktura, než na kterou jsme třeba i teďka zvyklí, že se používá v těch satelitních městech, kde máte ulici 6 metrů k jedné fasádě, 6 metrů na druhé fasádě, mezi tím takový hluchý prostor. No a tady vidíte, že ty domy jsou blízko u té cesty, ale hlavně tím, jak se natáčí.
1: Kopírují ten terén.
0: Kopírují terén a tím pádem se ta struktura vlastně jako, takhle jako rozehrává a taky ty průhledy mezi jednotlivými domkama jsou zajímavější a vlastně lidé se nedívají tolik do oken. To tady právě na té ulici Mostní je hezky vidět. No a domnívám se, že tady tímto se nechal Kahura inspirovat. A vlastně tady tohleto natočení vůči komunikaci, které vzniklo ve čtvrti Letná, tak potom použil na Zálešné a Podvesné, kde ulice jsou rovnoběžně mezi sebou, ale domky jsou natočené, takže vlastně tam zase vznikají takové hezké meziprostory. A i když se ta struktura těch domků, co lemují ty ulice, zase zahušťovala vnitřníma mezidomkama, tak to vlastně dělá takových jako spoustu drobných privátních prostorů. Vlastně vy tam jako obyvatel tam máte na malém pozemku, vám tam vzniknou jako celkem malebná zákoutí a člověk tam má pocit určitého soukromí i při té husté zástavbě. Samozřejmě je ta blízkost tady je taková, že to ne každému je příjemné, není to bydlení pro každého, protože, jak říká naše kamarádka, je to trošku bydlení jako v kempu, že vy vyslyšíte z toho vedlejšího domku to, co se tam odehrává, ale má to svůj určitý kolorit a vlastně to prolínání toho veřejného, poloveřejného a toho soukromého tady je jako v takové široké škále.

0: těch domcích bydleli víceméně ti, co byli sezdaní nebo očekávali rodinu, protože ta většina té pracovní masy, jak to byli uční, a ti bydleli na internátech, uční a učnice, tak ti přes den pracovali a pak večer chodili do školy a tam bydleli v pokojích třeba po 12. A tak to bylo to gro a to nebyla většina zaměstnanců, co by tady bydlela.
1: Tady vidím, že některé ty domky jsou hezky zrekonstruované, mají krásné fasády, které vlastně připomínají to původní baťovské režné zdivo. Přesto s tou trvanlivostí ty plány firmy Baťa byly jiné, ale historie tomu chtěla jinak a ty domky přežily dodnes, přestože byly plánovány na menší dobu života.
0: Traduje se, že ty domky byly třeba na 30 let a ta firma byla, měla velký progres, takže no, můžeme se teď jako zamýšlet nad tím, co by bylo kdyby. A tím, že se zvolili to zdivo z toho režne, z těch plných cihel, tak vlastně z toho byly stavěné domy, které tady máme po staletí, takže ta kvalita toho materiálu taková je, samozřejmě ty domy dožívají, co se týká vnitřních rozvodů a tam ty rekonstrukce jsou nutné a to vlastně zdivo u většin domů, které třeba nebyly poškozené bombardováním nebo to byla zrovna velice špatná várka cihel, tak většinou se podíváte, tak vidíte, ty cihly jsou zachované. A vzhledem tomu, že jsme památkové zóně, tak jsou tady předepsané regulace, jak se má k těm rekonstrukcím domů přistupovat. A pokud se ten dům je dovolené, aby se zateplil, aby se vyměnili okna, ale pokud se zateplí, tak se má obložit cihelným páskem. A je předepsané, jaký ten pásek by měl být, vlastně, jak by se měl klást, jaké by mělo být nadpraží, jaké by mělo být ostění. Takže tady, když vidíme to bílé ostění, tak to by správně být nemělo. Mělo by to být to ostění obložené cihelným páskem, tak jak to vidíme tady třeba vpravo nebo...
1: Tady to právě krásně vidět, máme před sebou čtvrtdomek. Takže jsou tam 4 bytové jednotky.
0: Tady právě je hezky vidět ta dnešní doba. Původně to vlastně všechno vlastnila firma Baťa a lidem to pronajímalo. Teď jsou ty domy rozprodané a každý ten majitel si to může rekonstruovat v jiný čas. Takže to, co tady před námi je, tak to je 1/4, která není ještě zateplená, kdežto ty zbývající zateplené jsou. Takže teď ty majetkové vztahy jsou na těch fasádách hezky čitelné.

0: Poslouchali jsme rozhlasový výlet, který nás dnes provedl zlínskou čtvrtí tvořenou baťovskými domky. Průvodkyní dokumentaristy Petra Slintáka byla tentokrát architektka Jitka Resová. A že Baťa nebyly zdaleka jenom boty, to si ověříme i zítra. Navštívíme proslulé filmové ateliéry.
1: Současná nejstarší obyvatelka Nového světa v Praze je Jana Titlbachová. Na Nový svět se s manželem a tehdy malou dcerou přestěhovala už v roce 1978. A tuhle zajímavou část hlavního města vám představuje v seriálu, který vysíláme v 9:30.

0: Současná hudba, smyčcové kvarteto.
1: To je soubor Maomach.
0: Koncert z festivalu Dobržská brána 2025 v podání basistky Kláry Pudlákové a houslistů Anny Romanovské-Flígrové, Jany Havlákové a Milana Jakeše.
1: V rozhlasové premiéře 6. srpna od 21 hodin na Vltavě.

0: Small Planet v podání Aarona Parkse z alba Little Big z roku 2018. Je přesně 9 hodin a 30 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Narodila se v Praze jedna, nejprve žila na Malé Straně, potom na Hradčanech, no a dnes je Jana Titlbachová hrdou nejstarší obyvatelkou Nového světa, kde žije od roku 1978.
0: Členka spolku Hradčanské včely a bývalá zastupitelka Prahy 1 roky usiluje o to, aby se z centra nestala turistická kulisa bez života.
2: A tak se za Janou Titlbachovou v našem seriálu o lidech a proměně Nového světa vypravila i reportérka Alena Rokosová.
3: Na Nový svět scházím po schodech, které spojují ulici Jelení a Černínskou, a míjím hotel Uraka, což je mimochodem replika původní roubené chalupy, ve které v 60. letech žil spisovatel Arnoš Lustig. A vedle něj stojí jednopatrový dům postavený ve 40. letech 19. století. V jehož přízemí žije aktuálně nejstarší obyvatelka Nového světa, Jana Titlbachová.
4: K vratům, bezvadně, jdu tam, děkuju.
3: Dřevěnými vraty procházíme na dvorek a do zahrady, kterou protéká potok Brusnice. Na parcele dnešního domu stála ještě ve 30. letech 19. století dřevěná přízemní jatka.
5: Potom si ten řezník zažádal o stavební povolení na větší jatka. V téhle půlce, co bydlím já, byla bourárna, za ní byly vlastně maštal, v který teďko sedíme, a na druhé straně byl krám, čili tam jsou zazděné dveře z toho krámu do ulice. A nahoře bydl ten řezník.
3: Na Nový svět se Jana Titlbachová s manželem a dcerou přestěhovala z Loretánské ulice v roce 1978.
5: My jsme měli dítě a měli jsme vlastně obyvatelnou jednu místnost a už to nešlo, tak jsme požádali pana domácího o soudní výpověď. A my měli nárok zase jenom na čtvrtou kategorii. Takže jsme zjistili, že tady jde udělat koupelna, záchod a voda a topení, tak jsme to 3/4 roku všecko dělali si na vlastní náklady. Celá rodina plakala, kam to jdeme. Tatínek pocházel z Hradčan, on vyrůstal v Toskánském paláci, protože dědeček řídil auto u prezidenta Beneše a Masaryka. Takže on chodil s dětma z Nového světa do školy, sem nahoru na Hládkov. Potom bydleli jsme v Malé Straně a maminka se pořád hládala s jednou paní, která se přistěhovala čerstvě z Nového světa. A táta jí vždycky říkal: Ančo, nehádej se s ní, dítě to povl, dítě z Nového světa. Takže takhle to tady vypadalo. A bylo to na první pohled takový bizarní, protože tady bydlel pozůstatek těch hradních zaměstnanců, ty prvorepublikové chudiny a do toho ty umělci, kteří si ty domy koupili v těch 60. letech. Bylo to takový jako multikulturní. Před revolucí na tom pohořelci bylo všechno. Já vám to schválně vymenuju. Jo. Tam byl řezník, cukrárna, kniha, drogerie, mandl, lékárna, rybárna a potraviny ještě jako normální. Všechno tam bylo. A poslední odešla lékárna, takže vlastně jsme tady úplně beze všeho, protože tady nebydlejí lidi. A to se netýká jenom nás na Hradčanech, to se týká i Malé Strany, že jo.
3: Malíř a grafik Jiří Andrle ve své knize Na Hradčanech vzpomíná na svou někdejší sousedku takto.
6: Jana mi imponovala svou zkratkovitou výřečností. Pár slov a situace byla jasně a zřetelně popsaná. A jak se dokázala naštvat na Rudolfa, zvlášť když seděl u černého vola na pivu a Jana šla kolem s nákupem. Otevřeným oknem na něj z ulice volala: Rudo, a ty mi nepomůžeš? Tak aspoň vezmi domů tu hlávku zelí. A bác, už se Ruda drží za hlavu, na kterou dopadla hlávka zelí.
5: No, hodila jsem, protože nechtěl jít domů, že jo? Ale jak teďko tady mluvím, tak to zkratkovitě moc nevypadá teda. S Andrlemi mas tady bydlelo moc hezky a do dneška mi tady chybějí teda. I když naštěstí teďko se tam nastěhovali jiní sympatičtí lidé do toho domu, ale to taky trvalo.
4: Vy jste zmiňovala tu romantiku Nového světa. Vnímáte to i dnes? A nebo už vám tuhle představu narušuje to, že už je to vlastně docela objevený kout Prahy?
5: To opravdu narušuje hodně. Mně osobně strašně. Tragédie jsou tady Vánoce. Jo. To je prostě něco strašného. To se nedá projít ulicí. Chodím ven s tím psem jenom brzy ráno a pozdě večer. Jinak když to všechno jako odejde, ty lidi, to znamená ráno nebo večer, to je pořád jako, že za to stojí tady bydlet.
4: Vladimír Suchánek vzpomínal, že jsou tu slyšet bažanti, žáby i ježci. Pořád to platí?
5: Helejte se, ježka mám na zahradě. Tuhle sedím a říkám, co to je za racho? Já tady zdědila kočky Zemanovi. Jo. Zeman měl plný jelení příkop koček. Takže krmím a najednou ježek jim to tam dlabala, mlátil tou miskou, že už tam jako nic nebylo, tak ho teďko krmím, tak někde tady je. Žáby bohužel zmizly. Bažanti jsou tady určitě, jsou tady divoký kachny. Vždycky tady zahnízdějí, mají tady mladý a potom někam zmiznou. A dokonce soused Káňa jednou viděl, jak tady liška zakousla zajíce.
4: V zahradě?
5: Ne, v ulici. Ten mi vovalal, byl plně v šoku, protože slyšel nějaký ryk, nějaký křik, tak se podíval z okna a liška tam dávila zajíce. Druhý den tam byla jenom krev. Je všecko z toho jeleního příkopu.
0: S Janou Titlbachovou natáčela redaktorka Alena Rokosová. Pokud vás zajímá, proč není potok brusnice na Novém světě, nebo jak vzpomíná na Jiřího Andrleho, tak si můžete poslechnout prodlouženou verzi rozhovoru na vltava.rozhlas.cz.
2: Někdy není nejzajímavější samotná knížka, ale debata, kterou dílo vyvolá. A spisovatelka Magdalena Placová nám za chviličku bude vyprávět o jedné návštěvě knižního klubu v Lyonu, kde se z kritiky románu postupně stala otevřená živá debata o životě.

0: Jak zní ve filmu Vesmír, Lidské podvědomí nebo Zacyklený sen?
1: Kudy se do soundtracků vkrádá popkultura, psychedelie či německý krautrock?
0: A jaké máme vyhlídky pro filmovou hudbu 21. století?
1: Pavel Klusák se ve speciálním letním seriálu noří do hlubin elektronických filmových soundtracků od 50. let po současnost.
0: Vysílá Elektronická ovce.
1: Poslouchejte od 2. července do 20. srpna.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin na Vltavě.

0: Na vlnách Vltavy dospíval Daniel Kahn v 9 hodin a 44 minut ve čtvrteční ranní mozaice.
1: Mozaika. Existuje nějaká knížka, kterou nechcete nikdy prolistovat, za žádnou cenu ji nebudete číst? Spisovatelka Magdalena Placová nám ve své dnešní úvaze přiblíží jedno setkání, kde se rozebíral poslední román Ira Kolmatojbina.
2: Na jednom z pravidelných setkání knižního klubu, jehož členkami jsou matky studentů Mezinárodní školy v Lyonu, jsem se ocitla náhodou. Vzala mne sebou Lara, moje americká kamarádka s průkopnickou povahou, již občas využívám jako ledoborce. Držím se v jejím zákrytu a odvažuji se do míst, do kterých bych si, co by ostýchavý introvert, sama netroufla. Ať je to vinařský veletrh, kurz sonoterapie, nebo teď knižní klub. Sraz se konal v podzemním sále irské hospody, což se doplňovalo s diskutovaným titulem, románem Long Island od Ira Kolmatojbina. Tu knihu jsem, přiznám se, nečetla, ani její předchozí díl, který se jmenuje Brooklyn. Ale řeknu vám rovnou, že po tom, co jsem o ní slyšela, ji ani nebudu číst. Vždyť i skorumpovaný kritik z listu The Guardian, říkám skorumpovaný, neboť na konci jeho recenze je objednávka na knihu, z níž jeho noviny dostanou provizi, píše, že se v románu v podstatě nic neděje. Pasivita hlavní hrdinky přivádí čtenáře k šílenství. A když se konečně na posledních 50 stránkách začnou věci hýbat, působí to nedůvěryhodně. Otázky zůstávají zásadně bez odpovědí a když Jim zjistí, že nemá co říct, nebo když postava vejde do pokoje a ten, koho hledá, tam opět není, čtenářovo srdce se propadne o 3 patra níž. Kritik však v zápětí otočí, co mu zbývá, a vyzdvihuje čtenářskou frustraci jako důkaz rafinované kvality. Je pravda, že většinu práce musí čtenář odvést sám, říká, ale je za to odměněn. Nu, dámy z knižního klubu měly jiný názor. Na rozdíl od kritika si knihu koupili, věnovali jí svůj volný čas a nemají důvod předstírat, že král není nahý. Postavy a jejich osudy neporovnávají s tucty dalších knih, kterými byl kritik nucen se prokousat, aby měl na nájem, ale přímo se svou vlastní zkušeností. Hlavní hrdinka Tojbínova románu je Irka, provdaná v Americe za Itala. Zápletka románu se odehrává kolem aféry jejího manžela s jinou ženou a posléze kolem jejího vlastního mimomanželského vztahu doma v Irsku. Jde o dávnou lásku, která možná bude pokračovat a možná ne. Každopádně milenec se neoženil, 20 let zůstal sám. Jak to vyjádřila členka klubu, co je to za chlapa? 20 let jenom kouká na moře? Proč něco nepodnikl? Mužské postavy, shodly se přítomné ženy, mezi kterými byla Indka, Japonka, Irka, Italka, Američanka a Francouzka, se Tojbínovi vůbec moc nepovedly, jsou slabé a ploché. Rovněž hlavní hrdinka postrádá osobitost. Kromě toho, že je hezká, se o ní nic nedozvíme. Co je to za ženskou, říká Italka, která 20 let žije v jedné zemi a neudělá s jedinou kamarádku. To přece není možné. Děj, podle recenzenta mistrně pomalý, se čtenářkám zdál rozvleklý, často z něj vypadly a museli se do čtení nutit. Na posledních 50 stránkách se konečně chytli, ale pak příběh náhle skončil bez varování a rozuzlení. Jako nějaký seriál, řekla Lara. Vsadím se, že Tojbín už píše další díl. To nejzajímavější, co se v irské hospodě nakonec probíralo, byly naše vlastní osudy. Zkušenost života v cizí zemi jsme s hrdinkou Long Islandu sdíleli všechny, stejně jako návraty do starého domova, kde se v naší nepřítomnosti vše změnilo. Italka nám popsala typickou sicilskou neděli. Nekonečný oběd v kruhu širší rodiny, který končí až ve večerních hodinách a z něhož se nikdo nesmí omluvit. A na závěr se rozvinula poněkud provinilá debata o tom, jak kdo nekomunikuje se svými rodiči. Rekord držela Japonka, která otci volá jednou za rok, protože si s ním nemá co říct. Odcházela jsem plná inspirace, ale i obav, protože příští kniha, kterou budou dámy diskutovat, bude moje. Nejsem si jistá, zda tolik upřímnosti vydržím.
1: Jedna kniha, 6 žen z různých koutů světa a k tomu překvapivě upřímná debata. Byl to zajímavý příběh, který přinesla Magdaléna Placová a myslím, že to všechno zvládne. I debatu nad svou vlastní knížkou.
0: V tuhle chvíli hraje London Symphony Orchestra a je to Manuel de Falla.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku i 5 minut před 10 dopoledne.
1: A poslouchejte dál, nás čeká hned po zprávách vizitka, která bude patřit filmařce Markétě Eckert-Válkové. Říká, že domov je stav duše, který prožíváme individuálně. Domov je pocit bezpečí. V časozběrném dokumentu Amiřiny děti sledovala 10 let rodinu, která uprchla před válkou ze Sýrie a které byl v Česku nabídnutý azyl.
0: A dnešní radiodokument po 20. hodině, ten se zase vrací k roku 1945 a zestátnění kinematografie. Zabývá se příčinami a následky tohoto rozhodnutí. Má název Film podle potřeb a zájmů lidu.
1: Radiodokument tedy nabídneme ve 20 hodin. Ranní mozaiku zítra úderem 6. Těšit se na vás budou František Šedivý
0: a Naděžda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: V Česku se v červnu začalo stavět 1013 bytů, což je asi o 50% víc než ve stejném období loni. Dokončených bytů ale oproti loňskému červnu bylo o zhruba 18% méně. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Celkem stavební produkce meziročně stoupla o 2%. Oproti květnovému srovnání ale růst stavební produkce v Česku zpomalila. Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu. Japonci si připomněli 81. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu. Starosta města Kazumi Matsui při této příležitosti zkritizoval světové velmoci za vedení válek. Vyzval je také, aby přestali ospravedlňovat držení jaderných zbraní jako odstrašujícího prostředku. Na pětní ceremoniál do Hirošimy dorazilo asi 50 tisíc lidí, mezi nimi i zástupci ze zhruba 120 zemí a regionů, včetně Spojených států a Íránu. V Josefově na Náchodsku pokračuje festival metalové hudby Brutal Assault. Na čtyřech pódiích se dnes představí na 40 skupin. Finská skupina Valtari o 17:30 vystoupí v doprovodu symfonického orchestru Bohemian Symphony Orchestra Prague. A ještě počasí, čekejte v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, zpočátku na západě až oblačno. Ujediněla možnost přehánky nebo bouřky. Během dne čekáme postupně od západu přibývání oblačnosti a místy se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz a to už je všechno. Dál pokračujeme na Vltavě reprízou vizitky.

0: Vizitka.
1: Amira v jistém smyslu pochopila, že domov je tam, kde se cítí bezpečně. Emoce rodiny jsou ale pořád v Sýrii, je to pro ně mocná domovina a neustále přemýšlejí o tom, kde a jak se budou moci vrátit, říká režisérka Markéta Eckert-Válková ke svému novému časozběrnému filmu Amiřiny děti. A režisérku, zmíněnou Markétu, již vítám zde proti sobě ve studiu na Vinohradské třídě v pořadu Vizitka. Ahoj.
2: Ahoj, hezké dopoledne.
1: Jsem rád, že jsi dorazila. K dnešní vizitce vás zve Ondřej Cihlář, ale Markéta Eckert-Válková studovala Zlínskou filmovou školu a poté katedru dokumentární tvorby na pražské FAMU. Natočila řadu dokumentárních filmů a seriálů pro Českou televizi, například Dětství, důvod k dospělosti, o tom, jak různé generace prožívají dětství. Režírovala dále také třeba druhou řadu oblíbeného dokumentárního seriálu Čtyři v tom a natočila také celovečerní dokument Mára jde do nebe o horolezci Marku Holečkovi. Jako asistentka režie nebo pomocná režisérka se pak u Jiřího Mencla, Vojtěcha Jasného či Romana Vávry a Petra Zelenky podílela také na jejich hraných filmech. Zanedlouho půjde ovšem do kin její zmíněný snímek Amiřiny děti, dokumentární film o syrské rodině, která prchla ze země zmítané válkou. Zaznamenala v něm 10 let života Amiry a její rodiny hledající v Česku svůj nový domov. Tak, ten film, který jsme zmínili, Amiřiny děti, který jde tedy velmi brzo, tedy již 19.2. do české kinodistribuce, si natáčela zhruba 10 let, tedy 10 let si sledovala jejich osudy a mě by zajímalo, jestli si dospěla k tomu, že tady našli skutečně svůj domov. Celá tato rodina, která je neuvěřitelná v tom, že jsou to dva rodiče a 6 dětí, což je poměrně početná rodina.
2: Možná bych si pomohla takovou hláškou, kterou měla Amira na tohle téma nedávno, když jsem si s ní ještě dodatečně o těchto věcech povídala, protože domov je nějaký stav duše, který každý prožíváme individuálně.
1: Ano, nebavíme se o bytě.
2: Nebavíme se o bytě, nicméně je to taky pocit nějakého bezpečí. A to Amira si uvědomila, že když dlouho po něčem toužila, dlouho jí něco chybělo a přišla do toho jejich bytu a dcera jí řekla, já se tady cítím tak dobře, tak vlastně ten pocit domova se dostavil i tak, i v tom prostoru. Mm-hmm. No, takže v tomhle smyslu dospěli k nějaký fázi pocitu domova, ale v mnoha ohledech si myslím, že je to fakt běh na velmi dlouhou trať a ta startovací pozice taky rozhoduje.
1: My se k tomu ještě dostaneme obloukem k tomu, zda nalezli tedy v České republice svůj domov, nicméně pojďme si říct, kdy vůbec tato rodina do Čech se dostala, za jaké situace a také hlavně, jak ses o ní dozvěděla, že si vlastně tak záhy po jejím příchodu mohla vlastně natáčet její osudy a jejich kroky.
2: No, psal se rok 2015, vrcholila uprchlická krize.
1: Ze Sýrie,
2: samozřejmě, ano. Prostě Bašár Asad tam rozpoutal peklo a Česká republika, jak známo, má velmi rezervovaný vztah k uprchlíkům a k jejich přijímání. Nicméně média toho byla plná, protože ten přetlak těch humanitárních pomocí přímo volal po nějaký jako reakci i v zemi, kde to úplně není vítáno. A já mám 4 děti, který chodí na gymnázium, nebo chodili na gymnázium Přírodní škola, což je takový velmi netradiční koncept víceletého gymnázia. A ve chvíli, kdy někdo volá o pomoc, tak tahle škola většinou stojí v první řadě. A ty děti se tam octly, syrský. Bylo jim pomáháno skrze i tuto školu. No a já jako rodič jsem vlastně měla velmi snadný a pohodlný přístup velmi brzo se s nima potkat a nemohla jsem to jako dokumentaristka nechat být.
1: Ano, tvůj instinkt dokumentaristky okamžitě tedy zabystřil. No, zajímalo by mě, jak těžké bylo vlastně se s nimi domluvit, protože oni přišli do neznámé krajiny, byli vlastně bez jazyka a navíc se jim vlastně za krk usadila parta dokumentaristů, tak to možná nebyla úplně situace, kterou jako oni by si přáli.
2: Je to pravda, kdo by si to přál obecně, no tož pak v takové situaci. Bylo to velmi obtížné. A já jsem samozřejmě začala točit sama, chodila jsem s kamerou a s nějakým primitivním setem zvukovým na všechny jen trochu veřejnější akce, kde jsem mohla být svědkem. A to domluvání bylo nemožný. My jsme se k sobě dostali podle mě na nějaký osobnější bázi až třeba třetí rok. Mm-hmm. Bylo to vždycky přes překladatelku. Rodina si dlouho myslela, jak se vůbec nevyznala a neorientovala, kdo je kdo, že patřím k té škole, že je to nějaký jakoby záznam jenom těch jejich začátků, co se týče toho styku se školou. A my jsme se krok za krokem vlastně dostávali k jádru pudla. A když jsme se k němu konečně jak si dostali, kdo skutečně jsem, o co mi skutečně jde, tak začala vlastně skutečná debata nad tím, jestli to chtějí nebo nechtějí. Hmm.
1: No a jaký jsi z toho měla celkový dojem? Skutečně máš pocit, že tedy narazila tato syrská rodina tady na ty obtíže, řekněme, určitého, zejména medializovaného odporu jakéhokoliv přijetí vlastně syrských, tím pádem vlastně arabských imigrantů sem k nám do České republiky a samozřejmě vlastně také obrovského strachu s tím, že ty kultury jsou prostě nekompatibilní vzájemně. Tak jak to na tebe působilo, ten průběh desetiletý, to pozorování každodenní téměř?
2: No to je na dlouhou debatu, ale zkráceně je to klasický problém toho, že něco zvnějšku popisováno médii, šířeno politickou kampaní, dostane tak velký rozměry, že ten strach je větší než pak ta realita. Mm-hmm. Na druhou stranu strach měli i oni, protože to, co si všechno přečetli o České republice, na ně nedělalo vůbec dobrý pocit a oni sem, je třeba připomenout, nejeli dobrovolně. Oni tady jako úplně si nevybrali nás, ale bylo jim to nabídnuto. Jo? A z jordánského uprchlického tábora, kde už 2 roky člověk s 5 dětmi živoří, si nemůže úplně vybírat. Mm-hmm. Takže oni to vždycky chápali jako nějaký azyl. A protože mají velmi silný vztah k Sýrii, ke své domovině, tak vlastně i dlouho ten jazyk ani neměli potřebu se učit, protože si říkali, to za rok bude dobrý.
1: No. Jo, mysleli si, pořád se udržovali vlastně v takové pohotovosti, že se budou vracet zpátky.
2: Ano. Nicméně, jak čas šel a samozřejmě ta interakce především v těch školách skrze ty děti musela nastat, tak najednou, když se člověk dostane k člověku blízko a má řeč těla, má řeč očí, má jiný další verbální komunikační systémy, tak pochopí, že strach není na místě a hledá cestu. A většinou ta Amira, která je velmi otevřená a má v sobě takový fakt jako velkou potřebu se vysvětlit a obhájit svůj život, svůj svět, svoje náboženství, tak to dokázala, protože ty lidi přijali dříve nebo později.
1: Čili teď už tedy se zde cítí dobře. No a také jsme sledovali, ten film se také jmenuje Amiřiny děti, tak zejména pravděpodobně i prostřednictvím právě toho tvého kontaktu přes přírodní školu, tak jste sledovali se štábem zejména tedy vlastně jejich děti, děti, jak se vůbec nějakým způsobem dostávali do kolektivu, jak tam vlastně postupně s přibývajícími schopnosti v češtině také se různým způsobem přáteli a kamarádi s různými svými vrstevníky, kamarády a tak dál, ale přesto tam bylo jasné, že tam občas ta kultura na sebe naráží, zkrátka to náboženství, které jistě je tady mnohem volnější než v Sýrii, u nich praktikováno, stejně klade celou řadu různých omezení, které zkrátka jsou třeba pro jejich vrstevníky z českého prostředí pozoruhodné, někdy i třeba nepochopitelné. Tak jaký ty máš pocit vzhledem k tomu, jak jsi je sledovala, nakolik vlastně byly otevření vlastně těm evropským vlivům a řekněme liberálnější situaci, která je tady oproti Sýrii a oproti taky vlastně té kultuře?
2: Na to, že jsou z malého města mimo centrum Sýrie, mimo vzdělanostní centra, tak prokazují podle mě obrovskou vůli dostat se co nejdál, pochopit se navzájem. Musíme si říct, že opravdu svět je velký a rozdílnej a vždycky třeba ani není ta cesta o to prolnout se úplně. Není to ten cíl. Jenom se vzájemně respektovat. Mm-hmm. O to se podle mě celou dobu snažíme všichni, co se kolem rodiny pohybujeme, co jim pomáháme a oni se o to snaží taky. Jak přicházely různý krizové situace, šlo nám to líp nebo hůř, ale ve výsledku pocit z toho, co jsem s nima zažila, je, že takovouto cestou se dá dostat vlastně nejdál, s respektem.
1: Mm-hmm. My teď se dostáváme ovšem v rámci naší vizitky k první písni, k Paleochoře z kapely Clarinet Factory, která doprovázela také celý tento tvůj film vlastně takovým jako takovou zvukovou stopou.
2: Složili hudbu pro můj film.
1: Ano, a proč jsi vybrala tuhle píseň?
2: Tak je to takový motto, tím se ten film otvírá a navozuje nějakou atmosféru očekávání, které se pak ve filmu dál s ním pracuje.
1: Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat našeho dnešního hosta, dokumentaristky Markéty Eckert-Válkové, tak použijte prosím e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz.

0: A my se vracíme v dnešní vizitce s režisérkou Markétou Eckert-Válkovou k jejímu filmu Ameřiny děti, k filmu, který má stopáž 83 minut a už 19. února půjde do kinodistribuce. Ten film také prošel přirozeně už také účastí celou řadou festivalů. My můžeme zmínit Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě. A mě by zajímalo, jakou způsobil reakci, jaké tam byly debaty a jestli se objevily třeba nějaké názory proti tomu, aby vlastně jsme z takto vzdálených kultur přijímali uprchlíky. Protože a u toho filmu, a to mě trochu překvapilo, nebylo na tom začátku vlastně ukázáno, že ta doba jejich příchodu byla skutečně velmi třaskavá a extrémní politické strany to využily jako postrašení vlastně českého obyvatelstva a té tedy části našich spoluobčanů, kteří na to velice reagují. A vlastně se tam neukázalo, že to byl ten velice krizový moment, kdy sem přišli, dokonce ten jejich přílet byl vlastně utajen. Jo. To znamená, že proč jste to vynechali a vracím se zpátky, jakou to způsobilo debatu na tom festivalu?
1: Tak první debata, velmi milá, velmi vstřícná, festivalový publikum jsou lidé, kteří stojí o ta témata, nebojí se jich, takže moc hezký setkávání, děkování za to, že takový film byl vnesen do českého prostoru, že se odehrává v Čechách právě takovýhle téma, který není právě úplně běžný.
0: A navíc skutečně ukazuje tu komplikovanost vlastně té možnosti.
1: Nějak nezjednodušuje.
0: Nezjednodušuje vlastně tu asimilaci a nevypráví tedy pohádku v uvozovkách jako v růžových barvách.
1: Ano.
0: Nicméně, proč jste teda neukázali ten krizový čas vlastně té české, řekněme, obavy až strachu, až hysterie kolem toho roku 2014.
1: My jsme o tom 15. My jsme o tom samozřejmě uvažovali velmi. Nakonec jsme se rozhodli trochu jinou cestou, protože on by to byl trochu jiný film. Ono by to vlastně nastavilo nějakou komunikaci, debatu mezi společností, která má nějaký cíle, představy
0: a strachy
1: a zvnějšnilo by to ten jejich osobní příběh. A já jsem se rozhodla jít formou opravdu skutečně osobního příběhu a vlastně dialogu s divákem, který si může představit, že se to může týkat kdykoliv, kohokoliv z nás, zvláště i v dnešní době, která je velmi nejistá. A domnívám se, že pokud chceme skutečně řešit některé věci a věnovat se tématům tak, aby se někam posunuli, tak tomu musíme přistupovat takhle osobně. Nemůžeme se zabývat jenom vnějšími tituly, jednoduchými pravdami, zjednodušujícími návody, protože je to skutečně těžký a já chci, aby divák měl šanci si ty otázky i odpovědi klást po svým a vyvodit z toho vlastní závěr, který ale bude ovlivněn nějakou emoční cestou, kterou s těma lidma zažil a vlastně to, že ty děti jsou roztomilí, že jsou čistý, že někam všichni chceme najít svoje štěstí, to je něco, co se nedá v tom příběhu ignorovat. A tím by se to mělo posuzovat.
0: 100% s ním souhlasím. Také tam vidíme jejich cestu, jejich právě tedy nějakým způsobem zapojování do české společnosti ve školách, ve školkách a tak dál. Nicméně vidíme postupně, že ta cesta skutečně není lehká. Skutečně mi tam naráží na jazykové, kulturní rozdíly. Tam to prvotní nadšení po tom příjezdu, kde by o ně bylo krásně postaráno, například na té přírodní škole, tak se pak ukazuje, že ten nejstarší syn vlastně odtamtud odchází, protože zkrátka se v tom necítí dobře, možná i ta škola je na něj příliš složitá a tak dál. Tak setkali se a zaznamenali jste vy také třeba nějaké střety s kýmkoliv z české společnosti, kdo nějakým způsobem je nepřijal vlastně tak příkladně a hezky, tak jak ukazuje ten film, právě z důvodu třeba nějakého strachu a obavy, že třeba ovlivní jejich děti nějakými myšlenkami, které pocházejí z jiné kultury?
1: Vždycky, když nějaký takový náznak byl, tak to bylo opravdu z toho vnějšího prostředí. Úřady, ulice, jakmile to bylo vztahový, jakmile to byl svět, kde skutečně ty lidi interagovali a museli si naslouchat, tak...
0: A znali se.
1: A znali se, tak to mizelo postupně. Samozřejmě nějakou ostražitost si obě ty strany asi vždycky ponechávají. Kdyby došlo na lámání chleba, tak ještě se to musí poměřit ještě zvláštním metrem. Mm-hmm. Ale ta cesta byla nastoupená a byla na ní vidět ta snaha potom. Na druhou stranu poměřovat úspěch či neúspěch, integraci či neintegraci tím, jestli děti dodělají vzdělání, který je nastavený českým měřítkem, který vychází z toho, že rodiče sami mají takové podmínky ve své vlastní výchově, že to můžou předat dětem. To všechno tady neexistuje. My si musíme představit, že sami rodiče prošli Bůh ví jakým vzděláním, Bůh ví kolika třídami, nebo já to vím, ale nebudu to říkat, tak to prostě ani není možné a můžeme si to vztáhnout klidně i na občany České republiky a na různé podmínky, které mají od Aše až po, já nevím, Luhačovice prostě.
0: No, řekl bych Hrčavu, což je podle mě ta nejvýchodnější obec někde za Jablunkovem. Vím to velmi dobře, protože je to velmi malebná obec v Beskydech. Nicméně mě zajímá ještě věc, samozřejmě ano, nelze posuzovat úspěšnost integrace tím, jestli zkrátka dodělají úspěšně školu nebo ne. Navíc ta situace byla také komplikovaná covidem, což teda já jsem už trochu zapomněl, že vlastně bylo období, které bylo v rámci té samovýuky domácí, která byla prostě propojená vlastně jenom telefony a počítači online, to bylo šílené. Nikor v situaci, kdy jich bylo 8 v jednom malém bytě, tak to jsem skutečně si říkal, tak to je jako úplně neskutečná situace. Nicméně zajímá mě, všimla se u některých z těch dětí, které postupně samozřejmě rostou, tak jak ten čas ubíhal, že tady došlo, řekněme, k nějaké ovlivnění tady tou českou evropskou kulturou, že tam třeba někdo trošku se vzdálil od té původní atmosféry domácí. Kdo to byl a jak se to projevilo?
1: No to zcela určitě probíhá a probíhalo u všech. Jde o to, jakou rozlišovací my máme rozlišovací aparát jako Evropani, abychom to fakt všechno viděli. Já jsem to vlastně viděla nejvíc ve chvíli, kdy asi po 8 letech konečně ta rodina našetřila a odvážila se svým statusem. Oni se strašně báli, aby v ruce měli nějaký doklad, že se pokud budou cestovat, budou moci sem vrátit samozřejmě. Takže ve chvíli, kdy si řekli, že občanství je nad jejich síly, protože to obsahuje všechny ty zkoušky z jazyka a tak dále, a získali jakýsi status, který se tomu velmi blíží, tak se rozhodli navštívit příbuzní v Jordánsku. A kromě těch vlastně pro všechny to byl zpětně nějaký šok nebo velká jako reflexe vrátit se po 8 letech někam, kde jim to celkem připadalo jako jejich prostředí, ačkoliv už tam samozřejmě utekli i ze Sýrie, ale celá ta rodina tam byla, viděli, v jakém stavu ta rodina je, jaký podmínky životní mají, jak to tam vypadá a měřili to najednou zkušeností 8 let v Evropě. Zvlášť pro ty děti, který si to skoro ani nepamatovali.
0: Ano.
1: To byl obrovský šok a vrátili se vesměs s informací, že tohle není můj svět. Jo? Nicméně byla tam ta rodina, jsou tam ty hluboký vazby, oni byli okamžitě přijatý a obklopený zase všema bratrancema, tam ta pospolitost je ještě na takový vysoký úrovni, že to v životě člověka prostě hraje roli. Takže v nich se to všechno setkává, ale posun a jakási revolta vůči světu rodičů u nich 100% probíhá.
0: No, proběhla vlastně tato, řekněme, korekce i u té Amiry samotné, protože tam vidíme vlastně v průběhu toho filmu, že ona má velké pochybnosti o tom, jestli dokáží tady zůstat, protože jsou tu vlastně sami bez té podpory té široké rodiny, tak jak to v tomto arabském světě zkrátka funguje stále. A že tedy ona toužila se vrátit zpátky a pak tady to, co ty si popisovala, bylo velké vystřízlivění a uvědomění se té situace, že vlastně to, o čem sní, už je vlastně svět, do kterého se vrátit nemůžou. Je to častá zkušenost emigrantů i českých, československých, kteří emigrovali z Československa z politických důvodů do všech koutů světa, pořád vlastně si udržovali tu nostalgii na tu domovinu a pak, když se vrátili zpátky, tak zjistili, že už tady ta situace se natolik změnila, že už vlastně tady se doma necítí a stále se cítí být v těch svých nových vlastech vlastně jako přistěhovalci. To znamená, že se dostali takzvaně do takové mezisituace podivné a jejich děti, které už vyrůstaly v těch nových zemích, se vlastně cítili doma tam a už vlastně věděli, že kvůli těm dětem celkově vlastně ten návrat není není možný a pokud, tak by to byla vlastně emigrace číslo dvě. Čekala jsi, že to bude tak radikální vlastně to vystřízlivění, to zklamání, ta jako korekce tohoto, té nostalgie, která tam probíhala?
1: Nečekala jsem. Když odjížděli do Jordánska na tu návštěvu, což jsou asi teda ty 3 roky, tak mi Amira i klidně řekla, že si to tam jenom obhlídnout a pokud to půjde, tak tam zůstanou. Mm-hmm. Čekala jsem, že se může stát opravdu cokoliv. Samozřejmě tam především měli navštívit maminku, babičku, která na tom byla fyzicky velmi špatně, takže to setkání bylo velmi emotivní a v tomto ohledu jsem to čekala a možná to předčilo moje očekávání, když jsem pak viděla ty záběry, jak ta široká rodina jí tam vítá, tu babičku. Ale co se týče toho výstupu, kde budou doma, přesně jak říkáš, je to nějaký emigrantský komplex a ty lidi navždycky už zůstávají doma nejvíc v meziprostoru, v letadle mezi dvěma těma místama. No.
0: Takže to je zkrátka, jako dostavil se u nich jako zkrátka tenhle ten standardní pocit, který jako opravdu emigranti či imigranti mívají. Máš tady zajímavou citaci, doma mi občas vyčítali, že se starám více o děti ze syrské rodiny, než o ty vlastní. Tak už se to srovnalo?
1: Já doufám, že jo. Doufám, že mi děti odpustili, že jsem občas pomáhala syrským dětem a spolehala na to, že moje děti už to nepotřebují.
0: Takže snad ano. No a jak se tvé děti vlastně s nimi propojily? Jako vlastně došlo tam k nějakému zkamarádění? Protože ty si říkala, že vlastně na stejné škole tvé děti taky studují nebo studovali.
1: Ano, na bázi spolužáků 100% do dneška ty vazby fungují a potkávají se, pak je tam ještě nějaká jako osobní sympatie, tak to už bylo různý vzhledem k různým členům té syrské rodiny, ale ty vazby jsou tam moc hezký.
0: Na výrobě toho filmu jako koproducent se podílela také Česká televize. Zajímalo by mě, jestli vlastně si měla nějaké s nimi konzultace ve smyslu nějaké korekce toho příběhu a tak dál, jestli tam zkrátka s výhledem, že ten film se jednou, až projde tedy tím distribučním kinokolečkem, dostane na obrazovky České televize, jestli tam byly zkrátka nějaká místa, o které si Česká televize mohla myslet, že by třeba mohly způsobit nějakou třaskovou reakci a tím pádem vlastně tam docházelo třeba k nějakým dramaturgickým konzultacím až cenzuře.
1: Ani náhodou. Musím říct, že jak můžu jmenovat, nebo to?
0: Asi jo, určitě.
1: Jak moje producentka z Negativu, Kateřina Černá, tak Kateřina Ondřejková z České televize jsou velmi osvícený dámy. Navíc jsme součástí našeho týmu byla i Helena Třeštíková, která s tím má i obrovské zkušenosti s tímhle způsobem natáčení. Spíš jsme hledali způsob, jak co nejpregnantněji některé věci podat, vyjádřit. Rozhodně cenzura neprobíhala ze strany České televize ani si jiných.
0: Tak já jsem to doufal, byl jsem si tím jistý, ale musel jsem se na to zeptat, protože tento film také bude možné vidět na obrazovkách České televize. Nicméně to nebrání, nemělo by to zabránit vám, všem posluchačům, které toto téma zaujalo, abyste se vypravili už od 19. února do kin po celé České republice, kde celý tento film projde. Například reakce z ČSFD, kde máte jaké hodnocení zhruba procentuální?
1: Myslím 80%.
0: No tak to je úžasné, také je tady od nějakého diváka reakce, kterou jsme namátkou vybrali. Parádní dramaturgie, svižné tempo a lehký humor. Feel good film, který po většinu stopáže nemá téměř žádný vážnější konflikt. I přesto, že tedy život vlastně této rodiny a její asimilace nebyla jednoduchá. Tak pojďme si poslechnout další píseň, kterou si vybrala, a sice Sanžatý Semo Žuto od Gustafy. Tak takhle jsem to přečetl a teď mi řekni, jestli skutečně ovládám jazyk původní, v kterém toto je, což ani netuším, jaký je.
1: Pardon, no je to chorvačtina.
0: Toto je chorvačtina.
1: Ano, a Sanjati Čemo Žuto.
0: Tak je to v tom případě Sanjato Čemo Žuto.
1: Sanjati Čemo Žuto. A to je píseň, která patří rovini a výletní lodi Otac a synovi, která tam provozuje živnost a kterou mám moc ráda. A vlastně je to taky takový vzkaz. A tuhle písničku oni tam hrozně rádi pouští. Je to místní kapela z Chorvatska, prostě ze Zadaru nebo od někud tam, přesně nevím.
0: Takže se přesouváme na Jadran,
1: ano,
0: do Středomoří.
1: Ano, a já mám radost, že já jsem o nich kdysi točila, takže je to nějaký, jako mám osobnější vztah k tomu. A je to zpráva o tom, že ne všechny turistické atrakce, které člověk na svých cestách potkává, jsou jenom chytáky, protože oni to dělají fakt poctivě a jsou to skvělí chlapi.
0: K tomu já dodávám jediné, a to dobrodošli.

0: vizitka.
1: Oblíbený hlas naší oblíbené Janky Plotkové nás uvedl již do druhé půlky vizitky s naším hostem, dokumentaristkou, režisérkou Markétou Eckert-Válkovou, a my se přesuneme také k dalším tvým projektům, protože zajímavé byly i ty ostatní, například Čtyři v tom, což je projekt, který jste se svými kolegyněmi Lindou Kalistovou, Jablonskou, Zuzanou Kirchnerovou a Ivanou Pauerovou Miloševič a s dalšími tvůrkyněmi na pozici scénáristek a dramaturgyní vytvářeli a sledovali jste tedy čtyři ženy, které vlastně od těhotenství potom dál jste sledovali jejich osudy po porodu dětí, jste vnímali, jakým způsobem a jakými rozdílnými a rozličnými způsoby se dá vypořádat s mateřstvím. Samozřejmě také v některých případech za podpory jejich partnerů, manželů a tak dále, ne vždy. Čili mě by zajímalo, vlastně sama si matkou čtyř dětí, jestli jsem to dobře spočítal, nakolik vlastně se odzrcadlily tvé osobní zkušenosti s těmi osudy, které jste sledovali právě tady v tomto projektu Čtyři v tom?
2: No, určitě se odzrcadlili, to není ani jinak možný, aby se neodzrcadlili. Jenom chci říct, že všechny ty autorky, co jsi vyjmenoval, tak my jsme vlastně přicházeli postupně. Jo, ono totiž celkově čtyři v tom měli čtyři řady a každý si jel ten režisér jednu celou sérii, takže já jsem dělala druhou a třetí.
1: Ještě bych měl zmínit scénáristky Eriku Hníkovou a Jelenu Hejdovou například a tak dále a další. Jenom nechci tady kohokoliv z vás tvůrkyň vynechat, nicméně pokud se tak stalo, tak se omlouvám, není to záměrné. Nicméně pojďme zpátky tedy k tomu sledování těchto řad a také vlastně k té debatě, kterou to způsobilo, protože to byl poměrně významně sledovaný projekt a vlastně vůbec celkové to nazírání vlastně na tu péči o děti z pozice rodičů vlastně se dostává dost často do diskuzí právě, nakolik je možné a správné podílet se na tom jako nějakým způsobem spravedlivěji a rozkládat vlastně tu tíhu, které z tradičních dob bylo mnohem více na matkách, tak jakým způsobem to vlastně trošku otevírat a srovnávat. Tak jaký máš pocit, co to způsobilo v České republice?
2: No, už je to nějaký pátek, je to podle mě více jak 10 let, tak samozřejmě ta společnost a jako společenský téma se to odehrávalo v nějakém kontextu a ty naše jednotlivé řady na to reagovaly. Tehdy byl velký hlad po svobodě toho porodu, vůbec o přístupu k tomu mateřství. Samozřejmě primárně to sledovaly ženy nebo vdané paní, kterých se to bezprostředně týkalo. A to, že mohli spolu prožívat to těhotenství nebo celý počátek mateřství se čtyřmi hrdinkami, taky bylo důležitý, protože formálně to byl dokusoup, což byl určitým způsobem nový tvar, který se tady holky to správně nastavili, Irena Hejdová a Erika taky samozřejmě, ale ta dělala pak ještě jiný dokusoup, Kalistová Linda, tak vlastně to byl jako seriál. Ono to bylo hrozně napínavý, my jsme vlastně to psali trochu scénáristicky, aby se ty jednotlivý příběhy doplňovaly, ten výběr těch hrdinek byl velká věda, měli jsme konkurzy, aby vlastně ten obraz byl dost široký a zasáhl co největší vlastně skupinu zájmovou, která tohle téma prostě žila. Samozřejmě tam byly i různí mužové, různí partneři, ale nemůžu říct, že se na to kladl takovej jako důraz. Především to bylo teda spoluprožít si v České republice dneska mateřství a rodičovství se všemi i technikáliemi, na který člověk narážel. Pro mě osobně teda musím říct, že byl velký zázrak, že jsme točili Domácí porod, protože to bylo něco, co tehdy hýbalo tou společností, hýbe ještě pořád a ty alternativy nebyly zrovna velký, jak to zařídit vlastně legálně. No.
1: Nakolik nejenom v rámci těch porodů, ale vlastně vůbec k různým druhům přístupu k rodičovství máš pocit, jakým způsobem se to proměnilo za tu dobu, protože ten projekt probíhal v roce 2000.
2: No, to já už nevím. 13, 14,
1: tak
2: něco takového.
1: Tak jsem chtěl říct, no. Ano. Takže to už je přes 10 let, to znamená, máš pocit, že se to skutečně jako proměnilo, že tady tento tempo těch změn jako je relativně rychlé?
2: Proměnilo se hodně, protože vyrostla nová generace lidí. Nová generace lidí jsou otcové a matky a otiskly se do nich jiný výchovní kódy, úplně už mají i jako přečíslený ty priority a třeba co se týká toho sdílení, toho otcovství a mateřství, to je obrovský rozdíl. To my jsme ještě tolik vlastně, tolik mužů, který já dneska potkávám na ulici a mám kamarády, jak to vlastně sdílí, jak si tu mateřskou dovolenou v uvozovkách i rozdělují, to opravdu se hýbe velmi rychle.
1: Mnohokrát jsem tady při debatách narazil na to, že mateřská dovolená je velmi nešťastný termín, protože to slovo dovolená vlastně jako tak nějak dává tušit, že je člověk někde daleko na sluníčku, na dece a čte si knihu, má klid, což je všechno jenom ne mateřství a rodičovství, tak napadá tě nějaký vhodnější termín, jak tohleto nazvat, třeba mateřská šichta?
2: Smažba. To je smažba prostě.
1: Dostáváme se k další písničce a sice pánů Stivína, Kocába a Soukupa, co vás právě napadlo. Je to v souvislosti s tím, co nás právě teď napadlo, a sice v tvým případě smažba, v mém případě mateřská šichta. Proč jsi vybrala tady tuhletu 9-minutovou píseň, ze které my si tedy zahrajeme pouze nějakou zhruba 3-4-minutovou část?
2: No, to je taková aktuální věc. Já jsem teď dokončila pro Českou televizi portrét Jiřího Stivína a sama jsem byla překvapená, jak stále aktuální je svět, témata, inspirace. Jeho vidění světa, ačkoliv i pro mě je jeho vrchol umístěn v době, kdy tady byl ten komunismus a taková šeť a říkala jsem si, co tam asi tak člověk může ještě jako objevit dneska, tak se zpětně mu omlouvám a bylo to velmi hřejivý a potěšující.
1: Nemůžu setkání. Se nezeptat, co jsi tam ještě dneska objevila?
2: Velkou invenci, velkou radost z odvahy, z netradičního přístupu k věcem a vlastně stále platné věci. No, ať je nám 80 nebo 20.
1: Tak zaznívá, co vás právě napadlo?

0: K jednomu z posledních vstupů, možná k poslednímu, s dokumentaristkou Markétou Eckert Válkovou vás zve v dnešní vizice Ondřej Cihlář. A já bych rád se ještě pozastavil u filmu Má rade do nebe z roku 2022, pardon, kde si sledovala soukromí i neúspěšné expedice horolezce Marka Holečka, který se pokoušel několikrát o prvovýstup nahoru Gašebrun 1 v Pákistánu. A dokonce nechybí ani expedice, při které Holeček kvůli omrzlinám přišel o části prstů na noze, o kamaráda, který tam zahynul, a také o situace, kde se zlomenou nohou musel prostě překonat poměrně neznačné části návratové cesty. Tak by mě zajímalo, jestli jsi byla na těch místech a jestli skutečně jsi se dotkla vlastně těchto extrémních situací.
1: Dotýkala jsem se jenom extrémní duše Marka Holečka, vůbec nikam jsem nevěděla. Nebylo to potřeba, protože úhel pohledu a formu, kterou jsme zvolili, bohatě nás uspokojil a zasaturoval materiálem sám Marek, protože v těch výšinách už nezbývá, kdo by jiný ten materiál přivezl a kdo by ho natáčel. Takže horolezci mají svůj vlastní výborný archiv a to jsme vlastně s mým kamarádem, skvělým stříhačem Petrem Mrkousem poskládali.
0: No, pověz mi, k čemu jsi dospěla vlastně, jako jestli tam dochází k nějakému posunu, jestli zkrátka to dobití toho vrcholu s takovými oběťmi, jako v jeho případě, a to jsou ty nejmenší ztráty prstů, ale když tam člověk přijde o kamaráda, nemůže s tím nic udělat, jestli vlastně dochází k tomu, jestli to za to stojí.
1: Takhle už pro mě dávno ta otázka vlastně nestojí, co za co stojí, protože každý naplňujeme život tím, co je nám nejbližší, kde se cítíme šťastný, a Marek, který už ve školce byl napomínán a perzekuován za to, že leze po střeše školky, neměl moc šancí, kde najít sám sebe. A já jsem vlastně hrozně ráda, že se mu to povedlo, že našel sám sebe a že šíří kolem sebe vlastně obrovskou energii a vědomí, že všechno je možný.
0: No dobře, ta otázka takhle nestojí pro tebe, ale možná by mě zajímalo, jako, jak ji vnímá on, jestli zkrátka tam pro něj došlo k nějakému posunu mentálnímu, že zkrátka ty projekty, které dělá a jako, které jsou samozřejmě placeny krví, tak jestli skutečně stojí za ty oběti pro něj osobně.
1: Všichni horolezci mají úplně jiný hodnotový žebříček a je to speciální skupina lidí. Někteří z nich možná na konci života můžou říct, že to za to nestálo, někteří naopak do posledního dechu budou tvrdit, že to za to stálo. Všichni jsou tam ale dobrovolně, všichni ví, do čeho jdou, a přesto to dělají. Buď jim to přinese ostruhy, nebo to druhý. Ale Marek se tváří a nikdy podle mě nám neřekne jinou verzi, než že to za to naprosto stojí.
0: Jakým způsobem jste vnímali také takový ten komerční turismus vlastně těch nejvyšších vrcholů, které vlastně devastují to prostředí? Tak samozřejmě Gašebrun v Pákistánu není úplně tenhle ten exponovaný vrchol, jako je to například nejvyšší hora světa, ale přesto, jak to vnímá?
1: No, samozřejmě tohle je velký téma. Marek se fakt pohybuje tam, kde nepotká živou nohu. To je ten jeho svět, to jsou ty velký horolezci, takhle to potřebují, takhle to chtějí být jenom v lůně té přírody a být až antičtí hrdinové. To samozřejmě na Everestu už neprobíhá takovýhle rozměr věci. Otázka je jiná, nakolik výkony těchto osamělých borců a hrdinů, kteří posouvají nějaké jako lidské možnosti, přispívají k tomu, že se tam potom ty lidi fakt potkávají s těma kyslíkovými lahvema a mrtvola je u každý levý nebo pravý zatáčky. To samozřejmě je otázka stejně podstatná, jako kam nás posune AI.
0: Nicméně měli jsme tu nedávno horolezkyni, jednu z prvních českých žen, která vystoupala na 8000 olomouckou horolezkyni, která vlastně v průběhu života si uvědomila tady tuhletu velmi palčivou otázku, kterou jsme teď trochu nakousli, a stala se z ní vlastně humanitární pracovnice, která se snaží vlastně do těchto končin světa přinášet především tedy lékařskou pomoc, nějakou hygienickou osvětu, zejména pro ženy a dívky. Tak zajímalo by mě, jestli třeba i tohleto je téma, které tě zajímá, zaujala udalo a jestli ho třeba právě horolezec Mára Holeček taky vnímá, jestli třeba tam dochází k tomuhle tomu mentálnímu posunu, že s přibývajícím věkem možná vlastně té oblasti je třeba spíš pomáhat a vlastně vrátit to, co jako odstartovalo jejich kariéry.
1: Určitě to vnímá, on to dělá tak, že od nich hodně kupuje suvenýrů a tvrdí, že jim velmi pomáhá v jejich životě a přiveze sem vždycky spoustu haraburdí. Mm-hmm. Ale tak Dina Ščerbová je výjimečná bytost s velkou erudicí, s velkým přesahem a je to ženská, která ty věci má ještě jako jinak postavený. Mára je velmi vřelej, ale má ty představy o tom svém životě trochu jiný. A samozřejmě i to si můžeme zpochybňovat, jestli to má celý smysl, jestli když tam přijede za rok, za dva a všechno, co vybudovala, je úplně na třísky. Jestli to, že vlastně se někam pleteme vůbec principiálně, je správně. Skutečně my to nevíme a ten Mára o tom možná pochybuje víc než Dina. Nicméně já si Diny nesmírně vážím a Marek jí miluje, takže žádný rozpor není v horolezeckém světě.
0: To je dobře. No a teď už se tě musím na závěr, protože máme 2-3 minutky zeptat na to, co chystáš, co je teďka věc, která tě nějakým způsobem zaměstnává mentálně.
1: Tak já teď pracuji na krásném ekologickém tématu o řízeném vypalování, což v době klimatické změny a vlastně i změny určitý přístupu ke krajině je věc, která je trochu kontroverzní. Ale
0: řízené vypalování čeho? Lesů?
1: To je top, samozřejmě, tam jsme se ještě nedostali, ale zatím vlastně bez lesí, protože abychom zachovávali ty biotopy ve své bohatosti a funkčnosti, tak musíme suplovat některé činnosti té přírody, které jsme jako lidi potlačili. Mm-hmm. Například velký bíložravce jsme všechny snědli a ty tam dělali spoustu práce. A i ten oheň a zánik má nějaký význam pro přírodu. A my to do toho cyklu neumožňujeme dokončit ten cyklus. A pro tu přírodu to ten význam má. Takže
0: Což vidíme ostatně ve Hřensku, že jo? Kde se neuvěřitelným způsobem obnovuje vypálená krajina.
1: No a kdyby se to dělalo častěji všude, tak ani nedojde k těm velkým tragédiím těch velkých nekontrolovatelných požárů, protože se to bude udržovat na nějaký úrovni. To mě velmi zaměstnává, ale pak samozřejmě miluji i sport, takže chystám i nějaké věci.
0: Ze sportu?
1: Od tenisu.
0: No tak to je skvělý. Náš samozřejmě tedy tenis, který tady probíhal přes pomyslnou síťku, pomaličku končí. My se dostáváme opravdu k posledním míčkům. Budeme tady si teď moci pustit píseň s dalším šíleným názvem a to je Vodelze Dachsfesten od Triakelu. Tak proč se mi tady nachystala tady tenhle ten jazykolam? A z jakého je vlastně státu a jakou řečí?
1: To je švédská písnička a zase jsem se s ní potkala u jedné své věci a to při veteránských motocyklových závodech, to je ten sport, který ve Švédsku pravidelně probíhá a tahle písnička mi doprovázela reportáž, kterou jsem o tom natočila.
0: Říká, loučí se dokumentaristka Markéta Eckert-Válková. Děkuji, připomínám jenom, že Ameřiny děti do kin přijdou 19. února, což je pro vás možná dobrý posluchačský tip. Díky za tvou návštěvu, ať se ti dále daří ve všech tvých projektech.
1: Já moc děkuji za rozhovor.
0: Není zač a od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Bankovní rada České národní banky bude dnes odpoledne rozhodovat o výši základní úrokové sazby. Podle očekávání odborníků i komentářů členů bankovní rady zůstane sazba stejná, tedy 3,75%. Hlavním důvodem opatrnosti centrálních bankéřů je obava z možného zrychlení růstu cen. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v souvislosti s incidenty na lipském letišti mluví o možném hybridním útoku. U letiště se srazilo nákladní letadlo se zatím neznámým letícím objektem. Krátce předtím muselo změnit trasu. Na runwayi letiště totiž zaměstnanci našli bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou. Tu se podařilo zneškodnit a oba incidenty se tak obešly bez zranění. Podle ministra Dobrindta mohlo jít i o pokus o útok ze zahraničí. V Brně dnes začíná festival Maraton hudby. Přes 100 koncertů zazní v divadlech, klubech nebo i přímo v ulicích centra města. Až do neděle si mohou lidé poslechnout například jazz, world music nebo folk. Čtyřdenní akci dnes večer zahájí v klubu Sono trumpetista Paolo Fresu a klavírista Omar Sosa. Společně s letošním rezidenčním umělcem, kytaristou Nguyenem Le. Počasí bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, k večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Na východní Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne odpoledne oblačnost od západu jí přibude a postupně se ojediněle přidají přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů Celsia, na horách kolem 22. Více zpráv najdete na našem webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: A Polední Vltavu jako každý den po 11. hodině otevíráme jazzově, tedy i tu s tím 6. srpnovým datem. Dnes s brazilskými motivy, ovšem míříme do Spojených států. Dnes je velká brazilská jazzová umělkyně Elian Elias, žijící už 4 dekády ve Spojených státech, mnohdy považovaná primárně za charismatickou zpěvačku. Počátek její velké kariéry na americké scéně byl ale čistě instrumentální. A doložit to přišel do studia muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak tedy jaké nahrávky budeme nabízet?
2: Právě tu úplně prvé, co Elian Elias ve Spojených státech natočila, ale prvé pod svým jménem. To znamená její debutové album z roku 1987, které se jmenuje Illusions. Ona už předtím působila v kapele Steps Ahead, ale k tomu se dostaneme až příště, respektive po téhleté první ukázce. Ona se obklopila hned na té první desce naprosto špičkovými hudebníky. Na kontrabas hraje v některých skladbách Eddie Gomez, který mimochodem pomohl vůbec k vycestování z Brazílie do Spojených států, anebo na baskytaru Stanley Clark. Bubeníky jsou Al Foster, Lenny White anebo Steve Gadd, skutečně plejáda absolutních hvězd. Ve dvou skladbách potom hostuje belgický, ale především tehdy v USA působící virtuos na foukací chromatickou harmoniku Jean-Toots Thielemans. No a ta hudba alba Illusions je taková, řekl bych, vylehčená právě tím brazilským duchem, který si Elian Elias přivezla do Spojených států.
1: Čím to doložíme, jakou skladbou doložíme ty její vlastně asi už velkolepé instrumentální počátky?
2: Ta první věc právě vychází z jednoho z druhů v folklorní brazilské hudby a jmenuje se právě podle toho stylu choro.

0: Šoro, tak se jmenuje skladba, která dozněla a stojí za ní Elian Elias, o níž mluvíme s Ondřejem Konrádem. Mluvili jsme o brazilském původu, konec konců brazilské rytmy a motivy jsou v té skladbě slyšet. Jak se vlastně mladá Brazilka octla v druhé polovině 80. let? Mezi
1: Ona byla vysloveně velmi silně nadané, hudebně nadané dítě, hrála výtečně na klavír už od dětství, studovala hudbu a už se ocitla jako teenager, ale takový vlastně počínající, bylo jí asi 14 nebo kolik na pódiu s Antoniem Jobimem, což je autor obrovské spousty, nebo vlastně takový významný tvůrce moderní brazilské hudby, to je bossanovy a moderní samby, čili a dál pořád pokračovala v těch studiích, čili ona se vlastně byla na té dráze jakoby předurčená, ale asi kdyby zůstala přece jenom doma, tak by se nedostala až tak daleko ve svém hudebním vývoji, jako se jí to potom povedlo právě prostřednictvím těch studií a okamžitě zapadnutí mezi nejšpičkovější americké hudebníky. To, jak jsem říkal, už se stalo v roce 80, nebo už jsem to neříkal, asi v roce 81 začala studovat tu New Yorkskou slavnou Juilliard School, k tomu jí dopomohl Eddie Gomez, kterého uslyšíme mimochodem v té další skladbě hrát na kontrabas. Tady v tom showru byla rytmika Lenny White a Stanley Clark, který tam měl to pěkné baskytarové solo. No a ona se velmi brzo na sebe upozornila i na té škole, nejen to, že to byla atraktivní mladá dívka, ale hlavně tím hudebním talentem, to zcela jednoznačně. Takže se ocitla v kapele, která právě tehdy vznikala, takové, řekněme, fusion hudbě na pomezí jazzu a populární hudby nebo rocku, která se jmenovala Steps Ahead, posléze už jenom Steps, a kterou vedl vibrafonista Mike Minieri. No a to už najednou tím pádem, jak říkám, byla mezi tou absolutní elitou a už potom se jí nikdy nepustila, dokonce by se dalo říct, že obráceně, naopak všichni elitní hudebníci si kladou za čest, že mohou s Elian Elias hrát, zejména od té doby, kdy začala zpívat, ale k tomu se dostaneme až příští týden.
0: Vy jste mluvil o tom, že ona jako silně se do té hudby otiskuje vlastně ta její latinsko-americkost, mám-li to takhle říct, zmiňoval jste Jobima a další. A co ten americký vliv? Je tam nějak cítit
1: tak
0: nějaký průnik?
1: Tak to je zcela jednoznačné. Ona také samozřejmě inklinovala už doma v té Brazílii k tomu americkému jazzu. Tam vlastně docházelo ke spojení. Když mluvíme o latinsko-americké hudbě, tak ta přece jenom není úplně stejná ve všech těch zemích. Ta brazilská je specifická, vycházející z folkloru těch různých jednotlivých států té obrovské Brazílie, které v každé té oblasti je ta lidová hudba trošičku jinší. A velké spojení nastalo hned začátkem 60. let, když vyšlo album amerického tenorsaxofonisty Stana Getze s kytaristou a zpěvákem té počínající tehdy bossanovy Joe Gilbertem a jeho ženou Astru Gilberto. Z téhleté desky je právě ten ohromně slavný hit A Girl from Ipanema, kterou napsal právě zase Jobim, o něm šla řeč. Čili tam ta deska měla úspěch jak ve Spojených státech, a to znamená po celém světě, tak ale i v té Brazílii, tady to spojení Getz Gilberto, čili jazz a bossanova. No a to jenom posílilo tu brazilskou hudbu v tom, že vlastně zůstala sice sama sebou, ale o to víc čerpala z těch jazzových zdrojů a také přijížděli američtí hudebníci do Brazílie natáčet zase s těmi brazilskými. Mnozí brazilští vystupovali a někteří i se přesídlili právě do těch Spojených států. Konec konců sám Jobim potom žil v Kalifornii.
0: Konec konců vy jste říkal, že vlastně ten její pobyt na výsluní od 80. let už nebyl ničím narušen.
1: Ne.
0: Asi to ilustruje i skladba, kterou
1: Určitě, to zase tady je trošku jiná rytmika. Pořád posloucháme debit Elian Elias Illusion, tady hraje na bicí a kontrabas Eddie Gomez.

0: kontemplativnější skladba Elian Elias, o které mluvíme jakožto o výrazném vokálu brazilského původu, ovšem o instrumentální fázi, abych tak řekl, jeho hudebního vývoje s Ondřejem Konrádem. Dalo by se vlastně z prvního angažmá Elian Elias i z jeho debutového alba vytušit, že bude mít právě jednou poměrně široké publikum, co by vokalistka?
1: Ne, asi ne. To skutečně mě by to bývalo bylo nenapadlo, a myslím, že asi nikoho, i když samozřejmě ta cesta od toho už velmi etablovaného instrumentalisty k tomu, že se z něj pak stane zároveň špičkový vokalista, není úplně zarubaná, jak by se řeklo. Nat King Cole například je úplně klasický příklad toho, který původně byl výborný, takový, řekněme, swingový nebo postswingový klavírista, čistě jenom instrumentalista, ale pak začal zpívat. Ostatně Ray Charles taky byl původně klavírista, který pak začal zpívat nejprve dokonce jako Nat King Cole, potom už svým vlastním způsobem. Čili není to úplně neobvyklé, ostatně i třeba svým způsobem Elian Elias příbuzná Diana Krall, což je Kanaďanka, také vlastně původně nemyslela na to, že bude zpívat, ale soustředila se na piano a to studovala v Kalifornii pod vedením amerických hudebníků, ale potom najednou začala zpívat a vlastně na tom postavila svoji kariéru. Zatímco Elian Elias na těch prvních deskách ještě vůbec pusu neotevřela, aby se tak řeklo. Ale za to od té doby si to vynahrazuje a to právě uslyšíme příští týden.
0: Nicméně to naše povídání o velice inspirativním hudebním osudu tedy uzavřeme ještě instrumentální.
1: Ještě instrumentální a opět se zase je trošku jiná rytmika. Eddieho Gomeze už na kontrabasu jsme slyšeli, ale poprvé tady hraje s Elian Elias Steve Gadd, absolutní legenda, která byla mimochodem před nedávnem v Praze s Paulem Simonem a to už nikoli poprvé.
0: Lokomotiv, tak se jmenuje skladba, tak kterou jako třetí vybírá Ondřej Konrád, který nám představil inspirativní osud a hlavně vynikající pianistku a zpěvačku Elian Elias.
1: Díky.

0: Skladba nazvaná Lokomotiv, instrumentální skladba z instrumentálního období je Elian Elias, pozdější zpěvačky brazilského původu, žijící ve Spojených státech. Tak jak ji představil Ondřej Konrád, tedy v její instrumentální poloze, a příští týden zmíní i její vokální kariéru.
1: 50 odstínů české klasiky.
2: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
1: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
2: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
1: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.
0: A filmové léto trvá, trvá i kalendářně, byť jsme za půlkou, protože už je 6. srpnový den, ale pojďme si říct, že čas letních kin je možno vyplnit i nostalgickou vzpomínkou. Konec konců každý z nás má svůj film takový, který nám třeba změnil pohled na svět nebo je spojený s nějakým zážitkem, který nás rozesmál, dojal nebo navždy jakkoliv usadil v paměti. A my bychom rádi, milí posluchači, věděli, jaký je ten váš. Můžete nám napsat na adresu mozaika@rozhlas.cz o své filmové vzpomínce nebo zážitku a připojit se tak k našemu prázdninovému projektu, již zmiňovanému filmovému létu. A pokud si myslíte, že v 50 zásadních filmů československé kinematografie, kterou pro seriál To byl můj film sestavili filmoví publicisté, některý titul chybí, třeba právě ten váš, tak nám určitě dejte vědět i to. A nejzajímavější příspěvky čeká odměna, my se na vaše filmové příběhy a tipy pochopitelně těšíme na adrese mozaika@rozhlas.cz.

0: Kultura v rytmu dne.
1: Osudy, povídky a spousta hudby.
0: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
2: Dospíval vynikající brazilský zpěvák Chico Buarque a my jsme se tak ještě vrátili na chvíli k brazilským hudebním motivům, tak jak jsme je oslavovali i s Ondřejem Konrádem. Čas bosanovy 60. léta a také výrazné filmové zásahy, které Brazílie přinesla i to je svět 60. let. V nichž začal být populární David Lynch, jenž později zazářil jako autor psychedelických a inspirativních filmových a seriálových opusů. Je to originál, je to svérázný režisér, žádné běžné hollywoodské schéma či scénář by nemohlo stačit. Výsledek by byl nejlépe průměrný a David Lynch byl jedním z těch, kteří šli svojí cestou. My jej v kontextu filmové dramaturgie filmového léta oslavujeme i vltavskými osudy, a to na motivy knihy Christine McKennanové Místo snění, z níž budeme číst už za okamžik na Vltavě.

0: Hudba amerického klavíristy, jazzového a pedagoga Rolanda Hany nás přiblížila k půle, tedy přesně řečeno k 11. hodině 32. minutě. Čas na rozhlasové memoáry.
1: Osudy.
0: Tentokrát tedy prostřednictvím knihy Christine McKennanové David Lynch, Místo snění, čtvrtá část.

Pegiin otec pořád něco četl a jednou mi dal knihu o zenovém buddhismu. Žádnou jinou jsem od něj nedostal. Přečetl jsem ji, týden na to jsem s ním šel na procházku do lesa a on začal: v té knížce se píše, že život je přelud. Rozumíš tomu? Odpověděl jsem: jo, myslím, že rozumím. Byl to vážně zajímavý chlapík. Tenkrát jsme ještě neměli auto, takže jsem do práce jezdil vlakem a jednou v neděli večer mi Pegiin táta povídá: ve středu ráno, až přijdeš na nádraží, běž na 9. nástupiště. Můj vlak bude zrovna přijíždět a tvůj tam bude ještě stát. Schovej se za ten vlak a přesně v 9:07 vyjdi spoza vlaku, zamávej mi a pak běž. Já udělám to též. Teď si seřídíme hodinky. Když přišla středa, šel jsem na nádraží, skryl se za vlak a čekal jsem a čekal. 5, 4, 3, 2, 1 a pak vyjdu a vidím ho, jak vystupuje spoza vlaku, máváme na sebe a pak jdeme každý svou cestou. To bylo všechno, ale já jsem měl dobrý pocit z toho, že jsem ho nesklamal. Tehdy jsem pořád něco hledal, ale ještě jsem to nenašel. A když jsem pak jednoho dne telefonoval se sestrou, začala mi vyprávět o transcendentální meditaci. V Los Angeles tehdy působilo hnutí duchovní obnovy, o kterém si sestra myslela, že by mi dokonale vyhovovalo. A měla naprostou pravdu. Na úvodních přednáškách mluvil Charlie Lutz, kterého zajímala duchovní stránka meditace v protikladu k té vědecké. Charlie si všiml, že nosím děravé košile a dal mi pár svých obnošených, které pro mě byly jako nové. Charlie měl hrozně rád indického filozofa a učitele Maharishiho Maheshe Yogiho a v té době byl něco jako jeho pravá ruka. Jednou večer po přednášce povídá: viděl jsi to? Podivil jsem se: co? A on na to: při přednášce byl vzadu v místnosti velký anděl. Nebyl blázen, jenom dost často pobýval v jiných světech. Když meditovali Beatles, tak mě meditace vůbec nezajímala. Ale potom, jako kdyby někdo cvakl vypínačem a já jsem se jí nemohl nabažit. Když jsem začal meditovat, všechno se ve mně změnilo. Za 2 týdny za mnou přišla Peggy a ptala se: co se děje? Odpověděl jsem: o čem to mluvíš? A ten tvůj vztek? Kam zmizel? Ráno jsem býval nepříjemný a pokud jsem nedostal cereálie přesně podle svých představ, dokázal jsem Peggy pořádně znepříjemnit život. Když jsem začal meditovat, vztek se vytratil. Než jsem se do toho pustil, bál jsem se, že kvůli meditaci ztratím elán a tvůrčí sílu. Později jsem zjistil, že elánu přibylo a tvůrčí síly mám daleko víc. Lidé si myslí, že hnací silou je vztek, jenže vztek je slabost, která škodí vám i prostředí kolem vás. A rozhodně neprospívá vztahům.

Jednou jsme s Elem míchali zvuk k mazací hlavě v sále amerického filmového institutu a přišli nějací lidé. Jsou tady zástupci Skán. Můžou jít dál a na kousek se podívat? Zdrželi se 5, možná 7 minut a později se mi doneslo, že říkali, je buňuelovštější než Buñuel a že prý mám film odvést do New Yorku, kde probíhají projekce snímků pro Kán. Začali jsme si pohrávat s myšlenkou, že bychom se do Kán mohli dostat a El řekl, jestli to chceš stihnout, musíme dělat 24 hodin denně a ty přestaneš chodit na mléčné koktejly. Rozbolelo mě z toho u srdce. El mě litoval a navrhl, uděláme si přestávku a zajdeme do Hamburger Hamletu. Dali jsme si kafe a já si ve vitríně všiml holandského jablečného koláče. Byl moc dobrý, jenže taky drahý. Vzpomněl jsem si, že jsem jednou v supermarketu viděl celý holandský jablečný koláč, který stál jen o trochu víc než ten kousek, a tak jsem si ho došel koupit, dal ho do trouby a upekl. Pak jsem dílek zabalil do alobalu, pod sakem propašoval do Hamburger Hamletu a tajně ho tam přikusoval ke kávě. No a termín pro Kán jsme stihli. Bylo to takhle. Na tržišti Farmers Market měli vysoké modrošedé dřevěné nákupní vozíky na dvou kolečkách. Zjistil jsem, kde sídlí vedoucí tržiště a po dřevěných schodech jsem vyšel do jeho krásné kanceláře v patře. Přivítal mě a já mu oznámil, musím dopravit 24 kotoučů filmu do New Yorku. Můžu si na to vypůjčit váš nákupní vozík? Odpověděl, poslyšte kamaráde, lidi ty pitomé vozíky kradou v jednom kuse a nikdo se mě na nic neptá. Takže samozřejmě můžete. A hodně štěstí. Měl jsem 12 kotoučů obrazového a 12 kotoučů zvukového materiálu a všechny jsem je naložil na ten těžký vozík, slepil páskou dohromady a přihlásil jako zavazadlo. Z banky jsem vybral všechny peníze a na poslední chvíli jsem si koupil letenku. Bylo mi dost zlé. Měl jsem pořádnou rýmu a horečku. Dorazil jsem do kina a kotouče tam odevzdal. Než promítač konečně pustil moje dílo, bylo pozdě odpoledne. Poslouchal jsem za dveřmi a zdálo se mi, že film trvá hrozně dlouho. Nakonec promítač řekl, fajn, tak to je všechno. A já jsem si ty kotouče zbalil a jel domů. Přibližně po týdnu jsem se dozvěděl, že v tom sále nikdo nebyl. A promítání probíhalo před prázdným hledištěm. Dost mě to zasáhlo. Potom jsem zkoušel účast na newyorském filmovém festivalu, jenomže tam mazací hlavu taky odmítli. O Filmexu jsem ani neuvažoval, ale sestra Jacka Fiska, Mary Fisková, kterou jsem si později vzal, řekla, odvezu tě tam a přihlásíš ji. A tak jsem své dílo zbalil a velice neochotně se vydal na cestu. Předložil jsem film organizátorům a poznamenal jsem, odmítli ho v Kán, odmítli ho na newyorském filmovém festivalu a vy ho nejspíš taky odmítnete, ale tady ho máte. Jeden člověk se ohradil. Moment, kamaráde, my máme svoji hlavu. Nezajímá nás, kde všude ho odmítli. A mazací hlava se dočkala půlnoční projekce. V té době jsem předpokládal, že už je hotová, ale bylo ji nutné sestříhat, což jsem pochopil až tam. Zůstal jsem vzhůru celou noc a dělal jsem na tom. Původní verze měla 1 hodinu a 50 minut. Po úpravách jsem se dostal na 1 hodinu a půl. Potom mazací hlavu viděl jeden mládenec z distribuce filmů a kontaktoval producenta a distributora Bena Barnholce. Ben je ryzí charakter. Spojuje serióznost a biznis s opravdovým zájmem o umění a půlnoční filmová představení jsou jeho nápad. Řekl mi, nebudu tomu dělat velkou reklamu, ale garantuju vám, že se na to do 2 měsíců budou stát fronty kolem celého bloku. A měl pravdu.

Po rozvodu s Peggy jsem si začal s Mary Fiskovou. Znovu jsem se oženil, protože jsem Mary miloval. Hned po svatbě jsme odjeli do New Yorku dokončit film. Laboratoř Precision Lab připomínala továrnu a nikdo mi tam nevěřil, že chci film doopravdy tak tmavý, jak říkám. Trvalo 2 měsíce, než jsem měl kopii tmavou podle svých požadavků. Před sobotní premiérou v Cinema Village, na kterou jsem nešel, proběhly ve čtvrtek a v pátek 2 předpremiéry převážně pro právníky a jejich známé. Slyšel jsem, že na premiéru přišlo 26 lidí a druhý den 24. Pořád jsem neměl žádné peníze, takže když jsem se po uvedení mazací hlavy vrátil do Los Angeles, odjel jsem do Riverside a dělal jsem s otcem na domě. Vůbec mě to ale nemrzelo. Byl jsem rád, že je film hotový a dostal se do distribuce. Nenazýval bych to zrovna úspěchem, ale všechno je relativní. Co se týče financí, úspěšné byly například Čelisti. Pokud jde o dobrý pocit z toho, že dokončíte práci a máte ji kde předvést lidem, pak to pro mě úspěch byl. Každý den jsme s tátou pracovali. Večer jsme se vrátili domů a máma nám udělala večeři. Potom jsem si zalezl do postele a napsal 10 stránek scénáře k filmu Ronnie Raketa, neboli Absurdní tajemství podivných sil existence. Když se člověk v těch dobách vypravil vlakem z Washingtonu do New Yorku, projížděl krajinou Ronnieho Rakety. Staré továrny a tovární čtvrti se ještě úplně nerozpadly ani nebyly posprejovány grafity. A pak to najednou bylo pryč. Na mazací hlavě jsem nevydělal žádné peníze, ale zamiloval jsem si ten svět za okénkem vagónu a vymýšlel jsem, jak natočím Ronnieho Raketu. Absolvoval jsem kvůli tomu v jednom studiu schůzku s člověkem, co produkoval film Mycí linka. Zeptal se: "Fajn, sekáči, co máte?" Odpověděl jsem: "Mám tady film Ronnie Raketa." "No, o čem to je?" zajímal se. Vysvětlil jsem, je to o metrovém chlapíkovi s červenými vlasy na ježka, který funguje na střídavý proud o frekvenci 60 Hz. A on na to: "Vypadněte z mé kanceláře." Byl jsem ženatý, neměl jsem práci a byl jsem ve fázi, kdy jsem stavěl kůlny a dělal všechno možné. Na penězích mi moc nezáleželo a živila nás Mary. Byla výborná v řízení kanceláře a zaměstnání si dokázala sehnat během chvilky. Vypadala jako velká šéfová, v práci z ní byly nadšení a každé ráno, když odcházela vydělávat do velkého světa, vypadala jako ze škatulky, zatímco já jsem trčel doma jako zoufalec. Nakonec jí tchýně řekla: "Ronnie Raketa už to má spočítané, takže toho svého zkus dokopat k něčemu pořádnému. Třeba by dokázal točit podle cizího scénáře." Uvažoval jsem o tom též a proto jsem zavolal producentovi Stuartu Kornfeldovi. "Stuarte, nevíte o nějakém filmu, který bych mohl režírovat?" A on na to: "Davide, vím o 4 filmech, které byste mohl režírovat. První se jmenuje Sloní muž," řekl a mně v hlavě vybouchla vodíková puma. Trefili jsme se hned na poprvé a nikdy jsem se nedozvěděl, o čem byly ty zbývající 3. Scénáristé Chris DeVore a Eric Berggren napsali dobrý scénář, který vystihl podstatu Sloního muže. Jenomže tomu chyběla šťáva a režisér Mel Brooks, zakladatel společnosti Brooks Films, která měla film produkovat, zkušeně rozhodl, musí se to přepsat. S Chrisem a Erikem jsem se do toho měl pustit i já. Do té doby jsem rozvážel noviny za $50 týdně a najednou jsem vydělával 200 za něco tak zábavného, jako je psaní. Tchyně se radovala, že jsem prorazil. Dostali jsme kancelář ve studiu Fox, obědvali jsme v kantýně a já najednou patřil do filmového průmyslu. Nikdo z nás neuměl psát na stroji, a tak Chris nebo Eric všechno zapisovali ručně a kdo zrovna nepsal, ten žongloval. Naučil jsem se to i já. Do té doby jsem letěl letadlem jen párkrát
ale teď jsem se najednou s Jonathanem vypravil až do Londýna. V hotelu už čekal Stuart Kornfeld a povídá, zastaví se tady Mel Brooks, protože si není jistý, jestli David dokáže vystihnout emocionální aspekty filmu. Cože? Podivil jsem se. Potom jsem vstal a řekl, jdu pryč. Šel jsem nahoru, nemohl jsem usnout. Dostal jsem horečku a celou noc ze mě úplně lilo. Ráno jsem se osprchoval, oblékl se, chvíli meditoval a nakonec šel dolů přemýšlet. Jestli se mi někdo neomluví a nevysvětlí to, letím domů. Otevřel se výtah a v něm stál Stuart. Promiňte, Davide, řekl. Mel vám stoprocentně věří. Nevím, proč o den dřív mluvil jinak, ale takhle to u filmu chodí. Zkoušel mě.

Masku sloního muže jsem chtěl udělat sám. V garáži domu, ve kterém jsme ve Wembley bydleli, jsem se vrhl do práce s použitím glycerinu, dětského pudru, latexu a dalších materiálů. Našli jsme si nefalšovaný britský domek se všemi těmi jejich ozdůbkami. A když jsem šel jednoho dne přes jídelnu, zažil jsem déjà vu. Při déjà vu si člověk většinou říká, vida, tohle už se stalo. Ale mě nasměrovalo do budoucnosti. A já najednou věděl, maska sloního muže se nepovede. Věnoval jsem jí hodně času, jenže když jsem ji pak Johnu Hertovi zkusil nasadit, nemohl se hýbat a konstatoval, snažil ses, Davide. Po atentátu na Kennedyho země procházela 4 temnými dny a 4 temné dny postihly i mě. Když jsem se probudil, nechtělo se mi být vzhůru a když jsem usnul, mučili mě zlé sny. Napadlo mě, že by bylo lepší se zabít, protože mě trýznilo setrvávat v těle. Pak přivedli maskéra Chrise Tuckera a toho hrozně bavilo mě pomlouvat a vykládat všem, že jsem to podělal a on, že to celé zachrání. Bylo to příšerné a cítil jsem se jako stroskotanec. Mel za mnou přiletěl a když jsem za ním šel, usmál se a řekl, Davide, máte za úkol tenhle film režírovat. Neměl jste se pouštět do něčeho dalšího, vzal jste si toho moc. Naštěstí je tady Chris Tucker. Čímž celá ta patálie skončila. V Londýně tenkrát ještě byly ulice, kde by člověk přísahal, že se ocitl v 19. století. Lidé, jejich tváře, oblečení, atmosféra. Jako kdyby měl každou chvíli ze dveří vyjít Sherlock Holmes nebo se objevit Jack Rozparovač. Působilo to neuvěřitelně. 2 roky po dokončení filmu mi zatelefonoval kameraman Freddy Francis a řekl mi, že z našich lokací už téměř žádná neexistuje. Jakmile jsme skončili, postihla Londýn velká obnova. Obsazení filmu bylo vynikající. Frederika Trivse hrál Anthony Hopkins a John Gielgud, který se ucházel o vedlejší roli, patřil k největším elegánům všech dob. Kouřil cigarety, ale na oblečení mu nikdy neulpělo ani smítko popela a kouř se od něj zřejmě vzdaloval. Jeho cigarety byly oválné a zvlášť pro něj je vyráběli v jednom londýnském krámku. Chtěl jsem, aby měl sloní muž podobnou atmosféru jako film Synové a milenci. Ten je černobílý a líbili se mi v něm Dean Stockwell a Wendy Hillerová a já doufal, že bude hrát paní Mothersheadovou. Vešel jsem do místnosti a tam čekala Wendy Hillerová osobně a jakmile mě spatřila, chytila mě za krkem a třeba, že byla drobná, začala mě vodit po místnosti, krk mi mačkala čím dál víc a říkala... Vás ještě neznám, nespustím z vás oči. Mary v Londýně otěhotněla a měli jsme mít 2 dvojčata. V Ronnym Racketovi jsou 2 postavy jménem Bob a Dan a tak jsem chtěl kluky, které bych pojmenoval stejně. Nosili by naleštěné černé boty s kulatou špičkou a ulízané vlasy, mládenci jako ze škatulky. Těšil jsem se, a pak jsem jednou večer přišel domů, Mary krvácela a my jsme kdo ví proč jeli z Wembley do Wimbledonu, což je pěkně daleko do nějaké katolické nemocnice. Zůstal jsem vzhůru až do rána a potom jsem musel brzy vstát a jít do práce. Chtěl se mnou mluvit Anthony Hopkins. Šel jsem do jeho šatny, byl jsem bledý a nevyspalý a on se do mě pustil. Kromě jiného mi řekl, že nemám právo ten film režírovat. Odpověděl jsem, Tony, mrzí mě, že to vidíte takhle, ale já jsem režisér a tenhle film budu režírovat dál. A šel jsem pryč. V určitém zvráceném smyslu měl Anthony Hopkins pravdu. Pocházím z Missouri v Montáně. A tohle bylo viktoriánské drama s velkými hvězdami, přičemž já jsem měl za sebou jen jeden jediný film, na který přišlo 10 lidí, což bylo šílené. Ten film byl Křest ohněm.
Při hledání lokací jsme se zastavili ve východní nemocnici, což byla opuštěná londýnská nemocnice, kde všechno zůstalo na svém místě, a my si nemohli přát nic lepšího. Všude byl holubý trus a střepy z rozbitých oken, ale stačilo uklidit. Na odděleních stály postele a byla tam krásná kamínka a plynové lampy. Stál jsem na chodbě, díval se do jednoho oddělení a když jsem ucítil závan větru, pochopil jsem, jaký byl život ve viktoriánské Anglii. Najednou jsem to věděl. Na začátku je scéna, ve které doktor Treves posílá proslonního muže drožku, aby ho přivezla do nemocnice. Ve vstupní hale je plno lidí a za pultem čeká paní Mothersheadová. Nikdy sloního muže neviděla, a tak si prohlíží jeho plášť a kapuci. Ostatní se po něm otáčejí, protože je cítit, ale ona si zápachu nevšímá. A potom měl přijít doktor Treves. Zkoušeli jsme to. Anthony Hopkins sešel dolů tak rychle, že skoro běžel a spěšně popadl sloního muže za ruku. Já povídám, moment, moment. Vzal jsem si Tonyho stranou a povídám mu, jdete hrozně rychle. A on na to pěkně hlasitě, aby ho všichni slyšeli, prostě mi řekněte, co po mně vlastně chcete. Popadl mě vztek jako jen párkrát v životě. Ani nedokážu napodobit, jak jsem ječel, protože bych ochraptěl. A Wendy Hillerová se na Tonyho obrátila a klidně pronesla, udělala bych, co říká. Poslechli ji. O polední pauze pak volal Melovi. Chci, abyste toho pitomce vyhodili. A Mel ho musel uklidňovat. Tony je ve filmu dokonalý, absolutně skvělý. Ale během natáčení byl většinou podrážděný. Já jsem na tom byl se svými 4 temnými dny podobně. Mary chtěla po potratu psa, a tak jsme přišli ke Sparky. Vždycky říkám, že Sparky byla moje životní láska. Zjistili jsme, že moc ráda kouše vodu. Prostě ji kousala, zvlášť když jsme nechali puštěnou hadici. Je to vidět na začátku filmu Modrý samet. Když skončilo natáčení, přijel Al pracovat na zvuku. Britové měli své vlastní zvukaře a mysleli si, že umějí všechno nejlíp. Po sloním muži si Al postěžoval, sakra, jak já ty Brity nenávidím. Jednoho dne jsme s Alem v šeprtnu míchali zvuk, když v tom přišel někdo z kolegů a řekl, Davide, nemyslíte, že by bylo dobré udělat představení pro štáb a herce? Odpověděl jsem, ano, jistě, ale ještě to není hotové. Řekl, že to určitě pochopí, jen by se na to moc rádi podívali. A tak jsme ten film promítli a jim se nelíbil a někteří mi psali, jak moc se jim nelíbil, co je na něm špatně a jak jsou zklamaní. Krátce na to jsme práci dokončili a v téhle nepříjemné atmosféře jsem odjel. Doma proběhlo promítání ve studiu Fox. Nebyl jsem tam, ale požádal jsem Ella, aby dohlédl na zvuk. Představení už mělo začít, když v tom mi El telefonoval. Davide, to není ani mono. Zvuková aparatura se porouchala, nic horšího jsem nikdy neslyšel. Přesto ale nechali film doběhnout a John Hurt, ta dobrá duše, pronesl, jsem moc pyšný, že v tom filmu hraju. Líbí se mi. Dopadlo to dobře a tohle byl zlom. Pak vycházely recenze, nejen pochvalné, ale přímo nadšené. Lidé si ten film zamilovali. Sloní muž je snímek, jaký by měl do kin přicházet každé 4 roky, protože světu prospěje, když lidé takové filmy vidí. Je to krásný nadčasový příběh a zážitek. Jakmile se kolem sloního muže strhnul poprask, musel jsem vyrazit do Evropy kvůli propagaci. Když jsem si v Paříži užíval hranolky, zazvonil telefon. Byla to Mary. Davide, právě jste získali 8 nominací na Oscara. Ty máš 2, ale Freddy žádnou. A já na to, děláš si srandu? Nepřipadalo mi to správné. Kameraman Freddy Francis na tom filmu odvedl skvělou práci, zastal se mě a byl to bezva kamarád. Na vyhlašování cen akademie byl i Martin Scorsese se zuřícím bíkem. Seděl za mnou.
Tenkrát a ani dnes nebyl nikdo tak kolosálně slavný jako Robert Redford. Dorazil s filmem Obyčejní lidé, který sám režíroval. Když na cenách Asociace amerických filmových režisérů Robert vystoupil na pódium, reportéři fotili a fotili. Musel je prosit, aby už toho nechali. Obyčejní lidé vyhráli všechno. A já s Martym jsme odešli s prázdnou.

0: Kristin McKenová, David Lynch, Místo snění, to je autobiografický román, který vám nabízíme jako Vltavské osudy. V premiéře slyšeli jste čtvrtou epizodu desetidílné série. Na Vltavě ji poslouchejte opět zítra z překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa připravila Ivana Mišková. Účinkuje ve vlastní režii Lukáš Lavica. Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze nemocnice Bulovka. Unijní země mají rekordně nízké zásoby zemního plynu. Studentského Oscara v kategorii experimentální film získal český snímek Folklor. Počasí. Bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, teploty 27 až 32 stupňů, na východní Moravě a ve Slezsku bude jasno, s teplotami až 36 stupňů. Korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici Bulovka padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula potvrdil Českému rozhlasu, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Matula dodal, že uzavřel taky 3 dohody o vině a trestu.
2: V této kauze ještě byly podány 3 návrhy na schválení dohod a vině a trestu, které jsem uzavřel s jednou fyzickou a 2 právnickými osobami. Pokud se jedná o navrhované tresty, tak tyto se s ohledem na závažnost té projednávané trestné činnosti pohybují od 7 let až po nějaký peněžitý trest.
0: Případ souvisí s veřejnou zakázkou z roku 2016 na výměnu zdravotnického zařízení. Mezi obžalovanými jsou podle dřívějších informací Seznam zpráv například bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Oba už dřív vinu odmítli. Skoro 3/4 Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas provedla společnost Median. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů zasáhly Česko koncem června a znovu v posledních dnech. Kriticky se ke krokům státu staví spíš lidé s vysokoškolským vzděláním a mladí. Zásoby zemního plynu Evropské unie jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni. Ukazují to data organizace Gas Infrastructure Europe. Zásobníky jsou naplněny z méně než 58%, to je nejméně od začátku vedení statistik v roce 2011 a zároveň o 12% bodů méně než před rokem. Agentura Reuters píše, že americko-izraelská válka proti Iránu omezila globální dodávky zkapalnělého zemního plynu a hrozí tak citelný růst jeho ceny v zimním období. Jednoho mrtvého a 11 zraněných hlásí Libanon po izraelském útoku v obci Tibnin na jihu země. Úder přišel potom, co v oblasti zemřeli 2 izraelští vojáci. Jsou to první izraelské ztráty od konce června, kdy bylo vyhlášeno křehké příměří. Izrael z jeho porušení obvinil militantní hnutí Hizballáh.
3: Izraelští rezervisté podle zpravodajského serveru Times of Israel ničili infrastrukturu hnutí Hizballáh na jihu Libanonu. Včera okolo poledne v obci Majal Zun vešli do budovy, ve které explodovalo výbušné zařízení. Izraelská armáda následně vyzvala k evakuaci lidí z nedaleké vesnice Mansury. Podobnou výzvu Izrael podle libanonských médií vydal naposledy v polovině června. Smrtící izraelský úder nicméně mířil na obec vzdálenou asi 25 kilometrů od Mansury. Podle libanonské zpravodajské agentury tam byl zasažený modlitební prostor místního hřbitova. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Český film Folklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Odnesl si tak jednu ze 3 hlavních cen a zároveň se kvalifikoval do boje o Oscara v kategorii krátkých filmů. Oznámila to Americká akademie filmového umění. Letos ocenila celkem 12 studentských snímků. Podle režisérky Viktorie Štěpánové porotu video esej o českém folkloru zaujala hlavně svou lokálností.
4: To je jako vlastně něco tak jako lokálního a takového možná až roztomilého jakoby vůči té Americe, která prostě tu kulturu asi nemá tak silnou jako my tady v Evropě, takový ty malinký jako tradice, které tady máme. Tak já si myslím, že to bylo tady ta lokálnost a folklornost ve spojení s tím online konzumním světem, no, který tam mám.
0: snímek vznikl jako absolventský film na pražské FAMU. Jestli se dostane do širší nominace 99. ročníku Oscaru, bude jasné na začátku prosince. Letos film ve světové premiéře uvedl Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, na severozápadě Čech bude až polojasno a srážky se objeví jen výjimečně. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Na východní Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během odpoledne oblačnosti od západu přibude a postupně se ojediněle přidají přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 36. V tisíci metrech na horách bude kolem 22, v Beskydech naměří až 28 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Polední Vltava.
1: Každý z nás má svůj film, takový, který nám změnil pohled na svět, který nás rozesmál, dojal nebo jakkoliv ustrnul v paměti. Jaký je ten váš, tak to můžete psát na adresu mozaika@rozhlas.cz. O své filmové vzpomínky se s námi můžete dělit a jsme rádi, že se také o tyto zážitky dělíme a my s vámi o drobnou pozornost. Každopádně filmové léto už je za svojí polovinou, do konce roku zbývá už jenom 147 dní a my pokračujeme v projektu To byl můj film, projekt, se kterým se v rámci vltavského filmového léta setkáváme až do 28. srpna, každý všední den mezi 12. a 13. hodinou. Připravuje ho tým našich filmových publicistů ve složení Tomáš Pilát, Jana Poskalská, Kristýna Roháčková, Martin Hrnčíř a taky Alice Aronová, kteří se ve vysílání střídají. Alice je právě teď hostem ve studiu. Dobrý den.
2: Dobré poledne.
1: Tak navažme na minulé díly. Už se vlastně přesouváme do adres českých a zároveň do 60. let, kdy tedy Česko zazářilo i na světové scéně.
2: Je to tak a to společenské pozadí vlastně 60. let bylo velice zajímavé. Zrodila se právě československá nová vlna a k tomu samozřejmě přispělo i to politické uvolnění po roce 1956, odhalení kultu osobnosti, uvolnění v cenzuře a hlavně ještě slovenská sekce, jak bych to hezky řekla, na FAMU. To jsou vlastně slovenští režiséři, kteří studovali tehdy na FAMU, Štefan Uher, Petr Solan, Stanislav Barabáš. Vznikl zde krásný film Pěseň o sivom holubovi z roku 1961. Taky jako cyklus 6 povídek, velmi baladický počin, pohled dítěte na konec druhé světové války a byly tam nádherné lyrické prvky v rámci vlastně vyprávění, úplně nový moderní vypravěčský styl, již vlastně žádný schematický socialistický realismus běžný pro celá 50. léta, o kterém jsme zde mluvili. Takže tohle to všechno mělo vliv i na nastupující generaci režisérů nové vlny. A vlastně důležité bylo ještě i to pozadí, myslím teďka v zahraničí, zahraniční kinematografie, kdy vlastně na jedné straně vliv italského neorealismu 50. let, italské filmy tady běžně běžely v kinech, italští režiséři se jezdili přednášet na tehdy již uznámou FAMU, dále vliv dokumentárního hnutí ve Francii, cinema verité, to také bylo velice jakoby důležité, vlastně ten dokumentární styl snímání reality, který se používal i v hraném filmu a samozřejmě vliv francouzské nové vlny. Francouzské filmy opět byly populární u diváků. Tehdejší filmaři měli šanci nakoukat, potkat se s tvůrci, takže to všechno samozřejmě mělo i dopad u nás na novou vlnu.
1: A tomu se budeme věnovat mimo jiné taky Oscarům, které jsme zmínili ve zprávách a o Oscarových triumfech bude ještě řeč.

0: Třetí část koncertu pro lesní roh a orchestr D-dur Františka Xavera Pokorného právě doznívá. To je úplně jiná epocha, my se totiž vracíme do české, a vlastně nejenom české, ale i světové nové vlny. Teď mě skoro napadá taková filmová parafráze, co vy si vlastně představujete pod tou novou vlnou. Ale skutečně vysvětleme tedy, jak si vlastně představit laicky ty fundamenty toho hnutí. Co to je ta nová vlna filmu?
1: Tak pravdou je, že už to má v názvu. Bylo něco, co bylo úplně jiné, nové. Ono to souviselo například ale i s vývojem techniky. Najednou se objevily vlastně ruční kamery, lehké kamery. Takže i ten způsob snímání najednou byl jiný. Často se používaly skryté kamery, jak říkám, i ty ruční kamery. A dokonce se hezky říkalo, že kamera rovná se pero. Že je to vlastně ten způsob, jak zachytit postavy, příběh nebo i stavy vlastně lidského nitra ve filmu. Takže ta nová vlna, vlastně ono právě ještě se to nedá říct jedním slovem, že na jedné straně někteří tvůrci točili realisticky až naturalisticky, dbali na tu věrohodnost postav a příběhu, lpěli na té skutečnosti, právě ti byli inspirovaní tím italským neorealismem. Ale na druhé straně tam byl jako i čirý subjektivismus, takže dvojí možnost, co bylo asi důležité, a to si pamatujeme z Formanových filmů, to byla úplná obroda herectví, najednou se prostě objevily nové tváře, teďka myslím nejenom mladých herců, ale i neherců. A vlastně vůbec ta kombinace herců, neherců na place, jak víme, je to hrozně těžké. Vlastně Forman to vždycky hezky vysvětloval, že, a o něm budeme hovořit více ještě zítra, ale když pracujete s neherci, tak oni jsou vlastně nejlepší na poprvé před tou kamerou. Když naopak herec se s každým záběrem, který si jede znovu,

0: odehrávaly reálné prostředí. No a samozřejmě v téhleté době se propagoval i autorský film, to znamená, že ti režiséři sami si psali scénáře, což byla velká výhoda, oni potom mohli hodně improvizovat v rámci natáčení, vlastně přizpůsobovat právě ty dialogy přímo na place, do úst nejenom herců, ale i neherců. A poslední věc samozřejmě, zde byla řada kameramanů s čitelným rukopisem a bylo běžné, že jeden režisér pracoval se, objevil se ho už někde na FAMU, toho svého kameramana, a potom s tím dělal řadu děl, takže když se díváte na nějaké filmy, tak okamžitě poznáte, jestli to točil Kučera, nebo Ondříček, nebo Čuřík, nebo Šofr. Ale takové to dělení u nás, a to se dostáváme dál, jako režisérů Nové vlny, byly tam dvě linky. Jedna byla taková filozofická, poetická, to byly filmy režiséra Němce, režisérky Chytilové, režiséra Šorma, a druhá byla taková ta intimní linie, ta byla i populárnější u diváků, když se zachycovalo ve filmech takové ti problémy malých lidí, jejich problémů s humorem, nadsázkou. My tomu říkáme taková ta poetika všednosti, řízená heslem, co ubereš naději, přidej na pozorování. No a právě mistři pozorování toho, mistři toho života, který krásně odpozorovali z řady situací kolem sebe, to byl právě Forman, Passer, Menzel.
1: Tak to, že filmy konečně vybředly tedy z kompozičního sevření schémat 50. let, kdy jak si bdělý občan odhaluje diverzanty nebo někoho, kdo sabotuje výrobu, to je asi zřejmé. Ovšem, vy jste mluvila i o tom, že tam byla nová cesta k pravdě. Koneckonců motem filmařů bylo, film je prostředek cesty k pravdě. Mohli bychom ještě trochu rozvést, v čem byla tedy vlastně generace filmařů jiná oproti filmařům 50. let, v čem byla jedinečná?
0: Tady byl jasný nepřítel. Pro generaci Nové vlny vlastně oni byli stmelení a společný nepřítel to byl komunistický režim. A přesto v jejich filmech se objevují apolitičtí hrdinové a témata, kromě Šorma a Němce, kteří tam ty jejich absurdní grotesky můžeme vykládat i politicky, tak si to vykládali tedy i komunisté. Ale to, co je důležité, že když to řeknu jednoduše, režiséři Nové vlny už nemuseli být v komunistické straně, aby mohli točit. Kdy oproti první generaci FAMU 50. let, kterou jsme tady zmiňovali, to, co měli ještě další, můžeme říct dneska i výhodu, ty filmy vlastně financoval stát, vznikaly v podmínkách státní kinematografie, takže oni nemuseli složitě schánět producenty, prosazovat si své látky, sice museli samozřejmě, ale byla to výhoda, že zde byl model a oni vlastně mohli hnedka si natočit ten svůj první film Debit, o kterém ještě budeme mluvit.
1: Manifestem Nové vlny se stal povídkový film Perličky na dně, natočený podle předlohy Bohumila Hrabala, tehdy ještě neznámého. Připomeňme jen stručně ten snímek posluchačům, pokud je neviděli.
0: No tak Bohumil Hrabal se ukázal, že je vlastně ideální, teďka myslím jako látka pro film, protože v jeho dílech je důležitá autenticita, to, co přesně vlastně Nová vlna potřebovala a dělala. Hrabal své postavy pouze ukazuje, on tam vlastně nemá žádnou složitou psychologizaci, takže to je zase ideální pro ty neherce, jak vlastně zvládnout ty své postavy. A nejde mu o ten dramatický text, proto tam jsou i časté monology, ale tam o tu atmosféru. My vlastně vždycky říkáme atmosféra pábitelských postav, takových těch sympatických lůzrů, outsiderů, lidí někde na konci společenského žebříčku, často bez vzdělání, kteří mají také zvláštní racionální jednání. Tak tyto hrdinové vlastně v jeho díle vystupují a i ve filmu, dokonce tady v Perličkách na dně z roku 1965, dokonce se objevili i rodiče samotného Hrabala v té první povídce Smrt pana Baltazara v roli automobilových fandů v první této Menclově povídce. A to, co je zajímavé, že vlastně my víme, že v Perličkách je 5 povídek, ale původně sem patřila i 6. povídka Fání odpoledne od režiséra Ivana Passera. Ale protože on ji nenatočil v krátkém formátu jako povídku, on ji prostě natočil jako celovečerní metráži, tak se tam prostě nevešla. Tak ji museli uvést úplně zvlášť jako celovečerní film a k tomu ještě přilípli film Juraje Herce Sběrné surovosti, což je taky další důležitá postava režiséru československé Nové vlny, známe herce, známe potom jeho pozdější Spalovače mrtvol. Ale nazpátek k těm 5 povídkám, Perličky na dně, tak první byla Smrt pana Baltazara Jiřího Menzla. Tam je zajímavé, že tahle ta povídka u diváků byla nejúspěšnější, což vlastně pak se ukázalo, že i Menzl byl jakoby nejúspěšnější u diváků všeobecně v dalších dekádách. A on se inspiroval americkou němou groteskou a je to vlastně příběh nadšenců automobilových závodů jedného nedělního takového hezkého unaveného horkého odpoledne. Druhá povídka Podvodníci od režiséra Jana Němce, to už je vlastně, to byla nejvážnější povídka, na stole filozofický problém na téma pravda a lež a je to příběh dvou staříků vlastně v nemocnici, kde každý lže o svém životě, ale nikdo vlastně už tu pravdu neříká, takže vlastně na konci života už si můžete ten svůj život přibarvit, jak chcete. Třetí povídka byla Dům radosti od Evalda Šorma, což byla povídka o takovém tom pábiteli, skutečné malíři surrealistických obrazů Václavu Žákovi a jednom pojišťovacím agentovi v podání divadelníka Ivana Vyskočila. Čtvrtá povídka Automat svět od Věry Chytilové, žena důležitá pro novou vlnu. A ta povídka asi nejvíce byla ovlivněna právě cinema Verité a je to příběh z libenského spůdky Automat svět, kam vlastně sám Hrabal velmi rád chodil a je to příběh o nevěstě na útěku, utíká z vlastní svatby a zapomene se v místním baru. A poslední lyrická s názvem Romance od Jaromila Jireše, kdy mladý instalatér se zamiluje do romské dívky.
1: Říká Alice Aronová v dnešním vydání pořadu To byl můj film, v němž mluvíme o nové vlně.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: žánr fadu, populární a zrozený v Portugalsku v podání slavné zpěvačky fadu Karly Pireš, která právě dospívala 25 minut po 12. hodině. My se věnujeme s Alicí Aronovou nové vlně v rámci filmového léta a pořadu To byl můj film. Jsme v 60. letech, samozřejmě Československa otevřenějšího světu. V této době už řada tvůrců točila i mimo rank nové vlny, ale proslavili domácí kinematografii ve světě, jako již zmiňovaná nová vlna. Než si řekneme možná, o jaké tvůrce se jedná, tak ta nová vlna má vyprávěcí postup, který je něčím úplně odlišný od toho, co jsme zažili předtím.
1: No, protože ten divák se vlastně už, řekla bych, vyvinul a kinematografie do té doby, teďka myslím ještě i ta 50. léta, byla hodně, řekněme, popisná, byla hodně literární, byla i založená vlastně často ještě i na divadelním herectví a najednou přišla úplně nová 60. léta a nový způsob vyprávění, kde vlastně se kombinoval ten reálný svět, ten reálný příběh právě s tím iracionálním světem. To znamená, že do toho reálného příběhu najednou vstupovaly nově sny, vidiny, můžeme tomu říkat i denní snění, tím se třeba proslavil Fellini, že vlastně se vám některé věci zdají během dne a nemusí to být nutně ve spánku. Takže ta kombinace té reality a té iracionální stránky, té fantazijní stránky bylo úplně vlastně novum pro diváky a ty diváci samozřejmě z toho byli nejdříve překvapení, i třeba například z otevřených konců, to je také novum pro celá 60. léta. A najednou vlastně to nově přijímali. Takže to byly určitě nové postupy, které v těch 50. letech možná by ani neprošly, protože ty diváci na to ještě vlastně nebyli připraveni. Možná by byli frustrováni, ale v těch 60. tohle to už přinesli a najednou to byl úplně nový princip vyprávění. A k té generaci, že vlastně tady netvořili samozřejmě jenom tvůrci nové vlny, o kterých dnes mluvíme, ale byla tady starší generace jako Jiří Weiss, Otakar Vávra, kteří měli úspěchy už v zahraničí na festivalech. Další, kdo reprezentoval naší kinematografii, Vojtěch Jasný, Karel Kachyňa, Zbyněk Brynych, úplně mimo stál solitér František Vláčil, ale dále tady například točil Antonín Máša, Hynek Bočan, tak to je důležité vnímat, že vlastně ta kinematografie 60. let byla velmi bohatá.
0: No a prvním filmem z východoevropské kinematografie, který získal Oscara, byl Československý obchod na Korze, byl oceněn i na festivalu v Cannes. Připomeňme jeho příběh.
1: Tak předlohou se stala stejnojmenná novela Ladislava Grossmana. Jejíž děj se odehrává v roce 1942. My se ocitáme ve fašistickém slovenském štátě a sledujeme tragédii obyčejného člověka na pozadí války. Hlavní hrdina, truhlář Tono v podání skvělého Josefa Kronera se chce zavděčit své hamižné manželce a vlastně kvůli penězům přijme arizační dekret od svého nacistického švagra. No a ten sen o tom bohatství se rozplyne, když potká ten svůj obchůdek, který vlastní taková velmi vedchá stařička, židovka, vdova Lautmanová, úplně úžasná Ida Kaminská, polská herečka, která sice má obchod, ale vidíme, že je to obchod se střižním zbožím zcela na mizině a vlastně snímek mapuje a zachycuje nádhernou formu přátelství mezi oběma úplně odlišnými, ale svým způsobem osamocenými jedinci uprostřed té válečné vřavy, kde si na malom městě, kde si na právě již zmíněném názvu obchodu na Korze. No a ten film vlastně zachycuje mezní situaci člověka, je zde přesná charakteristika povah lidí, je zde řada tragikomických situací. Pro mě dodnes je to herecký film, je to mistrně natočeno a základem je takové to realistické herectví. Já mám velmi ráda i civilní kameru Vladimíra Novotného, démonickou hudbu Zdeňka Lišky, který v té době dělal řadu filmů a jeho hudba je velmi výrazná. No a ještě jedna taková perlička, herečka Ida Kaminská, ona byla i režisérka a ředitelka Varšavského státního židovského divadla, tak ona vlastně v polské kinematografii byla zcela opomíjena a ono ve věku, bylo jí 64 let, ona tam v tom filmu tedy vypadá opravdu na vedchou stařenku 80+, ale bylo jí 64 let, byla dobře namaskovaná. Tak jenom bych řekla, že to byla její první role v poválečném filmu a následoval neuvěřitelný úspěch, výlet do Hollywoodu pro Oscara v doprovodu s oběma režiséry a ona vlastně potom už i v Americe zůstala a točila tam další filmy, například i s Kadárem, který také emigroval. A ještě jedna věc, vlastně ten film byl velmi osobní, nejenom pro režiséra Kadára, ale i pro autora předlohy Grossmana, i pro asistenta režie budoucího slavného režiséra nové vlny Juraje Herce. Bylo to osobní téma, protože oni všichni tři jako slovenští židé zažili během války diskriminaci.
0: A byla třeba i ta, řekněme, nehrdinskost, ta určitá nečernobílost, nepolarizovanost symptomem toho nového vyprávění?
1: Určitě. Byla to vlastně i ta depolitizace, jo, že najednou vlastně jsme se opravdu ocitali v úplně novém úhlu, ale i tady třeba pohledu na válku. Už po válce by obchod na Korze nemohl vzniknout, protože vlastně tady byli pamětníci, kteří se to pamatovali, ale v 60. letech už se mohlo fabulovat a dneska vidíme, jak to jde dál. Dneska už vyprávíme o válce i v rámci žánru komedie, protože opravdu ti pamětníci tady vlastně víceméně nejsou a můžeme si i pohrávat se žánry.
0: Film zrozený oparem optimistickým, otevřeným 60. let. A propos, jaký byl další osud slavné režisérské dvojice Jana Kádára a Elmara Klose?
1: To je velmi zajímavý příběh, protože, jak víme, Jan Kádár se narodil v židovské rodině v Budapešti 1918 a po vzniku Československa ta rodina přesídlila do Bratislavy, takže to byla opravdu taková ta, řekli bychom, československá dvojice, Slovák Kádár, Čech Klos, a Kádár původně studoval práva, potom odešel na fotografickou filmovou školu Karla Plicky do Bratislavy a začínal v krátkém filmu, pak se dostal do krátkého filmu z Bratislavy do Prahy a tam se právě potkal s Elmarem Klosem, který zase se tedy narodil v Brně. Takže a spolu pak točili filmy na Barandově. Takže když říkáme tu charakteristiku československá nová vlna, tak já vždycky říkám, to je nádherný příklad, že se dělaly opravdu československé filmy, Češi, Slováci, točené zde na Barandově. A roku 1952 vlastně začala spolupráce s Klosem. Oni celkem natočili 8 filmů, což vlastně na tu dobu 50. a 60. let je slušné číslo. Vůbec je to zajímavá práce ve dvojici, to je vlastně neobvyklé. Máme samozřejmě bratry Koheny a další bratry Dardeny, ale ve své době oni vlastně byli mezi prvníma, kdo takhle točili ve dvojici. Říká se, že Kádár jako Slovák byl velmi emocionální, takže on právě režíroval, vybíral herce, kdežto Klos naopak se zabýval dramaturgií a závěrečným sestřihem. No a vrcholem jejich tvorby právě jsou ta 60. léta, takzvaná občanská trilogie, válečné drama Smrt si říká Engelchen, podle novely Ladislava Mňačka, poté následovalo soudní drama Obžalovaný a poté Oscarový Obchod na Korze. A tam je zajímavé, že oni původně chtěli natočit jako první Obchod na Korze, ale ono to trvalo, takže scénář psali 3 roky, což je dlouhá doba, to je vidět, že to dílo opravdu je vymazlené. A mezi tím vlastně natočili první 2 díly té trilogie. No a posledním společným filmem se stala dvojice. Této dvojice byla poetická balada Touha zvaná Anada z roku 1969 a pak vlastně už Kádár emigroval do Ameriky, kde mimo jiné spolupracoval opět s Idou Kamenskou a natočil drama Anděl Levin, takový půvabný příběh ze života židovského krejčího, jehož smůlu má zmírnit vyslaný anděl. Problém je, že ten anděl je černoch a ten žid nedokáže přijmout ten zázrak v podobě černocha, takže zase tragikomický rámec, nádherná záležitost konverzační. No a potom ještě Kádár natočil jeden hezký film, Co mi táta nalhal, v Kanadě v 70. letech, což je mimochodem takový jako velmi nostalgický, smutný příběh a tam vlastně z toho cítíte tu touhu po domově. Prostě on byl emigrant a dokonce ty lokace v Kanadě vybíral tak, aby mu to připomínalo českou krajinu. No a oproti tomu dvojice se rozpadla, takže Elmar Klos zůstal doma v Československu, přednášel na FAMU dramaturgii a vlastně Jan Kádár zemřel v Kalifornii, v LA, roku 1979 s přáním, aby jeho popel byl rozprášen do vln Pacifiku. A tím vlastně se chtěl dostat naspátek do Československa. A ještě jedna větička, Elmar Klos zemřel v Praze v 90. letech roku 1993 a jejich vlastně společný projekt, skvělý scénář Válka smoky, zůstal jenom snem.
0: Ale zůstává Oscarový příběh Obchodu na Korze a také hudba skvělého Zdeňka Lišky, která konec konců, tedy valčík z hudby k filmu Obchod na Korze, teď zní Odpolední Vltavou.

0: Palčík z hudby, nebo z hudby k filmu Obchod na Korze v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, řízený Liborem Peškem, samozřejmě hudba Zdeňka Lišky, skvělá. Ta doplnila téma, o kterém jsme hovořili a hovoříme nadále s Alicí Aronovou, tedy nejenom o československém Oscarovém úspěchu, ale o 60. letech, o projektech filmových, které vzešly z nové vlny, překročily nebo ukročily jiným směrem. Ovšem, pokud jsme ještě hovořili o té české nové vlně, specifikem a zmínili jsme to, byla i slovenská nová vlna. V čem byla jiná a kdo třeba byl takovým nejvýznamnějším představitelem?
1: To je velmi zajímavé téma, protože vlastně ti Slováci více ty filmy zakládali na obrazovém vyprávění. Oni více používali metafory, imaginaci, propojovali právě i tu realitu s tou iracionální rovinou. Taková úplně typická atmosféra magického realismu, co vlastně ve svém díle dělal Juraj Jakubisko. Další věc je, že slovenští herci trošku jinak hrají než čeští. Oni jsou více emotivní. Vždycky říkáme, že to herectví směrem na východ prostě jde více do emocí, ale i směrem na jih. A takže emocionálnější herectví v případě slovenských filmů a důležitá tam byla i svázanost s přírodou, s folklorem. To mi vlastně, tady ty filmy české nové byly spíše svázány s městem, s poetikou města, nikoli tolik s přírodou. No a když se podíváme právě na Juraje Jakubiska, který vlastně vystudoval FAMU, původně on vlastně vystudoval střední uměleckou školu, obor fotografie a ta obrazová koncepce, ta fotka vlastně pro něj vždy byla základem a on vždycky měl vazbu k přírodě, k folkloru, miloval metaforu, podobenství. Někdy byl označován až jako manýrista. O něm se také říkalo, že je to slovenský Fellini. On mimochodem se osobně i znal s Fellinim. Jeho ženu herečku Giulietu Masini obsadil v 80. letech do své skvělé pohádky Perinbaba. Mimochodem Jakubisko prý chtěl sfilmovat slavný román 100 roku samoty, což by bylo asi vrcholné dílo magického realismu. Bohužel se neúspěšně Marquez mu nedal práva. Ale naspátek vlastně k Jakubiskovi v 60. letech natočil jako velmi expresivní trilogii, hned oceněnou na festivalu v Benátkách, Zbehové a Půtnici, následovali Vtáčkové siroty a blázni a po konec trilogie Dovidění a v pekle Pratilia. To už vlastně pak dodělával v roce 1990, protože nemohl ten závěr zcela dokončit. A takže to ještě jakoby doplnil pod stejným názvem, to šlo do kin teda až ve Svobodných podmínkách. Ale to, co já mám ráda u Jakubiska, a ten připomenu jeho opus, rozsáhlou historickou fresku Tisícročná včela z 80. let, kde mimochodem on velmi dobře reflektoval smysl, historický smysl existence slovenského národa, definoval vlastně vůbec národ Slováků. Tam, když si koukáme na filmy Jakubiska, tak chápeme, proč došlo k rozpadu Československa, takže to mě také teďka jenom napadlo, ale v každém případě já mám ráda film Sedím na konáři a je mi dobré, to jsou 80. léta, velká koprodukce s západním Německem, poválečný příběh, metaforický, takových tří zvláštních opuštěných hrdinů a je zde řada filmů, protože vlastně Jakubisko točil až do své smrti do roku 2023.
0: Než provedeme finální, tady subjektivní verdikt, a já se vás zeptám, jaký film máte vy osobně nejradši, tak mi to nedá nezeptat se. Vím, že to je trochu zjednodušující, ale přesto, když potom předjímáme třeba ta léta 70. už a to, co přišlo s normalizací a se změnou nejenom politického vzduší, ale vlastně i nějakého ducha doby, když se člověk podívá pak na ta 60. léta, na ty velkolepé opusy, co to ve vás vyvolává za pocit?
1: Tak vyvolává to ve mně rozhodně smutek a vlastně tady to nezaznělo, ale řada už filmů v těch 60. letech to byly koprodukce. Tady jsem řekla, Juraj Jakubisko spolupracoval se západním Německem, spolupracoval s Itálií. Mě vlastně ještě fascinovala ta propojenost toho celého filmového trhu, napojení i na Francii, již zmiňovanou, ty nejenom na Itálii. A najednou vlastně tam vidíte ten střih, kdy zase už jsme se museli natvrdo usadit v tom východním bloku pod vlivem cenzury a řada vlastně talentovaných tvůrců odešla do exilu. Takže samozřejmě to ovzduší se zcela proměnilo.
0: Tak zpátky k těm 60. bezstarostným, jaký film z této doby máte vy osobně nejradši? A
1: tak,
0: proč?
1: Tak já jsem si řekla, že tady musím zmínit můj oblíbený Žert od režiséra Jaromila Jireše, další představitel, výrazný představitel nové vlny. Já mám vlastně ráda i jeho Valerii a Týden divů. Tam prostě těch filmů je velké množství z těch 60. let, ale v každém případě Žert je úžasný v tom, že Milan Kundera, spisovatel, je to samozřejmě jeho stejnojmenný román, tak on spolupracoval na scénáři. On je to z toho znát. na scénáři dohromady s režisérem Jerešem a hlavní roli exceluje Josef Sommer. Že? To je v postavě muže, který prostě po několika letech nezapomněl na křivdu související s jeho studentským žertem, za který byl v 50. letech vyloučen z vysoké školy a proto se vlastně rozhodne pomstit tomu, kdo zapříčinil jeho tragickou situaci. No a i ten film se natáčel na Jižní Moravě, v Uherském Hradišti, v čase folklorních slavností. Ve filmu tam zní Hradišťan, skvělá slovácká muzika. Je to hlavně skvělý žánr tragikomedie, kdy my vlastně oceníme i tu ironii, ten ironický pohled na budovatelskou éru po roce 1948. To bylo také typické pro ta 60. léta, to ohlédnutí se do minulosti a ta kritická reflexe právě těch 50. let. A tady ještě jednu takovou drobnost, malé roličce vlastně tady se objeví v roli evangelického kněze, který půjčuje hlavnímu hrdinovi byt pro zálety, se představí režisér Ewald Czorn.
0: No, Alice Aronová se vyznala ze své lásky k 60. letům, zdaleka není sama. Konec konců to mi připomíná, že i vás, milí posluchači, oslovujeme, abyste se zapojili jednak do ankety pro seriál To byl můj film a napsali nám taky na mozaika@rozhlas.cz něco o své filmové zkušenosti, o svém vztahu k filmovému světu a napsal nám posluchač Jaroslav Vozáb, váhám mezi dvěma skvosty intimním osvětlením Ivana Pasera a Ďáblovou pastí Františka Vláčila. Tak asi dělené prvenství, píše s otevřeným koncem svého vyjádření.
1: Do dané padesátky se nemohlo všechno vejít, všechny filmy, ale já mu bych ráda nalákala na zítřek, protože o trojici tvůrců Forman, Paser, Papoušek budeme mluvit, o intimním osvětlení režiséra Pasera rovněž a ještě zmíníme režiséra Němce a režiséra Ewalda Czorna.
0: S filmovou publicistkou Alicí Aronovou jsme mluvili i dnes a ohlédli jsme se za další kapitolou z historie naší kinematografie a pokračování, jak už jste slyšeli, našeho letního projektu To byl můj film. Zase zítra. Díky.
1: Krásný den.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: třetí část symfonie pro smyčcové nástroje a basso continuo H-moll Karla Filipa Emanuela Bacha v interpretaci Akademie für Alte Musik Berlin, řízené Georgem Kalweitem, právě doznívá. A my míříme, milí posluchači, zpátky do současnosti. Ještě ovšem zůstáváme v dramaturgii filmového léta. Téma je filmové. Konec konců před chvilkou zde promlouvající Alice Aronová, mohu-li to říct, se zmínila, že byla včera na premiéře filmu, který vám představíme. Čtyři otcové, jedna školní tělocvična a podezření, že jejich synové mají u sebe zakázanou látku. Tak to je výchozí situace nové komedie 6 gramů režiséra a scenaristy Miroslava Ondruše. Z nenápadného setkání se rychle stává sled vyhrocených hádek, nečekaných zvratů a humoru, který si Servítky rozhodně nebere. Film, který právě dnes vstoupil do kin, se natáčel ve východních Čechách a tvůrci ho proto úplně poprvé představili divákům v Pardubicích. Reportérka Naďa Kubínková byla u toho.
1: Nevíte, proč se scházíme tady?
2: No jak to mám asi tak vědět?
3: Někdy nastanou situace, kdy se člověk jako musí potkat s lidmi, s kterými by se nikdy nepotkal. A to je většinou třeba ve škole. Protože vlastně spolužáky svých synů si nevyberete a jeho rodičů vůbec ne. A z toho jsem vlastně vycházel.
4: Říká režisér Miroslav Ondruš. Ve školní tělocvičně se potkávají čtyři naprosto rozdílní otcové. Toho nejmladšího hraje Jiří Mádl.
5: Moje postava je Šimon a je to jediný z těch postav, která těch ostatních vidí to dobrý. A myslím, že jeho naivita a jeho pozitivní vidění světa společně s jeho nějakou jako až možná fyzickou energií ho vlastně dostává do velkých problémů.
4: Co vás na tom filmu bavilo?
5: Mě bavil ten scénář hodně, protože někdy žijeme v takovém tom světě algoritmů, kde nám to dává všechno to, co chceme a očekáváme, tak jak si to nastavíme, tak tady to vám na to úplně kašle. Když jsem to četl, tak jsem se hodně bavil.
6: Co to povídáte, já mám syna?
2: Možná, že někde máš malýho syna, ale určitě ne na téhle škole.
6: No
2: tak když se na něj podívejte, nemůže mít syna na střední.
6: Pane, se naši synové jsou spolužáci a kamarádi se.
2: Ale jestli nepřestaneš, já tě normálně vyrazím.
6: Pane Řepa, hodně si kamarád.
7: Pane Řepa, pokud toho nenecháte, půjdete za dveře.
4: Divák na plátně sleduje rychlé zvraty, plné vyhrocených hádek a také velmi svébytný humor. Popisuje ho režisér Ondruš.
3: Já jsem to chtěl vlastně bez příkras, jak vlastně ty lidi v určitých situacích se s tím stávají takový trošku jakoby hovada. A vlastně to mi bavilo vlastně vypozorovat z těch lidí, ty jejich reakce, když se měnějí podle situace a dokážou se otevřít. A já jsem vlastně chtěl takhle jakoby pracovat s těma dialogama, jako když se lidi baví normálně.
5: Je to ostrý, ty lidi jsou ostrý vůči sobě a ta jejich rozdílnost vlastně ještě vyhnaná do extrému tím, že jsou v jedné místnosti, takže ten problém se ty jejich jinakosti se jako kondenzuje strašně.
4: Byl jste někdy zavřený v jedné místnosti s lidmi, se kterými jste si absolutně neměl co říct?
5: Jo, to bylo v tomhle filmu. To bylo fajn. Já si myslím, že se potkali dva světy, jo. Jako civilizovaní herci a David Novotný s Ondrojem Vatkým. Prostě já jsem se snažil jít podle scénáře. Martin Bechla taky víceméně, Lenka Vlasáková taky a kluci si hráli jako jiný film, ale dalo se to se stříhat, jakoby, takže dobrý.
4: Jakému publiku je vlastně tahle komedie určena? Tak pane režisér.
3: Já myslím, že všem vlastně, každý si tam najde něco svýho, protože občas si každý dostane do situace, kdy se setká s někým, s kým si nemá moc co říct, ale musí situaci vyřešit.
5: Já bych řekl, že to není všem. Já bych řekl, že to je všem, který už štve tenhle šablonovitej, předpřipravený, jako předvídatelný svět, tak pro ty to určitě je.
4: A producent Miloslav Schmidmajer na závěr ještě dodává.
8: Baví mě na tom vlastně celý, že když se řekne 6 gramů, tak lidi si vždycky představují tu horší možnost, než to je. A to je trošku naše česká vlastnost, tak o tom ten film trochu je.
4: Film zamíří do kin už 6. srpna. Z Pardubic, Naďa Kubínková, Český rozhlas.

0: Současná hudba, smyčcové kvarteto.
1: To je soubor Maomach.
0: Koncert z festivalu Dobržská brána 2025 v podání basistky Kláry Pudlákové a houslistů Anny Romanovské-Flígrové, Jany Havlákové a Milana Jakeše.
1: V rozhlasové premiéře 6. srpna od 21 hodin na Vltavě.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česko zažilo další tropickou noc. V pražském Klementinu teplota neklesla pod 26 stupňů Celsia. Teploty nad 20 stupňů naměřily i desítky meteorologických stanic na Moravě a ve Slezsku. Ve východní části Česka i dnes platí výstraha před vysokými teplotami. Překročí 32 stupňů. Pokračuje tak varování před zátěží pro organismus. V bývalém baťovském areálu ve Zlíně odpoledne začnou bourat vyhořelou budovu číslo 34. Majitel budovy, společnost Cream, dopoledne předala místo demoliční firmě. Na místě už je připravena těžká technika a na ulici Vavrečkova pokryla folie, která má zabránit poškození silnice. Částečně zničenou budovu bude firma od nejvyšších pater rozebírat pomocí speciálních nůžek. Budova začala hořet 9. července. Vyšetřování požáru stále není uzavřeno. V Německu pokračuje pátrání po troskách neznámého objektu, zřejmě dronu. Včera se u letiště v Lipsku srazil s nákladním letadlem. Ve stejné době našli policisté přímo na runway letiště dron s výbušným zařízením. Nálož pak pyrotechnici řízeně zničili. Podle německé vlády to mohl být pokus o hybridní útok. Lidé po celém Japonsku i světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma se jménem Little Boy zabila až 160 tisíc lidí, většinou civilistů. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki ale uspíšil japonskou kapitulaci a nakonec i konec druhé světové války. Organizace Spojených národů vyzývá k tomu, aby se nic podobného neopakovalo. Počasí. Bude polojasno, oblačno, až zataženo, místy přehánky a bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Na východní Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a postupně se přidají přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů Celsia, na horách kolem 22. Více zpráv najdete na našem webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Filmová dramaturgie pokračuje v Polední Vltavě i po 13. hodině, a to Vltavskou klapkou, tedy pořadem, který mapuje hudební otisky ve filmovém světě. Mluvíme-li o personě, již se bude dnes klapka týkat, je třeba zdůraznit, že jeho filmografie zahrnuje snad všechny herecké polohy. Osmdesátkové seriály, životopisné filmy, hororově laděné i béčkové snímky. V tomto výčtu je taky potřeba zmínit pětidílný blockbuster Piráti z Karibiku. Zásadní část jeho kariéry tvoří spolupráce s Timem Burtonem, v jehož filmech dal vzniknout řadě nezapomenutelných figurek. Tak o kom je řeč? Pochopitelně o Johnny Deppovi, a právě soundtracky z některých jeho filmů se v dnešní klapce objeví, představí je Kristýna Šrámková.
0: Klapka.
2: Každé roli, kterou hrajete, je určitý podíl vás samých. Musí tam být, jinak to prostě není herectví, ale je to lhaní, říká jeden z nejznámějších herců současnosti Johnny Depp. A právě jemu je věnovaná dnešní klapka, kterou vás, milí posluchači, provází Kristýna Šrámková. John Christopher Depp II. Se narodil 9. června 1963 v Kentucky. Ve svých 12 letech dostal první kytaru, která v něm probudila touhu věnovat se hudbě naplno. Hrál s několika kapelami, v 16 nechal školy a s kapelou The Kids odjel do Los Angeles. Tam se na začátku 80. let oženil s maskérkou Lori Ellison a právě ta ho seznámila s Nicolasem Cagem. Cage rozpoznal Deppův talent a domluvil mu konkurs do filmu Wese Cravena Noční můra v Elm Street, který byl natočen v roce 1984. Hudbu složil americký skladatel Charles Bernstein a v soundtracku jsou raná 80. léta patrná.

Postavám ve filmech Tima Burtona dodal Johnny Depp nezaměnitelný charakter. První z nich byla roku 1990 role bledého chlapce, který má místo rukou nůžky. Na natáčení střihorukého Edwarda vzpomíná herec takto. Pamatuji se, že jsem dokončoval střihorukého Edwarda. Byl to asi 90. den natáčení, když mě dívka naposledy líčila. Díval jsem se do zrcadla a říkal jsem si, páni, tak je to tady. Loučím se s tímhle chlapem, loučím se střihorukým Edwardem. Víte, bylo to docela smutné, ale myslím si, že jsme tam v tom světě všichni tak trochu zůstali. V soundtracku k tomuto filmu Danny Elfman nezapře svůj hudební styl, třeba použitím vokálu.

Arizona Dream byl první film režiséra Emira Kusturici, který natočil za hranicemi své země a za který získal roku 1993 na Berlinále zvláštní cenu Poroty. Depp tu hraje věčně snícího mladíka, kterému se při návštěvě Arizony začnou dít zvláštní věci. Skvělý soundtrack k filmu udělal Kusturicův dvorní skladatel Goran Bregovič, ale tentokrát nejde o balkánskou dechovku. Některé písně na soundtracku složil a naspíval Iggy Pop.

Westernová parodie s experimentální improvizovanou hudbou. To je Mrtvý muž režiséra Jima Jarmuše z roku 1995. Do hlavní role filmu obsadil režisér tehdy 32-letého Johnnyho Deppa. Role mladého účetního Williama Blakea patří určitě mezi Deppovy nejznámější. Autorem hudby k filmu je kytarista a skladatel Neil Young. Jde o atmosférický soundtrack s kytarovými soly a úryvky dialogů z filmu. Neil Young improvizoval hudbu k filmu Mrtvý muž na kytaru přímo ve studiu, zatímco sledoval finální sestřih filmu.

Jedna z pouhých tří žen skladatelek oceněných Oscarem za nejlepší hudbu je Američanka Rachel Portman. Ta v roce 2000 složila také hudbu k filmu Čokoláda. Johnny Depp se tu objevil jako neodolatelný kočovný kytarista, který okouzlí hlavní hrdinku Juliette Binoche. A takhle skladatelka upravila minor swing Django Reinharta, který ve filmu na kytaru hraje právě Johnny Depp. A je to jeho jediná

Mezi čokoládou a hledáním země nezemě odstartoval Depp v roce 2003 svou plavbu v kůži kapitána Jacka Sparrowa, a to prvním dílem Pirátů z Karibiku Prokletí černé perly. Tato úspěšná plavba skončila v roce 2017 pátým dílem s podtitulem Salazarova pomsta. Jeho portrét excentrického, nápaditého a dobrodružného kapitána Sparrowa mu vynesl nejen obdiv fanoušků po celém světě, ale také nominaci na Oscara za nejlepšího herce. Autorem dnes už notoricky známé hudby prvního dílu je německý skladatel Klaus Badelt, spolupracovník Hanse Zimmera, který je podepsán pod dalšími díly tohoto blockbusteru. Další ukázka ale nebude z Karibiku, ale ze soundtracku méně známého a přesto Oscarového. Je k filmu Hledání země nezemě a složil ho polský skladatel Jan A. P. Kačmarek. Johnny Depp v roli skotského spisovatele Jamesa Matthewa Berryho, který stvořil postavu Petra Pana. Film režíroval Mark Forster a Johnny Depp si tu zahrál po boku Kate Winslet.

V letech 2005 až 10 navázal Depp na předchozí spolupráci s Timem Burtonem a natočili spolu hned 4 filmy. První z nich byla animovaná Mrtvá nevěsta Tima Burtona, kde herec propůjčil hlas hlavnímu hrdinovi Viktorovi. Tady je jeho klavírní solo.

Po druhé v kariéře se Depp setkal s čokoládovou tematikou jako majitel čokoládovny Willy Wonka v Karlíkovi a továrně na čokoládu. V dalším, tentokrát hororově muzikálovém filmu Tima Burtona Sweeney Todd, ďábelský holič z Fleet Street, si Depp po boku Heleny Bonham Carter i zaspíval. Autorem hudby ke zmiňovaným filmům je stejně jako ve většině Burtonových filmů Danny Elfman. A stejně je tomu i u soundtracku Alenky v říši divů. Film byl natočen podle knihy Lewise Carrolla a získal dva Oscary. Depp si zahrál roli kloboučníka.

Jízda vlakem z Istanbulu do Londýna a jeden z nejznámějších příběhů Agáty Christie. To je Vražda v Orient Expressu, film z roku 2017, který režíroval a hlavní roli si v něm zahrál Kenneth Branagh. Johnny Depp stihl ve stejném roce natočit i poslední díl Pirátů z Karibiku. V Orient Expressu hraje amerického obchodníka, který je za záhadných okolností zavražděn. Hudbu napsal britský skladatel Patrick Doyle.

Po tříleté pauze od natáčení zapříčiněné soudními procesy se Johnny Depp vrátil na plátno a hned ve filmu, který v květnu 2023 zahájil svou světovou premiérou festival v Cannes. Film Jeanne de Barry, Králova milenka, napsala a režírovala francouzská tvůrkyně Maven a také si v něm po boku Johnnyho Deppa zahrála hlavní roli. Soundtrack je příjemně instrumentální, místy i laděný do hudby 18. století s ústředním tématem, které v různých obměnách prochází celým filmem. A než si toto téma poslechneme, popřeji vám ještě příjemný zbytek dne. Od vltavského mikrofonu se s vámi loučí Kristýna Šrámková.

0: Výběrem ze soundtracku z filmografie Johnnyho Deppa nás dnes provedla v dnešní klapce Kristýna Šrámková.
1: Povídka.
0: A z umění filmového přecházíme na Vltavě rovnou k textům. Tentokrát z pera Sherwooda Andersona, Bůh je mocný. Přemysl Root bude číst a komentovat povídku amerického spisovatele. A to v překladu Evy Cordisové v režii Petra Adlera.

Popravdě řečeno, nápad portrétovat charakteristickými epizodami obyvatele malého města a tím portrétovat maloměsto samotné není nijak nečekaný. Vnutil se už nejednomu autorovi. Mám podezření, že tenhle nápad přepadá spisovatele při melancholických procházkách po hřbitově. Stačí v tom tichu číst jména těch, které jsme ještě znali, vedle těch, o nich jsme už jenom slyšeli, a pak těch, kteří už nemají pamětníků, abychom pocítili touhu zastavit tu řeku zapomnění, zachránit z té potopy, co se dá. Tak asi vznikla Šrámkova báseň Hřbitov a taky její protějšek na druhé polokouli. Mastersova báseň Návrší. Kde je Elmer, Herman, Bert, Tom a Charlie? Kde je ten slaboch, silák, hulvát, ožrala a rváč? Všichni spí na návrší. Masters ovšem na té básni nepřestal. Napsal ji jako předmluvu k rozsáhlé spoonriverské antologii, v níž portrétoval téměř půl třetí stovky mužů a žen spících na návrší. Ta kniha vyšla v roce 1915 a o 4 roky později k ní napsal Sherwood Anderson Bezděčný pandán v próze. Knížku povídek nazvanou v originále Winesburg, Ohio, český překlad názvu je nutně poněkud vysvětlující, ovšem za cenu oslabení Andersonova důrazu na věcnost postřehu. Městečko v Ohio. Je zřejmé, že a proč se taková knížka musí vzpírat každému, kdo z ní chce vybrat jednu povídku. Stovkami nenápadných, ale pevných nitek poutá své postavy a příběhy k sobě, či spíš k tomu Winesburgu, městečku a vesmíru jejich životů. Jestliže jsem se přece odhodlal vytrhnout z toho koberce jednu nit, pak jenom proto, abych upozornil na cosi tak podstatného, že by to v tomto cyklu nemělo být zamlčeno. Mám na mysli zvláštní napětí mezi jednotlivostí a celkem. Napětí, s nímž většina básnických či povídkových sbírek kupodivu vůbec nepočítá. Je to stařičký vynález. Už postavy Boccaccia Decameronu vyprávějí příběhy naprosto samostatné a zároveň hrají v příběhu, který je všechny zahrnuje. Jestliže je tento ustavičný zřetel k celku v knihách drobných próz vzácností, má to nejspíš co dělat se dvěma obtížemi, které tu na autora čekají. Onen velký příběh se snadno stává pouhým formálním rámcem. Nechce-li jím být, snadno si na druhé straně podrobuje malé příběhy do té míry, že nejsou schopny samostatné existence. Není mnoho knih, jimž se podařilo proplout mezi těmito úskalími. Jsou to však ty, které mám nejraději. Dají se číst ze dvou stran, zvenku dovnitř a zevnitř ven. Mikro a makrokosmos v nich patří k sobě, jako v našich životech. Bylo by to zřejmější, kdybych tu četl městečko v Ohio celé na pokračování, ale bylo to třeba říci právě proto, že z jedné povídky to nemusí dost jasně vysvětnout. Otevřeme tedy knihu namátkou. Třeba tam, kde začíná příběh Curtise Hartmana. Bůh je mocný. Důstojný pán Curtis Hartman zastával úřad duchovního pastýře presbyteriánské náboženské obce ve Winesburgu už 10 let. Byl to člověk asi 40letý, povahou zamlklý a plachý. Bývalo mu vždy zatěžko předstoupit před shromážděné věřící a kázat jim. Od středečního rána až do sobotního večera nemyslel na nic než na dvě kázání, která musí v neděli proslovit. Časně ráno v neděli chodil do malé místnosti v kostelní zvonici zvané Studovna a modlil se tam. Jeho modlitby se nesly vždy jedním směrem. O Pane Bože, dej mi odvahu a sílu, abych dobře konal tvé dílo. Prosil na kolenou a skláněl hlavu pod tíží úkolu, jejž vzal na svá bedra.
Pastor Hartman byl vysoké postavy a měl hnědou bratku. Jeho manželka, tlustá, nervózní osoba, byla dcerou majitele továrny na prádlo z Clevelandu v Ohio. Weinsbergčané měli svého faráře docela rádi. Církevním starším se zamlouvalo, že je takový tichý a nenáročný. A paní Whiteová, bankéřová choť, tvrdila, že je to inteligentní a noblesní člověk. Presbyteriánská církev zaujímala přední místo mezi weinsbergskými náboženskými obcemi. Byla početnější, impozantnější a její farář byl lépe placen. Měl dokonce vlastní kočár a o letních podvečerech jezdíval s chotí weinsbergskými ulicemi. Zamířil nejprve na hlavní třídu a pak se projel sem a tam po Bakýské, přičemž důstojně pokyvoval lidem na pozdrav. Jeho paní, překypujíc skrytou pýchou, ho po očku pozorovala a trápila se obavami, aby se kůň něčeho nelekl a nesplašil se. Celou řadu let se Curtisu Hartmanovi dařilo ve Weinsbergu dobře. Nebyl to člověk, jakým by byli věřící blouznivě nadšení, za to však neměl nepřátel. Své povinnosti bral ve skutečnosti velmi vážně a často ho trápily výčitky svědomí, že nepřináší slovo Boží nejpotřebnějším a nejubožejším. Pochyboval, že by v něm opravdu plál svatý požár a snil o tom, že jeho duši zaplaví sladký proud Boží milosti, že jeho hlas zaburácí jako vichřice a lidé se zachvějí před Božím poselstvím, které jim on zjeví. Jsem jen bídný pozemský červ a nic takového mě jistě nepotká, usoudil odevzdaně a trpělivý úsměv se mu rozhostil na tváři. No což, člověk dělá, co může, dodával filozoficky. Studovna ve Zvonici, kam se farář chodil v neděli ráno modlit, aby mu Bůh dal sílu, měla jen jedno okno. Bylo dlouhé, úzké a zavěšené na velkých pantech jako dveře. Malé tabulky z barevného olovnatého skla tvořily obraz Krista žehnajícího dítěti. Jednoho letního nedělního rána seděl pastor za psacím stolem, před sebou rozevřenou velkou Bibli a všude kolem porůznu konceptní papíry s poznámkami ke kázání. A tu zvedl oči a k svému pohoršení spatřil v podkrovním pokoji protějšího domu na posteli ženu, která kouřila a četla román. Curtis Hartman došel po špičkách k oknu a tiše je zavřel. Žena a kouří. Hrůza ho jala při té představě. S pobouřením si uvědomil, že vzhlédl od svatých slov písma přímo na obnažená ramena a bílé ženské hrdlo. Sešel na kazatelnu, hlavu v jednom ohni, a kázal nezvykle dlouho, aniž jedenkrát pomyslel na mimiku nebo na hlasové efekty. Jeho kázání bylo tak otřásající a přesvědčivé, že vzbudilo neobvyklou pozornost. Rád bych věděl, zdali mě slyšela, zdali mé myšlenky zapustily kořeny v její duši, pomyslel si a zadoufal, že příští neděli dopoledne najde taková slova, která by dojala a vzpamatovala osobu zřejmě tak velice oddanou skrytým hříšným choutkám. V domě proti presbyteriánskému kostelu, kde pastor spatřil onen pohoršlivý výjev, žili dvě ženy. Teta Elizabeth Swiftová, šedovlasá rázná vdova s vkladní knížkou Weinsbergské městské banky, a její dcera, učitelka Kate. Učitelce táhla třicítka a chodila vždy pěkně úpravně a čistě oblečena. Měla jen málo přátel a všeobecně o ní panovalo mínění, že má jazyk jako břitva. Jak na ní Curtis Hartman začal myslet, uvědomil si, že podnikla cestu po Evropě a žila 2 roky v New Yorku. Možná, že to kouření není ani tak strašné, pomyslel si. Vzpomněl si, že před mnoha lety ještě jako student přečetl několik románů a některé z hrdinek, docela slušné ženy, třeba že trochu do větru, kouřily od začátku příběhu až do konce. S nevšedním odhodláním vymýšlel celý týden takové kázání, aby došel sluchu u své ovečky a přivedl ji na cestu pravou. A v tom zápalu dočista zapomněl jak na svou trému, tak na nedělní ranní modlitbu ve studovně.
Farář Hartmann neměl s ženami žádné zvláštní zkušenosti. Jeho otec vyráběl kočáry v Indiáně a chlapec se musel na studiích sám vydržovat. V domě, kde bydlel, byla na bytě i dcera majitele továrny na prádlo. Vzali se po delší patřičné známosti, a to hlavně z její iniciativy. Továrník na prádlo dal své dceři věnem $5,000 a slíbil, že jí jednou odkáže dvakrát tolik. Farář se domníval, že se oženil velmi výhodně a nikdy si nedovolil pomyslet na jinou ženu. Nechtěl myslet na jiné ženy. Chtěl skromně a se zanícením konat dílo páně. V pastorově duši se rozpoutal boj. Nejprve chtěl, aby mu Kate Swiftová popřála sluchu a aby jeho kázání zapustilo kořínky v její duši, a potom se ho zmocnila touha, aby znovu popatřil na ženské tělo, tak bílé a nehybné, odpočívající na posteli. Jednou v neděli, když mu jeho myšlenky nedávaly spát, vstal časně ráno a chodil po ulicích. Došel po hlavní třídě téměř až k Richmondově vile a tu se zarazil, schýbl se pro kámen a pospíchal do studovny ve zvonici. Kamenem vylomil v dolním rohu okna malý otvor, zamkl dveře, sedl si za psací stůl před rozevřenou Bibli a vyčkával. Jakmile v Kejtině okně vyletěla roleta, viděl otvorem přímo na její postel. Jenže ona tam nebyla. I ona vstala na úsvitě a šla se projít. A ruka, jež vytáhla roletu, patřila tetě Elizabeth Swiftové. Farář by byl nejraději proléval slzy radosti nad tím, že nemusel podlehnout hříšné touze. A vrátil se domů blahořeče Bohu. Ten kousíček skla z rohu se vyloupl z bosé paty dítěte, které strnule zíralo uneseným pohledem do tváře vykupitelovi. Curtis Hartmann zapomněl na kázání, které si připravil na tuto neděli. Promlouval k svým ovečkám a říkal jim, že by bylo nesprávné považovat duchovní za lidi nějak odlišné a od přírody předurčené k životu ve ctnosti. Vím z vlastní zkušenosti, že na nás, na hlasatele slova Božího, číhají stejná pokušení jako na vás, prohlásil. Ďábel mě pokoušel a já jsem pokušení podlehl. Avšak Bůh vztáhl ruku a zachránil mě. A jako zachránil mne, tak zachrání i vás. Nezoufejte. V hodině hříchu pozvedněte oči k nebi a znovu dojdete spasení. Farář odhodlaně potlačil všechno pomyšlení na ženu v posteli a začal se chovat k vlastní ženě s mileneckou něhou. Jednou večer, když se spolu projížděli v kočáře, vyjel z bakýské třídy na temnou cestu na vrch evangelistů a nad vodojemem vzal Sáru Hartmannovou kolem pasu. Ráno se nasnídal a než se odebral do své pracovny v zadním traktu fary, obešel stůl a políbil manželku na tvář. Pomyslel-li přece na Kate Swiftovou, usmál se a pozvedl oči k nebi. Smiluj se nade mnou, ó pane, mumlal. Nedopusť, abych sešel z úzké stezky bohulibého konání. A pak se rozpoutal opravdový zápas o duši faráře s hnědou bratkou. Náhodou objevil, že vždy k večeru lehává Kate Swiftová na posteli a čte. Na nočním stolku u postele stála lampa, která vrhala světlo na bílá ramena a obnažené hrdlo. Onoho večera, kdy učinil tento objev, seděl u psacího stolu ve studovně od 10 do 11 a když zhasila, vypotácel se z kostela a 2 hodiny chodil po ulicích mumlaje modlitby. Netoužil vlastně ani potom, aby mohl zlíbat ramena a hrdlo Kate Swiftové, na to by si byl nedovolil ani pomyslet. Nevěděl, co vlastně chce. Bůh je mým otcem a on mě zachrání přede mnou samým, volal ve stínu stromů na své potulce. Stál u kmene a zíral na nebe, po němž se honily mraky. Otevřel Bohu své srdce do kořán.
Prosím tě, Otče, nezapomeň na mne. Dej mi sílu, abych se vzchopil a spravil rozbité okno. Pozvedni můj pohled opět k nebesům. Neopusť mne služebníka svého v této těžké hodině. Farář chodil sem a tam stichlými ulicemi. Po celé týdny zmítal jeho duší nepokoj. Nechápal také, jaké to pokušení na něho přišlo. Ani se nemohl dopídit důvodu, proč právě na něho. V jistém smyslu svaloval vinu za to na Boha a říkal si, že se vždycky snažil kráčet cestou pravosti a že pokušení o své vůli nevyhledával. Už jako mladík a vůbec celý život jsem konal pokojně svou práci, prohlašoval. Proč nám nebylo nastraženo toto pokušení? Čím jsem se provinil, že na má bedra bylo vloženo takové břímě? Během oněch podzimních a zimních měsíců zmizel Curtis Hartman z domova celkem třikrát. Posadil se k oknu v temné studovně, hltal pohledem postavu Kate Swiftové ležící na posteli a pak chodil ulicemi a modlil se. Nechápal, co se to s ním děje. Celé týdny si na učitelku ani nevzpomněl a říkal si, že konečně přemohl chlípnout touhu po pohledu na její tělo. A pak se něco přihodilo. Seděl doma ve své pracovně, pilně se připravoval na příští kázání a tu najednou zneklidněl, začal chodit po pokoji a pak si řekl, půjdu se trochu projít po ulicích. Dokonce ani když otvíral dveře zvonice, nepřiznal si pravý důvod svého počínání. Nespravím to rozbité okno, ale naučím se přicházet sem večer a ani jedinkrát nepozvednout oči na onu ženu. Nedopustím, abych podlehl. Bůh na mne seslal pokušení, aby vyzkoušel sílu mé duše, já však najdu cestu z temnot do světa ctnosti. Jednoho mrazivého lednového večera, kdy Winesburské ulice zahaloval sněhový příkrov, navštívil Curtis Hartman studovnu ve zvonici naposled. Bylo už po deváté, když odcházel z domova a měl tak naspěch, že si ani neobul sněhovky. Hlavní třída byla jako vymetená, až na nočního hlídače Hopa Higginse. V celém městečku bděl mimo něho jen mladý Villar, který seděl v redakci Winesburského Orla a potil nějakou povídku. Farář si razil cestu navátými závějemi a jak se blížil ke kostelu, uvědomil si náhle, že tentokrát podlehne hříchu úplně a bez odporu. Chci se na tu ženu dívat a myslet na to, jak líbám její nahá ramena, a vůbec si budu myslet, co se mi zlíbí, říkal si roztrpčeně a oči se mu zalily slzami. Začal uvažovat o tom, že zanechá kněžského povolání a věnuje se jinému. Odejdu do některého velkého města a najdu si tam práci, prohlašoval. Když už se nedokážu přemoci a hříchu odporovati, oddám se mu. Aspoň nebudu pokrytec. Nedovedl bych kázat slovo Boží a myslet přitom na ramena a šíji ženy, která mi nepatří. Oné lednové noci byla ve studovně nahoře ve zvonici pěkná zima a Curtis Hartman si byl jist snad už v okamžiku, kdy vešel do místnosti, že se nastydne, zůstane-li. Měl mokré nohy, jak se brouzdal sněhem a tady nebylo zatopeno. V pokoji v sousedním domě se Kate Swiftová ještě neobjevila. Muž usedl a s chmurným odhodláním čekal. Seděl v křesle, jeho prsty svíraly okraj stolu, na němž ležela Bible a hlavou se mu honily nejčernější myšlenky jeho života. Vzpomněl si na svou ženu a v té chvíli ji skoro nenáviděl. Zklamala mě, vždycky se styděla za vášeň, dumal. Muž má právo žádat po ženě planoucí vášeň a krásu. Nemá právo zapomenout, že je také živočich. A ve mně je něco řeckého. Odvrhnu ji ze své náruče a najdu si jiné ženy. Budu dobývat téhle učitelky. Postavím se všem lidem. Když už jsem člověk s pohlavními pudy, tak své pudy ukojím. Rozrušený muž se chvěl od hlavy až k patě.
jednak chladem, jednak zápasem, který vedl sám proti sobě. Hodiny míjeli a jeho tělem lomcovala horečka. V krku ho bolelo a zuby mu jektaly. Jeho nohy na podlaze studovny byly jako dva kusy ledu. A přece se nevzdával. Budu se dívat na tu ženu a budu si myslet věci, na které jsem se nikdy neodvážil pomyslet. Říkal si svíraje desku stolu a čekal. Curtis Hartman div nezaplatil životem onu noční vartu v kostele, ale také našel, jak se domníval, svou životní cestu. Už z dřívějších hlídek věděl, že malým otvorem v rohu není vidět z jejího pokoje nic než právě postel. Ve tmě čekával tak dlouho, až se objevila žena v bílé noční košili a usedla na postel. Rozsvítila lampičku, podepřela se o polštáře a četla knihu. Občas vykouřila cigaretu. Bylo vidět jen nahá ramena a hrdlo. Oné lednové noci, kdy farář téměř smrtelně prochladl a jeho mysl několikrát zabloudila do podivuhodné říše fantazie, až se musel soustředěným úsilím zahnat zpátky do skutečnosti, Kate Swiftová přece jen přišla. V pokoji naproti se rozsvítilo okno a čekající muž zíral na prázdnou postel. A pak se na postel před jeho zraky vrhla nahá žena. Rozvzlikala se, zabořila tvář do polštáře a bušila do něho pěstmi. V konečném výbuchu pláče se napolo vstyčila a před zrakem muže jenž čekal, aby se mohl dívat a dát průchod svým myšlenkám, sepjala tato hříšná bytost ruce k modlitbě. Ve světle lampy vypadala její štíhlá, urostlá postava jako postava chlapce před Kristem na okně z olovnatého skla. Do smrti nevěděl Curtis Hartman, jak se tehdy dostal z kostela. S výkřikem vyskočil a odstrčil masivní psací stůl. Bible spadla na zem. V tom tichu se to rozlehlo jako rána z děla. Když v protějším domě zhasla světla, vyklopítal po schodech ven. Běžel ulicí a vpadl do redakce Weinsbergského Orla. Spola nesouvisle spustil na George Willarda, jenž přecházel po místnosti zaujat vlastními zápasy. Cesty boží jsou nevyspytatelné, zvolal, když rychle vběhl a zabouchl za sebou dveře. V jeho hlase se chvěl podivný žár a oči mu divoce plály, jak se blížil k mladíkovi. Světlo mi ozářilo temnotu, zvolal. 10 let jsem žil tady ve městě a teď se mi Bůh zjevil v podobě jedné ženy. Jeho hlasitá slova přešla v šepot. Nic jsem nechápal, pravil. Domníval jsem se, že na mne Bůh seslal pokušení, aby mě vyzkoušel, a zatím byla má duše posílena v horlivosti. Bůh se mi zjevil v podobě učitelky Kate Swiftové, když klečela nahá na posteli. Znáte Kate Swiftovou? Snad si to sama ani neuvědomuje, ale je nástrojem božím, zřídlem jeho pravdy. Farář Curtis Hartman se otočil a zamířil ven z kanceláře. Ve dveřích se zastavil, rozhlédl se na obě strany opuštěnou ulicí a obrátil se znovu na George Willarda. Jsem zachráněn, nemějte obav. Vstáhl zakrvácenou pěst, aby ji mladík viděl. Rozbil jsem to okno, oznámil. Teď bude třeba spravit je celé. Bůh mě posílil a já jsem je rozbil vlastní rukou. Další příběh Andersonova městečka v Ohio se jmenuje Učitelka. Je právě o Kate Swiftové. Tak Sherwood Anderson splétá z jednotlivých osudů koberec lidského společenství a, což nás v tuto chvíli zajímá především, z jednotlivých povídek knihu Velké dostředivé síly.

Jednoho z nejvýraznějších představitelů amerického modernismu a také amerického spisovatele Sherwooda Andersona čteme celý týden na Vltavě. Tedy čteme jeho povídky. Ta dnešní se jmenovala Bůh je mocný v interpretaci Přemysla Rúta. Jste slyšeli text amerického spisovatele. Jehož povídku uslyšíte i zítra na Vltavě.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu. Z Ruska na Ukrajinu v noci na dnešek mířilo několik střel, přibližně 100 dronů. V Charkovské oblasti po útocích podle místních úřadů zahynuli 3 lidé. Ruské údery zasáhly i další ukrajinské regiony, které informují o zraněných. Bezpilotní letouny na ruské území a anektovaný poloostrov Krym v noci vyslal i Kyjev, uvedlo to ruské ministerstvo obrany. O případných škodách se nezmínilo. Nejčtenějším tištěným deníkem za uplynulých 12 měsíců zůstává Blesk. Meziročně mu ale čtenost klesla. Ukazuje to průzkum Unie vydavatelů. Za Bleskem se umístila Mladá fronta. Dnes třetí skončil Sport, následují Právo a Hospodářské noviny. Podle Unie vydavatelů teď čtou noviny nebo časopisy 3/4 populace. V Česku se pak měsíčně prodá přes 6 milionů výtisků novin a 5 milionů časopisů. V Telči na Jihlavsku začala výstava Františka Skály, tedy jeho obrazů. V městské galerii Hasičský dům bude výstava nazvaná Obrazy A, přístupná až do 3. ledna příštího roku. Autor, který letos oslavil 70. narozeniny, do Telče přivezl především svoje nejnovější obrazy. Vystavil také několik fotografií, ukázku z cyklu obálek či vlastních deníků. Počasí bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, k večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Na východní Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a postupně se přidají přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů, na horách kolem 22. Tolik zprávy, více jich najdete na našem webu irozhlas.cz. Teď už odpoledne s Vltavou a Daniela Čermáková.
2: Radioservis.

že zpívá pouze tehdy, když cítí silnou vnitřní potřebu něco vyjádřit a přetvořit životní události v umění. A že odmítá dělat hudbu mechanicky jako běžný produkt. To tvrdí Laika Fatien, významná francouzská jazzová zpěvačka, skladatelka a herečka, která se proslavila svým osobitým minimalistickým a hluboce emotivním hlasovým projevem. My máme zase silnou vnitřní potřebu seznámit vás s tím, co se momentálně děje na kulturním poli, nejen našem, ale také za našimi hranicemi. V Brně se koná Maraton hudby, což je mezinárodní multižánrový hudební festival, umístěný do veřejného prostoru a architektury historického centra tohoto města. Neodmyslitelně k němu patří i pokojíčky v ulicích. A jaké speciální pokoje připravila pro letošní ročník výtvarnice Kateřina Šedá, to se dozvíte už za pár minut. Napříč naší republikou po stopách dnes už neexistujících biografů se můžete s námi tento týden vydávat. Dnes budou naše kroky mířit do Teplic. No a za hranice se podíváme konkrétně do rakouského Bregencu. Letní festival se v tomto městě koná letos už po 80. A vedle velkolepé Verdiho La Traviaty na jezerní scéně uvedl festival také jednu z nejméně hraných oper Leoše Janáčka, a to Výlety páně Broučkovi. A to v hudebním nastudování českého dirigenta Roberta Jindry a s Pražským filharmonickým sborem. O tom, jak náročné je toto dílo nastudovat, jak na něj reaguje rakouské publikum i jak ho hrají vídeňští symfonikové, si s Robertem Jindrou povídal Daniel Jäger, a tento rozhovor vám nabídneme v následující hodině odpolední Vltavy. Dobrý den vám přeje Daniela Čermáková.

0: Frédéric Chopin nás sice naladil do mol, jeho mazurku pro klavír v tónině cismol hrál Ivan Moravec, ale do dur, tedy do vesela, se můžete naladit v Brně, kde dnes začíná festival Maraton hudby, ke kterému neodmyslitelně patří i pokojíčky v ulicích. V rámci projektu s názvem Pouliční basking letos výtvarnice Kateřina Šedá vytvořila tři scény, a to Srub na náměstí Svobody, Koupelnu na České a nebo Skleněný pokoj Vili Tugendhat u Jošta na Moravském náměstí. Jejím cílem je dostat bytové koncerty do centra města. V minulosti se lidé poslechli hudebníky třeba v kulisách ordinace, skleníku anebo také ukrajinské kuchyně.
1: Pamatuju si, že první rok, když jsme postavili, tak lidi vůbec nechápali, co to je. Ptali se nás, jako mysleli si, že jsme nějaký bytový družstvo nebo nějaká firma, která prodává nábytek, tak se chodili a ptali se, kolik stojí toto, paní, nebo se nás ptali, kde jsme to sehnali, nebo si mysleli, že to je fotokoutek, vůbec nechápali a nerozuměli tomu, že to je stage pro nějaký hudebníky.
2: Speciální pokojíčky, které výtvarnice Kateřina Šedá staví přímo na ulici, jsou dnes jedním ze symbolů festivalu Maraton hudby. K jejich současné oblibě ale vedla dlouhá cesta, protože Brno podle ní není městem pouličního hraní neboli baskingu.
1: Začátku jsem přemýšlela, co jim jako nabídnout, takže jsme začínali hrát jako na balkónech, na jezdících schodech, hráli jsme na stromech, aby jsme ty lidi vůbec zaujali, že můžou dělat něco divného, aby ty hudebníci z toho měli zážitek, když jim ty Češi prostě nehážou ty peníze na ulici. Je to určitě kombinace mentality i tím, že nejsou zvyklí, i tím, že jako basking často mají spojený s hudbou, která se mi nelíbí na té ulici. Jo, není to tak, jak když jdete v Berlíně, kde je jako spousta zajímavých jako hudebníků.
2: U příležitosti 25. výročí zapsání Vili Tugendhat na seznam světového dědictví UNESCO vytvořila letos zmenšení jejího skleněného pokoje. Lidem ji na Moravském náměstí odhalila už během červnového představení programu festivalu.
1: Snažili jsme se, aby ten pokoj byl jednou tak velký, to znamená, aby vám to připomínalo tu Vilu Tugendhat, která je vlastně jako hodně široká. Snažili jsme se vytvořit imitaci té onyxové stěny, která nějakým způsobem jako je symbolem té Vili Tugendhat. Máme tam křesla, které jsou kopie

0: a proto mě to zaujalo na ten táborák a proto ho opakuju. Mně to přijde, že tam se to zatím nejvíc podařilo to posunout do této roviny. Pořád nabízíme stejně jako loni, že lidi tam můžou přespat u toho táboráku. Počkat až do těch ranních hodin udělat tu rozcvičku jako loni a můžou a se rozejít až ráno. Budou tam špekáčky, takže si je lidi můžou koupit jako přímo na místě.
1: Konkrétním kulisám pak tvůrci přizpůsobují i samotný hudební program, doplňuje dramaturgyně Jana Vébrová.
2: Celkem mám jakoby praktický přehled o český scéně, tak vybírám tak nějak z toho, co mi je známo, anebo se třeba poptám kamarádů na typy a vlastně žánrově to je pak velice široký. Je to od nějakého dechna přes jazz, písničkařinu, takový jako alternativnější, poetičtější žánry. To tam letos máme Wolf Lost in Poems.
1: Až do sobotního večera tak ve třech pokojích v centru Brna zazní 14 baskerských koncertů. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Jako hudební velvyslankyně Jordánska je označovaná jordánská zpěvačka, skladatelka a hudebnice a také humanitární aktivistka Farah Sirai. No, nám teď 6. srpna pokračuje filmové léto, pochopitelně. Vydáváme se tedy po stopách zaniklých biografů. Podobně jako mnoho českých a moravských měst mají i Teplice bohatou kinohistorii. A právě proto se sem v 9. části svého seriálu Kina v prachu času vypravují Tomáš Pilát a Josef Vomáčka a budou pátrat po zaniklé slávě slavného biografu. Dnes zbyly už jen vzpomínky a sem tam nějaké písemné dokumenty, takže se vydejme s nimi do Ústeckého kraje, do dnešního Ústeckého kraje, do města, které proslulo i jako lázně.
1: Už dávno nehrají v tom starém kině na předměstí.
2: Přesouváme se do Teplic, velmi zajímavého města v Sudetech.
3: Slavného lázeňského města a tam se s kiny začínalo taky už dávno. Možná, že nejrostomilější příběh má kino Monopol, které fungovalo v bývalém varieté Cum Schwan u Labutě. To varieté tam bylo od roku 1850. Byla to zajímavá záležitost, vystupovala tam dokonce mořská zvířata, tam byly velké akvárium a podobně. A od roku 1920 majitelé Ricknagelovi v tomto varieté, které přestalo být finančně zajímavé, provozovali kino Monopol.
2: Byl tady filatelistický obchod, mincovní obchod a rodina Ricknagelů byla v roce 1946 z Československa odsunuta. Poté převzala správu toho domu Československá republika a bylo tady kulturní středisko, kde například vystupoval i Vlasta Burian. V době, kdy nemohl točit, tak jezdil po estrádách a mimo jiné byl i tady v tomhletom domě v Teplicích.
4: Do šera večera bílé kachlíky vrhají matné pablesky. Ta nemocniční cela vyhlíží tak nehezky, tak neintimně a neútulně, že tesknota jak olověné břímě se vkrádá do duše.
3: Dnes je tam docela příjemný restaurační sál v tom sále, dokonce ta restaurace má vlastní pivovar. O kousek dál také v centru fungovalo stařičké kino, které se jmenovalo Kolumbus a na ten podobně zapomněli už úplně všichni.
2: V nádražní ulici v Teplicích, takže lidé, kteří šli na nádraží, na vlak nebo z nádraží, odněkud přijeli, si mohli zajít do kina. Ten dům vlastnila rodina Münzbergerů, která vyráběla luxusní nábytek, který například odebírali na zámcích, na hradech, na panských sídlech a nebo v luxusních sanatoriích. A taky, podobně jako rodina Ricknagelova, byla i rodina Münzbergerova po válce v roce 1946 z Československa odsunuta.
3: Další autor, architekt Rudolf Bican, má na svědomí dvě zajímavá kina, dokonce velkolepá kina. Jedno z těch kin byl velký sál v největším divadle v Čechách, v Teplickém krušnohorském divadle, které už tady bohužel jako divadlo nefunguje. Ta budova je dominantou celých Teplic a v bočním křídle bylo velké širokopole kino, které se jmenovalo Květen. A stejný Rudolf Bican postavil v roce 1926 také na té nádražní třídě velké kino, které se jmenovalo Olympia. Bylo to velké, bylo to nejslavnější kino v Teplicích, opět se zajímavou architekturou, které dneska bohužel skončilo jako Casino de Paris. Je to obyčejná herna.
2: To kino taky jeden čas bylo známé a někteří si ho možná pamatují pod názvem Kino Oko. Bylo velice oblíbené u diváků, především v první polovině 20. století.

Dalším velkým kinem v Teplicích bylo kino Svět, to bylo ve čtvrti Řetenice a to bylo lokální kino, ovšem velice pěkné a velice oblíbené, samozřejmě vzalo bohužel také za své.

0: Opět i v Teplicích vlastně nebyli obyvatelé česky mluvící, to bylo 800 let obydlené německy mluvícími Čechy, takže po roce 1938 se už projekce českých filmů v Teplicích zcela zastavila.
1: Ani do té doby se české filmy tady příliš nepromítaly, nebo filmy v českém jazyce, protože na ně vlastně v těch Teplicích neměl kdo chodit, nebylo tady tolik česky mluvícího obyvatelstva.
0: Čili samozřejmě i ten dramaturgický plán těch kin, kterých tam bylo několik, byl poplatný světu těch jejich zákazníků.
1: Ani Teplicím se nevyhnula vlna multiplexu, takže dnes, co se týče kin, tak můžou obyvatelé Teplic zajít asi především do multiplexu.
0: Ano, je přímo ve centru města. Zajímavé je, že vedle působí zcela nové kino, které se jmenuje stejně jako bývalé širokouhlé kino v budově divadla Kino Květen. A Kino Květen, když se podíváte na program, podle mě velice příjemně doplňuje ten komerční program toho multiplexu, který cílí na diváky, kteří jdou zabíjet čas, tak v Kině Květen najdete opravdu reprezentativní program.
1: Díky za to. Kino Světec.

To bylo tady Teplické kino v prachu času, no a zítra tohle smutné putování s Tomášem Pilátem a Josefem Vomáčkou zakončíme, a to v Olomouci.

0: Od kříženeckého po současnost.
1: Sledujte s námi historii české kinematografie v 50 epizodách cyklu To byl můj film.
0: Hlasujte v anketě a rozhodněte, který je ten nejoblíbenější.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A pak na webu vltava.rozhlas.cz.

to, že na hlavě tmavomodrý klobouk má. To je právě klam. Nemám hlad, však co mi naplňuje.

seděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: Jana Wericha a hit Jaroslava Ježka Netřeba představovat a předtím nám hrála La Chapelle Royale s Filipem Hrvégem overtýru z orchestrální svity k opeře Záletné intky Jean-Philippa Rameaua. A my také vyrážíme na operu, a to k Bodamskému jezeru. V České republice nepatří k často uváděným operám dílo Leoše Janáčka Výlety páně Broučkovi. O to větší pozornost vzbudilo na konci července její nastudování na jubilejním 80. ročníku festivalu v rakouském Bregencu. Inscenace byla dílem amerického režiséra Yuvala Sharona, který patří k nejprogresivnějším operním tvůrcům současnosti. Taktovky se pak ujal český dirigent Robert Jindra, kterého si přímo v Bregencu pozval k mikrofonu Daniel Jäger. A v rozhovoru Robert Jindra nejprve popisuje specifika tohoto Janáčkova díla.
1: Já musím říct, že pro mě je to partitura, která je velmi komplikovaná. Já jsem už ji dělal v Ostravě před asi 12 lety a pamatuji si velmi dobře, jak ten průběh zkoušek byl náročný, protože ta instrumentace je tak vlastně spletitá, že to klubíčko opravdu tak, aby se správně zamotalo, tak musí člověk vyvinout extrémně mnoho energie a i po těch 12 letech, kdy jsem samozřejmě nabyl mnoho zkušeností nejenom s Janáčkem, tak jsem si na to okamžitě hned na prvních zkouškách vzpomněl a jsem říkal, aha, tak to nebyla náhoda ani mladická nerozvážnost, ale je to skutečně dílo velmi náročné.
2: Brouček bývá označován za satiru na českou malost, ale zároveň je to dílo plné fantazie a humoru. Jak jste tady v Bregenzu při nastudování hledal rovnováhu mezi komedií a takovým tím vážnějším podtextem, který ta partitura také má?
1: Tak já se přiznám, že vlastně to cítím jako takovou satiru a i ty vtipy, které jsou tam vlastně v rámci toho děje nějakým způsobem zařazeny, tak mně připadají, že jsem je zažil, že se opravdu s tím člověk setkává. Ono to s naší mentalitou velmi souvisí. Tady přístup Yuvala Sharona, režiséra, byl v tomto duchu, že on opravdu to cítil jako takovou komedii, která by měla vlastně nějakým způsobem vyložit tu mentalitu. My jsme se na to téma hodně bavili, protože jsem mu říkal o tom chování těch Čechů, který s tím Broučkem mají co společného dost. A on mi říkal, neboj se, já jsem úplně z jiný země, ale těch Broučků po ulici běhá taky hodně. Takže ono to asi nebude úplně jenom naše mentalita. Prostě jsou lidé, kteří jsou sobečtí, jajínkové a vlastně odmítají připustit, že by něco nevěděli. A ta metafora nepoučitelnosti lidí tam je taky.
2: Spolupracoval jste s vídeňskými symfoniky, kteří nehrají hudbu Leoše Janáčka každý den. Jak probíhaly zkoušky, práce na velmi specifickém hudebním jazyce Leoše Janáčka, konkrétně v této opeře?
1: S vídeňskými symfoniky jsem se vlastně setkal úplně poprvé, byl to moje první kontakt s tímto orchestrem a musím říct, že jsem byl velmi překvapený pozitivně vlastně tím přístupem, s kterým oni pracují. Tam samozřejmě ta zkušenost s tímto dílem nebyla žádná, ale samozřejmě oni Janáčkovou hudbu znají. Není to poprvé, co Janáčka hrají. A ty zkoušky vlastně byly strašně příjemné. Musím říct, že už jsem dlouho nezažil takový zkouškový proces, kde bych se těšil každý den na další zkoušku. Samozřejmě na začátku jsem musel nějakým způsobem je namotivovat, aby pochopili vlastně, co hrají, protože ta hudba může působit expresivně, chaoticky, útržkovitě. Takže jsem si dal na začátku hodně záležet, abych je hlavně nevystrašil a zároveň jim už trochu nasměroval, jak uvažují hudebně. A musím říct, že ta spolupráce byla nejenom na vysoké profesionální úrovni, ale oni jsou skutečně jako taková jedna velká rodina.
2: V tomto operním projektu je silná česká stopa, Pražský filharmonický sbor, čeští pěvci i český dirigent. Vnímáte to jako určitou reprezentaci české hudební kultury v zahraničí?
1: Tak určitě, samozřejmě filharmonický sbor pod vedením Lukáše Vasilka je vlastně prvotřídním sborem, navíc mají zkušenosti s operními produkcemi právě tady v Bregenz, takže není to takový ten koncertní sbor, že by nebyli schopni vlastně třeba splňovat požadavky nebo pokyny režiséra, jsou velmi flexibilní. A musím říct, že to je taky radostná práce. My se nepotkáváme tak úplně často, což mě trochu mrzí, protože ta spolupráce s nimi byla opravdu výjimečná. Samozřejmě Lukáš je hlavou toho celého. Je to obrovský profesionál, který dokáže lidi opravdu namotivovat k výsledku.
2: Roberte, co byste si přál, aby si zahraniční publikum tady v Bregenzu po odchodu z představení Výletů páně Broučkových odneslo? Jakého Janáčka a jaké Česko by měli poznat?
1: Já jsem vlastně byl velmi zvědavý na to, jak publikum v Bregenz zareaguje na toto dílo, protože, co si budeme říkat, není to dílo, které je u nás často hrané a většinou ho provází různé interpretační výklady a není tak oblíbené u našeho publika. Takže jsem byl samozřejmě velmi zvědavý, jak zareaguje prostě publikum festivalové na tento kus, a musím říct, že mě to naplňovalo radostí, že oni to představení beze zbytku přijímají a ten ohlas je opravdu velkolepý a dávají jasně najevo, že to dílo se jim líbí, že je zaujalo. A je to samozřejmě dobře i pro Janáčka, ale pro českou hudbu jako takovou, protože pokaždé, když takhle významný festival uvádí nějakého českého autora, obzvlášť takhle málo hrané dílo třeba, tak mě to naplňuje samozřejmě pýchou, že pocházím z České republiky a že máme stále co zkoumat a že dokáže ta hudba oslovovat publikum zahraničí.
0: Daniel Jäger si k mikrofonu pozval dirigenta Roberta Jindru, který na přelomu července a srpna uvedl na jubilejním 80. ročníku festivalu v rakouském městě Bregenz Janáčkovu operu Výlety páně Broučkovi. Inscenace byla dílem amerického režiséra Yuvala Sharona. Je 14 hodin a 40 minut. Za pár chvil se zaměříme na naší kulturní cestě, co nového v knihkupectvích.

0: Benevicovo kvarteto nasadilo tempo molto allegro, jak si to přál Wolfgang Amadeus Mozart ve smyčcovém kvartetu G-dur, ale teď bude dobré zpomalit, protože svůj čas si žádá řádný ponor do literatury, zvláště jde-li o soubor úvah. Tady jsou knižní typy Jana Nejedlého.
1: Spisovatel a esejista Josef Kroutvor se v posledních letech zabydlel v pozici starosvětského glosátora, pranířujícího dnešní hektickou dobu i postmoderní, popkulturní a vůbec komerční tendence umělecké scény. Činí tak většinou formou drobných zamyšlení, která vycházejí v útlých svazečcích, podobně jako ten nejnovější, nazvaný Špačkování, s podtitulem Krátké a ještě kratší literární úvahy psané špačkem tušky. Kroutvor si hýčká své oblíbence a jimi poměřuje ostatní produkci. Jeho svatou trojicí jsou v literatuře Hrabal, Škvorecký a Hašek. Jehož Švejk je pro něj biblí české prózy, na niž ale už z principu nelze přísahat, jak říká. Hašek byl člověk, který viděl svět. Mnoho jiných o něm jen píše. Cituje Kroutvor Čapka a dodává novou aktualizaci nesmrtelného románu. Když jednoroční dobrovolník Marek psal dopředu dějiny svého batalionu, v nichž předjímal slavná vítězství, jakoby inspiroval dnešní prokremelskou propagandu referující o válce na Ukrajině. Haškem poměřuje Kroutvor i dnešní požadavek korektnosti. Z korektní společnosti se vytrácí vše, co ji dělá ličtější a srdečnější. Korektnost nepřináší očistu, ale úpadek mezilidských vztahů. Vnáší do společnosti podezíravost a nakonec šíří lhostejnost a oficiální nudu. Píše autor a dodává, nezbývá než opakovat slova Jaroslava Haška z doslovu ke Švejkovi. Dobře vychovaný člověk může číst všechno. A ještě, lidé, kteří se pozastavují nad silným výrazem, jsou zbabělci, neboť skutečný život je překvapuje a tací slabí lidé jsou právě těmi největšími poškozovači kultury i charakteru. Knihu vydalo nakladatelství Malvern. Netradiční Bedekr nabízí nakladatelství Grada. Provede vás z Bristolu a Londýna přes Paříž, Neapol či New York až do válečných zón v Gaze a na Ukrajině. Proč tak netradiční trasa? Autor, italský kunsthistorik Luca Greco, totiž připravil průvodce po dílech street artového umělce skrytého pod pseudonymem Banksy. Nezvyklost celého podniku ještě podtrhuje fakt, že mnohá z děl už dávno jsou zničena majiteli budov či vandaly, přesto je tvorba tohoto nepolapitelného umělce stále elektrizující. Jak píše autor, Banksy je zásadní postavou, pokud nechceme umění vnímat jako něco zcela odcizeného každodennímu životu. Street art patří všem. Banksy proměnil ulici ve své plátno, jeho grafity se stávají součástí života města. A protože umělci nejde o okrašlování, nýbrž o satiru a kritiku, nesou jeho ikonické malby poselství často proti konzumerismu či třeba ničení přírody. Knihu přeložil Milan Lžička. A nakonec ještě novinka pro milovníky napínavého čtení. Američan Harlan Coben patří mezi světovou extra třídu autorů thrillerů. Téměř každý jeho titul se dočkal filmové či seriálové adaptace. A práva už jsou prodána i na román Nic netrvá věčně, který přeložil Milan Lžička. Jsou to 3 roky, co bývalý basketbalista pronesl smuteční řeč na pohřbu svého trenéra. Nyní jej policie konfrontuje s tím, že neboštík byl spatřen na místě dvojnásobné vraždy a je hlavním podezřelým. Tajemství sahající hluboko do minulosti roztočí precizně seřízený strojek románu, který kromě dramatu a napětí produkuje i notně černý humor. Knihu vydala Euromedia Group.
0: Tak jeli bo literární glosy, bedekr a nebo detektivku. Z těchto žánrů vybíral Jan Nejedlý a pokud vás inspiroval, tak jeho knižní tipy rozhodně splnili účel.

0: Jak zní ve filmu Vesmír, lidské podvědomí nebo zacyklený sen?
1: Kudy se do soundtracků vkrádá popkultura, psychedelie či německý krautrock?
0: A jaké máme vyhlídky pro filmovou hudbu 21. století?
1: Pavel Klusák se ve speciálním letním seriálu noří do hlubin elektronických filmových soundtracků od 50. let po současnost.
0: Vysílá Elektronická ovce.
1: Poslouchejte od 2. července do 20. srpna.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin na Vltavě.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
3: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
2: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
3: 12. září od 18 hodin.
2: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
4: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
5: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Žádný nový případ naopak nebyl v Karlovarském, Královéhradeckém kraji ani na Vysočině. Odborníci připomínají, že před nákazou chrání hlavně důkladné mytí rukou a očkování. Německý soud poslal na doživotí do vězení 25-letého Afgánce, který loni v únoru v Mnichově úmyslně najel do odborářské demonstrace. Útok nepřežila žena a její dvouletá dcera. Zraněných bylo zhruba 40. Soud zároveň vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu prakticky znemožňuje propuštění z vězení po 15 letech. Muž žije v Německu od roku 2016, nezískal tam ale azyl. Podle obžaloby měl jeho útok nábožensko-politický motiv. Obhajoba tvrdila, že útočník trpí schizofrenií. Navrhovalo proto 15-letý trest a umístění na psychiatrickou kliniku. Japonci si připomněli 81. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu. Starosta města Kazumi Matsui při této příležitosti zkritizoval světové velmoci zavedení válek. Vyzval je také, aby přestali ospravedlňovat držení jaderných zbraní jako odstrašujícího prostředku. Na pietní ceremoniál do Hirošimy dorazilo asi 50 tisíc lidí. Mezi nimi i zástupci ze zhruba 120 zemí a regionů, včetně Spojených států a Iránu. A počasí odpoledne bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, na severozápadě Čech až polojasno a srážky se objeví jen výjimečně. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnosti bude místy ubývat. Na východní Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během odpoledne oblačnost od západu přibude a postupně se ojediněle přidají přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východní polovině ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 30. 6, na horách pak kolem 22 stupňů Celsia a bude přetrvávat silná až extrémní zátěž teplem.

0: Odpolední Vltava.
1: A tou vás provází Daniela Čermáková s přáním krásného dne. A máme tu na začátek této hodiny Petra Zkoumala.

Kdybych byl malířem, třás bych se hrůzou. Kdybych byl malířem, třás bych se hrůzou. Kdybych byl malířem, třás bych se hrůzou. Že už se nepotkám se svojí

Kdybych byl boháčem, o tom rozjímal Petr Zkoumal. Tahle píseň vyšla na desce Březen v roce 1998. Obohatit se o kulturní zážitky můžete třeba na zámku Valeč. Ten i jeho okolí opět hostí festival plný hudby, divadla, workshopů, přednášek, výstav a také filmu. A festival Povaleč začíná dnes, letos je jeho součástí také operní představení. A to bude tématem číslo 1 v této hodině odpoledního vltavského vysílání. Chystáte-li se do Londýna, což se klidně může stát, pak vás rádi upozorníme na dva domy, kde žila slavná spisovatelka Agatha Christie, k těm se můžete vydat. Jaké další její stopy a inspirace bychom našli v anglické metropoli, to vám prozradíme ve čtvrtém díle našeho seriálu. A že smysl literatury nespočívá jen v tom, jak ji vykládají kritici, ale především v tom, jak rezonuje s obyčejnými čtenáři, tak o tom uvažuje Magdalena Placová. Na její esej dojde před 16. hodinou.

0: Tohle byla humoreska pro dechové kvinteto, dílo Alexandra Cemlinského. V areálu zámku Valeč a jeho nejbližším okolí dnes začíná 20. ročník multižánrového festivalu Povaleč. Program festivalu je udáván hlavně rytmy alternativní hudby, ale k 20. výročí založení festivalu uvádí operní představení. Zítra se koná na barokním teatronu v zámecké zahradě ve Valči světová premiéra autorského operního představení Němý Orfeův zpěv pod vedením režiséra a autora libreta Jakuba Čermáka a skladatele Tomáše Hanzlíka. A s Jakubem Čermákem jsme teď, doufám, ve spojení. Dobré odpoledne, slyšíme se.
1: Dobré odpoledne, je to tak a slyšíme se.
0: Jakube, Němý Orfeův zpěv je opera zkomponovaná přímo pro festival ve Valči, jestli se nepletu. Kdo vybral toto téma, jak k té spolupráci došlo a proč zrovna tento slavný antický příběh?
1: Je to tak, opera i celá produkce vzniká přímo pro potřeby a vlastně na vybídnutí festivalu Povaleč, který já jsem znal z předchozích let, kdy jsme tam několikrát hráli ještě s mým tehdejším souborem Depresivní děti touží po penězích a měl jsem vždycky pocit, že se jedná o festival v řadě aspektů výjimečný, kde přijede obrovské množství lidí, ale zároveň jsem měl pocit, že jsou to skutečně diváci nebo posluchači, kteří jedou na takový ten klasický letní festival, kde je hodně pohody a zábavy a možná i pití, ale zároveň vždycky, když jsme tam hráli něco komplikovanějšího a hlubšího, tak to mělo vlastně hrozně silnou reflexi a rezonanci u těch diváků, kteří tam přišli. Takže když mě oslovil Povaleč s tím, že by ke svému 20. výročí chtěl udělat nějaký projekt, který by se dotýkal téma baroka, protože většina festivalu probíhá v krásném parku zámeckém, kde mimo jiné je řada replik Brownových soch, tak vlastně ta volba na tu barokní operu se zdála na jednu stranu hodně riskantní, ale na druhou stranu mi přišla úplně přirozená. My jsme si vzhledem k času původně mysleli, že možná se vezme nějaké existující libreto a to se zhudební, ale potom mi přišlo, že právě Orfeus na ten Povaleč hrozně patří, protože je to vlastně také svým způsobem prostě nějaký zpěvák, který okouzluje davy a v rámci nějaké takové manické fáze, které jsme podlehli společně se skladatelem Tomášem Hanzlíkem, tak se podařilo napsat během podzima libreto a on do tuším asi půlky května potom komponoval hudbu.
0: No, ten příběh je velmi slavný. Podle tedy názvu, kterým jste dílo opatřili, to sice tedy vypadá, že Orfeus o hlas přišel, Němý Orfeův zpěv. V čem jste se inspirovali, v čem je ten příběh autentický, respektive původní? Jak jste vůbec zpracovali tohle téma?
1: My jsme vlastně, myslím, v té výchozí situaci, řekl bych až velmi tradiční a vycházíme z té nejslavnější verze příběhu jako takového, ale co nám tam přišlo zajímavé, tak bylo nějakým způsobem akcentovat a podívat se víc na postavu Euridiky a vůbec na tu situaci, kdy Euridika vychází nebo je vyvedena z toho podsvětí. My v současné době už se díváme třeba na některé ty mytické příběhy nebo pohádkové příběhy trochu jinýma očima a přemýšlíme, jestli skutečně vždycky, většinou jsou to tedy ženské postavy, jestli skutečně vždycky ty postavy tolik touží potom být zachráněny. A stejně tak tady zacházíme vlastně s tím vztahem Orfea.

0: velmi zběžnou rešerši. Na druhou stranu, jak jsem říkal, ta opera vznikla v rekordním čase. Na druhou stranu mám, snad to můžu říct, určitě z hudebního hlediska mám pocit, že to na ní není poznat. A byl to takový, já mám někdy rád ty výrony té spontaneity a vlastně celý tenhle ten projekt je takový jeden velký výtisk radosti, protože nás napadlo to téma, tak nějak velmi rychle se podařilo dát dohromady ten text. Stejně tak potom vlastně i na to, že se jedná o operu, která má hodinu 10 minut, tak i hudbu. A vzhledem samozřejmě k tomu, že celý projekt vzniká v prostředí alternativní nezávislé kultury, která v tomto případě není zajištěna žádnou velkou zavedenou institucí, tak i to zkoušení bylo vlastně velice krátké. My jsme to dávali dohromady asi během 14 dnů, když jsme měli dvoufázové zkoušky. Myslím si, že se jednalo opravdu o období, které bylo mimořádně náročné, samozřejmě především pro ty interprety v čele s Ondřejem Benkem, ale zároveň já mám tyhle projekty někdy rád, protože člověk často nad něčím hrozně dlouho přemýšlí, plánuje a pak se to trochu vlastně třeba nějakým způsobem to dítě přenosí a tady to skutečně vznikalo z takové radosti tvůrčího setkání úplně všech složek, které se na tom podílí.
1: A kromě Orfea a Euridiky se zde vyskytují ještě jaké postavy?
0: Máme tady vlastně takového blížence Orfeova, což je hluchý muž, protože nám přišlo zajímavé tam přidat k němu postavu, která vlastně nepodlehne té kráse toho hlasu, která nějakým způsobem je imunní vůči tomu jeho kouzlu, ale zároveň možná díky tomu dokáže nahlédnout něco, co ti fanoušci, kteří na jednu stranu strašně touží, jak říkají v textu, koupat se v tom smutku toho Orfea, protože ten smutek je prostě strašně krásný, který on prožívá, tak ten hluchý muž tomu nepodlehne a možná mu díky tomu dokáže ale i nastavit zrcadlo, kdy klade právě tu otázku, jestli Orfeus skutečně zpívá, protože chce se nějakým způsobem vyspívat ze té své bolesti, anebo kvůli tomu, aby získal pozornost těch davů. Potom bych tam určitě ještě zmínil postavu Perzefony, která u nás dostává velký prostor, která nějakým způsobem hlídá tedy Euridiku a ostatní duše v podsvětí. U nás je to vlastně tak, že Orfeus, který přichází do toho podsvětí, tak zpívá tak krásně, že jeho smutek nadnáší ty duše. Tam hrozí, že oni by mohli uniknout do pozemského světa, a to je vlastně ten způsob, jak nakonec Perzefonu donutí, aby Euridiku získal.
1: Říká režisér a autor libreta opery Němý Orfeův zpěv. Hudbu složil Tomáš Hanzlík. Tedy mluvili jsme s Jakubem Čermákem teď a ten zůstává na telefonu a naše povídání bude pokračovat po této hudební zastávce.

0: Dala jsem ti život je píseň z nového CD zpěvačky Katarzie. Život novému zpracování orfeovského mýtu dali režisér a libretista Jakub Čermák a skladatel Tomáš Hanzlík a s Jakubem Čermákem mluvíme dál o opeře Němý Orfeův zpěv, která bude mít premiéru zítra na zámku Valeč v provedení ansámblu Damian. Ještě jednou zdravím, Jakube.
1: Jsem stále zde. Dobré odpoledne.
0: Ansámbl Damian je charakteristický spojením baroka a postminimalismu, provádí hudbu současnou, komponovanou, ale v barokním stylu, ať už jde o díla právě Tomáše Hanzlíka nebo Víta Zouhara, který je s ansámblem Damian spjatý. Do jaké míry se vy snažíte držet těch pravidel barokního divadla, a teď už se dostávám tedy ke scénickému zpracování, tedy do jaké míry se snažíte držet pravidel barokního divadla, co se týká stylizace, používáte třeba barokní gestiku, jak propojujete staré a nové?
1: Já mám pocit, že když jsi se ptal Tomáš Hanzlík někoho na mojí práci, když jsme spolu měli prvně pracovat a ptal se, jestli tam budou dobové kostýmy a ten člověk obeznámený s mou tvorbou mu řekl, no hele, nevím, s tím asi nepočítej, počítej spíš, že tam bude neon a igelit. Tak to je asi k mému spojování starého a nového. Já samozřejmě mám rád historii a mám rád i nejrůznější projevy baroka nebo jiných slohů. Na druhou stranu mám pocit, že to divadlo má vždycky promlouvat nějakým současným jazykem. Ale zmiňujete to správně, nějakým způsobem tady vycházíme, byť ne v tom libretu jako takovém, protože to vlastně jako nemá, není ani myslím inspirováno nějakým způsobem klasickou barokní formou, ale nějakým způsobem je to mýtus, který je antický a který v tom baroku samozřejmě jako zažil nějakým způsobem svůj boom, takže zrovna třeba jsou tam části, kde pracujeme s barokní gestikou jako takovou. Jinak se snažíme ale třeba pracovat i s určitými principy barokního osvícení, byť ho třeba používáme v prostředcích, které jsou čistě moderní, takže jeden ze scenografických a zároveň světelných prvků, které tam máme, tak je takový ten ring light, takové to kulaté světlo, které používají influenceři, když se doma natáčí nebo něco takového, stejně jako Orfeus se prostě stylizuje, když už je v té fázi nějaké kariéry. Nicméně asi největším propojením s barokem jako takovým je samotné místo, kde hrajeme, protože my využíváme prostor barokního teatronu. To je taková vlastně jakoby kaskádová stěna, která je skutečně monumentální. Já mám pocit, že každé to patro má třeba kolem nějakých 4,5 metru. Takže se jedná opravdu o stavbu zahradní, která v Čechách asi nebude mít tolik obdoby. A už v době, kdy jsem to libreto psal, tak jsem přemýšlel nad tím, že bychom rádi pracovali s těmi jednotlivými úrovněmi. Zároveň se jedná o prostor, který je, řekněme, divadelní v tom, jak působí, ale samozřejmě není divadlo uspůsobený, takže nám to udělalo spoustu vrásek během zkoušení, když jsme přemýšleli, jak se vůbec zvládnou zpěváci třeba přesunout z jedné úrovně na druhou, aby to udýchali a aby vůbec se třeba vešli do těch hudebních vložek mezi jednotlivými scénami.
0: No a open air představení jsou vždycky ošemetné, co se týká zvuku, tak jak ho řešíte? Mají zpěváci porty?
1: V tomto případě jsme se rozhodli skutečně pro portování. Jedná se i o to, že je to hudební festival, kde jsou i jiná jeviště, jiné stage. Nicméně jsme domluveni s pořadateli, že oni na vlastně dobu trvání naší opery vypnou tu hlavní stage jako takovou, takže opera je takovým hlavním programem a věřím, že zvukově, alespoň z toho, co jsme měli zatím možnost si vyzkoušet na generální zkoušce, tak si myslím, že posluchači, diváci nebudou ochuzeni a že opravdu uslyší skvěle. Nám to portování těch hlasů dalo i nějakou příležitost vlastně pracovat s nějakou třeba větší intimitou někde, kdy jsme najednou mohli jít skutečně do nějakého až skoro enormního piana v těch sborech a tak dále. A musím říct, že mám pocit, že to je složka, která nám zafungovala velmi dobře.
0: No, ona se opera na zámku Valeč hrála v roce 2018. Já teď nevím, jestli jste byl u toho také.
1: Jestli mluvíte o Rusalce,
0: Ano,
1: tak
0: ano.
1: tu jsem viděl, když ji dělali později, anebo předtím, teď si nejsem jistý, na Stalinu, ale tuhle konkrétní reprízu, nebo možná tenkrát vlastně premiéru, jsem neviděl. Nicméně oni využívali takový nádherný letohrádek novogotický, který je tam o kus dál. Oni nebyli na Teatronu.
0: No, já mířím tam, že my jsme na začátku mluvili o tom, že to povalčské publikum samozřejmě je nějak charakteristické, má nějaké preference, i když pokaždé, když je tam něco vašimi slovy hlubšího, tak je to kvitováno s velkým povděkem. Přesto mě zajímá, jestli jste už, když jste to představení chystali, tak jestli jste cílili na to povalčské publikum, na jeho charakter, na ty hudební preference.
1: Byli jsme si, nebo chtěl jsem říct, že jsme si byli jistí, ale možná je přesnější říct, že jsme doufali, že ta forma té barokní opery, která není třeba na první pohled tak atraktivní, jako je titul Rusalky, velké romantické opery, kterou všichni známe s pohádkovým dějem, tak jsme si přesto věřili v tom, že si tam ty diváky a posluchače najde. Je také pravda, že myslím si, jedna z věcí, která děsí leckdy třeba i neoprávněně nějaké diváky, kteří nemají zkušenost s barokní operou jako takovou, tak je ta délka. Tady jsme přeci jenom i po poradě s festivalovým vedením, tak jsme si stanovili vlastně nějaký časový limit i kvůli konec konců ostatnímu programu, který je tam na festivalu, takže my jsme skutečně, myslím, nějakých hodinu 10, možná hodinu 13 minut. A vlastně i třeba právě to portování nám pomáhá v tom, že si myslím, že je tam velmi slušná srozumitelnost, což bývá taky často bariéra pro ty diváky, kteří třeba s tou operou zkušenost nemají.
0: A ještě praktická otázka na závěr. Je ten prostor, ve kterém se představení odehraje, to je tedy ten teatron, zrekonstruovaný teatron, nějak limitován, co se týká obsazení návštěvníků? Dá se ještě na představení dostat?
1: Já jsem se ptal pořadatelů, kolik tam bude lidí, a oni mi říkají, že tam budou tisíce lidí. Tak asi se v tom vyznají víc než já. Možná to bude moje nejnavštěvovanější představení vůbec. Nicméně vím, že dostat se na ně ještě možné je. Buď to je možné si zakoupit prostě buď to je možné vstoupit na základě permanentky na celý festival, anebo je možné si zakoupit přímo vstupenku na představení, dokonce i s místem na lavičkách. Co se týče počasí, tak to vypadá, že podle Českého hydrometeorologického úřadu, že bohové jsou nám nakloněni, a tak já věřím, že se nás tam sejde hodně
0: No tak to je
1: a
0: otázka, protože jestli jste obalil účinkující v tomhle vedru do igelitu, tak nevím, jak budou spokojeni, ale diváci nepochybně ano.
1: my jsme jim ten kostým vyvíjeli a postupně jsme jim sundávali vrstvy.
0: Říká
1: Takže
0: režisér.
1: se můžou spíš možná těšit na, neříkám nějakou velkou formu, velké množství obnaženosti, ale mysleli jsme na to, aby nám neskolabovali.
0: Tak naším hostem byl Jakub Čermák, který nás zval na nové operní představení ansámblu Damian Němý Orfeův zpěv. K němuž napsal libreto právě Jakub Čermák, hudbu složil Tomáš Hanzlík. Představení se konají v rámci festivalu Povaleč zítra a pozítří. Jakube, moc děkuju za pozvánku a ať se všechno vydaří.
1: Zdravím všechny posluchače Vltavy i vás všechny na Vltavě. Mějte se krásně. Naschranou.

0: Film se mění, cenzura zůstává.
1: O proměnách filmové cenzury u nás na pozadí různých politických a společenských událostí. S filmovými historiky Janem Jarošem a Václavem Březinou.
0: Srpnové soboty ve víkendové příloze.
1: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: To byla druhá část ze sonáty pro housle a basso continuo F-dur Jean Malí Leclerc.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Možná mi dáte za pravdu, vážení a milí, že k létu patří detektivky a nějakou máte připravenou na letošek, na letošní prázdniny. No a my vás teď nasměrujeme přímo ke zdroji a vydáme se po stopách Agáty Christie, totiž v seriálu redaktorky Šárky Jančíkové. Dosud jsme se toulali hlavně devonským hrabstvím, britským pobřežím a venkovem, ale slavná spisovatelka žila i v Londýně. Tak se tam zástupci české společnosti Agáty Christie, Janou Onersorg a Juanem Zamorou vydejme.
2: Agatha Christie je stereotypně pokládána výlučně za autorku románů zasazených na venkovské usedlosti anebo do malých vesnic či městeček. Pokud se na to podíváme z čistě statistického pohledu, pak to není zcela oprávněné. V takovém prostředí se totiž odehrává méně než 30 jejich knih, tedy jen něco málo přes třetinu celého díla. A jak tvrdí sama Christie, kniha se musí odvíjet tam, kde žijí lidé.
3: John Karen ve své knize tvrdí, že je coby spisovatelka považována převážně za autorku těch venkovských románů. Ale jakou roli tedy hraje v jejich románech město, nebo konkrétně samotný Londýn?
4: Londýn je město, kde bydlí někteří z jejich detektivů. Hercule Poirot, ale i Parker Pyne, nebo Tommy a Pentlička. V Londýně samozřejmě sídlí Scotland Yard.
5: Samozřejmě velmi často se zmiňuje nádraží Paddington, odkud výjíždí jisté vlaky. Sídlí tam Somerset House, což je místo, kde se archivují závěti, potvrzení o sňatku a tak dál.
3: Zanedlouho vyjde české antologie soustředěná právě na londýnské povídky Agáty Christie. Tak jaká místa hrají v těchto textech výraznou roli? A je to důsledně koncipovaná publikace, nebo je to spíš taková hra na Londýn?
4: Antologie navazuje na podobně koncipované sbírky podle ročních období. A ano, v některých případech je to spíše hra na Londýn. Je to podle mě dané tím, že antologie jsou cíleně dělané tak, aby to byl průřez povídek napříč detektivy. Slečna Marplová, Hercule Poirot i další méně známé postavy. A zrovna u té slečny Marplové byl pravděpodobně problém vybrat vyloženě londýnský případ. Ale myslím, že je zatím pěkný záměr najít nějaké to spojení, i když někdy možná trochu drhne, ale najdeme tu třeba opravdu povedenou povídku Svědkyně obžaloby, kterou později Agáta přepracovala do podoby divadelní hry, a to je opravdu londýnská povídka. V Londýně jsme v soudní síni, v Londýně se takový možná pochybný mladík seznamuje se starší dámou, která se mu rozhodne odkázat majetek.
3: Když bych se tedy chystala na výlet do Londýna a řekla si, že budu hledat autorčiny stopy ve velkoměstě, kde bych je našla?
5: V Londýně pár míst najdeme. Nejznámější místo v Londýně spojené s Agátou Christie je něco, co ona sama nezažila. Samozřejmě si většina z nás vybaví adaptace s Davidem Sichetem a krásný takový vlnitý dům Florin Court, takže ten skutečně v Londýně stojí, skutečně v něm bydlí lidé. Kromě toho v Londýně ještě stále stojí nějaké domy, ve kterých ona žila. Na dvou z nich je dokonce modrá plaketa, která označuje v Anglii turisticky významné místo. A v současné době se v Londýně hrají dvě divadelní představení podle Agáty Christie a nedaleko divadla St. Martin's, kde se již od roku 1952 hraje hra Past na myši, můžeme najít památník Agáty Christie, její bystu budovanou do takového oválu, a podstavec toho oválu v obdélníku tvoří v podstatě regál knih a na tom regálu knih jsou vyraženy názvy těch knih v různých jazycích. A nás může těšit, že tam je i český vlak z Paddingtonu.
3: My teď mluvíme o jejich knihách, ale Agáta Christie v Londýně zanechala výraznou stopu, kterou lze sledovat i dnes, právě jako dramatička.
5: V současné době se hrají dvě divadelní představení. Jedno je legendární Past na myši, která se v březnu 2025 dočkala reprízy číslo 30 tisíc. I've been coming here for as long as I can remember. The mystery remains. And everyone is a suspect. A pak se hraje taky zmiňovaná svědkyně obžaloby, která se hraje tak, že diváci této divadelní hry jsou diváci té soudní síně, ve které se děj té hry odehrává. A dokonce se může koupit VIP lístek do poroty.
6: Leonard Vol, you are charged on indictment for that you on the 14th day of October killed Emily Jane French. Are you guilty or not guilty?
7: Not guilty.
3: A jen kousek od místa, kde se hraje ta past na myši, je taky křižovatka Seven Dials. Možná bychom si mohli říct, jak vypadá a jak se dostala na titul toho románu, který v češtině zní ještě trochu jinak, Záhada sedmi ciferníků. A hraje nějakou roli i v té nové adaptaci Netflixu s Martinem Freemanem a Helenou Bonham Carter?
5: Sedm ciferníků je nejenom křižovatka, ale i čtvrť, která se podle této křižovatky jmenuje. Je tam velký kruhový objezd, uprostřed kterého stojí věž s hodinami a je tam právě sedm ciferníků. Nicméně v této čtvrti byl klub sedm ciferníků a ten hraje velmi důležitou roli ve zmiňované knize.
3: A ten tam ale už není.
5: Ten už tam není.
8: Co víte o sedmi cifernících?
9: Nechte tuto práci profesionálu.
8: Když zjistíme, co to znamená, možná najdeme vraha. Chybí mi jenom pár detailů.
10: Kdo hledá problém, ten ho najde.
0: Tvrdí se v netflixovské adaptaci Záhady sedmi ciferníků. Slyšet jste ale mohli i ukázky z divadelních inscenací Mousetrap v divadle St. Martins a Witness for the Prosecution v londýnské County Hall. A za inspiracemi Agáty Christie se vydáme zase zítra a bude to na cestu kolem světa.

0: Mark Murphy a Metropol Orchestra dosnili svůj sen. To je deska, která vyšla v roce 1995 a Magdalena Placová se před 16. hodinou ocitá v knižním klubu.
1: Na jednom z pravidelných setkání knižního klubu, jehož členkami jsou matky studentů Mezinárodní školy v Lyonu, jsem se ocitla náhodou. Vzala mne sebou Lara, moje americká kamarádka s průkopnickou povahou, již občas využívám jako ledoborce. Držím se v jejím zákrytu a odvažuji se do míst, do kterých bych si, co by ostýchavý introvert, sama netroufla. Ať je to vinařský veletrh, kurz sonoterapie, nebo teď knižní klub. Sraz se konal v podzemním sále irské hospody, což se doplňovalo s diskutovaným titulem, románem Long Island od Ira Colma Toibina. Tu knihu jsem, přiznám se, nečetla, ani její předchozí díl, který se jmenuje Brooklyn. Ale řeknu vám rovnou, že po tom, co jsem o ní slyšela, ji ani nebudu číst. Vždyť i skorumpovaný kritik z listu The Guardian, říkám skorumpovaný, neboť na konci jeho recenze je objednávka na knihu, z níž jeho noviny dostanou provizi, píše, že se v románu v podstatě nic neděje. Pasivita hlavní hrdinky přivádí čtenáře k šílenství. A když se konečně na posledních 50 stránkách začnou věci hýbat, působí to nedůvěryhodně. Otázky zůstávají zásadně bez odpovědí a když Jim zjistí, že nemá co říct, nebo když postava vejde do pokoje a ten, koho hledá, tam opět není, čtenářovo srdce se propadne o 3 patra níž. Kritik však v zápětí otočí, co mu zbývá, a vyzdvihuje čtenářskou frustraci jako důkaz rafinované kvality. Je pravda, že většinu práce musí čtenář odvést sám, říká, ale je za to odměněn. Nu, dámy z knižního klubu měly jiný názor. Na rozdíl od kritika si knihu koupili, věnovali jí svůj volný čas a nemají důvod předstírat, že král není nahý. Postavy a jejich osudy neporovnávají s tucty dalších knih, kterými byl kritik nucen se prokousat, aby měl na nájem, ale přímo se svou vlastní zkušeností. Hlavní hrdinka Toibinova románu je Irka, provdaná v Americe za Itala. Zápletka románu se odehrává kolem aféry jejího manžela s jinou ženou a posléze kolem jejího vlastního mimomanželského vztahu doma v Irsku. Jde o dávnou lásku, která možná bude pokračovat a možná ne. Každopádně milenec se neoženil, 20 let zůstal sám. Jak to vyjádřila členka klubu, co je to za chlapa? 20 let jenom kouká na moře? Proč něco nepodnikl? Mužské postavy shodly se přítomné ženy, mezi kterými byla Indka, Japonka, Irka, Italka, Američanka a Francouzka, se Toibinovi vůbec moc nepovedly, jsou slabé a ploché. Rovněž hlavní hrdinka postrádá osobitost. Kromě toho, že je hezká, se o ní nic nedozvíme. Co je to za ženskou, říká Italka, která 20 let žije v jedné zemi a neudělá s jedinou kamarádku. To přece není možné. Děj, podle recenzenta mistrně pomalý, se čtenářkám zdál rozvleklý, často z něj vypadli a museli se do čtení nutit. Na posledních 50 stránkách se konečně chytli, ale pak příběh náhle skončil bez varování a rozuzlení. Jako nějaký seriál, řekla Lara. Vsadím se, že Toibin už píše další díl. To nejzajímavější, co se v irské hospodě nakonec probíralo, byly naše vlastní osudy. Zkušenost života v cizí zemi jsme s hrdinkou Long Islandu sdíleli všechny, stejně jako návraty do starého domova, kde se v naší nepřítomnosti vše změnilo. Italka nám popsala typickou sicilskou neděli. Nekonečný oběd v kruhu širší rodiny, který končí až ve večerních hodinách a z něhož se nikdo nesmí omluvit. A na závěr se rozvinula poněkud provinilá debata o tom, jak kdo nekomunikuje se svými rodiči. Rekord držela Japonka, která otci volá jednou za rok, protože si s ním nemá co říct. Odcházela jsem plná inspirace, ale i obav. Protože příští kniha, kterou budou dámy diskutovat, bude moje. Nejsem si jistá, zda tolik upřímnosti vydržím.

0: Dobré odpoledne, právě bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Spojené království uvalilo nové sankce proti ruským lodím, bankám a průmyslovým podnikům. Na svém webu o tom informovala britská vláda. Londýn se tak snaží narušit příjmy z prodeje ropy, které by Moskva mohla využít k financování války proti Ukrajině. Británie od začátku ruské invaze v roce 2022 uvalila sankce na více než 3400 jednotlivců, subjektů a lodí v rámci sankčního režimu vůči Rusku. V Jablonci nad Nisou dnes začal 15. ročník přehlídky skla a bižuterie Křehká krása, který už se stal tradiční součástí letního programu v podhorském městě. Svou produkci na výstavišti prezentuje 5 firem nejen z Libereckého kraje. Na zahájení dorazilo navzdory tropickému počasí několik stovek lidí. Se vstupenkou na Křehkou krásu je letos znovu možné zamířit i do sousedního sklářského muzea. Počasí odpoledne bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky. Na severozápadě Čech až polojasno a srážky se objeví jen výjimečně. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Na východní Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a během odpoledne oblačnosti od západu přibude a postupně se ojediněle přidají přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 36, v 1000 metrech na horách pak kolem 22 stupňů Celsia a bude přetrvávat silná až extrémní zátěž teplem.

0: Odpolední Vltava.
1: Začíná její poslední půlhodina. Daniela Čermáková vám přeje krásný den a snad vás potěší i Nora Jones.

0: Jazzu a písničkářství zasvětila svůj život americká zpěvačka se sametovým hlasem Nora Jones. Práci zasvětili svůj život bratři Baťové ve čtvrtém vltavském radiovýletu. Po stopách projektu inspirovaných vizemi právě jich bratří Baťů se projdeme zlínskou čtvrtí typizovaných baťovských domků a reportáž natočil dokumentarista Petr Slinták.
1: Výlety s Vltavou.

0: To jsou takové propojovací chodníky, které byly na šířku třeba 3 nebo 4 dlaždic, 30 na 30. A ty vedou v tom příčném směru, a protože ty komunikace jdou ve směru po vrstevnicích, co to šlo. A tady ty příčné propojky, ty jsou pouze pro pěší. A co ještě jako taková zajímavost, že jsou tady ty mezidomky a k nímž je taky takové propojovací chodníčky. Tak aby se vlastně vědělo, který chodník vede z jedné cesty na druhou a který vede jenom k nějakému domku, tak se to rozlišovalo barvou zábradlí. Takže ty propojovací byly žluté a ty, co šly k těm domkům, tak ty byly zelené.
1: Jednou z typických součástí městské struktury baťovského Zlína byly a dodnes zůstávají kolonie cihlových domků s rovnými střechami. Zatímco dnes jsou posazeny ve vzrostlé zeleni, za první republiky vznikaly na volných pozemcích ležících za hranicí tehdy osídleného prostoru. Firma Baťa jich výstavbou řešila problém ubytování zaměstnanců přijíždějících do nového průmyslového centra ze stále větších vzdáleností. Takto vznikly celé čtvrti, tvořící jedinečný ráz baťovského Zlína. I když životnost racionálně navržených staveb byla plánována na dobu v řádu desetiletí, dnes mnohým táhne na stovku. Takzvané baťovské domky se staly součástí památkové zóny města a vyhledávanou realitní investicí. Tento zlínský fenomén dnes přibližuje infopoint baťovského bydlení, sídlící v jednom ze zachovalých rezidenčních objektů. Právě odtud jsem s architektkou Jitkou Resovou vyrazil na prohlídku zlínské čtvrti Letná.
0: My se tady nacházíme na ulici Kotěrova, která se jmenuje po architektu Kotěrovi, a stojíme před nejstarším dochovalým domkem, který má mansardovou střechu. A byl to domek pro 4 rodiny a v podkroví byly ještě třeba pokoje pro nějaké nájemce. Tady v té ulici to je poslední domek z 5 domů, který tady zůstal. A Jan Kotěra navrhl celý zastavovací plán pro tady tu čtvrť, podle kterého se začalo stavět. Tady v té ulici vlastně vidíme ten, řekněme, rychlý vývoj, který od toho domku omítaného se složitým krovem, mansardovou střechou. Když se podíváme hned vedle, tak tam je domek, který je omítaný, ale už má střechu rovnou. A když se podíváme ještě tam dál v té ulici, tam už vidíme vlastně ty typické domky, které jsou z režného zdiva a mají rovnou střechu. A oni to jsou vlastně tady vlastně všechno čtvrt domky, což byl vlastně ten první stavební typ. A když půjdeme pak do té čtvrti dál, tak tady najdeme i půldomky, které jsou potom ty nejtypičtější pro baťovskou architekturu, pro zaměstnance.
1: Říkáte čtvrt domky, půldomky, sedlové střechy, bezsedlové střechy, čili to stavění baťovské mělo nějaký vývoj. Znamená to tedy, že i proměna pohledu firmy Baťa na to, co její zaměstnanci potřebují, se proměňovala napříč časem ve 20. 30. letech?
0: Se říká, že když se byl podívat v Německu, v těch nájemních domech, kde zaměstnanci po práci šli domů do bytu a co by tam dělali, tak pak šli do hospody a v té hospodě nadávají na toho zaměstnavatele. A to byl model, který se Tomášovi Baťovi nelíbil. Pro něj byl lepší model, že ten zaměstnanec přijde domů, tam je ta zahrádka, je tam jako žena, děti, a on v té zahrádce, v té přírodě může spočinout, jde si zahrát na hřiště volejbal, a nebo se jde podívat jako do kina nějaký film, a vlastně konzumování alkoholu bylo v té době pod dohledem. Ono je zajímavé sledovat ten urbanismus, protože Jan Kotěra, když navrhoval tu čtvrt Letná, která je nejblíž továrnímu areálu a byla vlastně na louce, kde se Baťovi podařilo koupit pozemky, tak první představa byla, že tady budou ulice, budou lemovány těmi čtvrdomky a ty budou mít celkem velké zahrady, kde se bude dát ještě třeba něco pěstovat anebo chovat nějaké zvířata. Že to vlastně takový byl takový koncept, který se v tom roce 1918 jako rozvíjel. Ale vlastně záhy na Kotěrovu práci navázal jeho žák František Lidie Gahura. A ten urbanismus zahustil, že se do toho rastru ulic vložily další ulice, které pak lemovaly už zmiňované půldomky. A ty zahrádky se umenšily a začala se vlastně propagovat to, že ti zaměstnanci, když přijdou domů, už nemají nikde pracovat, jo, že mají odpočívat. A hledala se pak ta forma toho odpočinku. Jo, aby vlastně se zpřísňovaly pravidla, co se v těch zahrádkách může dělat. Jo, že se tam vlastně teda nemá nic chovat, žádní králíci, natož jako nějaké slepice, prasata. A měly to být spíš takové okrasně užitkové zahrady a ty prostory se prolínaly, takže od ulice to lemovaly živé ploty, byla daná výška 90 cm a zahrady na sebe volně navazovaly, takže děti mohly běhat v těch zahradách a taky tak ve pamětníci vzpomínají, že běhali tam k té sousedce jako na buchtu nebo běželi tam a vlastně to zaužívání těch zahrad bylo rozdělené třeba jenom jako se říká jako porybísky. To porybísky to bylo naše a tam už je to sousedovo.

0: Jak to, že nejdřív vznikaly čtvrtdomky a poté půldomky? To je taky vlastně odraz nějakého myšlení o tom, jakým způsobem ty domy mají sloužit?
1: Bylo to vlastně díky Františku Lidii Gahurovi, který přesvědčil Tomáše Baťu, že by bylo dobré, aby zaměstnanci měli větší komfort. Že ty čtvrtdomky mají okna na jednu světovou stranu, což v případě tady Letné bylo buď to na jih, anebo na sever. Takže buď to se vám ten domek přehrýval, anebo vám do něj nesvítilo vůbec slunce. Když to typ půldomku, který navrhl Gahura, tak navrhl dva typy, jeden byl se sedlovou střechou, jeden byl se střechou rovnou. A tak ten byl vlastně obdobně velký, ta plocha zastavěná, je to třeba o metr delší ten domek, ta bytová jednotka. A koncepce je taky podobná, vlastně, že v přízemí je koupel na kuchyně, obytný prostor a nahoře jsou teda dva pokoje. Tak ten půldomek, tím, že máte polovinu domu, tak máte světlo ze třech světových stran a máte vstup, že vedle nemáte souseda a máte vlastně jakoby svoji předzahrádku. Takže to je daleko komfortnější a on argumentoval tím, že když ten zaměstnanec pracuje u toho pásu v tom tovární válu, takže vlastně de facto jede jako stroj. A teď, když přijde domů, aby nestratil svoji lidskou důstojnost, tak si zaslouží to důstojné prostředí, což je ten půldomek jakoby kvalitnější než ten čtvrtdomek obydlení v tom půldomku. Takže to se Gahurovi podařilo u Bati prosadit, takže se o těch čtvrtdomků, které se postavily tady ve čtvrti Letné, upustilo a v dalších čtvrtích se pak stavěly vlastně půldomky, až už měli tu na zálešné, tu sedlovou střechu. A nebo pak byl ještě typ jednodomků, který jsme vlastně navštívili, ve kterém je ten infopoint paťovského bydlení, tak těch jednodomků taky bylo více druhů, ale tak to byly už domky, které se v tom urbanismu umístěvaly podle potřeby. Když bylo potřeba, jako buď to byly úřednické domky, ve čtvrtě nad Ovčírnou je jich tam jako celá skupina, to byla taková úřednická čtvrť, anebo to byly třeba domky pro učitele, nebo pro lékaře, nebo pro nějaké ředitele, nebo výše postavené ve firmě. A některé měly i garáž. A tady na té Letné je vidět, že ta ulice, která je těsně pod lesem, tak tam byly ty domky stavěné jakoby později a tam už jsou domy, které mají větší zahrady, jsou to třeba jednodomky častěji, jsou to jednodomky a objevují se tam i garáže. V rámci té čtvrti byly jak mateřské školy, tak prádelny, tak obchody. Tady zrovna byl dřív obchod, tady třeba na Letné bylo jako několik hřišť, které byly zakomponované tak, aby byla rozumná docházková vzdálenost, protože právě ten sport a to trávení toho volného času po té práci, tak to bylo jedno z důležitých úhlů pohledu, které tady Baťa čtvrti zakomponovával.

0: No a ono pak tady vlastně začala vznikat taková jako jiná struktura, než na kterou jsme třeba i teďka zvyklí, že se používá v těch satelitních městech, kde máte ulici 6 metrů k jedné fasádě, 6 metrů na druhé fasádě, mezi tím takový hluchý prostor. No a tady vidíte, že ty domy jsou blízko u té cesty, ale hlavně tím, jak se natáčí.
1: Kopírují ten terén.
0: Kopírují terén
1: a
0: tím pádem se ta struktura vlastně jako, takhle jako rozehrává a taky ty průhledy mezi jednotlivými domkama jsou zajímavější a vlastně lidé se nedívají tolik do oken. To tady právě na té ulici Mostní je hezky vidět. No a domnívám se, že tady tímto se nechal Kahura inspirovat. A vlastně tady tohleto natočení vůči komunikaci, které vzniklo ve čtvrti Letná, tak potom použil na Zálešné a Podvesné, kde ulice jsou rovnoběžně mezi sebou, ale domky jsou natočené, takže vlastně tam zase vznikají takové hezké meziprostory. A i když se ta struktura těch domků, co lemují ty ulice, zase zahušťovala vnitřníma mezidomkama, tak to vlastně dělá takových jako sloustu drobných

0: V těch domcích bydleli víceméně ti, co byli sezdaní nebo očekávali rodinu, protože ta většina té pracovní masy, protože to byli učni, a ti bydleli na internátech, učni a učnice, tak ti přes den pracovali a pak večer chodili do školy a tam bydleli v pokojích třeba po 12. A tak to bylo to gro a to nebyla většina zaměstnanců, co by tady bydlela.
1: Tady vidím, že některé ty domky jsou hezky zrekonstruované, mají krásné fasády, které vlastně připomínají to původní baťovské režné zdivo. Přesto s tou trvanlivostí ty plány firmy Baťa byly jiné, ale historie tomu chtěla jinak a ty domky přežily dodnes, přestože byly plánovány na menší dobu života.
0: Traduje se, že ty domky byly třeba na 30 let a ta firma byla, měla velký progres, takže no, můžeme se teď jako zamýšlet nad tím, co by bylo kdyby. A tím, že se zvolili to zdivo z toho režne, z těch plných cihel, tak vlastně z toho byly stavěné domy, které tady máme po staletí, takže ta kvalita toho materiálu taková je, samozřejmě ty domy dožívají, co se týká vnitřních rozvodů a tam ty rekonstrukce jsou nutné a to vlastní zdivo u většiny domů, které třeba nebyly poškozené bombardováním nebo to byla zrovna velice špatná várka cihel, tak většinou se podívá, tak vidíte, ty cihly jsou zachované. A vzhledem tomu, že jsme v památkové zóně, tak jsou tady předepsané regulace, jak se má k těm rekonstrukcím domů přistupovat. A pokud se ten dům je dovolené, aby se zateplil, aby se vyměnili okna, ale pokud se zateplí, tak se má obložit cihelným páskem a je předepsané, jaký ten pásek by měl být, vlastně jak by se měl klást, jaký by měl být nadpraží, jaké by mělo být ostění. Takže tady, když vidíme to bílé ostění, tak to by správně být nemělo. Mělo by to být to ostění obložené cihelným páskem, tak jak to vidíme tady třeba vpravo nebo...
1: Tady to právě krásně vidět, máme před sebou čtvrtdomek. Takže jsou tam 4 bytové jednotky.
0: Tady právě hezky vidět ta dnešní doba. Původně to vlastně všechno vlastnila firma Baťa a lidem to pronajímalo. Teď jsou ty domy rozprodané a každý ten majitel si to může rekonstruovat v jiný čas. Takže to, co tady před námi je, tak to je 1/4, která není ještě zateplená, kdežto ty zbývající zateplené jsou. Takže teď ty majetkové vztahy jsou na těch fasádách hezky čitelné.

investiční aktivity Tomáše Bati sledujeme v aktuálních výletech s Vltavou. Dnes jsme navštívili Baťovy domky a v příštím posledním výletu navštívíme zlínský filmový ateliér. Jsou to výlety Petra Slintáka, tentokrát byla jeho průvodkyní architektka Jitka Resová.

0: Tohle byl ansámbl Sanssouci Berlín a dílo Josefa Haydna, část jeho divertimenta pro flétnu, housle a violončelo D-dur. Kapitoly z našich filmových dějin probíráme, jak asi víte, každé všední poledne, ale jednu z nich rozebere také dnešní Radiodokument. Na téma, jak zestátnění kinematografie v roce 45 ovlivnilo obsah filmů, jejich výrobu i úspěchy. Kdy a jak tento státní monopol zanikl? Odpovědi na tyto otázky přinese Radiodokument, který připravili historik a scénárista Vít Poláček a režisér a dokumentarista Jan Strejcovský. Tady je ukázka.
1: Právě začínáme, ve vážení, právě začínáme. Naskýtá se vám zácná příležitost zhlédnout na vlastní oči všech lidí světa, všech zemí světa díru.
2: Kromě tvůrčího úspěchu ale přineslo zestátnění do filmového průmyslu své doby řadu dalších pozitivních jevů.
3: Vydělal si na sebe, to znamená, že živil opravdu jako desítky tisíc lidí v tom průmyslu, kteří byli zaměstnaní, měli ty sociální jistoty. Což zase, jeden typ sociální jistoty má nějaká paní v kanceláři na ústředním ředitelství československého filmu. Jiný typ sociální jistoty má režisér, který bere relativně velmi nízký plat a dostává nějaké peníze poměrně výrazné za to, když natáčí. Takže potom třeba, když někdo nesmí natáčet z politických důvodů, tak se velmi rychle v tom režimu dostal do sociální tísně. To se dělo. Ale v praxi to znamená, že opravdu ten systém byl schopen jako živit relativně vysoké sociální jistotě relativně hodně lidí a odborníků.
0: Radiodokument s názvem Film podle potřeb a zájmů lidu poslouchejte na Vltavě dnes od 20 hodin a následuje pak jazzový koncert, tak máte-li chuť, poslechněte si premiérově záznam vystoupení českého kvarteta Maomach v čele s basistkou Klárou Pudlákovou. Jde o vystoupení v rámci festivalu Dobržská brána 2025. Jazzový koncert začíná v 21 hodin a v 16.25 končí odpolední vysílání stanice Vltava. Za pár minut následuje repríza Akcentu.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
6: 16 hodin a 30 minut je aktuální čas. My pro vás máme reprízu Akcentu z loňského září, kdy jsme se zamýšleli nad současnou rolí veřejného prostoru.

0: Od roku 1980 klesá čas, který trávíme v ulicích, a zároveň se zdá, že veřejný prostor ztrácí svou sociální funkci. Alespoň to tvrdí francouzský tisk podle jedné americké studie. Vnímáme ulici už jen jako místo průchodu i v Česku? Jak lákat lidi zpět do veřejného prostoru? Co jim tam můžeme nabídnout? Jaké jsou hlavně pozitivní příklady naplnění veřejného prostoru v tuzemských městech? A jakou roli přitom může plnit umění? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi architektka Anna Vinklárková, která působí v neziskové organizaci Arnika a je odbornicí kampaně Praha město pro život. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A také sochař, pedagog a publicista Pavel Karous, ten stojí mimo jiné za projektem Vetřelci a volavky. Dobré odpoledne.
2: Dobrý odpoledne.
0: Jak vy vnímáte veřejný prostor u nás? Teď pocitově. Zažíváte ho za ty roky, ať už profesně, anebo jako obyvatele, tak jak to máte? Ano, jak vy vnímáte prostor ve městě, ve kterém žijete?
1: Já se teda musím přiznat, že mi přijde v Praze, ale i v mnoha jiných českých městech, že ten veřejný prostor je primárně uspůsoben autům. Jo? Jako, a pěší a cyklisti se pohybují potom jako zbytku, takže neustále, já třeba žiju v centru Prahy s dvouma dětma školního věku a neustále jenom hlídám, aby někde prostě se nedostali do střetu autem. Jo? Takže u nás bohužel je veřejný prostor okupován primárně auty, ať už těmi, co jedou nebo jsou zaparkovaná.
0: Pavle?
2: Naprosto souhlasím. Jako ptát se, proč lidi nejsou v veřejném prostoru, nebo moje děti, proč se bojím pouštět prostě na ulici, protože tam prostě jezdí ty šílený kovový obludy hroznou rychlostí a vlastně si myslím, že až se, když se dneska koukáme třeba na starý filmy, jak lidi kouřejí ve vlaku nebo v kině, tak si říkáme, ty lidi se úplně zbláznili. A myslím, doufám teda, že v budoucnosti se budeme koukat jakoby na naší generaci a budeme si říkat, jak oni mohli s takhle ceným jako prostorem, veřejným prostorem, který je náš společný předpokoj, zacházet takhle neúctivě, takhle nevýhodně, takhle naprosto v neprospěch té široké veřejnosti pro jakoby pro kovový krabice, který prostě tam nepatří. No.
0: Ale to je zajímavé, že oba dva zmiňujete zrovna konkrétně auta, protože v okamžiku, kdy se třeba na nějakých sociálních sítích někdo dá třeba fotku z Barcelony nebo z Paříže nebo z nějakého jiného města, kde se původně velmi rušná silnice, ulice předělala na prostor, který je plný zeleně, kde auta nemohou parkovat natož, nebo nemohou projíždět natož pak parkovat, tak se vlastně ozve opravdu stejně velká skupina lidí, těch, kteří proti tomu protestují, protože prostě považují automobil za součást svého života ve městě. To je ale věc, která asi nebude možné, to nebude možné vyřešit jen tak rychle. Ano.
1: Víte, co nám taky ty zahraniční zkušenosti často ukazují? Oni ty lidi většinou protestují na začátku, když se ta změna jako dělá a protestují jako velmi hlasitě. Ale vlastně postupem času si na tu změnu zvyknou a když se třeba opakuje nějaký průzkum veřejného mínění třeba po několika letech od té doby, co se zavedlo to opatření na jako sklidnění dopravy, ať už je to třeba nějaká úplná uzavírka nějaké jakoby boční ulice nebo nějakého náměstíčka, plácku, a nebo jakoby výrazné sklidnění dopravy, že tam třeba může projet jenom ten, kdo tam jako skutečně bydlí, nebo nějaké jakoby sklidnění té rychlosti a podobně. Tak když se ten průzkum opakuje po několika letech, tak když ty lidi zjistějí, co vlastně získali tím uzavřením pro ty auta, že tam jsou najednou stromy, že tam hrajou děti, že tam můžou jezdit na kole, tak už to skoro nikdy nechtějí zpátky většinově. Jo? Takže vlastně ty protesty proti tomu jsou jako na začátku úplně přirozený, zvláště předtím, než se to udělá, potom, co se to udělá, ale pak většinou jako je to pravý opak i od těch lidí, i od jako většinové společnosti, veřejnosti.
0: Pavle?
2: No zase, souhlasím naprosto. A ještě bych k tomu měl dodat, že vlastně proč to je tak, že státy typu Dánsko, obecně Skandinávie, kde je velký podíl vlastně moci té veřejnosti v rámci toho skandinávského modelu státní správy a vlastně té nízké korupce, proč je tam tak vlastně ten automobilismus omezován a naopak jsou podporována kola, a naopak v jiných státech, které jsou jako nejvíc zasažený nějakým jakoby neoliberalismem jako v tom ekonomickém slova smyslu, tak je naopak ten automobilismus jako upřednostňován, protože my tady nebojujeme jenom jako s nějakou jakousi historickou představou stárnoucího bílého muže, který si myslí, že auto je nějaký statusální, jako statusální věc, ale tohle tomu je taky dost, jako do jistý míry jako vsunováno jakoby velice chytrým marketingem jakoby jako lobistický strany, která na to má velký rozpočet. Já bych tady připomněl jakoby nejfascinující teda moment, teda pro mě bylo, že jsem se dozvěděl nedávno, že v Connecticutu, v Cincinnati, postavili metro ale protože se rozjel zrovna jakoby linka s Fordama tam. A prostě by přišli s tím Ford, jakoby s tím baťovským neofordistickým systémem, který produkoval takový množství aut, tak si vlastně zaplatili to, lobby si zaplatilo, aby se to metro zasypalo. Jo, takže prostě máte postavený metro a teď si představte toho starostu, jak vysvětluje veřejnosti, proč metro, který prostě je ekologický, sociální, rozšiřuje veřejný prostor těch občanů Cincinnati, proč se má už dostavený projekt jakoby zastavit. A to by mě fakt zajímalo, tady ten lantan.
0: A to byl začátek 20. století?
2: To byl hospodářská krize 30. let. Hmm.
0: Když se vy podíváte ale na situaci s veřejným prostorem z pohledu vás jako někoho, kdo právě se tím zaobírá, tak předpokládám, že auta nejsou jenom tím jediným problémem, protože v tom veřejném prostoru řešíme více věcí.
1: No, vlastně dokud aspoň trochu neomezíme ty auta, tak vlastně moc v tom veřejném prostoru nic moc řešit nemůžeme, jo? Jako ty stromy se nám tam nevejdou, když tam bude parkovat tolik aut, ty jiné aktivity se nám tam nevejdou, takže opravdu bez nějakého jako sklidnění dopravy se vlastně jakoby dál nepohneme, jo. A vlastně v Praze jako ta diskuze o nějakém jako sklidňování dopravy, já nevím, když byly prostě velký pochody za zavedení plošné třicítky v Praze, tak největší starost magistrátu byla, jak je zakázat, ne? O tom vůbec jako třeba a že by řekli, hele, požadavek na plošnou třicítku je přehnaný, ale pojďme se bavit o tom, co třeba s dopravou v Praze dělat jinak a s veřejným prostorem dělat jinak. Ale vlastně o Praze jako rozhodují lidé, kteří, jako ne všichni, ale většina z nich bydlí za Prahou a jezdí do ní autem. Jo? A tím to vlastně docela jako začíná a končí ten problém.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
0: V dnešním akcentu se věnujeme veřejnému prostoru. Vyšli jsme z úvodního sdělení, že v něm trávíme méně času. Dostali jsme se okamžitě k automobilismu a k dopravě. Ale teď, když se vrátíme na začátek a podíváme se na to, jestli opravdu trávíme méně času. No totiž z té studie americké vyšly docela takové zajímavé věci, že jednak na to vliv mohou mít mobilní telefony, protože prostě už tolik nebloudíme po městě. Další vliv je třeba rozšiřící se síť občerstvení nebo kaváren a také, že chodíme rychleji, než se chodilo třeba v 80. letech. Ale když vy se podíváte právě na veřejný prostor a teď pomineme auta, tak vlastně trávíme v něm třeba opravdu stejné množství času jako dřív. Nebo je opravdu jenom probíháme tím městem z jednoho místa na druhé, Pavle?
2: Já si myslím, že to je problém a že to má společný jmenovatel a to je to, že se ty města postupně jako strukturálně mění tak, aby kromě teda toho změnovaného automobilismu to vyhovovalo stále menší a užší, bohatý a mocný skupině lidí v neprospěch té široké veřejnosti. To je, jak jsem říkal, to je ten neoliberalismus a příkladem je teda třeba jako automobilová lobby, která si prosadí zasypání metra. Ale tenhle ten typ jakoby zásahů do toho, do těch mocných hráčů probíhá na mnoha úrovních a vedou k různým trablům. A jeden z nich je to, že ten veřejný prostor zaprvé je masivně privatizovaný. To znamená, že my s ním trávíme méně času, protože je prostě menší. Je menší a další věc je, že samozřejmě ten neoliberalismus způsobuje obrovský rozvírání nůžek, takže lidi, kteří jsou na sociálním dně a nemají vlastně častokrát ani domov, tak se na tom veřejném prostoru pohybujou a to vede k tomu, že střední třída trochu jakoby ofrňuje nad tím veřejným prostorem potom nos a častokrát asi, nebo několikrát jsem to zažil, lidi vyloženě bohatý jako se pyšnějí tím, že nikdy nejeli takzvaně sockou, jak oni říkají, nebo že ten veřejný prostor je pro ně jakoby eklhaft a což vede prostě k tomuhle.
0: Ale zase na druhou stranu teď můžeme oponovat, že přece právě města, ať už ve Španělsku, ve Francii, ale i třeba New York, který není Amerika, to si řekneme rovnou, ale pořád je to prostě město ve Spojených státech v mece neoliberalismu, tak vlastně najednou začal chápat, že ten veřejný prostor je důležitý a že je potřeba vytvářet minimálně vlastně místa, kde se lidé budou cítit dobře. To znamená, že to nemusí být nutně jenom postavené na nějakém ekonomickém způsobu myšlení, ale že to je nějaká společenská nutnost, potřeba? Ano.
1: Skoro vždycky to tak funguje, když se vytvoří nějaký jako příjemný místo pro ty lidi, tak oni tam začnou fungovat, jo. A teď zase, když se vezmeme, já nevím, centrum Prahy nebo ty rozvíjící se pražské čtvrti, tak se třeba podívejte, kolik máte, já nevím, laviček ve stínu, jo. Přijdete, typický příklad, to náměstíčko u Kvádria, kde je ta Kafkova hlava, kam chodí prostě davy jakoby turistů, ale třeba i jako Pražanů se na to dívat. A tam není jediná lavička. Není tam proto, aby ty jako ty zahrádky těch restaurací měly větší zisk. A není tam proto, že vlastně, jakoby on je to sice veřejné prostranství, ale je vlastně nesoukromně. A město si tam jakoby nedohodlo žádné podmínky toho využívání, jo. A když se udělá prostě nějaká revitalizace veřejného prostoru, tak pokud není úplně někde blbě umístěná, že tam jako lidi jako nechodí a nevyužívají to, tak to skoro vždycky funguje, jo. Ale má to prostě několik podmínek. Musí to být pro ty lidi jako bezpečný, a to nejenom jako reálně bezpečný, ale i jako aby se tam cítili bezpečně. Nikdy to nebude u nějaký jako rušný dopravní křižovatky, prostě to ty lidi jako opravdu odpuzuje. Musí tam mít kde si sednout, kde mít stín, v létě třeba vodu nebo nějaký ochlazující prvek, a musí tam mít vlastně i nějakou aktivitu, co je tam přitáhne ve smyslu. Buď to se dívám na nějaký hezký výhled, nebo se tam něco děje, nebo si tam můžu něco dát. Jo? Musí tam být vlastně ta aktivita a pak už ty lidi jako táhnou další lidi a už to začíná fungovat.
0: No, Pavle, nějaké pozitivní příklady v tomto směru? Abych byl nerad, jenom abychom skončili jenom u těch negativních.
2: No,
0: teď se hodně zamýšlíte teda.
2: Ne, tady samozřejmě mě napadá, ale zase to navazuje teda na negativní věc, a to je severojižní magistrála, která je podle mě jeden z největších zločinů jakoby na urbanismu Prahy. A tam vznikly všichni to, Pražané to budou znát, mezi Vltavskou a Hlávkovým mostem, jsou takový složitý, mnohaúrovňový brejle, který vlastně řeší tu šílenou situaci, že máte dálnici v prostředku města. A tam vznikl prostor, který bychom nazvali jako šílená, je projekt nějakého bláznivého sociologa pro jakoby místo, který působí jako místo pro znásilnění nebo krádež. Je to místo, které opravdu bylo odpudivý pro většinu Pražanů a lidi se tam báli. A vlastně díky té městské části, která nemůže prostě zrušit tu dálnici, což by bylo spíš na městu, ale je osvícená ta městská část, tak se rozhodli, že to budou jako revitalizovat, a vlastně a teď, myslím, Martin Kontra a Richard Preissler se vlastně rozhodli prosadit tam takovej úplně skvělej, jakože vlastně akupunkturníma zásahama tam vytvořili takovou hrací prvky a takovou protoarchitekturu pro skejťáky a takový ty artistní kola, a vlastně tam zatáhli tuhle ten typ mládeže a ta tam vytváří ten pocit bezpečí. A vlastně najednou to místo strašně jednoduchým zásahem, vlastně strašně malou investicí funguje, a já tam teďka chodím. A není to tak, že by se ty lidi, co tam třeba předtím byli jako lidi bezdomova, vytlačili někam. Ty tam dál žijou, žijou tam velice spokojeně dohromady v krásný symbioze s těma mladýma lidma. A to místo prostě funguje a najednou tam chodí paminky s kočárkama a říkám si, pane jo, tak to je paráda.
0: No a to je příklad čistého betonu. Tam teda jako zrovna ty akupunkturní zásahy byly opravdu pouze ve smyslu výmalby a vytvoření nějakých nových prvků, ale to není vůbec žádná zeleň. Máme nějaký příklad, ať už z Prahy nebo z jiných českých měst, kde by opravdu to přetvoření toho veřejného prostoru bylo ku prospěchu obyvatel?
1: Rozhodně máme, a mně přijde ještě tady na tom důležitý vypíchnout, že i když je to v betonu, tak to vlastně využilo jako jedinečnost z toho místa, a ještě to šlo cestou vlastně takových jako postupných úprav, levných, chytrých, a takovou formou, jako budeme zkoušet, co bude fungovat a co ne, a z toho nějakého třeba dočasného jako řešení se poučíme pro nějaké jako trvalejší řešení. Jo? Dostaneme zpětnou vazbu od těch uživatelů, co funguje, co ne, a to nějak posuneme dál. Jo? A tomuhle se říká jako taktický urbanismus, a třeba v zahraničí se to hrozně jako používá. Třeba obrovský boom byl za covidu, kdy se vlastně na zkoušku zavíraly ulice, dělali se dočasné opatření, a mnoho z nich se vlastně přetavilo pro ty trvalý. Jo. A tohle je cesta, kterou jako v Čechách moc neumíme. U nás většinou se dělají buď to strašně drahý jako revitalizace za miliony, desítky milionů, stovky milionů, anebo se to nechává, jak to je, a nešáhne se na to. Jo. Tak vlastně tato forma toho jakoby zkoušení, hledání, uzavřu něco jako na chvíli, naplním to nějakýma aktivitama, tak si myslím, že je hrozně jako důležitý jako jí zdůraznit, a když tak pak ještě můžu vytáhnout nějaký další příklady, které mě k tomuhle napadají.
0: Pavle?
2: No, já jenom bych chtěl říct, že to, že to město většinou udělá tabula rasa a postaví velký projekt znova, místo toho, aby přešlo právě k té údržbě a nějakým jako těm chytrým, ale levným zásahům, není náhodou. Je to prostě daný korupcí, protože když máte prostě stavební lobby, váš brácha prostě vlastní firmu, která léje beton, tak samozřejmě umíte velice jako jednoduše vlastně vytěžit 10%, 15% z té státní nebo městské zakázky pro sebe. Zatímco údržba a tenhle ten typ zásahu jako vznikl na sedmičce, tak ten skoro nic nestojí, a tím pádem to pro ty zájmový skupiny je jakoby nedůležitý.
0: A teď, Pavle, vám možná můžu jenom oponovat, ne vždy vlastně jakoby zatím může být nějaký machiavelský plán. A není to často jenom třeba i byť dobře míněná snaha někoho něco udělat nově, protože prostě když to bude nové, tak to bude fungovat, že to opravdu může souviset pouze jedině třeba s neznalostí podobných postupů, které popisovala Anna?
2: No, já se tím veřejným prostorem zabývám a prostě většinou, když se zvedne ten placatý kámen, tak se pod ním plazejí tady tyhle ty hmyzáci. A je to, dám třeba příklad, jo. Vy jsme tady měli u výstupu z metra Národní třída, byl vlastně rozvolněná ten urbanismus a bylo tam schválně vytvořený k tomu, aby se jaksi ten člověk, co prochází tím městem, aby se tam jakoby ulevil. A bylo tam zelený, byl tam prostě tržiště prostě s ovocem a zeleninou, byl tam vlastně vodní prvek, byla tam fontána, byly tam lavičky, kde jste si mohli sednout a nic, nemuseli jste za nic platit a mohli jste tam prostě jako felit. A najednou vlastně tenhle ten prostor, který byl jakoby v územním plánu jako veřejný prostor vydovaný, tak se zprivatizoval a šlo k tomu, a ty kroky byly přesně takový a jsou jak přes kopírák u jiných příkladů. Nejdřív necháte to místo hnít, strašně dlouho ho neudržujete, až to začne být tak ošklivý, že to začne samozřejmě generovat drobnou kriminalitu a aplikaci návykových látek. Lidi si začnou na to místě stěžovat a vy přijdete s tím geniálním řešením, že to privatizujete zájmový skupině, ale za třeba třetinovou cenu, než kolik je skutečná hodnota toho pozemku, která je ještě ke všemu mnohem dražší, protože to má výstup z metra. Teď nemluvím o tom, že si necháte prodat stanici metra. To prostě ani v Chicagu, odkud pochází neoliberalismus, by se v životě nemohlo stát, že si tak důležitý neurologický bod, jako je stanice metra, privatizujete. A pak tam postavíte obchodák. A žádný lavičky tam nejsou. A jediný způsob, jak tom místě můžete trávit jako ve veřejném prostoru, řekněme, to není veřejný prostor, ale pod modrou oblohou, trávit čas, že platíte prostě stovku za kafe v kavárně. A najednou ten prostor už není pro veřejnost, ale vy jste zákazník a tím to končí.
0: Akcent. Na Vltavě posloucháte pořad Akcent, mluvíme o roli a vhodné náplni veřejného prostoru. Ve studiu jsou s námi architektka Anna Vinkláková a společně s ní je také publicista, sochař a pedagog Pavel Karos, který opravdu žije život, který je naplněný spoustou negativních věcí.
2: Jde se na moje vlasy.
0: Aspoň to tak vypadá, ale Anna měla v záloze možná ještě některé pozitivní příklady využití veřejného prostoru i u nás.
1: Rozhodně. A chci právě tady ještě jako jednou zdůraznit tu cestu, kde se na to jde jako postupně třeba nějakými dočasnými úpravami a to řešení se hledá. Já si nemyslím, že zatím vždycky je prostě jenom jako korupce nebo tlak velkého stavebního lobby, ale že často je to fakt i u těch jako politiků a úředníků jako neznalost k těm jako jiným řešením. Jo. A teď se tady třeba v Praze rozjíždí jako pilotní projekty, jedno je na Smíchově u grafické školy, druhý na Suchdole, kde se vlastně uzavře takzvaně školní ulice a jenom se třeba pomaluje asfalt. Jo. Naveze se tam něco, třeba nějaký betonový prvky, aby tam nemohly jít ty auta a postupně se třeba tam udělá z toho nějaký jako trvalější řešení, než aby tam byl jenom pomalovaný asfalt, ale přibude tam třeba nějaká zeleně, něco jako dalšího. Jo. A teď vlastně jakoby tenhle ten jakoby přístup testovat ty dočasné řešení třeba dělají na náměstí v Táboře. Tam uzavřeli jako část náměstí, udělali z něj pěší zónu a zavřeli jako na několik těch letních měsíců a sbírali zpětnou reakci od občanů, včetně té jako negativní. A byli sami překvapení, že čekali, že těch jako budou převládat ty negativní reakce, že tady jste nám sebrali parkovací místa. A sice jenom o něco, ale převládaly ty pozitivní reakce, že vlastně ty lidi opravdu vidějí ten přínos tom veřejném prostoru. A to je jako po první sezóně už jim převládají ty pozitivní reakce. A ten starosta sám říká, že u těch negativních často musí jenom jakoby něco doladit, dovychytat, jakoby ten provoz a to řešení a zase jich bude jako ještě míň, jo. Tak to jsou vlastně cesty, jak na to jít a ještě mě napadá jako jeden dobrý příklad, kde už se to vlastně povedlo, kde jsou o krok dál a to je náměstí v Třebíči, které, jestli jste ho znali, tak to bylo prostě jedno obrovské parkoviště. A to je město, které je vlastně zároveň jakoby to centrum je památka UNESCO a přišel tam městský architekt a řekl si, že takhle už to jako dál nejde, tak udělali soutěž na náměstí a většinu těch aut vyparkovali. A na to náměstí prostě přibylo tam hrozně moc stromů, přibyly tam plochy pro nějaké jako kulturní akce, stánky, aby tam byly, mohly být jako všemožné aktivity. Přibyly tam samozřejmě lavičky, přibyl tam vodní prvek. No a byl spor jednak o ty stromy a jednak samozřejmě o ta parkovací místa. A ty stromy chtěli jako zakázat památkáři, ale vlastně to město a ty architekti se toho nelekli a i přesto negativní stanovisko těch památkářů tam ty stromy dali, skončilo to pak na nějakých jako přezkumech a nakonec to vyhráli, jo, po těch všech jako přezkumech. Takže ty stromy tam jsou a s těmi parkovacími místy to udělali tak, že oni vlastně změnili režim toho parkování, že si udělali předtím analýzu, zjistili, že velká část těch aut tam stojí prostě velkou část dne, tak udělali progresivní ceny parkování, já nevím, první půl hodinu stojíte zdarma, za hodinu, za dvě platíte tolik a pak vám to hrozně naskakuje. Takže vlastně, když tam chce někdo opravdu zajet a něco si vyřídit, něco si koupit v nějakém obchodě nebo si zajít na oběd, tak to vlastně může, ale nemůže tam někdo prostě stát půl dne nebo den, respektive může, ale vyjde ho to fakt draho. Takže vlastně docela jako chytrým řešením jako vyřešili problém a funguje to a teď oni tam vlastně dělají jako další úpravy třeba ve prospěch cyklistů a tak, ale jako tohleto řešení jako těmi postupnými změnami a zkoušet si to. A vlastně v té Třebíči taky jako sbírali zpětnou vazbu od občanů a zapracovávali to do toho řešení.
0: Asi z toho, co říkáte oba dva, tak vyplývá, že možná jsme se ještě stále nenavykli na to, že ten veřejný prostor je opravdu náš a že tím pádem bychom měli vyžadovat po svých volených zástupkyních a zástupcích, aby s ním bylo nakládáno opatrně a především ku prospěchu těch samotných obyvatelek a obyvatel města. A předpokládám, že i tohle se, Pavle, postupně mění, nebo ne? Vážíme se svého veřejného prostoru více?
2: No, na jednu stranu ta veřejnost, to téma, veřejný prostor se stále častěji jako vyslovuje, píše a stalo se z toho nějakým způsobem téma a ta veřejnost se, myslím, proměnila. To, co se proměňuje pomalu, je podle mě ta politická reprezentace, ale kdo naopak se proměňuje velmi rychle, je ta zájmová skupina. No. Jako ta skupina, která se snaží ten prostor, když ne přímo privatizovat, tak nějakým způsobem komerčně těžit. A ty mají samozřejmě...
0: Jak říká jeden developer, a teď to řekl minulý týden a vyjádřil se směrem k aktivistickým skupinám ve smyslu, že je to obtížný hmyz. Tak zároveň řekl, že prostě město se musí zahušťovat.
2: No jasně, jenomže to je právě fort počívá v tom, že i my si asi myslíme, že by město v podstatě mělo být jako zahuštěný, ale ne tak, aby, ne ve prospěch jako dvou, tří lidí, ale ve prospěch široké veřejnosti. A ten typ zástavby, kterou třeba zrovna jako zmiňovaná Penta jako dělá, je naprosto v neprospěch té široké veřejnosti.
1: No, teda k tomu zahušťování, no, jako jedna věc je, že zahušťovat města se jako třeba nějak mají, kvůli tomu, aby byly udržitelnější, ale s mírou, jo, když to město zahustíte tolik, že vlastně zhoršíte ten tepelný ostrov a zahustíte to město tak, že už se v něm nedá žít, už to jako nefunguje, jo, takže ono, jako když srovnáváme třeba Prahu s Mnichovem, tak ono se vždycky říká, Praha je mnohem méně hustá než Mnichov, ale ono se to srovnává v administrativních hranicích a Praha je má mnohem širší, ta má vlastně ty suburbie, co tam Mnichov nemá. A když se pak podíváte na jednotlivý čtvrti, tak je to z Mnichov naprosto srovnatelný. Jo. Takže to zahušťování používají hlavně jakoby developeři, kteří chtějí jako stavět co nejvíc a nejvejš, ale je tam vlastně důležitý jako hledat tu hranici. Jo. A ještě mi tam vlastně napadá zpátky jako téma k tomu veřejnému prostoru. Tak přesně v těch rozvojových čtvrtích, ale i jinde, u jakýkoliv výstavby se setkáváme s tím, že vlastně ty místní obyvatele, který něco chtějí nebo to chtějí jinak, tak jsou jako odpálkovávaný s tím, že jako co nám tady do toho kecáte, vy to odmítáte jenom protože tady bydlíte, ale jako to je hrozně relevantní. Oni se vlastně zajímají o to, jako co je v okolí jejich domova, včetně toho veřejného prostoru a všeho. A jsou to přesně ty lidi, kteří jako mají potenciál o ten veřejný prostor pečovat nebo ho nějak jako využívat a posunout nás jako někam dál. Jo. Takže schazovat ten jejich názor s tím, jako vy jste tady sousedi, co nám do toho kecáte, je vlastně hrozně krátkozraký. Ono by to mohlo ve výsledku pomoci těm developerům.
0: Teď úplně na závěr, bohužel tady na umění ve veřejném prostoru, téma, které má Pavel Karol zrát, tak už se nedostane, ale to se tomu budeme věnovat samostatně. Ale možná by už jste to trošku zmínili, ale řekněme, že někde bydlím. V mém okolí je veřejný prostor, o kterém se mluví, anebo o kterém se ještě nemluví, ale mohlo by se mluvit, protože by stálo za to, aby se s ním něco udělalo. Co jsou vlastně některé ty prvky, které by stálo za to, abych na to já jako občan myslel, když přijde nějaký projekt, tak abych si pohlídal, hele, ale nechybí tam náhodou tohleto. Co jsou takové ty základní věci, na které bychom měli myslet?
2: No, občanská vybavenost. Já si myslím, že je důležitý, aby ta soukromá zástavba jako neparazitovala na té už stávající občanské vybavenosti, ale sama něco přinášela. A to jako odpovídající tomu rozměru, který sama jakoby obsadí.
0: A teď se bavíme třeba o veřejném prostoru, který hodlá předělat městská část, anebo město. To znamená opravdu veřejný prostor. Nejedná se tedy o privatizaci veřejného prostoru. Vodní prvky. To už jsme tady zmínili. Místo nasezení.
1: Jo, když se podíváte na výzkum veřejného mínění, tak vždycky to vyhrává zeleň. Jo. Vždycky všichni všude chtějí zeleň. V různých podobách. Ale na co by se pak mělo myslet dál a co se třeba děje v zahraničí, a zase u nás jako, jsme v tomhle hrozně krátkozraký, tak se opravdu vymýšlí aktivity pro ty lidi. Jo. Já nevím, zeptají se těch místních v nějaký participaci, co by tam chtěli mít. Chcete tam mít ping-pongový stoly, budete tam mít ping-pongový stoly. Chcete tam mít hřiště, budete tam mít takovýhle hřiště. Jo. Vlastně na to, aby spolu ty lidi to, co ty lidi chtějí, tak ať to tam je, ať to využívají, ať to jako funguje, ať tam jsou ty aktivity, ať právě furt nečumíme do těch telefonů a jenom tam jako neprocházíme.
0: No a poslední věc, měla by být stejná forma spoluúčasti i o volbě uměleckého díla, které v tom veřejném prostoru bude nově.
2: Samozřejmě, a když se bavím o participaci, tak to neznamená v případě uměleckého díla, že se jako zeptáte lidí jako
0: Líbí, nelíbí,
2: ale vy s těma lidma prostě řešíte to, proč by vlastně oni měli ze svých daní třeba jakoby financovat umělecké dílo v veřejném prostoru, ale to bychom se dostali, to bychom potřebovali
0: další pořad. To ještě na příště. Dnešní pořad jsme věnovali roli a vhodné náplni veřejného prostoru u nás a ve studiu s námi byly architektka Anna Vinklárková, která působí v neziskové organizaci Adnika a je odbornicí kampaně Praha město pro život. Moc děkujeme.
1: Také děkuji za pozvání, nashledanou.
0: A sochař, pedagog a publicista Pavel Karos, který mimo jiné stojí za projektem Vetřelci a Volavky. Díky.
2: Moc děkuji.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michalidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: A konkrétně to byl Akcent z loňského září, kdy Saša Michalidis se svými hosty debatoval nad současnou rolí veřejného prostoru.

0: Dobré pozdní odpoledne, právě bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ve všech 27 velkých italských městech platí nejvyšší červený stupeň varování před vysokými teplotami. Tamní úřady ho letos vyhlásily poprvé. Současná vlna veder podle meteorologů potrvá nejméně 10 dní. Extrémní teploty sužují hlavně centrální a jižní regiony. V Neapoli je skoro 50 stupňů Celsia. Italové jsou na pravidelnou vlnu veder zvyklí, letos ji ale musí snášet už po čtvrté. Maroko vyšetřuje necelou stovku lidí kvůli migrační vlně v severoafrické španělské exklávě Ceuta. Úřady je obvinují v souvislosti s organizováním nepovoleného přechodu hranic, násilím a poškozováním veřejného majetku. Uvedla to Marocká asociace pro lidská práva. Do Ceuty se podle španělské vlády minulý týden ilegálně dostalo přes 70 tisíc běženců. Většina z nich už se vrátila do Maroka. V Ceutě podle vedení města zatím zůstávají 3 až 5 tisíc migrantů. Při letošním dni židovských památek bude v Pardubickém kraji v neděli 9. srpna otevřeno několik židovských hřbitovů a synagog. Některé nejsou běžně přístupné veřejnosti. U většiny bude připraven také doprovodný program. V Pardubicích bude otevřený židovský hřbitov. V Žamberku na Orlicko-Ústecku bude přístupná bývalá židovská synagoga, dnes kostel církve československé husitské. V Heřmanově Městci na Chrudimsku si lidé budou moci prohlédnout kromě hřbitova i synagogu. Počasí v noci bude jasno až polojasno, místy až oblačno na severu a severovýchodě s možností přehánky. Čeká nás chladné ráno s teplotami 14 až 10 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10. Zítra přes den bude slunečno a letní teploty od 25 do 30 stupňů Celsia. To byla poslední zpravodajská relakce dnes 6. srpna 2026. Vltavským vysíláním vás dosud provázela Daniela Čermáková, která se loučí, a před námi je repríza Art Café.

0: Art Café. U poslechu spodních kulturních vod vás na Českém rozhlase Vltava vítá Tereza Lišková. Dnešním tématem jsou ženy mezi lůžky i na bitevním poli. V Art Café dnes se mnou je zdravotní sestra Bára Svátková. Vítej, Báro.
1: Pěkné odpoledne.
0: A je tu s námi také překladatelka Jekaterina Gazukina. Ahoj, Káťo.
2: Ahoj.
0: Káťa z ukrajinštiny přeložila knihu Kyrikos, ženy ve válce, kterou minulý rok vydalo nakladatelství Woman. Bára se zase vedle své zdravotnické praxe věnuje i odbornému vzdělávání a historii v oboru ošetřovatelství. Hudební ukázky v tomto Art Café opět vybíral dramaturg Pavel Zelinka. Představíme si několik novinek od hudebnic z různých žánrových koutů. A právě teď začneme s Američankou Hoop, která po čtyřleté pauze připravila novou autorskou desku Long Wave Home. A my si teď poslechneme její single Big Storm.

0: Báro, jaké místě na těle si člověk neošetří bez pomoci druhého člověka?
1: To je zajímavá otázka. Asi bych odpověděla duši. I když na druhou stranu tvrdím, že člověk by si měl vždycky v sobě najít nějakou sílu a nějakým způsobem si dokázat pomoci sám. A když si to všechno v hlavě srovná a dokáže tu sílu najít a pomoci si sám, tak pak už si dokáže nechat pomoci i od druhých. Ale hýčkat si tu duši, hýčkat si sám sebe, to bych řekla, že je nejdůležitější k jakémukoliv jinému fyzickému poškození a pak najít tu vnitřní sílu a tu vnitřní energii pomůže člověku v podstatě cokoliv překonat. Takže duše.
0: Která je potřeba zahojit a ošetřit během života asi několikrát nebo častokrát. Traduje se, že antropoložka Margaret Mead byla dotázána studenty na to, co považuje za první známku civilizace a údajně odpověděla, že zahojení zlomené lidské stehenní kosti. To jsme v období pravěku. Na co ale navazují počátky moderního ošetřovatelství?
1: Moderní ošetřovatelství bez té historie by nemohlo být tím, čím je. Já považuji, když to vztáhnu k nám na naše současné podmínky, nejdůležitější oblast, která se stala ve 20. letech, spojení ošetřovatelství pod Červený kříž a práci Alice Masarykové. Máme tady i starší události, můžeme začít Anežkou Českou, můžeme začít i dalšími významnými osobnostmi, ale propojení Alice Masarykové a třeba například i Anežky České je tak výrazné v tom českém ošetřovatelství a navázání i pak na mezinárodní spolupráci přes úplnou zakladatelku ošetřovatelství Florence Nightingale mi připadá základní a stěžejní.
0: Ty dějiny ošetřovatelství jsou bohužel spojeny s různými válečnými a ozbrojenými konflikty. A k tomu se vztahuje i kniha Ženy ve válce, která přináší 15 rozhovorů zaznamenaných Kyrou Kos v průběhu let 2022 až 2023. Káťo, na jakých pozicích, v jakých rolích se vyskytují ženy z této knihy?
2: Ženy z této knihy se vyskytují na pozicích zdravotnice, záchranářek, jsou to také vojákyně i důstojnice ozbrojených sil, ukrajinských ozbrojených sil. Jsou to ale i ženy z nevládního sektoru. Jsou to ženy, které předtím zastávaly různá kreativní povolání a následně všeho nechali a šli vlastně narukovali do armády. Najdeme zde i příběh 10leté holčičky, školačky, která je taky dobrovolnicí.
0: Jeden z těch rozhovorů je vedený s ukrajinskou zdravotnicí Marianou Mamonovou. Jaký příběh předkládá?
2: Mariana Mamonová padla do zajetí u Mariupolu během vlastně bojové mise a ona, když už vlastně zachraňovala životy, tak zjistila, že je těhotná a největší hrůzou, která pro ně byla, je, že padne do zajetí a bohužel do zajetí padla, kde strávila 5 měsíců, byla vyslíchaná, žila v celé s dalšími 40 ženami, byla taky vlastně svědkyní obří exploze v Olenivce, při které zemřelo 50 ukrajinských válečných zajatců. Rusové jí vyhrožovali, že jí vlastně dítě seberou, že ho pošlou do sirotčince, že ho už nikdy neuvidí. Ale naštěstí to zajetí přežila a vlastně v září 2022 byla vlastně vyměněna. Záhy na to porodila holčičku Annu Marii a následně založila, už když odešla do civilu, tak založila nadaci Mariany Mamonové, které pomáhá právě s ženám, které si prošly ruským zajetím a byly mučeny.
0: Báro, skočíme teď v čase opět zpátky. Ty jsi zmínila jméno Alice Garek Masarykové. Jak se tato žena zasadila o rozvoj československého Červeného kříže a považuješ ji za jednu z osobností tvého oboru, i když se prakticky té zdravotnické profesi nevěnovala?
1: Zásadně ovlivnila nejen ošetřovatelství. Malinko bych poopravila, že se nevěnovala. Ona si práci sestry vyzkoušela. Vyzkoušela si v nemocnici za první světové války ve vojenském lazaretu v Pardubicích, kde vykonávala právě pozici dobrovolné sestry. A osobně bych si troufla říct, že si to právě potřebovala vyzkoušet, jaké to je velmi osvícené prostředí, kde vyrůstala, kde byl základ mluvit pravdu a nést za to následky, když si člověk za tou pravdou stojí, tak to následně toto prostředí formulovalo k dalším nějakým vyšším cílům a ona nastoupila i na lékařskou univerzitu, chtěla se stát lékařkou, dokonce dvakrát byla i matrikulována. Následně to vzdala možná i díky prostředí, pánskému prostředí, trošičku nevraživosti, možná i díky zrakové vadě, protože měla kolem 8 dioptrií, což vás trošku limituje například při výzkumu a zkoumání vzorků v mikroskopu. Je to dáma, o které se dlouhá léta nesmělo mluvit díky jejímu původu. A byť to se nebudeme pohybovat na poli politickém a chtěla bych zdůraznit tu její ošetřovatelskou činnost, tu její zdravotní činnost a hlavně založení sociálního oboru, oboru, kterému se tady nikdo nevěnoval a ona se sociálnímu oboru věnovala už na začátku svých studií a filozofických studií. Je to jedna z dam, která v podstatě dosáhla vysokoškolského titulu na poli historie, na poli filozofie. První doktorka filozofie, čtvrtá doktorka historie u nás vystudovaná a nějakým způsobem si oskoušela sociální práci, sociální praxi v roce 1904 v Americe, kde v podstatě vlivem ekonomické krize docházelo k velké migraci občanů a v Americe byla velká česká komunita, o kterou ona se starala. Tam v podstatě byly takové prvé myšlenky, k čemu ona se dále bude věnovat. Říkala jsem, že opustila studium medicíny, ale to, že by ráda pečovala o někoho, o lidi blízké a že je k tomuto cíli předurčena a v podstatě i díky tomu posléze nebyla provdána, neměla děti a plně se věnovala tady tomu svému úkolu. A ještě dodejme, že více jak 20 let byla předsedkyní Červeného kříže, což se do té doby nikomu nepodařilo.
0: Káťo, vznikla v ukrajinštině v souvislosti s tou právě probíhající válkou nějaká nová slova nebo slovní spojení? Propsalo se to i do reality jazyka, to, co se na tomto území děje?
2: Určitě vznikla řada slov, která vlastně nějakým způsobem popisuje, jsou to eufemizmy k slovesu zemřít nebo padnout nebo zabít někoho, takže vlastně někoho vynulovat třeba nebo poslat někoho na koncert Josefa Kobzona. Vlastně to byl takový ruský zpěvák, obdivovatel Putina. Určitě jsou to i slova pro označení nepřítele, známe orky nebo skřety, s tím jsme se asi už setkali, rašisty nebo kolorady, což je odkaz k mandelince Bramborové, která vlastně odpovídá za barvení svatojířské stužce. Jsou to ale i třeba slova, která označují vyhýbání se mobilizaci. Třeba uchyliant je vlastně vyhýbač, nebo prostě musíme to opsat v překladu, ten, kdo se vyhýba brané povinnosti nebo mobilizaci, no, nebo prostě různé zkratky pro označení zbraní, munice a tak dalších věcí.
0: My budeme v rozhovoru s Bárou i Káťou pokračovat, ale teď nás čeká další hudební ukázka, se kterou se přeneseme na Slovensko. Zpěvačka Ivana Mer zde nedávno vydala album Coraço, portugalsky srdce. Z kolekce vydané nakladatelstvím Slnko Records si pustíme písničku Raj srdce.

0: Stále ladíte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, kde si dnes povídáme o ženách na válečném i ošetřovatelském poli. Báro, ty už si zmínila, že se Alice Garrigue Masaryková zasadila i o rozvoj sociálního a zdravotnického školství. Co to konkrétně znamenalo v jejím případě? Jaký byl ten její přínos?
1: Musíme si vzít, že z té historie a v období, kdy ona nastupuje na pozici předsedkyně Československého červeného kříže, tak v podstatě školství u nás mělo tradici z roku 1874, kdy díky emancipačnímu hnutí byla založena první ošetřovatelská škola. Nemůžeme si myslet, že to byla škola tak, jak to vypadá teď, spíše to byly takové kurzy, ale když si vezmeme zase souvislost, že se pohybujeme v Rakousku-Uhersku a přesto ta škola vznikla v Praze, tak je to obrovský počin. Na to už byl Krůček navázat k otevření první české ošetřovatelské školy z roku 1916 a následně k otevření sociální školy v roce 1918. Zase si vezmeme, jsme na konci monarchie a přesto Vídeň povolí otevřít sociální školu v Praze. Proč? No, protože si uvědomovali, že ta situace, která tady bude po první světové válce, bude po sociální stránce obrovský průšvih a v podstatě dali souhlas, tak pojďme to té Praze dovolit. Ona potom zpětně nějakým způsobem na tom budeme participovat. Otevření těchto škol je obrovský počin. Alice Masaryková díky tomu zase navazuje na to, že její maminka byla Američanka, měla kontakty a někdo by snad mohl říct, že za zády tatínka prezidenta bylo pro ní snazší a jednodušší všechno, všechny ty činy dělat. Ale vidím tam to obrovské odhodlání, protože takovou příležitost mělo vícero lidí a nevyužilo ji. Takže už jenom to, že se snažila povznést to ošetřovatelské školství a podotkněme, nebo ráda bych upozornila, že právě i školství spadalo pod Červený kříž a v tu dobu všecko, co se týkalo ošetřovatelství zdravotnictví, spadalo pod Červený kříž, takže dokážeme si představit ten rozsah té její činnosti. Pozývá tři americké sestry, aby nějakým způsobem sem pomohly zavést novinky. Vezměme si, že dnes máme internet, klikneme, máme informaci. V té době nebyly běžné ani učebnice a to právě se Alice Masaryková snažila změnit. Věděla, že pokud bude mít vyškolený personál, který bude k ruce lékařům a bude to personál, který bude po veškeré stránce na vysoké úrovni, tak se zkvalitní i ta péče. A opravdu hlad po diplomovaných sestrách a po prvních sestřičkách byl tak obrovský, že ta nabídka nedostačovala té poptávce.
0: Káťo, v knize se objevuje také příběh ženy záchranářky přezdívané Brom. Jakou zprávu nese?
2: Brom je přezdívka Niky Černavské, záchranářské zdravotnického praporu Špitálníky. A ona popisuje svou zkušenost, jaký vlastně služba jak v tom praporu, tak i následně v armádě změnila pohled na svět, že kdyby vlastně zůstala, kdyby vůbec se nějakým způsobem nezapojila, tak by zůstala prostě žít ve své bublině. Píše vlastně o tom, že celý život se učíme a že pro ní je důležité to ne, jak dlouho ten život prožijeme, ale čím ho naplníme. Ona si vlastně zvolila tu cestu, že chce pomáhat po boku svých kolegů, spolubojovníků, chce vlastně zachraňovat životy a kdyby zůstala vlastně nečinně sedět doma, tak to by prostě pro ní nebyl ten správný osud.
0: Báro, Alice Garrigue Masaryková byla jako předsedkyně Československého červeného kříže velmi aktivní i na mezinárodním poli, mimo jiné prosazovala a poměrně úspěšně myšlenku velikonočních mírů. O co šlo a jaký odraz nacházíme i v naší současnosti?
1: Úplná novinka, úplný převrat a pochopitelně Alice Masaryková v tom měla i přesah. Velikonoční míry znamenají, podotýkám znovu, myšlenka Alice Masarykové, aby po dobu velikonočních svátků utichly šarvátky. Nejen šarvátky na válečných polích, ale spory mezi novináři, spory mezi sousedy, to znamená, že Alice Masaryková zahrnula do této činnosti v podstatě každého člověka. Pojďme se věnovat něčemu příjemnému, pojďme si pomáhat, pojďme dělat dobro sami sobě prostřednictvím toho, že vykonáme dobro a pomoc někomu jinému. Musím říct, že vidím velkou aktuálnost v současné době, kdy se lidi k sobě nechovají pěkně, panuje velká zloba, velká nenávist mezi lidmi. V podstatě si myslím, že ty lidi jsou nešťastní, nespokojení a právě toto velikonoční míry měly trošičku zmírnit. Velikonoce máme za sebou, výročí narození Alice Masarykové před sebou, květnové výročí oslavy svátku matek a Mezinárodního dne Červeného kříže. Zmiňuji to proto, že následně na mezinárodním poli Červený kříž dostal za úkol zjistit, zda by o tento svátek nebo o tuto aktivitu byl zájem vůbec na mezinárodním poli. Zjistilo se, že ano. Velikonoční slavnost, velikonoční míry se rozšířily do celého světa a dnes je připomínáme ve smyslu a proměnili se Mezinárodní den Červeného kříže, který oslavujeme počátkem května.
0: Zalistujeme opět v knize Ženy ve válce. Ty, Káťo, v doslovu zmiňuješ i překladatelskou strategii týkající se psaní velkých a malých písmen nebo užívání předložek. Jaké postoje, politické postoje, gramatika nese?
2: Ukrajinci vnímají předložku na Ukrajině pejorativně, protože používá se to i v ruštině a odkazuje to na něco na periferii. Takže my jsme vlastně i po dohodě s nakladatelstvím se domluvili, že budeme používat předložko v i do, což v češtině není obvyklé, ale myslím si, že i vlastně ten úzus se může měnit, může se rozvolňovat. Zároveň se jedná o v podstatě svědectví nebo rozhovory s těmi jednotlivými hrdinkami, takže pro takovou trochu mluvenou řeč si myslím, že je to i přípustné. Stejně tak jsme se vlastně jsme zachovali to, že označení Rusů nebo nepřítele je v knize s malým písmenem, takže nebo i Ruska, takže i to jsme převedli v češtině.
0: Tak jak to psala Kyra Kos, která vedla rozhovory s těmi ženami, které jsou v té knize zachycené. Báro, ještě bych se ráda na chvilku zastavila u Florence Nightingale, kterou už si taky krátce zmínila. Její příběh, ale i příběh Alice Garrick Masarykové obsahuje také pasáže, které referují o vyčerpání. Daří se nám dnes jako společnosti lépe pečovat o ty pečující?
1: Bohužel, myslím si, že nikoliv. Je to z toho důvodu, že jak schází kvalifikované profese v každém oboru, stejně tak je to ve zdravotnictví, sestřiček je nedostatek, jsou přetěžovány a není to úplně optimální. Myslím si, že ani Alice Masaryková, ani Florence Nightingale žádným způsobem by nechtěla, aby takto ošetřovatelství dopadlo a na tom konci stály samé vyčerpané ženy, které krom svého velmi náročného povolání, ale troufám si říct jednoho z nejkrásnějších povolání na světě, pomáhat druhým, je skutečně jedno z nejkrásnějších povolání. Ráda bych řekla, že Florence Nightingale viděla ten smysl jako vyšší cíl zlepšit ty podmínky, ale nejen podmínky pro své pacienty, pro klienty, ale zlepšit podmínky i co se týká sociální oblasti pro sestřičky. To samé se snažila docílit Alice Masaryková. Nejen zaváděním nových předmětů do ošetřovatelských oborů, trvala na tom, aby sestřičky znaly práci sociálních pracovnic, trvala na tom, aby sociální pracovnice znaly práci ošetřovatelskou, zavedla kulturní předměty, vzdělávání, zaváděla knihovny, snažila se o výstavbu ubytoven, výstavbu rekreačních středisek pro sestřičky. A musíme si říct, že ta euforie po první světové válce a to naplnění a ta oddanost tomuto povolání byla tak rozsáhlá, že ty sestřičky bojovaly za každé zlepšení svých podmínek i právě díky založení profesních organizací. Vztah Alice Masarykové k Florence Nightingale. Mimo jiné Alice Masaryková sepisovala životopis Florence Nightingale, opakovaně ji publikovala. Vzala si ji za velký příklad, protože Florence Nightingale nejen, že je zakladatelka ošetřovatelství v těch moderních dějinách, bavíme se o 19. století, ale v podstatě zavedla nové metody do ošetřovatelství, na kterých potom následně mohla navázat statistiku, matematiku, vědy, které tím, že je uměla používat, mohla dobře poukazovat na správných místech, co je potřeba změnit, zlepšit, kde zasáhnout a kde je potřeba největšího úsilí právě díky těmto novým metodám.
0: Povídání o silných příbězích, silných a inspirativních žen současnosti i minulosti budeme pokračovat, ale teď nám do rozhovoru na chvíli vstoupí polská violončelistka Doprava Cocher. Po nesmělém oťukávání na debutové desce připravila k vydání výrazně ambicioznější počin a my si z něj pustíme skladbu Blue.

0: Café.
1: Mnohé ženy, které se ocitly uprostřed války, ať už v Týlu nebo na frontě, dříve pracovaly v kulturním nebo uměleckém prostředí. Popisuje kniha Ženy ve válce, některé z nich, Káťo.
2: Určitě, třeba příběh Natalie Ševčuk s vojenskou přezdívkou Anděl. Natalie Ševčuk byla původně ředitelka filmového studia a producentka a plnohodnotná invaze jí zastihla vlastně v předvečer oslavy jejich narozenin. Ona se rozhodla dobrovolně narukovat spolu se svým synem. A když vlastně v armádě zjistili, že je filmařka, že umí zacházet s filmařskou technikou a s drony, tak ji převeleli k průzkumníkům. A Natalie Ševčuk vlastně dokázala dát dohromady celou jednotku, obvolala své bývalé kolegy filmaře, kteří vlastně pracují, natáčí s drony. A pozoruhodné je to, že její syn, který je 3D grafik, tak vlastně spolu předtím pracovali na filmech a pak začali vlastně sloužit ve stejné jednotce. To je jeden příběh, další příběh je třeba fotografické duo Lipkos, Vlada a Konstantin Liberovi, kteří vlastně dřív fotili svatby, různé kreativní projekty a s začátkem plnohodnotné invaze začali dokumentovat válečnou realitu, stali se z nich vojenští zpravodajové.
1: Tak popisuje propojení válečného dění s uměleckým a tvůrčím prostředím Káťa Gazukina. A my se teď přesuneme do muzea Alice Garek Masarykové, které 15. dubna otevře výstavu s názvem Emílie Ruth Tobolářová, sestřička z domu Trubačů. Jde o jednu z prvních diplomovaných sester v Československu. Jak se do historie z hlediska tvého oboru zapsala právě tato žena, Báro?
3: Emílie Ruth Tobolářová, musíme si říci, že to jméno Ruth, sestřičky si dávaly svá pracovní jména, takže Emílie Tobolářová měla právě to pracovní jméno Ruth, se zapsala obrovským způsobem. Tak, jak jsem říkala, že bylo nadšení po první světové válce a odhodlání těchto žen pracovat ve prospěch druhých na poli ošetřovatelství, tak tady trošičku si zahrála příčka náhod, kdy Emílie Ruth Tobolářová byla zároveň členkou Československého červeného kříže, stejně tak jako paní doktorka Kálalová. A paní doktorka Kálalová měla na vysoké škole ještě coby studentka přednášky, že v podstatě nikdo se nevěnuje výzkumu tropických nemocí. Byla velmi oslovena jedním lékařem a v podstatě řekla, tak kdo jiný než já. Marně scháněla finanční prostředky na tuto cestu. Nepomohlo ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví, ale pomohla Alice Masaryková, která právě přes Červený kříž znala tuto ženu, paní doktorku Kálalovou, dojednala jí schůzku se svým otcem a v té době prezident Tomáš Garrigue Masaryk jí zapůjčil 104 tisíc, které do 2 let vrátila právě na vybudování Československé nemocnice. A protože Emílie Ruth Tobolářová pracovala s paní doktorkou ve Všeobecné nemocnici, tak při jedné ze služeb se domluvili, protože Emílie ovládala několik cizích jazyků, že v podstatě by byla ochotná ji v budování Československé nemocnice v Bagdádu vypomoci. Ta cesta se uskutečnila, daný ústav, daná klinika v Bagdádu měla obrovský ohlas a nebýt Ilony Borské a její knihy Doktorka z domu Trubačů, tak by tento příběh mohl být zapomenut. Prozradím našim posluchačům úplnou novinku. Je to týden, co jedna z příbuzných od Emílie Ruth Tobolářové našla na půdě při rekonstrukci domu zapomenutý kufřík s nápisem Dědovy věci a v tomto kufříku byl kompletní životopis Emílie Ruth Tobolářové. Máme sestřičky z první vlny diplomovaných sester, které byly tak významné a udělaly tolik, že v podstatě byly vyznamenány medailí Florence Nightingale, což je jedno z nejvyšších vyznamenání v ošetřovatelství, ale Emílie Ruth Tobolářové toto vyznamenání minulo. Byla to obrovská škoda, protože Emílie Ruth Tobolářová coby ředitelkou této první ošetřovatelské školy například za doby druhé světové války výborným způsobem tuto školu vedla. Uvědomme si, že vysoké školy musely být zavřeny, se svými studentky přenášela materiály z vysoké školy, z lékařské fakulty právě na ošetřovatelskou školu, které byly povoleny a mohly dál vyučovat. Přenášela materiály, uchovávala je po celou druhou světovou válku a zároveň založila systém přijetí elévek tak, aby se dané ženy někdy i muži mohli vyhnout totálnímu nasazení a mohli posléze nastoupit na ošetřovatelskou školu, takže v podstatě velmi záslužná činnost. Za tuto činnost jsme ji nechali vyznamenat při jistém výročí založení Československého červeného kříže in memoriam a myslím si, že toto vyznamenání si zaslouží. Na to navazuje i Muzeum ošetřovatelství, Muzeum Alice Masarykové a Červeného kříže v Lánech a právě 15. dubna vás můžu pozvat na výstavu, která bude zahájena úvodním slovem příbuzné paní Martiny Fialkové a seznámí nás s osudy této významné ženy ošetřovatelství.
1: Já ještě doplním, že výstava v tomto muzeu v Lánech potrvá do 14. června 2026. Káťo, jaký z příběhů z té knihy Ženy ve válce podle tebe nejcitelněji popisuje zranitelnost a křehkost lidského těla?
2: Řekla bych, že to je příběh Ruslany Danilkiny, která vlastně během boju na chersonském úseku fronty přišla o nohu a ona vlastně psala, že by nejradši zemřela, ale potom se samozřejmě nějakým způsobem smířovala s tou realitou, zjistila, že vlastně může žít dál, že může dělat věci, které dělat chce, že může třeba tančit a ona se vlastně nyní stala ambasadorkou největšího protetického centra na Ukrajině, Superhumans, a snaží se svým příběhem pomáhat, inspirovat dalším Ukrajincům, kteří přišli o končetiny, aby nestráceli naději.
1: Báro, jaký artefakt nebo místo v tom zmíněném muzeu v Lánech by bylo dobré neopomenout, co nepřehlédnout?
3: Je to malinkatý domeček, původně sloužil jako poradenské centrum pro matky a děti. Byla to taková preventivní služba, která v podstatě v Lánech byla až do roku 1991. A tyto domečky, jmenovalo se to Našim dětem, Alice Masaryková zakládala po celé republice. V přízemí najdeme nejen ordinaci praktického lékaře a té poradny, tak jak to vypadalo ve 20. 30. letech. Ten domeček byl postaven v roce 1928, ale zároveň si můžeme přečíst historii Československého červeného kříže. V druhém patře je místnostka, která nám ukazuje artefakty z období počátku ošetřovatelství a je to místnost, kde právě je možné konat různé výstavy a teď se bude věnovat aktuálně Emilii Rut-Tobolářové.
1: Z Lána se teď přeneseme do prostoru debitové desky Místa krajiny, za kterou stojí herečka a moderátorka Tereza Richterová. Pustíme si totiž její singl Z hory. Její album produkoval Martin Kišperský.

0: Páro, jakou symbolickou funkci mají podle tebe stejnokroje zdravotních sester a kdy se vůbec začaly objevovat?
1: Stejnokroje v podstatě spadají do období řeholního řádu. Bylo třeba odlišit určitou hierarchii, postavení a funkci jednotlivých řeholních sestřiček. To nám do ošetřovatelství civilního přinesly řádové sestry a v podstatě následně se překlopila tato uniformovanost i do dnešních dob. Úplně první sestřičky, které měly jakýsi civilnější řád uniform, byly sestry v Krymské válce, jak na straně u lékaře Pirogova, který v podstatě přivedl 30 sestřiček a byly vybaveny uniformami na bitevní pole, tak i na druhé straně od Florence Nightingale, rovněž sestřičky v bitevním poli, které určitým způsobem už byly uniformovány. Původně byla uniforma co by pracovní oděv, co by vycházkový oděv a co by oděv při slavnostních příležitostech. V současné době toto sestřičky nesplňují, i když třeba po 17 letech praxe na záchranné službě můžu říct, že krom toho pracovního oděvu bychom si zasloužili a chviličku jsme i bojovali o nějaký slavnostnější oděv, protože v podstatě jsou určité příležitosti, kdy by člověk byl rád a vzal si tu uniformu a prokázal, že patří k této profesi a že tuto profesi vykonává. Byla to prestiž, byla to příslušnost k určitému povolání, k určitému stavu a myslím si, že na toto bychom dokázali v dnešní době rovněž navázat. Myslím si, že jsou mezi námi sestřičky, které by dokázaly ocenit právě uniformy, které řeknou, jsem sestra, jsem hrdá na to, že jsem sestra, že mohu toto povolání vykonávat.
0: Báro, ty jsi se mimo jiné zasadila o to, že v Česku máme ulici, která je pojmenovaná po Alici Masarykové a z těch fotek mi přišlo, že tam takový nějaký slavnostní oděv zdravotní sestry máš.
1: Ano, byl to boj. Velmi mě mrzelo, že po tak významné osobnosti, která v podstatě zasáhla do ošetřovatelského školství, do ošetřovatelství, do práce jako takové, ale i pro podmínky sestřičkám vybojovala úplně nad lidským výkonem, že by si zasloužila, aby po ní byla pojmenována aspoň jedna malinkatá ulice. Vzhledem k tomu, že můžete žádat o ulici v místě svého trvalého bydliště nebo přejmenování, pojmenování ulice, v té době jsem žádala v Rožnově pod Radhoštěm, přiznávám více jak 8letý boj, ale nakonec se ulička podařila, i když úplně malinkatá, krátká, ale prostě ulice Alice Masarykové existuje, je to pro mě velké zadostiučinění a má symbolika modro-bílého klobouku, bílého kabátu při slavnostním aktu zahájení právě navázala na tuto tradici.
0: Když se podíváš na uměleckou scénu v tom ukrajinské prostředí, narazila jsi na nějaký projekt jméno Dílo, které pracuje právě s tématem války, rolí žen a nějaké otázky odolnosti v tomto prostředí a kontextu?
2: Určitě těch jmén by byla celá řada. Já bych zmínila jméno Marie Berlínské, vojenské dobrovolnice, obhájkyně práv žen. Ona se vlastně sama zapojila do války na Donbase jako operátorka leteckého průzkumného dronu a zasloužila se o vznik projektu Neviditelný prapor, což je vlastně dost průlomový projekt, který už během války na Donbase ukázal nebo upozornil na roli žen v ukrajinské armádě. Ten projekt začínal jako sociologický výzkum v letech 2015-2016 a vlastně ukázal, že by ženy sloužily v těch bojových podmínkách na stejných pozicích jako muži, tak formálně byly vedeny třeba jako kuchařky nebo administrativní pracovníci. Tím pádem přicházeli o rovnoprávný přístup třeba k nějakému sociálnímu zabezpečení, nemohli získat vojenské hodnosti, ocenění, řády a tak. A na to upozorňovala i za pomocí série reportáží s některými ženami. Natočila vlastně dva dokumenty, na kterých spolupracovala mimo jiné třeba i Irina Cilik, což je významná ukrajinská filmařka. Její manžel, spisovatel Artem Čech, bojuje vlastně od roku 2015. A díky této práci, této aktivitě došlo k přijetí celé řady zákonů, které postupně zajišťují ženám v ukrajinských ozbrojených silách rovnoprávné postavení. Ta další fáze toho projektu Neviditelný prapor pokračovala vlastně založením hnutí veteránek. V další fázi tuším, že pracovali s tématem sexuálního obtěžování v armádě, šikaně a tak dále.
0: Zmínili jsme tady jména řady žen, které se prolínají tím ošetřovatelským i válečným polem. Koho by si ještě, Báro, vyzdvihla, nasvítila tady v tom našem společném prostoru?
1: Určitě by to bylo prvních 9 sestřiček, které zároveň byly absolventky první ošetřovatelské školy, ale zakládaly i profesní organizaci Spolek absolventek školy ošetřovatelské. Mezi nimi, jak už jsme říkali, Emilie Rottubolářová, Šindelářová, dále určitě Silva Macharová, což byla dcera spisovatele Machara, následně se stává rovněž ředitelkou ošetřovatelské školy. Anna Rypáčková, ošetřovatelka prezidenta Masaryka. A nebo paní Roušarová, která mimo jiné se stává první hlavní sestrou nemocnice a konkrétně nemocnice na Bulovce. Můžeme tam nalézt dnes i její pamětní desku. Byly to ženy, které dělaly svoji práci nejen výborně, ale vzali si za cíl vychovávat další sestřičky tak, aby sestřičky kvalifikované, vzdělané mohly pomáhat a předávat ty informace dál. Připadá mi velmi příhodné, že dnes se tady bavíme o Ukrajině, protože Podkarpatská Rus spadala za období Alice Masarykové a v době založení Československa pod náš stát a bylo velmi potřeba i tam dostat pracovní síly, které byly kvalifikované. Byly to první vlaštovky na poli ošetřovatelského školství, které ty informace předávaly dál a skutečně bych si přála, aby byly oceněny, byly zmiňovány a snažím se o to v odborném periodiku.
2: Ještě bych vlastně doplnila, že po první světové válce, kdy tehdy vlastně v sovětském Rusku a na Ukrajině vypukl hladomor, tak se Československá republika stala jednou z prvních zemí, která organizovala koordinovanou humanitární pomoc, tedy Československý Červený kříž.
0: Tak je vidět, že máme na co navazovat v rámci naší historie, je to tak, Báro?
1: Zcela určitě. Ta historie nás provází a pokud tu historii nepochopíme a nebudeme se snažit z ní vyjít, nemůžeme jít dál do budoucnosti a pokračovat.
0: Jak se z té tvé zkušenosti, ale i při tom pohledu do minulosti propojuje v oboru ošetřovatelství? Nebo možná i odděluje schopnost empatie a soucitu s tím pragmatickým jednáním ve chvíli, kdy je to potřeba, kdy se člověk stará o druhého člověka.
1: Částečně myslím, že je to možnost trošičku to vytrénovat, naučit se to. Záchranná služba mi k tomu velmi pomohla zachovat chladnou hlavu, ujasnit si priority, co je potřeba a to, že dáváte člověku šanci na přežití, možná ji nevyužije, možná ano, mi připadá velmi důležité a smysluplné. A věřte mi, není nic kouzelnějšího, krásnějšího, než si klient k vám zpětně najde cestu a poděkuje vám, ať už za zachráněný život, anebo obyčejnou pomoc. Pamatuji si na v uvozovkách úplatek od jedné starší dámy, kdy mi věnovala nakousnutou makovku, protože neměla nic jiného, co by mi v podstatě dala, darovala a chtěla nějakým způsobem poděkovat za to, jak se člověk k ní chová. A toto jsou střípky, které se vám do té mozaiky skládají. Pokud k tomu povolání přistupujete zodpovědně, s určitým smyslem, s pokorou, protože pokora v tomto povolání je velmi důležitá a budete se snažit nadřazovat zájmy těch klientů a ne své zájmy v tom daném okamžiku, tak máte vyhráno a v podstatě máme vyhráno obě dvě strany.
0: Káťo, jaké další knihy týkající se toho válečného konfliktu v Ukrajině vyšly? Co by si zmínila?
2: Zmínila bych určitě knihu Bachmut od Miroslava Lejuka, která vyšla v roce 2024 v češtině, v českém překladu. A vlastně z cest na přelomu roku 2022 a březnu 2023 vznikla sbírka reportáží a esejů o každodenním životě na frontové linii. Ty reportáže mapují různá vojská funkce, jsou tam dělostřelci, kaplani, zdravotníci. Ze začátku je cítit optimismus, který se postupně vytrácí a eseje přináší vhled do dějin a kultury Ukrajiny, konkrétně do dějin Bachmutu. Jsou to taková zamyšlení o fenoménu paměti a zapomínání. V té knize se také objevují fotografie od Danila Pavlova. Za pozornost také stojí jméno Stanislava Asejeva, ukrajinského novináře, spisovatele, lidskoprávního aktivisty z Doněcka, který psal reportáže svědectví z okupovaného Donbasu a kvůli tomu byl v letech 2017-2018 19 nezákonně vězněn v doněckém zařízení izolace, které se přezdívá Doněcký Dachau. A původně se jednalo, vlastně do roku 2010 se jednalo o kulturní centrum, které vzniklo v bývalé továrně na izolační materiály a v roce 2014 bylo přetvořeno na ilegální věznici a mučírnu. A on vlastně své zážitky popsal v knize Světelná cesta, zápisky z jednoho koncentráku, která vyšla česky loni v překladu Olgy Pelánové, kde vlastně popisuje jak té své zkušenosti, tak i osudy jiných spoluvězňů a vlastně dalších obyvatel Donbasu. Současně s tou knihou Ženy ve válce vyšlo v nakladatelství Woman také kniha Pláč, sestro, směj se v překladu Dobroslavy Čepcové. Jedná se o deníkovou výpověď ukrajinsko-korejské autorky Violety Kim. Popisuje o tom, jak tamnější ženy reagovaly na válku v té její každodennosti, jak vlastně se proměňovalo vnímání reality, ale i třeba vztah k vlastnímu tělu.
0: Tak to byly pozvánky do knižních světů, které nám přinesla Káťa Kazukina. Existuje podle vás v tom kontextu, ve kterém jsme se dnes sešli, něco jako ženský pohled na válku a co to případně může znamenat v tom v kontextu těch vašich zkušeností, Káťo?
2: Já pravdě netuším. Podle mě válka je o smrti a ztrátách a to si myslím, že platí pro všechny. Každý si z toho odnese trauma.
0: Báro, jaká by byla tvoje odpověď?
1: Je to velmi podobné tomu každodennímu boji, například u té záchranné služby. Jsou to ztráty, je to smrt, ale je to i naděje, vykoupení a je to možná posunutí někam dál do jiné dimenze, k něčemu lepšímu, hezčímu, krásnějšímu.
0: Tak možná se potkáme společně na květnovém pochodu Alice Garrigue Masarykové, který se uskuteční 3. května na různých místech České republiky. A my jsme na konci pořadu. Dnes Art Café byla zdravotní sestra Bára Svátková. Děkuji, že jsi přišla.
1: Děkuji a příjemný poslech posluchačům.
0: Byla tady s námi i překladatelka Jekaterina Kazukina. Bylo mi potěšením, Káťo.
2: Děkuji za pozvání.
0: Do závěru pořadu, kterým se promítal duch humanitních ideálů, ale i násilí a hrůzy válek, nás teď doprovodí ve Švédsku žijící Španělka Alicia Lazaro. Na albu There is no end to anything ground se podílalo hned několik špičkových hostí. Byl mezi nimi i trumpetista Arve Henriksen. My ho teď uslyšíme ve skladbě Love, How long will you wait ever to land longing. Naslyšenou se s vámi těší Tereza Lišková.

0: Vltavské Art Café z letošního dubna na téma Ženy ve válce uzavřela ve Švédsku žijící portugalská hudebnice Alicia Lazaro písní How Long Will You Wait Ever to Land ze svého debutového alba There Is No End to Anything Around. Zítřejší hodina mezi 17. a 18. bude o Češích, kteří se nechávají inspirovat moudrostí a životním stylem indiánů. A hosty premiérového pořadu budou náčelník Ligy lesní moudrosti Marek Havrlík, etnolog a spisovatel Mnislav Atapana Zelený a zástupci spolku Indian Choral Westerners International. A teď už je tu Václav Vraný se svým výběrem z jedné desek, kterého zaujali v roce 2023.
1: Jazzový podvečer.
2: Hezký den, to se jednou v hlavním městě České republiky narodila Nala a dostala jméno podle mladé karibsko-belgické harfistky Nally Sinefro, také hráčky na klávesové nástroje, skladatelky, producentky, ambient jazzové experimentátorky žijící v hlavním městě Spojeného království. Narození není běžný důvod pro hudební výběr, ale tentokrát jde opravdu o zajímavý hudební objev. Tak si pojďme pustit skladbu Space Force, znali na debutové desky Space 18, kde na saxofon uslyšíme třeba londýnskou superstar Nubaju Garciu. Navíc album je ambient jazzové, což je zajímavá nová umělecká oblast, kterou je asi nutné brát vážně. Od mikrofonu zdraví Václav Vraný.

Posloucháte Český rozhlas Vltava, pořad věnovaný debutovému albu Space One Eight hudebnice jménem Nala Sinefro, která vyrostla na předměstí Bruselu v muzikantském prostředí. Na vysoké škole vyměnila studium biochemie za jazz a hru na harfu. Na rok se dostala do Bostonu na slavnou Berklee College of Music, zde získala práci zvukové inženýrky, přestěhovala se do Londýna, pak ještě chvilku studovala jazz v Londýně, ale brzy se raději přesunula od teorie k praxi hudebního dění. Dostala se do okruhu muzikantů kolem Shabaki Hutchinse, Nubai Garcia a improvizačního kolektivu Steam Down. Netrvalo dlouho a její tvorba brzy vykrystalizovala. Mimochodem, Nala Sinefro je pravděpodobně přesně ten stále častější moderní případ mladé zajímavé hudební osobnosti, u které si moje londýnská jazzová kolegyně z BBC stěžovala, že jejich hudbu je čím dál těžší poslat do nějaké hudební soutěže, neboť nastupující generace londýnských muzikantů se zaměřuje nejčastěji na krátkodobé projekty a hudebníci mezi sebou tak rychle cyklují, že není šance poslat nějaké soutěžní komisi nahrávku a mít šanci, že v případě úspěchu stejná sestava jako na nahrávce bude schopná o půl roku později vystoupit živě při nějakém finále. Další skladba z alba Space One Eight hudební producentky Nally Sinefro, mimochodem 17-minutová, je v jiné sestavě než předchozí skladba. Tentokrát je duová a spolu s Nalou na harfu a syntezátory zahraje mladý saxofonista, opět nadějný producent a klávesista, který si říká Enhance, s občanským jménem Wayne Francis. Čeká nás dlouhá skladba, tak už toho víc nepovím. Jen vám od mikrofonu děkuji za pozornost a mějte se pěkně.

Váháte-li, zda je právě dozněla hudba ještě jazz nebo už ambient, pak je vaše váhání zcela patřičné, neboť debutové album karibsko-belgické hudební experimentátorky Nali Sinefro skutečně představuje pozoruhodnou fúzi zmíněných stylů. Téměř před 3 lety vybíral z desky Space One 8 Václav Vraný a jako 3. a poslední vybral 17-minutový track Space 8, na kterém se spolu s autorkou Nanou Sinefro podílel saxofonista Wayne Francis alias Ehnens. 2 hodiny ryzího jazzu nás čekají mezi dnešní 21. a 23. a to v programové řadě Koncert Jazz. Hlavní protagonistkou obou jeho částí bude Klára Pudláková a poslechneme si její kontrabas ve spojení postupně s trojími houslemi, se saxofonem a nakonec s vibrafonem. A takhle zní vibrafon ve spojení s klavírem v jednom velmi slavném jazzovém standardu.

0: To byl aspoň začátek skladby Take the A-Train od Billyho Strayhorna v podání vibrafonisty Lionela Hamptona. A za moment se opět ocitneme ve víru invaze z vesmíru.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Četba na pokračování.
0: A připomínám, že si stále čteme z víc než 120 let starého katastrofického sci-fi románu, který představuje přímo pionýrské dílo tohoto žánru. Jmenuje se Válka světů, autorem je Herbert George Wells, překladatelem do češtiny Vladimír Svoboda a tady je premiéra 14. epizody, opět s Igorem Barešem.

našeho úkrytu v polozříceném domě jsem zvědavě sledoval, co se dělo po dopadu 5. marťanského válce nedaleko nás. Nejvíc ze všeho upoutával mou pozornost stroj. Bylo to jedno z komplikovaných zařízení, jimž se začalo tehdy říkat manipulátory a jejich pozdější analýza představovala mohutný impuls pro pozemskou techniku. Můj první pocit byl, že vidím jakéhosi kovového pavouka o 5 hbitých článkovitých nožkách a s nesčetnými, rovněž v kloubech ohebnými rameny, pákami a tykadly uspůsobenými k uchopování a podávání, které jakoby všechny vyrůstaly z celého obvodu trupu. Většina těchto orgánů byla nyní zatažena, ale 3 dlouhými chapadly teď přístroj právě lovil nespočet kovových výstuh, plátů a nosníků, jimiž byly vyplněny a zjevně i zpevněny stěny válce. Manipulátor je postupně vynášel na urovnanou plošinku za válcem a tam je skládal. Jeho pohyby byly tak rychlé, složité a přesné, že jsem v něm zpočátku i přes jeho stříbřitý lesk vůbec neviděl stroj. Důmyslnost a vzájemná souhra pohybů marťanských bojových mechanismů sice dosahovala mimořádné dokonalosti, avšak s manipulátory nesnesly srovnání. Ti, kdo je na vlastní oči nespatřili a jsou odkázáni jen na neumělé spekulace kreslířů anebo na chabé popisy očitých svědků, jako třeba můj, si sotva dokážou učinit představu o té životnosti. Vybavuji si zejména ilustrace k jedné z prvních brožur, která se pokusila shrnout průběh oné války. Výtvarník si zjevně kdesi pořídil chvatnou skicu jednoho z bojových strojů a tím také jeho znalosti končily. Na jeho vyobrazeních pak vyhlíželi jako jakési toporné trojnohé stativy, všelijak nakloněné, avšak postrádali jakýkoliv detail a především svou zvláštní pružnost, takže budili klamný dojem jisté jednotvárnosti. Brožurka s těmito reprodukcemi dosáhla ostatně značné popularity. Připomínám zde ony výtvory jen proto, abych čtenáře varoval před zkreslující představou, již mohli vyvolat. Svou podobou byly vzdálené skutečné marťanské výzbroji, asi tak, jako se porcelánová holandská panenka liší od člověka. Podle mého názoru by brožůře jen prospělo, kdyby se obešla bez ilustrací. Zprvu, jak už jsem řekl, na mne manipulátor vůbec nepůsobil jako nějaký stroj. Spíše se mi zdálo, že je to živý tvor podobný krabu s třpitivou pokožkou a marťan, jenž jeho pohyby ovládal dotyky tykadélek, mi připadal prostě jako to, co bych u kraba nazval mozkem. Ale pak jsem postřehl podobnost mezi jeho šedohnědým lesknoucím se kožovitým povrchem a pokožkou tvorů plazících se opodál a svitlo mi, jak to s tím obratným pracovníkem doopravdy je. A poté, co jsem si tohle ujasnil, obrátil se můj zájem k nim, ke skutečným marťanům. Letmo jsem je vlastně zahlédl už jednou předtím a překonal jsem už prvotní odpor, který mi v prvních okamžicích bránil prohlédnout si je důkladněji. Kromě toho jsem teď ležel nehnutě v skrytu, nic mne nenutilo k činnosti. Byly to, jak jsem nyní viděl, tvorové nepředstavitelně vzdálení všem pozemským měřítkům. Měli objemná okrouhlá těla, nebo to byly spíš hlavy, přes 1 v průměru, s obličejem umístěným na přední straně. Tvář postrádala nozdry, jak se zdá, chybí marťanům zcela čichový smysl, ale za to byla vybavena párem velkých, dotmava zbarvených očí a hned pod nimi jakýmsi masitým zobákem.
Na zadní straně této hlavy či těla, nevím sám dobře, co je přesnější, se nacházela jedna nepárová bubínková oblast napjaté pokožky, anatomicky později určená jako ucho, které ovšem v našem hustším ovzduší bylo zjevně neschopné funkce. Kolem ústního otvoru měli umístěno 16 tenkých, téměř bičovitých tykadélek, uspořádaných ve dvou svazcích po osmi. Už když jsem Marťany pozoroval poprvé, zdálo se mi, že se snaží na těchto rukou vzepřít, ale pochopitelně to v pozemských podmínkách při jejich zvýšené tíze nebylo možné. Jsou předpoklady domnívat se, že na Marsu jich do jisté míry k pohybu využívat mohou. Jejich vnitřní anatomická struktura, ověřená později pitvou, jak bych už zde chtěl poznamenat, byla téměř obdobně jednoduchá. Převážnou část organismu tvořil mozek, z něhož vycházely mohutné nervové svazky k očím, uchu a hmatovým orgánům. Kromě toho tu byly směstnány ještě složité plíce, srdce a příslušné cévy. Dechové obtíže, způsobované hustší atmosférou i zvýšenou gravitací, byly na první pohled patrné křečovitými stahy povrchu pokožky. Tím je výčet jejich orgánů vyčerpán. Třeba, že to nám lidem připadá zvláštní. Celé složité zažívací ústrojí, které tvoří podstatnou část našich těl, u Marťanů prostě neexistuje. Byly to toliko hlavy, nic než hlavy. Vnitřnosti neměly žádné. Nepřijímali potravu, nezažívali ji. Odebírali namísto toho čerstvou krev jiným tvorům a vstřikovali si ji přímo do žil. Sám jsem tuto operaci viděl proběhnout a zmíním se o ní ještě, až k ní dospěji. Ovšem popisovat podrobně to, nač jsem se nevydržel ani dívat, stejně nedokážu, ať třeba působím přecitlivěle. Zatím jen tolik, že krev získávaná z dosud žijícího tvora, ponejvíce z člověka, byla zaváděna malou kanilou přímo do orgánu příjemce. Sama taková představa nám bez pochyby připadá strašlivě odpudivá. Nicméně si myslím, že bychom měli mít na paměti, jak odporně by asi působila naše vlastní konzumace masa na inteligentního králíka. Fyziologické přednosti této praktiky krevní infuze jsou nepopiratelné. Pomyslíme-li na to, kolik času a energie člověk spotřebuje na jídlo a proces jeho trávení. Naše těla se snad z poloviny skládají z různých žláz, trubic a orgánů, sloužících k přeměňování cizorodé potravy na energii. Trávící procesy a jejich vliv na naši nervovou soustavu odčerpávají naše síly, ovlivňují naši psychiku. Člověk může být šťastný nebo naopak zoufalý podle toho, jak mu slouží játra, anebo podle zdravotního stavu svého zažívacího traktu. Naproti tomu Marťané byli nad veškeré takové organicky dané výkyvy citů a nálad povznesení. Jejich nepopiratelnou oblibu lidí, jakožto zdroje potravy, lze zčásti vysvětlit na základě studia zbytku obětí, které si vezli jako zásoby ještě z Marsu. Tito tvorové, jak lze usoudit podle seschlých pozůstatků, které se lidem dostali do rukou, byli dvojnožci s křehkou křemičitou kostrou, značně podobnou křemičitým mořským houbám a chabým svalstvem, přibližně 6 stop vysocí, kulovité hlavy držely zpříma, velké oči měly posazeny v jamkách jako pecky v křemeni. Zdá se, že v každém válci si Marťané sebou vezli 2 až 3 tyto dvojnožce a všechny usmrtili, ještě než dosáhli země. Bylo jim tak lépe při pouhém pokusu vzpět
přímit se na povrchu naší planety, by v nich tak jako tak popraskaly všechny jejich křehké kostičky. A když už věnuji místo tak detailnímu popisu, měl bych hned ještě dodat některé další podrobnosti, jež sice nebyly tou dobou ještě známy nám, avšak které čtenáři neseznámenému s Marťany pomohou upřesnit si podobu těchto agresivních tvorů. Jejich fyziologie se ve třech směrech zvláštním způsobem lišila od naší vlastní. Jejich organismus neznal spánek, právě tak, jako ho nezná naše srdce. Jelikož nemuseli obnovovat síly nadměrného svalového aparátu, toto periodické vyhasínání aktivity se u nich prostě nevyskytovalo. Jak se zdálo, neznali vůbec, anebo jen v nepatrné míře, pocit únavy. Neexistoval pohyb, který by byli na zemi mohli vykonat bez značného úsilí. Přesto však jejich aktivita trvala nepřetržitě až do posledního okamžiku. Pracovali 24 hodin denně, jako to na zemi pravděpodobně dělají mravenci. Za druhé, jakkoliv podivné se to může zdát v našem světě, vybudovaném na principu rozdílu pohlaví, Marťané byli zcela bezpohlavní a tím i zbavení veškeré bouřlivé citové aktivity, která z tohoto rozdělení plyne u člověka. Dokonce přímo na zemi, uprostřed zuřících bojů, došlo ke zrození mladého Marťana. Jak bylo nad veškerou pochybnost ověřeno? Byl objeven z části ještě spojen s rodičovským organismem, odkud vypučel, podobně jako vyrážejí od nože na cibulích lilií, anebo jako narůstají noví jedinci na těle sladkovodních polypů. U člověka, stejně jako u všech vyšších tvorů na zemi, již tento způsob rozmnožování dávno zanikl. Ostatně i na zemi patřil nesporně k primitivnějším. Mezi nižšími živočichy až po pláštěnce, jakési první bratrance obratlovců, se sice udržují oba procesy souběžně, avšak celkově pohlavní forma množení nakonec zcela převládla nad soupeřící metodou. Na Marsu zjevně proběhl vývoj právě naopak. Stojí snad za zmínku, že jeden popularizátor, obdařený pověstí jisté vědeckosti a publikující své názory dost dlouhou dobu před marťanskou invazí, prorokoval člověku vývoj do podoby, která se příliš nelišila od faktického vzhledu Marťanů. Jeho předpověď, pokud se pamatuji, vyšla někdy v listopadu nebo v prosinci roku 1893, v dnes již dávno zaniklém magazínu Pell Mell Budget. Vybavuji si také, že karikaturu na toto téma přinesl i časopis předmarťanské éry Punch. S poněkud nejapným vtipkováním dokazoval onen pán, že zdokonalující se mechanické přístroje nakonec zcela nahradí údy, že dokonalé chemické procesy učiní nepotřebným i trávení, dále, že takové orgány a tkáně jako vlasy, čnějící nos, uši, zuby a brada už dávno netvoří podstatnou složku lidského organismu a že tendence přirozeného výběru povedou v příštích tisíciletích k jejich postupnému zakrnění. Jedině mozek prý zůstane absolutní nezbytností. A ještě u jednoho orgánu měl existovat podstatný důvod pro jeho zachování. Byla to ruka, učitel mozku a vykonavatel jeho vůle. Zatímco ostatek těla měl zmizet, ruce by se naopak trvale zvětšovaly. Leckteré slovo pronesené žertem má v sobě zrnko pravdy.
A právě u Marťanů se nepochybně setkáváme s realizovaným potlačením živočišných prvků organismu ve prospěch jeho rozumové složky. Podle mého názoru lze zcela dobře předpokládat, že se Marťané mohli vyvinout z tvorů ne nepodobných nám samým postupnou proměnou mozku a rukou, z nichž posléze vznikly dva svazky tykadel, a to na úkor ostatního těla. Bez těla se ovšem stával mozek stále sobečtější bytostí, zbavenou citového zázemí vlastního lidským bytostem. Posledním markantním rysem, jímž se organismus těchto tvorů odlišoval od našeho, bylo cosi, co by se na pohled mohlo zdát celkem nevýznamné. Mikroorganismy, jež jsou na Zemi příčinou tolika nemocí a utrpení, se na Marsu buď nikdy neobjevily, anebo je marťanská lékařská věda vymítila již před dávnými věky. Stovky chorob, horečnatá a nakažlivá onemocnění spjatá s životem člověka, souchotiny, nádory, rakovina a jiná taková navštívení přestala zasahovat do jejich životů. A když už se zmiňuji o rozdílech mezi životem na Marsu a životem pozemským, rád bych tu poukázal na to, co napověděla zkušenost s takzvaným šarlatovým morem. Dominantní barvou v rostlinné říši na Marsu patrně není zelená, nýbrž jasný rudý šarlat. Ze semen, která Marťané záměrně nebo bezděčně sebou přinesli na Zemi, totiž ve všech případech vzešly na chově rudé rostliny. Jediné z nich ovšem, které se běžně začalo říkat šarlatový mor, se v soupeření s pozemskými formami rostlinného života podařilo uchytit. Vegetace šarlatového moru měla téměř prchavé trvání. Jen nemnoho lidí jej zahlédlo skutečně růst. A přece bujel šarlatový plevel po určitý čas s udivující energií a plodností. Pnul se po stěnách jámy již během 3. a 4. dne našeho uvěznění a jeho kaktusovité větve brzy vytvořily kolem našeho trojúhelníkovitého okénka karmínový lem. Později jsem viděl, jak se přímo rozletěl po celém kraji, zejména podél jakékoliv proudící vody. Marťané byli vybaveni čímsi, co se jeví jako sluchový orgán s jedním okrouhlým bubínkem na zadní části jejich hlavohrudi. A očima, jejichž optické vlastnosti se příliš nelišily od našeho zraku, až na to, jak uvádí Philips, že modrou a fialovou barvu už Marťané vnímali jako čern. Podle běžných představ se navzájem dorozumívali zvuky a gestikulací svých chapadel, jak to například tvrdí pohotově, avšak uspěchaně napsaná brožurka, jejíž autor zjevně nebyl očitým svědkem činnosti Marťanů, o níž jsem se zmínil již dříve a která byla až dosud hlavním pramenem všech informací o nezvaných návštěvnících z kosmu. Ovšem nikdo, kdo v pád přežil, neměl tolik příležitostí vidět Marťany v akci jako já. Byla to jen náhoda a nečiním si z toho zásluhu, ale je tomu skutečně tak. Konstatuji, že jsem je sledoval neustále a zcela zblízka, že jsem je pozoroval jak ve 4, v 5 a v jednom případě dokonce v 6 s námahou provádějí v těsné součinnosti mimořádně komplikované práce. A to bez jediného hlásku nebo gesta. Zvláštní troubení, které někdy vydávali bez výjimky, vždy předcházelo příjmu potravy.
nebylo nijak modulované a, jak se domnívám, nemělo povahu nějakého signálu. Nýbrž to byl prostě výdech předcházející sání. Troufám si tvrdit, že mám jisté elementární znalosti z oblasti psychologie. A jsem v tomto směru přesvědčen, tak jako o málo čem, že si Marťané navzájem sdělovali myšlenky bez jakékoliv fyzikální komunikace. Dospěl jsem k tomuto přesvědčení navzdory své předchozí silné předpojatosti v tomto ohledu. Jak si snad někteří čtenáři vybaví, napsal jsem ještě před marťanskou invazí pár vehementních článků proti telepatickým teoriím. Oděv Marťané nenosili. Jejich pojetí studu, anebo dokonce módy, je nezbytně značně vzdáleno našemu pojetí. Jsou netoliko mnohem méně citliví na změny teploty, než jsme my. Ale ani změny tlaku neměly žádný vážnější vliv na jejich zdravotní stav. Přestože však nebyli oblečení, byli naproti tomu vybaveni jinými umělými doplňky své přirozené tělesné výzbroje. A v těch právě tkvěla jejich obrovitá převaha nad člověkem. My lidé s našimi bicykly a kolečkovými bruslemi, s těmi všelijakými Lilienthalovými kluzáky, s našimi flintičkami a klacky a tak dále, jsme teprve na samém počátku vývoje, jímž už prošli Marťané. Stali se pouhými mozky a vstupovali do rozličných těl podle okamžitého účelu a potřeby, tak jako člověk střídá obleky a sedá na bicykl, když pospíchá, anebo si bere deštník do nepohody. A na všech jejich zařízeních snad není pro člověka nic kurioznějšího než fakt, že v marťanské technice naprosto schází nejpodstatnější element přítomný téměř ve všech mechanismech vytvořených člověkem. Kolo. Mezi všemi předměty, které přinesli Marťané na zemi, není ani stopa po kole. Ani náznak jeho užití. Člověk by očekával jeho využití alespoň u samohybných strojů. V té souvislosti stojí za zmínku, že i na naší planetě příroda na využití kola nepřipadla anebo dala přednost prostředkům výhodnějším. A nejenže Marťané kolo snad neznali, což je téměř neuvěřitelné, anebo ho nepoužívali, ale v jejich strojích a přístrojích bylo jen minimálně využíváno pevného čepu, anebo alespoň relativně pevného čepu a otáčivého pohybu vázaného na jednu rovinu. Téměř všechny kloubové prvky jejich mechanismů představovaly komplikovaný systém kluzných částí, pohybujících se po nevelkých, překrásně vykroužených frikčních ložiscích. A ještě na okraji těchto detailů je pozoruhodné, že dlouhé pákové převody jejich strojů jsou ve většině případů aktivovány imitací svalového aparátu, jakými si disky zapouzdřenými v elastických pochvách. Tyto disky se polarizují a stahují se mocným tlakem k sobě, jakmile jimi proběhne elektrický proud. Tím je dosahováno oné prazvláštní podobnosti s živočišnými pohyby, jež ohromovala a mátla pozemské pozorovatele. Těmito pseudosvaly byl přímo předspán i krabovitý manipulační automat, který jsem pozoroval při vykládání materiálu z válce, když jsem prvně vyhlédl štěrbinou ve zdi. Vypadal neskonale životnější než skuteční Marťané, kteří leželi vzadu za ním v paprscích zapadajícího slunce. Sotva oddechovali, pokyvovali neužitečnými chapadélky a stěží se po své dlouhé cestě kosmem dokázali pohnout.
Byli teď jasně osvětleni sluncem. Věnoval jsem se pozorování jejich ochablých pohybů a všech detailů jejich prazvláštních figur, když mi náhle vikář připomněl svou přítomnost prudkým škubnutím za paži. Obrátil jsem se a spatřil jsem zamračenou tvář a výmluvně sevřené rty. Dožadoval se přístupu ke štěrbině, kterou mohl vyhlížet ven vždy jen jeden z nás. Musel jsem se tedy pozorování na čas vzdát a svých práv teď využíval vikář. Když jsem mohl opět vyhlédnout ven, manipulační automat již měl sestaveno několik součástí, které vyňal z válce, a to do konstrukce, jež byla nad všechnu pochybnost shodná s ním samým. Vlevo dole se objevil čilý, nevelký, rycí mechanismus vypouštějící oblaka zeleného kouře. Pilně se prokousával po obvodu jámy a s rozmyslem hloubil otvor dál a dál a vršil kolem něho val zeminy. Tenhle stroj byl tedy zdrojem onoho pravidelného rytmického bušení, jímž se otřásalo zbořeniště, které nám poskytovalo úkryt. Mašinka si při práci pohvizdovala a odfukovala. Pokud jsem byl s to štěrbinou vidět, neseděl v ní žádný marťan, který by její pohyby řídil.

0: A o podivuhodné kol nevyužívající marťanské bojové technice uslyšíme ještě i v zítřejší, už 15. epizodě z románu Válka světů od H.G. Wellse. Tato celkem 19-dílná vltavská četba na pokračování vznikla letos, posloucháme ji tedy v premiéře. Z překladu od Vladimíra Svobody připravil Michal Plzák a s hercem Igorem Barešem ji natočil režisér Vlado Rusko. Zvolili jsme tento knižní titul hlavně vzhledem k tomu, že letošní léto je u nás na Vltavě létem filmovým a Wellsova Válka světů se stala námětem hned několika filmů a seriálů. Tím dnes nejznámějším je zřejmě stejnojmenný celovečerní snímek z roku 2005, režírovaný Stevenem Spielbergem. Jinému světovému režisérovi se ale věnujeme tento a příští týden ve Vltavských osudech.
1: Do Sand Pointu v Idaho jsme se přestěhovali krátce po mém narození. A pamatuju si odtamtud jenom to, jak s malým Dickem Smithem sedím v blátivé louži. Pod stromem byla díra, do které jsme hadicí napustili vodu, a když jsme se pak čvachtali v bahně, cítili jsme se jako v nebi. Nejpodstatnější část mého dětství se odehrávala v Boise, ale mám taky rád Spokane ve státě Washington, kde jsme bydleli potom. Ve Spokaneu byla ta nejneuvěřitelnější modrá obloha. Někde poblíž musela být základna vojenského letectva, protože po nebi pomalu létala obrovská vrtulová letadla. Odjakživa jsem rád něco vyráběl. A první byly dřevěné pistole. Kromě toho jsem rád kreslil.
0: To byla ukázka z první části memoáru amerického mnohostranného umělce, především ale světoznámého filmového režiséra Davida Lynche. A dnes předpolednem jsme vysílali už čtvrtou část celkem 10-dílné série. Pokud vám některý díl utekl, snadno se k němu vrátíte pomocí aplikace Můj rozhlas, ať na webu či v mobilu. A dnešní část ještě zopakujeme přímo ve vysílání, a to půl hodiny před půlnocí. A filmu se po celé letošní léto týkají i čtvrteční hudební 60-minutovky Pavla Klusáka.

Sedmé nebe. Vysílá elektrická ovce. A společně s Pavlem Klusákem vás vítá u letního cyklu věnovaného elektronice ve filmové hudbě. Cyklu, jehož 8 dílů můžete poslouchat ve čtvrtečním Sedmém nebi a na rozhlasových webech. V dnešním vydání chci nabídnout pohled na dva filmaře, režiséry, kteří jsou zároveň hudebníky a výrazně zasahují do svých soundtracků, případně je celé vytvářejí. Ono takových tvůrců není zase tolik. Rád bych začal tím slavnějším a teprve pak se dostal k jeho staršímu kolegovi, který mu chronologicky předchází. Znamená to, že v druhé části pořadu si budeme pouštět hudbu kultovního tvůrce Johna Carpentera, ovšem začínáme hudbou režiséra a jedné z velkých osobností nezávislého filmu, Jima Jarmuše.

Jim Jarmusch patří k těm filmařům, s nimiž se nám okamžitě spojí východiska nezávislé kinematografie, ovšem taky její úspěch a přesun od malých, opravdu dost nezávislých produkcí na výsluní největších festivalů a světové distribuce. Pro cestu Jima Jarmusche od 80. let dál je ovšem taky typické, že jeho filmy nejen pozorně nakládají s hudbou a zvukem, ale taky jsou herecky plné výrazných hudebnic a hudebníků. V různých snímcích Jima Jarmusche si přímo zahráli Tom Waits, Screaming Jay Hawkins, Jack a Meg Whiteovi, tedy kapela White Stripes, Joe Strummer z punkových klasiků Clash, John Lurie, Iggy Pop, hiphopeři RZA a GZA z Klanu, ale taky Selena Gomez. Jarmusch říká, že hudba je jeho nejsilnější inspirací, že by mohl žít bez filmu, ale ne bez hudby, a pokládá ji za nejčistší formu kreativního sebevyjádření. Když Jarmusch na konci 70. let natáčel na New Yorkské univerzitě film Permanent Vacation, hrál tehdy zároveň v No Way v kapele, která se jmenovala The Del Byzantines. Šlo o první z mnoha hudebních spoluprací, které během své téměř 5 desetiletí trvající kariéry navázal. No Wave to byla vlna s takovým riskantním stylovým šarmem. Tvůrci jako kapela Sonic Youth, Lydia Lunch, James Chance předváděli určitou pózu, ale i temnotu, která se pod ní skrývala. Píseň kapely The Del Byzantines, Lies to Live By, která se objevuje na soundtracku k filmu Wima Wendersa z roku 1982, Stav věcí, tuhle dualitu dobře vystihuje. Kytarové linky tady gradují a pak se rozpadají, přičemž Jim Jarmusch se ironickým nadhledem prohlašuje: pro ty, kteří mě znají, jsem záhadou.

to je tedy mladý Jim Jarmusch jako autor hudby použité ve filmu Wima Wendersa Stav věcí, rok 1982. Samotné Jarmuschovy filmy byly plné výrazné hudby, ať už ji vytvářel John Lurie, hiphoper RZA v případě filmu Ghost Dog, etiopský mulatu a statke pro Zlomené květiny, nebo Tom Waits, jehož soundtrack pro film Taxikářských povídek Noc na zemi vyšel jako samostatné album. My se ale musíme přenést do roku 95, kde tkví kořen novodobého Jarmuschova muzikantství. Neil Young nebyl zpočátku nadšený myšlenkou složit hudbu k filmu Mrtvý muž v originále Dead Man, ale jakmile uviděl hrubý sestřih, změnil názor. Neil Young při sledování filmu improvizoval, převážně na svou kytaru, které říká Old Black, kytaru vyrobenou na míru. Soundtrack, tvořený vlnami dronových prodlev a reverbu s neskrývaným vazbením, se skládá ze skladeb nepojmenovaných, jenom očíslovaných a proložených zvukovými úryvky z filmu. Soundtrack k filmu Dead Man se ukázal být významnou událostí sám o sobě. Bylo to první, opravdu úplně první sólové kytarové album, které Neil Young kdy natočil, a rovnou bez odkladu řekněme, že tahle hudba poskytla zvukový výchozí bod pro Jarmuschovu vlastní hudební cestu se skupinou Squirrel, která v té době ještě neexistovala. Youngův Mrtvý muž zůstává své ráznou klasikou, ve které se překrývá psychedelie, minimalistická strohost a jiskra spontánní, v reálném čase navigované, improvizované performance.

To byl Neil Young a my už se budeme blížit k hudbě Jima Jarmuše pro filmy Jima Jarmuše. Film Only Lovers Left Alive, čili Přežijí jen milenci, z roku 2014 se odehrává v Detroitu. Upír a hudebník Adam, kterého hraje Tom Hiddleston, vyjadřuje svou čím dál silnější frustraci vůči lidskému světu prostřednictvím hlučné instrumentální muziky. Adamovu hudbu tvoří Squirrel, Jarmušova sludge rocková kapela s producentem a bubeníkem Carterem Loganem a zvukařem Shaneem Stonebackem. Oni už předtím natočili rockové, no řekněme drone rockové skladby, co by kapela nazvaná Bad Rabbit pro film Hranice ovládání, The Limits of Control, ale tady už to představuje velkou část soundtracku. I tentokrát nám hudba ve filmu Přežijí jen milenci ukazuje souběžné reality jak Jarmušových postav, tak Ameriky 21. století. Ten zmíněný upír a hudebník Adam tančí doma se svou milenkou Eve, tedy s Tildou Swinton, na klasiku ze 70. let Trapped by a Thing Called Love. A ta jakoby vystihuje duši Detroitu skrze jižanský soul. Jenomže když pak tenhle pár projíždí ruinami města, sídlo gramofonové firmy Motown přeměněné na muzeum, je tam koncertní sál, který se rozpadá a je přeměněný na parkoviště. Tedy v těchto okamžicích Jarmušová kytara chřestí a kvílí a vrčí jako nějaký probouzející se duch. Jak se příběh přesouvá do tangeru, nizozemský loutnista Josef van Wissem hraje barokní melodie, ovšem v neevropských tóninách, což naznačuje obrovský počet prožitých let a kontinentů, které naši prastaří protagonisté procestovali. Tak tady je konečně hudba Jima Jarmuše a jeho přátel k jeho vlastnímu filmu.

V uplynulém desetiletí Jim Jarmusch spolupracoval na albech s umělci, jako je Charlotte Gainsbourg nebo Lee Ranaldo z bývších Sonic Youth. Nicméně loutnista Josef van Wissem a jeho vlastní kapela Squirrel zůstávají jeho hlavními spolupracovníky. Od roku 12 vydali van Wissem a Jarmusch 6 společných alb, která se všechna vyznačují repetitivními cyklickými motivy a kytarou v roli nástroje pro drounující prodlevy, což je tedy zajímavý kontrast k dřívějšímu ústřednímu prostředku kytar, tedy riffům. Ty jsou tady mnohem abstraktnější a pomalejší. Poslech jejich nejnovějšího alba z roku 2025 s názvem The Day the Angels Cried je jako pozvání nechat se absorbovat, vcucnout, řekl by neexpert, do jejich nekonečného duetu. Jakoby Jarmuschova kytara a van Wissemova loutna hrály svoje cyklické fráze po staletí a z opakování postupně vymísťovali všechen význam a emoce.

Následující slova napsala Claire Biddles pro server Little White Lies a já je při překladu jenom lehce upravil. Tak tedy, Jarmušovu filmografii můžeme vnímat jako jeho hudební autoportrét. V tom kaleidoskopu figuruje rock'n'roll 50. let, no wave let 70., hip-hop 90. a doom metal 0. let. Buddy Holly, Iggy Pop, Public Enemy i japonští Boris. Jim Jarmusch je stejně tak fanouškem, jako hudebníkem a filmařem. A všechny tři aspekty v jeho díle fungují v součinnosti. Svůj vkus dává plně na odiv, ovšem ta vybraná hudba taky dokáže vystihnout složité emoce, pokřivená očekávání a vnitřní život. Ve všech svých filmech, albech, soundtrackích a hudebních kompilacích Jarmusch zdůrazňuje hodnotu trpělivosti a rozporu, paradoxu. Jeho postavy, prostředí a kontexty podléhají dlouhodobému, slovy příliš nezatíženému zkoumání skrze vrstvy zvuku, vlny šumu a přítomnost hudby.

Jak slyšíme, hudba Jima Jarmuše pro jeho poslední film uvedený do kin Otec, matka, sestra, bratr, Father, Mother, Sister, Brother, čím dál víc stojí na syntezátorech. Jarmuš je jedním z mnoha a mnoha tvůrců, které ovlivnila tvorba Johna Carpentera, filmaře, který se stejnou tvrdošíností vytvářel své mnohdy nízkorozpočtové thrillery, slashery, sci-fi a jiné děsuplné příběhy, jako syntezátorovou hudbu, jejímž je sám autorem. Carpenter je typickým příkladem kultovního tvůrce, jehož reputace postupně vystoupala z periferie a od okrajů a rolí o béčkových formách až k roli vlivného, osobitého tvůrce, ke kterému se hlásí Tarantino nebo Del Toro. Samotná hudba se dočkala velmi pečlivých reedic a stará se o ní New Yorkský label Sacred Bones, tedy titíž lidé, kteří vydávají hudbu Jima Jarmuše nebo Davida Lynche. Carpenterovým charakteristickým soundtrackům věnujeme druhou část tohohle komentovaného playlistu.

Abychom nechodili kolem horké kaše. Význam soundtracků Johna Carpentera pro dnešní posluchače spočívá v tom, že předefinovali moderní filmovou hudbu. Stvořili žánr synthwave a naučili nás vnímat strach skrze minimalistickou elektroniku. Carpenter nepoužíval velké orchestry, tedy on na ně neměl rozpočet, ale ukázal, že v domácím studiu se syntezátory a hudebním vzděláním spíše instinktivním se dá uhrát opravdu hodně, ba dokonce vymyslet nové světy. Skládal chytlavé, opakující se syntezátorové smyčky a co se týče budování napětí, dokázal vyvolat čistou úzkost pouhými třemi tóny. Bez filmů jako Halloween nebo Útěk z New Yorku by moderní žánry synthwave, cyberpunk, retrowave možná vznikly, ale neměli by jeden z čistých, zvážně vzniklých opěrných bodů. Tak a teď zpět do 70. a 80. let. Tady je postupně Carpentrova hudba z jeho snímků Halloween, Útěk z New Yorku a Přepadení 13. okrsku.

Jak už jsme řekli, hudbu si skládal filmař John Carpenter sám. Často z finanční nouze, čímž ovšem ukázal cestu nezávislým tvůrcům. Udělal z analogových syntezátorů jako Prophet 5 nadčasový cool prvek. Protože byl režisér i skladatel, hudba u něj není jenom podtextem, je přímým vypravěčem příběhu. Dnes je tomuto kmotrovi temné elektroniky 78 let, už nepracuje, ale pečuje o své dědictví filmové i hudební. Na hudbě s ním dlouhodobě spolupracoval syn Cody. Říká se, že Carpenter naučil syntezátory, jak děsit lidi. Ten strach má ovšem řadu odstínů. Někde cítíme pocit bezmoci, jinde jako bychom slyšeli postapokalyptickou urbání Ameriku a rozpad kultury a civilizace, ale taky klasický hitchcockovský moment všedního pohledu, třeba na zavřenou skříň, ve které zřejmě něco strašlivého spočívá. V té hudbě je ovšem mnohdy taky něco béčkového, přiznaně laciného a je velmi sympatické, že to o sobě ví a nebere se vážněji, než je třeba. Je zřejmé, že na Carpentera navázali a někdy ho skoro vykradli mnozí další kolem synthwave a že retropocit seriálu Stranger Things velmi stojí právě na návratu k hybným i strašícím syntezátorům v Carpentrově stylu. Na závěr tedy hudba z jeho filmu Halloween 2, The Thing, aneby věc, a The Fog, čili mlha. Tím končí další díl seriálu Vysílá elektrická ovce, který vám po celé léto ve čtvrtečním sedmém nebi přináší příběhy elektronické hudby uvnitř filmových soundtracků. Děkuju, že posloucháte se mnou. Loučí se Pavel Klusák.

0: To bylo už šesté z celkem 8 premiérových Sedmých nebí Pavla Klusáka zaměřených na elektronickou hudbu ve filmu od poloviny minulého století po současnost. První půle dnešní hodinky patřila Jimu Jarmušovi a druhá ještě jinému ze světových režisérů, kteří tvořili či spolu vytvářeli soundtracky ke svým filmům, Johnu Carpenterovi. A hudba z jeho snímku také pořad uzavřela. Byly to ukázky z hororů Halloween 2, The Thing a The Fog. V zítřejším sedmém nebi nás znalec World Music Petr Doruška vezme na neevropské břehy Středozemního moře. V sobotu mezi 19. a 20. bude hudbu vybírat Katarzia a v neděli večer si zopakujeme hudbou prokládaný rozhovor Moniky Načevy s výtvarníkem Josefem Wolfem.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Před 81 lety, 11. srpna 1945, podepsal Edvard Beneš prezidentský dekret, na jehož základě pak došlo k zestátnění v kinematografie. Na převedení filmové produkce, distribuce i provozování kin do rukou státu se ale pracovalo už před válkou. Počátky těchto snah sahají až do doby velké hospodářské krize. A můžeme se dnes ptát, a také se na to ptát budeme v následujícím rozhlasovém dokumentu, co bylo deklarovaným a co skutečným cílem vytvoření státního monopolu na film. A nakolik a jak ovlivnilo obsah produkce, výrobu filmů a úspěchy československých filmařů. Autory radiodokumentu nazvaného Film podle potřeb a zájmů lidu jsou historik a scénárista Vít Poláček a režisér a dokumentarista Jan Strejcovský a začátek bude už za moment. Hlavní protagonistkou dnešního koncertu jazz bude mladá česká kontrabasistka Klára Pudláková. Napřed si poslechneme záznam z loňského festivalu Dobržská brána, kde Pudláková vystoupila se třemi houslisty, s nimiž se podílí na projektu Maomah. A potom zazní ještě dvě její duové nahrávky, napřed se saxofonistou Michalem Vroblevským a pak s vibrafonistkou Viktorií Zondergaard. Poslouchejte mezi 21. a 23. hodinou. A pak v poslední hodině před půlnocí se dočkáme jednoho z uzlových bodů v milostném příběhu 15-leté Francouzky a o 12 let staršího Číňana, příběhu situovaného do dvou měst ležících dnes ve Vietnamu, tehdy mezi válkami se ale jednalo o takzvanou francouzskou Indočínu. Novela, ze které si čteme, se jmenuje Milenec, je od francouzské autorky Marguerite Dirasové a mimochodem i tato látka se dočkala výrazného filmového zpracování. S námi si ale tvoříte svůj vlastní film o zmíněné dvojici, vždy od 23 hodin a stejně tak tomu bude i dnes. No a poslední půl hodinu před půlnocí opět vyplní vzpomínky režiséra Davida Lynche, právě jemu totiž patří od pondělí Vltavské osudy. Tak ať se vám hezky poslouchá Vltava dnes večer, to vám přejí z jejího vysílacího pracoviště mistr zvuku Viktor Láně a odvedle z hlasatelny Zdeněk Rakušan.

0: Radiodokument.
1: A ten dnešní jsme sice nevyrobili letos, vznikl a poprvé se vysílal v loni, v září, ale v rámci letošního filmového léta na Vltavě se nám velmi dobře hodí ho zopakovat.
2: Ten umí to a ta zas tohle a všichni dohromady uděláme moc.
3: Film podle potřeb a zájmů lidu. Rozhlasový dokument v režii Jana Strejcovského a Víta Poláčka.
2: My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
4: Jan Werich ve slavné dvojroli ve filmu režiséra Martina Friče Císařův pekař a pekařův císař z roku 1951 zpíval píseň o tom, že každý umí něco a všichni dohromady udělají moc. Ta ve zkratce vyjadřovala budovatelské ideály a kolektivní úsilí společnosti. Film s Werichem, ve své době uváděný jako výpravná barevná veselohra o dvou částech, se stal nejdražším československým filmem, a to nejenom proto, že byl natočen na barevný film. Rozpočet mohl být proměněn v dodnes populární film v barandovských ateliérech i proto, že kinematografie byla o 6 let dříve zestátněna. První český film vznikl už v roce 1898, když si fotograf Jan Křiženecký koupil od vynálezců filmu bratří Lumiérů kameru. S ní začal natáčet různé krátké snímky, od dokumentů z pražského života až po první hrané skeče trvající půl minuty. O čtvrt století později už byl český filmový průmysl schopný naplňovat kina a produkovat hvězdy němého filmu celoevropské působnosti, jakými byly Karel Lamač nebo Anny Ondráková. Po nástupu zvukového filmu boom pokračoval. V roce 1933 byly otevřeny filmové ateliéry Barrandov, ve své době nejmodernější továrna na výrobu filmů v Evropě. Tyto ateliéry patřily bratrům Havlovým. Film vytvářeli soukromí podnikatelé, ale dovoz filmu kontroloval stát a některé filmy podporoval i finančními dotacemi. Mezi výrazné předválečné úspěchy československé kinematografie patřil provokativní snímek Gustava Machatého Extáze s jednou z prvních erotických scén v dějinách filmu, ale i folklorní poetický dokument Karla Plicky Zem zpěva. Na nějž přispěl finančně i prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Oba filmy byly shodou okolností oceněny na Mezinárodním filmovém festivalu v italských Benátkách.
5: Prezident republiky přijal u příležitosti zestátnění filmu zástupce českých a slovenských filmových pracovníků. Emila Sirotka, doktora Františka Papouška.
4: Těmito slovy začínala reportáž československého filmového týdeníku číslo 13/1945, která se promítala v tuzemských kinech v srpnu téhož roku a která reagovala na přelomovou událost, kdy došlo dekretem číslo 50 prezidenta Edvarda Beneše o opatřeních v oblasti filmu k zestátnění kinematografie. Tedy o převedení všech oblastí podnikání ve filmovém průmyslu ze soukromého podnikání do rukou státu.
6: Petr Kopal, historik.
7: Ta tzv. Třetí republika byla specifickým historickým intermecem, které v mnohem vlastně přeznamenávalo to, co posléze nastalo po únoru 1948. Celá řada těch procesů, které se rozeběhly, tak začala tedy už období Třetí republiky, včetně toho zestátnění kinematografie.
4: Dekrety prezidenta republiky, známé také jako Benešovy dekrety, byly v době druhé světové války mimořádným řešením, formou zákonodárné činnosti a jakýmsi legislativním východiskem z nouze, protože klasické ústavní orgány Československé republiky nemohly fungovat podle její ústavy z roku 1920. Československo neexistovalo ve svých hranicích a jeho česká část byla řízena okupačními úřady nacistického Německa. I přesto, že se vláda v květnu 1945 vrátila zpět do českých rukou, do října 1945 vydával prezident republiky dekrety jako legislativní nařízení k řadě aspektů poválečné reality a obnovy státu.
5: Panu prezidentovi byl odevzdán pamětní spis, v němž je v hlavních rysech naznačen plán organizace filmového podnikání v Československé republice. Plán nalezl u pana prezidenta živé porozumění.
4: Zestátnění se v dekretu doslova odůvodňovalo následujícími argumenty.
0: Aby byly odborně zajištěny a zachovány všechny prostředky a zařízení pro výrobu, rozšiřování a veřejné promítání světelných kinematografických filmů a aby jich mohlo být i plně využito k prospěchu lidu a státu, aby tato kulturní a hospodářská práce byla trvale zbavena všech rušivých, cizích a všech škodlivých, neodborných a z hlediska zájmu lidu a státu nespolehlivých vlivů a činitelů, a aby byly umožněny řádné přípravy a včasné provedení trvalé úpravy v oboru výroby, rozšiřování a veřejného promítání osvětlených kinematografických filmů podle potřeb a zájmů lidu a státu.
4: Myšlenka toho, že by film měl být v rukou státu, ale nevznikla až s koncem války.
6: Tereza Česany-Dvořáková, filmová historička a pedagožka.
8: Ta myšlenka znárodnění československé kinematografie, byť jako potom taková ta jako normalizační historiografie, se tváří trošku jinak. Ta myšlenka podle mého názoru má určitě původ už v době meziválečné. Já si myslím, že tam hraje roli hodně věcí, aspektů. Jeden je to, že ta generace nastupující vyrostla opravdu v době brutální hospodářské krize a dost to ty lidi formovalo. Myslím si, že hodně velký tam byl generační tlak na ty sociální jistoty, na tyhle ty témata.
9: Tak co je, ven s tím. Vaše císařská milosti, náš nejlaskavější králi a otče.
10: Rychleji, rychleji, my ten čas nekradem. Dejte nám něco podepsat, máme namočené pero, rychle.
9: Veliká neúhra. Jelikož hlad celou zemi naší postihl a všechno.
8: Myslím si, že velkou roli hrál příchod zvukového filmu, nějak jako relativně jako zdražení té produkce, nějaká potřeba jako centralizovat se, mít jako větší objekty. Zároveň nám dorůstá generace vysokoškoláků, lidí, kteří chtěli točit nějaké umělecké, kulturně hodnotné filmy a vlastně nebyl tady moc jako nástroj na nějakou systematickou podporu. A v neposlední řadě si myslím, že hraje roli i třeba nacistické Německo. Protože v roce 1935 se tam koná velký filmový mezinárodní kongres, na kterém se ten nacistický mladý režim ukazuje v takovém jako velmi pozitivním světle, jako progresivní. Ukazují tam, že zestátňují ten film v tom nacistickém Německu, ukazují ty sociální jistoty. Jsme samozřejmě v době, kdy jako nebyla osvětím a tak dále. Vnímali ten režim samozřejmě problematicky, ale tohleto téma pro ně, myslím, z toho si vzali jako pozitivní. Takže můžeme najít už někdy na konci 30. let, už někdy v roce 37-38 první návrhy na nějakou proměnu filmovnictví v Československu, hlavně v české části, protože na Slovensku se ještě systematicky nenatáčí. A už se mluví o garanci státu. Už se mluví o tom, že by bylo ideální nějaké jako jedno výrobní středisko nebo více výrobní středisek, ale jedno centrální s garancí státu. Je to doba, kdy Československo na rozdíl od některých jiných západních zemí nemá filmový zákon, takže tyhle ty diskuze se hodně vedou tváří v tvář diskuze o tom, že by měla vzniknout filmová legislativa. Je to doba, kdy stát začíná nějakým způsobem podporovat selektivně filmy, vzniká sbor filmových lektorů, který financuje třeba právě ty kulturně hodnotné krátké filmy, ale i hrané filmy, a kdy jsou čím dál tím aktivnější filmové svazy a spolky. Tím, jak se blíží to ohrožení nacistickým Německem, tak všechny tyhle ty aktivity se velmi zintenzivňují. Dojde k vytvoření koncepce takového filmového ústředí pro Čechy a Moravu jako velkého orgánu, který ale vlastně už je využit těmi nacisty po tom, co nás okupují, kdy vlastně jim to trošku je dáno tak jako na talíři předpřipravené pro tu centralizaci.
11: Maršál Rommel v nejpřednější linii. Němečtí zákopníci vybudovali přechod přes protipancéřový příkop, po kterém jedou nyní i nejtěžší zbraně.
4: Nacistická okupační moc v protektorátu Čechy a Morava pochopitelně neponechávala nic náhodě a snahy o spojování českých filmařů využila po svém. Boj s neustálým dohledem okupačních úřadů sváděli nejen autoři hraných filmů, ale především dokumentaristé vyrábějící filmové týdeníky pod názvem Aktualita, z něhož jsme slyšeli ukázku. Ti se nejen snažili vyhnout explicitnímu naplňování propagandistických požadavků okupační moci, ale zároveň se snažili výběrem témat vyzdvihovat českou kulturu.
8: Takže když hledám nějaký další jako styčný moment vedle meziválečné éry, tak je to určitě to, co tady udělali nacisté v době okupace a v době takzvaného protektorátu Čechy a Morava. Protože oni pod tlakem skoupili, převzali nějakým způsobem spoustu provozů, všechny filmové ateliéry, díky arizaci ukradli spoustu distribučních firem, kin a tak dále. A ukradli také nebo centralizovali a vlastně ovládli kina spolková, kterých byla drtivá většina v Československu, protože drtivá většina kin patřila spolkům typu Sokol, Orel a podobně. A vlastně k té obrovské centralizaci z velké části dochází v době nacismu, kdy vlastně zůstávají na konci války už jenom dvě české výrobní firmy, několik málo firm distribučních a takové jako velké sítě kin už jako, které fungovaly dohromady.
4: Centralizovaná kinematografie byla sice využívaná okupanty, ale stala se také tématem pro domácí odboj, který o zestátnění uvažoval s výhledem na poválečnou dobu.
8: Paralelně probíhá několik vln vlastně příprav takového jako odboje a příprav znárodnění československého filmu, které jako není úplně detailně zpracováno historicky. Myslím, že to ani nelze už jako dneska dobře zpracovat, protože se to prostě odehrávalo v konspiraci, v utajení a my vlastně hodně vycházíme z pamětnických informací. Víme, že se mluví o tom, že ta první etapa byla právě ještě pod vedením Vladislava Vančury, že se byla rozprášena v době Heydrichiády, logicky, kdy část těch lidí byla popravená, část těch lidí odešla do zahraničí, utekla a podobně. Noční

0: Ale pak se vlastně konstituovala víc do těch profesionálů, do těch produkčních, do těch ekonomů a připravil se návrh na znárodnění, který se podařilo komunikovat jak s londýnským exilovým centrem, tak se sovětským exilovým centrem české jako exilové vlády a vlastně nějakým způsobem už byl předpřipraven, předkomunikován. A vlastně, když už přijížděla ta vláda z těch Košic, tak už vlastně se jelo s tím, že tady už se spontánně znárodňovalo, se přebírala kina, přebíraly se ty provozy a už vlastně se vytvářela ta struktura té znárodněné kinematografie, přestože legálně, legislativně to bylo dotaženo zákonem až v srpnu 1945.
1: Ono legální dotažení mělo i svou velmi praktickou předehru vyplývající z poválečné reality.
2: Dříve tedy už v květnu byly vyvlastňovány filmové podniky, zvláště kina, nacházející se v německých rukou. Zároveň tedy byla zestátňována i společnost Aktualita, natáčící filmový týdeník. No a v srpnu, 11. srpna 1945, prezident Edvard Beneš podepsal ten zestátňovací dekret číslo 50/1945, kterým tedy byla československá kinematografie zestátněna. Záhy tedy dekret někdy koncem srpna vstoupil v platnost. Ten paradox spočíval v tom, že sice jde pro tento krok byly významné ty inspirační německé zdroje a vzory, ale samozřejmě po válce významně převládaly protiněmecké nálady a to, co zde začínalo stále více působit, tak byly spíše vzory tedy sovětské a socialistické.
0: Ta úzká skupina těch lidí, kteří to znárodnění připravovali, což rozhodně nebyly jenom komunisté, jestli mezi nimi byli jeden nebo dva komunisté v té skupině, tak je to hodně. Často to byly sociální demokraté nebo národní socialisté, tak protože věřili v ten ekonomický model a v tu sílu kulturní toho filmu, tak oni vlastně vytvořili ten koncept s tím, že tu novou velkou instituci nazvali Československá filmová společnost, což byl nějaký odkaz Vladislava Vančury, který už měl Československou filmovou společnost jako takový spolek před válkou. A v rámci té společnosti počítali s tím, že ten československý film bude řízen kolektivně. Vzniklo jako 9 takzvaných splnomocněnců pro jednotlivé obory československého filmu a začali ho nějak kolektivně řídit. Muselo to být extrémně těžké, protože najednou jako předělat úplně ty finanční zdroje. Museli jako zajistit to, aby druhý měsíc dostal kinař v Uherském Hradišti a ve Zlíně prostě, aby dostali zaplaceno. Jo. Bylo to jako velmi složité to velmi rychle udělat. Muselo to být velmi stresující. Dost se hádali mezi sebou. A velmi rychle se ale ukázalo, že tahle ta idea se nelíbí. Ministerstvo informací, které už v téhleté době bylo řízeno komunisty, Václavem Kopeckým a dalšími, tak vlastně začali velmi tvrdě prosazovat sovětský model řízení filmu. To znamená opravdu jako co nejméně vlastně manažerů, jako jeden hlavní nebo jeho náměstci, kteří měli řídit celý jako film od Barandova až prostě Potakina. Byly tam velké hádky, byly tam velké konflikty, ale vlastně začaly jim do té autonomie intenzivně šahat už od podzimu 45 a postupně vlastně byli ti zakladatelé a ti znárodňovatelé odsunuti. Po únoru 48 už tam zůstává jako vlastně jeden možná technolog, ale další lidé tam nejsou. Velká část těch lidí je odsunuta na takové jako prestižní posty zástupců československého filmu v zahraničí, nebo se vrací do výroby jako Karel Feix, který se vrací na Barandov a podobně. A vlastně jsou odstaveni a přichází úplně nová skupina lidí, kteří na začátku jsou částečně i lidé, kteří vůbec neměli s filmem nic společného. A tam taky vznikají velké konflikty potom s filmaři.
3: V pražském kinu Alfa byly slavnostně odevzdány ceny, které československý film získal na festivalu Benátka. Ústřední ředitel Československé filmové společnosti inženýr Linhart zahájil slavnost, které se účastnil ministr informací.

oblasti týdeníků, v oblasti těch dokumentů a tam tedy ty aktuální ideje mohly se promítat jaksi bezprostředně a mohly být tedy směřovány hned jaksi k recipientům, k těm širokým masám.

0: Dalo by se říct, že dokumentární týdeňky, které ve své době představovaly filmové zpravodajství a které se promítaly buď před hranými filmy nebo ve specializovaných kinech určených jen k promítání tohoto krátkého žánru, zůstaly pod politickou kontrolou stejně jako za protektorátu. Jak ale ovlivnilo zestátnění i celovečerní filmy, které ostatně publikum zajímaly nejvíc? Jak jsme slyšeli, jedním z důvodů zestátnění byla i snaha dělat lepší a ambicioznější filmy nezávislé na komerčním úspěchu.
1: Už před únorem 1948 v období Třetí republiky nám tady vznikají filmy, které by se daly označit za budovatelská dramata, nebo takové jako filmy protobudovatelské. A konec konců jako největším úspěchem té československé kinematografie již zestátněné bylo sociální drama inspirované románem Marie Pujmanové Siréna, stejnojmenný tedy film natočený Karlem Steklým v roce 1946. Premiéru pak měl někdy v březnu 1947. A tenhle ten film zaznamenal tedy obrovský úspěch na mezinárodní scéně, kdy vyhrál na mezinárodním festivalu v Benátkách hlavní cenu. Takže to bylo oslavováno tady a vydáváno za další důkaz toho, že prostě cesta k centralizaci, k zestátnění kinematografie je správná.
0: Steklého film Siréna v Itálii zaujal zejména svým stylem.
1: Daleka teda jako neodpovídala úplně nějakým těm estetickým normám socialistického realismu. Mnohem spíše se tam odrážel třeba vliv neorealismu, takže i právě proto to zabodovalo tenkrát v té Itálii těsně po válce.
2: Avízi, co mi to děláte? Já se za vás piju a vy mi vrážíte nůž do zad. Co jsem vám neslíbil plnou pomoc? Klidu a pořádku se vyřídí víc než násilí.
3: Země taky nedá umíš sama, i kdybyste ji na kolenou prosili.
2: To je hotová rebelie.
4: Jaká pak rebelie? Lidi chtějí, co jim patří.
2: Vy se do toho nepleťte, ženská.
4: Tak, ženská nesmí do ničeho mluvit. Ženská se má jen starat. A za těch pár šestáků, co jí muž přinese, má dělat zázraky. Takhle to přece dál nejde. A než takový živoření, ať chlapi stávku.
0: Nejvíc se v zestátněné kinematografii proměnilo financování.
5: V meziválečném období to fungovalo v něčem trochu podobně jako dnes. To znamená, nejprve opravdu se filmy natáčely tak, že byly jako nadšenci, kteří prostě byli často jako z bohatších vrstev, kteří ty filmy natáčeli ze svých prostředků, a když je potom se jim podařilo dostatečně prodat, přišlo dost diváků, tak prostě na nich vydělali a vydělali peníze na další filmy. Existovaly soukromé produkční společnosti. Postupem času v té druhé polovině 30. let, právě když byl ten tlak na to, aby se také systematicky rozvíjela nějaká kulturní tvorba, edukace, ale i třeba zpravodajství filmové a tak dále, tak, které bylo samozřejmě důležité z hlediska nějakého propagandistického prostě pro tu první republiku, tak už se začaly vytvářet nějaké další systémy filmové podpory. Jednak stát vstupuje utajeně do zpravodajské společenské produkční firmy Aktualita, ale vedle toho vzniká filmový poradní sbor, což je něco jako dnešní Státní fond audiovize, který dává prostě vybraným projektům kulturního, uměleckého charakteru, nekomerčním, tedy dává nějaké prostředky.
6: My, potomci smělých husitů a táboritů, kteří žijeme v tak bouřlivých dobách a kteří hledíme tváří v tvář tolika nebezpečím i tolika velikým nadějím, ptáme se vás, svých velikých předků, kde jste čerpali sílu k tomu, že vaše selské cepy rozbíjeli pancéře feudálních pánů Evropy. Z jakých to pramenů tryskala vaše píseň, která děsila všechny nepřátelé?
5: Znárodněný film, tedy od toho, oficiálně od toho srpna 1945, fungoval tak, že vlastně vznikl jeden velmi krátký zákon, zákon číslo 11 1945, podle kterého vlastně všechna výroba filmů, obchod s filmy i promítání filmů, nějaké komerční, ne když si promítáte doma, ale jako profesionální promítání filmů, bylo možné pouze ze strany státu. Takže vlastně museli zaniknout okamžitě všechny soukromé firmy, které distribuovaly filmy, vyráběly filmy, exportovaly filmy, importovaly filmy a tak dále. Ono to mělo jednu velkou ekonomickou výhodu a byl to ten důvod, proč to vlastně chtěli ti filmaři už před tou válkou. A mimochodem ti filmaři, kteří to připravovali, to nebyli žádní komunisté z velké části, to většinou byli jako lidé z velmi širokého spektra. A té výhodě se říká jako odborně vertikální integrace. Ve chvíli, když stejnému subjektu, ať už je to hollywoodský major, nebo tady československý státní film, patří dostatečně velká síť kin, distribuční kanály, i ty výroby, tak vám tam neutíkají ty peníze okolo na ty prostě jako doplácení těch dalších subjektů. A i v tom českém prostředí si na sebe vlastně ten film vydělával. A to se evidentně dělo. Ta československá kinematografie do toho roku 89, jistě s nějakými výkyvy, ale ona na sebe prostě vydělala. Druhá věc je, která musí zaznít, že na sebe vydělala, protože byla postavena na nějakém ukradeném a rizovaném majetku. Na nějakém majetku, který byl bez náhrady zestátněn, přestože měly být nějaké náhrady, nebyly nikdy vyplaceny. A na tom, že tam z války zbylo poměrně hodně peněz, takže tam byla velká investice na začátku. Takže to je B, které by k tomu mělo zaznít.
7: Právě začínáme. Naskýtá se vám zácná příležitost zhlédnout na vlastní oči všech lidí světa, všech zemí světa dílů.
0: Kromě tvůrčího úspěchu ale přineslo zestátnění do filmového průmyslu své doby řadu dalších pozitivních jevů.
5: Vydělal si na sebe, to znamená, že živil opravdu jako desítky tisíc lidí v tom průmyslu, kteří byli zaměstnaní, měli ty sociální jistoty. Což zase, jeden typ sociální jistoty má nějaká paní v kanceláři na ústředním ředitelství československého filmu, jiný typ sociální jistoty má režisér, který bere relativně velmi nízký plat a dostává nějaké peníze poměrně výrazné za to, když natáčí. Takže potom třeba, když někdo nesmí natáčet z politických důvodů, tak se velmi rychle v tom režimu dostal do sociální tísně. To se dělo. Ale v praxi to znamená, že opravdu ten systém byl schopen jako živit relativně vysoké sociální jistotě relativně hodně lidí a odborníků. Říká se tomu studiový systém, je to něco, co funguje třeba v televizích, jako dnes známe to jako z televizních provozů, byť tam samozřejmě v dnešní době OSVČ to není tak, jak to bylo před rokem 1989, ale funguje to trošku podobně. Velká výhoda toho studiového systému je třeba v tom, že vy můžete mít opravdu úzce specializované profese. Vy si můžete dovolit jako platit a celoživotně jako vzdělávat a zvyšovat know-how lidem, kteří jsou dramaturgové na speciální žánry třeba. Jo? Proto pak tam najednou máte obrovský nárůst krásných filmů pro děti a mládež v 60., 70., 80. letech, protože máte špičkové odborníky, kteří to umí dělat a které my si tady nikdy v tom malinkatém jako našem rybníčku českém nemůžeme dovolit jako financovat jinak, abychom je živili.
1: Kinofikace se rozeběhla. Byla samozřejmě snaha, aby film působil, účinkoval na co nejširší spektrum recipientů, na co nejvíce diváků, takže vznikaly stovky nových kin i v jako oblastech, kde prostě doposud žádná kina neexistovala.
8: Tohle jsou naši brigádníci, vesměs buržoázního původu. Ty taky přetavíme na novýho člověka. Tohle je pan profesor filozofie, bývalý knihovník hlavního města Prahy, který byl zařazen do výrobního procesu, protože odmítl dát do stoupy buržoazní prohnělou západní literaturu. Jak se máte, pane profesore?
9: Děkuju, lepší se to v oblastech duchovních.
0: Cenzura byla součástí filmového podnikání už za první republiky. Už v roce 1919 stát inicioval vznik cenzurního sboru kinematografického, který měl posuzovat filmy, a v němž zasedali zástupci různých ministerstev. Cenzura se tehdy ale týkala především mravně závadného obsahu. Vadit mohlo i urážlivé zobrazení náboženství, násilí, zločinnosti, ale také útok na státní zřízení. Problémy logicky měla již dříve zmiňovaná Machatého extáze. Po roce 1945 ale stát získal daleko větší možnosti, jak obsah ovlivňovat od úvodní myšlenky až po promítání v kinech.
1: Ta tvůrčí svoboda byla pořád ještě relativně značná. Jo, jakkoliv teda tady byla snaha o nějaké to podchycení a kontrolování kinematografie, jakkoliv prostě ten film spadal pod ministerstvo informací a osvěty, kde jako příslušnému kinematografickému odboru šéfoval básník Vítězslav Nezval, komunista. Ministerstvo záhy ovládl vlivný komunistický politik Václav Kopecký. Jakkoliv tohle to všechno platilo, tak přece jenom jaksi zde ještě nefungoval monopol jedné strany a jedné ideologie a komunisté jaksi neměli všechno ve svých rukou a neovládali všechno.
10: Jak by vaší císařské milosti chutnal tento elixír?
11: O, jsme okouzleni. A kde se čepuje ten elixír?
10: V jednom mlýně, nedaleko Brandýsa.
11: A říká se mu?
10: Rozálie.
11: Rozálie. Co byste říkal, mistře, tomu, kdybychom rozálii přioděli lehounkou tunikou, ale docela lehounkou, a vymalovali ji jako pastýřku amaryllis?
10: Znám vytříbený vkus vaší císařské milosti.
1: Od přelomu 40. a 50. let na ministerstvu informací a osvěty Václava Kopeckého vzniká ministerský poradní orgán pro kinematografii Filmová rada, která nastavovala mantinely, podrobovala ty filmy velice intenzivní, pečlivé kontrole, cenzuře od prvopočátku té rané literární přípravy až potom tedy po schvalování hotových kopií toho filmu. Kolikrát jako velice aktuální námět mohl zastarat, protože prostě dílo se schvalovalo 2 až 3 roky. Posléze nám v roce 1953 vzniká v rámci vlastně ministerstva vnitra, hlavní správa tiskového dohledu, kde jsou kontrolována média jako taková, včetně filmů. V zásadě se dá říct, že ten systém kontroly a cenzury se postupem času pak spíše rozmělňuje a zejména za té normalizace v podstatě kdokoliv z toho komunistického aparátu mohl kdykoliv jako vystoupit a vznést nějaké výhrady vůči konkrétnímu dílu a pro to dílo, respektive pro ty příslušné tvůrce, to mohlo mít jaksi zásadní dopady.
0: Zestátnění kinematografie pak umožnilo založení Filmové a televizní akademie muzických umění v listopadu 1946. Vysoká škola pro filmaře se o zhruba 20 let později stala kolébkou jednoho z nejúspěšnějších období československé kinematografie. Protože právě z ní vzešla takzvaná nová vlna. To byla skupina režisérů a režisérek, kteří vytvářeli silná, často provokativní autorská díla sklízející úspěchy na festivalech v zahraničí. Jména jako Jiří Menzel, Věra Chytilová, Ewald Schorm, Jan Němec nebo Miloš Forman jsou dodnes vnímána jako nedostižný vzor pro současné umělce. Za největší úspěchy 60. let lze považovat ocenění zvláštní cenou poroty na festivalu v Cannes pro film Vojtěcha Jasného Až přijde kocour, vítězství filmu Černý Petr Miloše Formana na festivalech v Locarnu a v Benátkách, ale především ocenění Americké akademie pro nejlepší zahraniční film, který získal film Obchod na korze režisérů Jana Kadára a Elmara Kloze v roce 1965 a stejné ocenění, které si z USA přivezl režisér Jiří Menzel za film Ostře sledované vlaky o 2 roky později.
12: Kde je to? Kde je razítko stanice? Zvlášť bedlivou pozornost musíme věnovat ostře sledovaným vlakům. Ano? Tak.
13: Já bych snad měl jít se oblíknout. Tak
12: ne, tady... ne. Když se bojuje o konečné vítězství, na šatech nezáleží.
1: To, co jaksi stát umožňoval ve společnosti, tak umožňoval i v té kinematografii. Pokud došlo prostě k nějakému politicko-společenskému jaksi uvolnění a k tomu prostě v 60. letech nepochybně došlo, tak se to projevilo i v té kinematografii takhle pozitivně. Na druhou stranu zase prostě ten stát měl ty svoje prostředky, jak šrouby významně utáhnout. No a to se potom projevovalo i v tom filmu, posléze i v televizi. Tenhle ten opačný efekt můžeme sledovat potom s nástupem normalizace.
0: Řada tvůrců po okupaci vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 Československo opustila. Některé filmy se ocitly v trezorech. Jejich autoři, jako například režisér filmu Smuteční slavnost Zdeněk Syrový nebo oscarový tvůrce Jiří Menzel, nesměli nějakou dobu tvořit a živořili ze základního platu. Zatímco Syrový pracoval v dabingu a k hrané režii se mohl vrátit až koncem 70. let, Menzel se musel vykoupit budovatelským dramatem Kdo hledá zlaté dno a teprve potom se mohl vrátit k vlastní autorské tvorbě.
14: Zhasni to!
15: Já ti dám zhasni!
14: Hoď tam zpětočku a zmizně, nebo se mám na novým palačinku, ty!
16: Tak to zkus! Frajere Libovej!
0: V 70. a 80. letech začíná v československé kinematografii trend žánrů. Autoři, kteří se nemohou věnovat seriózním autorským dramatům, se obracejí například k detektivkám nebo k dětskému filmu. V té době vzniká i řada dodnes oblíbených komedií. I v dost sešněrovaných podmínkách se našli tvůrci, kteří si byli schopni prosadit svou vizi, jako například Věra Chytilová, ale jednalo se spíše o výjimky. Kritičtější témata i specifičtější poetika se v československé kinematografii objevují až v polovině 80. let s uvolněním v Sovětském svazu. Na konci 80. let výrazně vstoupila do českého filmu skupina autorů spojených s divadlem Sklep. Mezi ně patřil i producent a později režisér Václav Marhul. Po sametové revoluci se navíc stal v roce 1990 posledním ředitelem státních filmových studií Barrandov, jedné z klíčových institucí zestátněné kinematografie. Nejprve jako externista organizoval stávkový výbor ve studiích a posléze mu byla nabídnuta i řídící funkce.
17: Václav Marhul, producent a režisér.
18: Dělal jsem s Tomášem Vodlem film Kous. Potom mě zavolal Zdeněk Syrový za FITES, což byl jako obnovený svaz filmových a televizních pracovníků, že mě nabízejí místo generálního ředitele Barrandova, což já jsem odmítl okamžitě, ani jsem o tom moc nepřemýšlel. Ale ten Zdeněk se mě neustále po dobu dvou měsíců snažil zlomit. Ať to vezmu, že jsem mladý, tak mě už bylo 30 v tu chvíli, že mám jakoby z té minulosti ty zásluhy, jeho slovy, že mám čistý jakoby morální rejstřík, že jsem se v životě nezaplek s komunisty nebo s ROH nebo něčím takovým. A já jsem nakonec prostě svolil k tomu, že bude konkurs vyhlášen, že to takhle nemůže být, jako že by mě prostě jako Nýrnik jenom tak jako jmenovali do funkce, že to odmítám, ale že bude prostě veřejný konkurs. A nakonec mě zlomili proto, protože já jsem to řešil se spoustou lidmi okolo sebe, s těmi nejbližšími. A nakonec i s Vaškem Havlem jsem to řešil, protože Barrandov, byť se netýkal restituce, tak přece jsem to bral jako, že to je jakoby Vaškovo. Co mám dělat? A všichni vlastně se shodli na tom, že nebo když je vlastně ty jejich argumenty nějak složím dohromady do jedné věty, jak to bylo, Vašku, měl bys to dělat, protože, nebo Václave, měl bys to dělat, protože seš mladý a je nová doba a ta nová doba potřebuje nový mladý lidi.
19: A já tady nejsem sám. Já tady tak chlastám.
20: Ale seš sám.
19: Ale já tady nejsem sám. Já tady tak chlastám.
20: Seš sám. Já jsem taky sama.
19: Ale
18: No, já jsem tam přišel s tím baťohem na zádech, který jsem nosil. A tam stáli všichni ty zaměstnanci moji podřízený a byť normálně, jako to tam hlaholilo a člověk neslyšel vlastního slova, tak bylo úplně hrobový ticho. A nikdo neřekl nic, protože jsem tam s nima byl já, jako nový ředitel, jo. No, to taky nezapomenu. No a potom teda jsem přišel na Barrandov, prošel jsem vrátnicí, kde mi salutoval člen závodní stráže, ještě furt s tou rudou páskou, jako na rameni, to bylo tak něco strašlivého. A furt tam ještě byla ta rudá hvězda. To tam, myslím, ještě jako nikdo nesundal do té doby. A z hlavní průčelní zdi úžasné architektury Maxe Urbana rostla 7metrová bříza náletová, která tam prostě zapadla. A po dobu desítek let prostě z té budovy vyrostl strom. Takhle vypadal bolševický Barrandov, jo. Takhle to tam ty bolševice na tom Barrandově vedli, jo.
3: Pracuji tady už 25 let.
21: No víš to, 25 roku. Dívej se, co tady mají za bordel, prachu všude, neuklízené, jo. Tam se viděli cíly nevypálené. Člověče, 25 roku, jestli tady 25 roku hulí, tož to takhle to vypadá, toto. Hoši, tady se bude hulit akorát z komína.
18: A já jsem přišel nahoru do nových hal, kde teda seděli ty ředitele. Já jsem tam do té doby byl asi dvakrát ještě, když tam se dává jako bolševický nominant Gertler, který neustále dělal problémy. A když jsme chodili s Orlem žebrat, aby nám dali o 10 metrů negativu navíc. Jediný, co snad sundali, byl potrek Gustáva Husáka, ten už tam jako nebyl. Jo. Ale jinak se tam vlastně nezměnilo vůbec nic. Jo. No a já jsem si sedl za stůl a teď jsem nevěděl, co mám dělat. Byla hodina, uběhla dvě hodiny. Potom se odhodlala moje asistentka nebo sekretářka, tam strčila hlavu, byla strašně hodná paní a byla ze mě úplně na mrtvici. A jestli teda nechci kávu, a tomu jsem rozuměl, jakoby ten nabídek, jsem řekl, že chci kávu, tak mi udělala Turka, kterýho jsem vždycky nesnášel. No tak jsem zase seděl a nic se nedělo, telefon nezvonil, já nevěděl, komu mám zavolat, co mám dělat. No a potom v jednu hodinu úplně zavolal ekonomický náměstek, pan Brabec, objednal se ke mně, že se mu musí mluvit a přišel a sdělil mi, jak na tom Barrandov je a hlavně, jak na tom Barrandov bude. A teď se omlouvám, protože na to není lepší slovo. A já jsem se dozvěděl, že Barrandov za ani ne 3 měsíce bude v bankrotu, že nebude mít vůbec žádné peníze, že už nic nedostane. A že je prostě jako absolutně v prdeli.
22: To je to láska! To je to láska!
23: Teďka, Sone, klidáctí, poslední píseň dozdělá, vyčurát a spát.
20: Ne, ještě ne, Bobe.
23: Jo, už jsem řekl.
0: Co se vlastně stalo a proč najednou neměla filmová studia peníze?
18: Celá ta situace byla způsobena a to je vlastně to nejvíc absurdní, co se vůbec stalo. Že já už jsem se zmiňoval o tom, že byl obnoven filmový a televizní svaz, takzvaný FITES. A vlastně pro tvůrce, pro scenáristy, pro režiséry, pro dramaturgy, kteří byli ve filmovém průmyslu nebo na filmovém studiu Barrandov jako zaměstnanci, či pracovali někdy výjimečně na volný noze, tak pro ně ústřední zvětelství československého filmu byl nepřítel číslo 1. Jo. To byl vlastně symbol veškeré politické cenzury, nátlaku, kontroly, ideologické a tak dále. A vlastně FITES prosadil, aby k 1. lednu roku 1991 bylo ústřední zvětelství československého filmu zrušeno. Jenomže oni nevěděli, jak to bývá docela dobrým zvykem, a to myslím ironicky, že to ústřední zvětelství je zároveň jako tím hlavním penězovodem. Že přes něj jdou všechny peníze jakoby do výroby, na režii filmových studií, na distribuci, úplně na všechno, protože díky monopolu, který tady existoval ze zákona, tak vlastně všechny výnosy z distribuce, které zajišťovala na základě monopolu jedna jediná společnost, a to byla ústřední půjčovna filmu, tak jenom ústřední půjčovna filmu jakoby do rozpočtu ústředního ředitelství ročně dávala své výnosy ze vstupního do kin, což dělalo přibližně 1,5 miliardy korun. 1,5 miliardy korun v roce 89. tak si vemte, že dneska je to nějakých bratrů 7 miliard, jako v kupní síle. Si to vemte, z toho žil český film. Dneska v Čechách jako máte průměrnou roční návštěvnost, průměrnou okolo 12 milionů lidí. Ale tenkrát, na konci těch 80. let, to bylo 120 milionů lidí, chodilo ročně do kina, 120.
2: Platit budete hotově nebo šekem?
4: Ve zlatě. Nabitě. Echt gold.
2: Naja, gold. Aber...
4: Jaký aber? Je to zlato? Je.
2: Ja, aber das ist wenig. To je málo.
4: To je málo?
18: Takže každý rok se na ústřední ředitelství sešlo jakoby z těch výdělečných podniků, což byla hlavně ta ústřední půjčovna filmu a film export, přibližně 1,5 miliardy korun. A z těch 1,5 miliardy korun se zpětně přerozdělovaly těm jednotlivým podnikům, které působily samostatně, pod svojí vlastní hlavičkou, jako samostatné, oni to nazývali výrobně hospodářské jednotky. Takže Barrandov dostává ročně z ústředního ředitelství 200 milionů. 100 milionů na výrobu filmu, 100 milionů na režii studie. 100 milionů na výrobu filmu stačilo na výrobu přibližně 25 filmů za rok, protože průměrný rozpočet byl tenkrát okolo 5-6 milionů korun za celovečerní film. Takže z toho Barrandov žil. Barrandov nikdy nevydělal peníze, nikdy je nevydělával, jenom vyráběl filmy, na které dostával peníze z ústředního ředitelství československého filmu. A ústřední ředitelství zaniklo. Jsou jako s popudou umělců. A bylo po ptákách.
6: Teď máte, chlapci, jedinečnou příležitost vidět, jak se v takových případech postupuje. Skupina A, to jest já, pan řidič a celá naše třída, neprodleně vyrazíme k nejbližšímu vojenskému útvaru a nález ohlásíme. Skupina B, to jest vy, pane Součku, zůstane zde jako stráž. Před! Skupina A k zemi!
18: Já jsem teda propustil ty lidi, zastavil jsem ty filmy v výrobě, začal jsem zavírat provozy, které byly nerentabilní, pochopil jsem, že německá zakázka nebude a že jediná šance pro Barrandov je zakázka, která přijde z Ameriky nebo z Anglie, nebo řekněme z toho anglosaského světa. Takže já jsem jakoby za nějaké peníze nechal vyrobit propagační materiál Barrandova, ceník, první vůbec ceník, co kdy existoval, v celém Ostbloku, bolševickém bývalém, a vyrazil jsem do Ameriky. Každopádně za rok a půl, jako kdy se opravdu přežívalo z měsíce na měsíc a kdy Barrandov neustále vykazoval ztrátu i přes všechny ty úsporné opatření a kdy byl vlastně po celou tu dobu pomalu, nebo byl druhotní platební neschopnosti, no tak přišla první velká zakázka od Walta Disneyho, se nám podařila. A jmenovalo se to Swing Kids, Swingující děti. A musím říct, že od té doby Barrandov jako od roku 90. od listopadu je v zisku. A tím se Barrandov zachránil. Jako jo. Ale ty první dva roky to nikomu nepřeju.
0: Nezalitoval Václav Marhul někdy toho, že filmaři přišli o peníze a jemu samotnému to způsobilo řadu problémů?
18: To je to čertovo kopyto, no. To je prostě to věčný, jakoby... Neustále vlastně vybrojete mezi těmi dvěma možnostmi, jestli teda jako na jednu stranu peníze a řekněme, někdo vám bude diktovat, co máte dělat, anebo budete mít prostě svobodu. Můžete si dělat, co chcete, ale jako cenou za to je, že na to třeba neseženete peníze. Jako jo.
5: Samozřejmě jako obrovský problém je v té závislosti. Ve chvíli, když tady máte jedno státní studio, žijeme v době státního socialismu, prostě, kdy jako je nařízený jeden politický a ideový názor, kdy máme ústředního dramaturga pana Tomana, který ještě má svůj estetický názor, antisemický názor, bigotní prostě zákazy, nevím, nahých lítek prostě ve filmech a tak dále. Tak je to samozřejmě extrémně nepříjemné, protože prostě nelze mluvit o tvůrčí svobodě. Ale máte tu sociální jistotu. Kdybych si měla vybrat, v čem chci žít, tak jako chci žít dnes. Chci žít radši ve společnosti, kde mám jako, ano, jako privilegovaný člověk, prostě vzdělaný, talentovaný, tak mám šanci se uživit a snažím se pomáhat těm, kteří na tom tak nejsou. ale jako nechtěla bych vlastně žít to, co žili moji rodiče, aby prostě se střásli, kdo zakáže, jakou je jejich tvůrčí činnost a proč. Jo. Takže v tomhle bych neměnila.
7: Ten umí to a ta zas tohle a všichni dohromady uděláme moc.
0: Kinematografie už státu dnes nepatří. Dekret prezidenta republiky neplatí.
5: Platí. Benešův dekret o znárodnění filmu platí. Dodnes, to se málo ví, neplatí samozřejmě velké části. Neplatí ty části, které mluví o tom monopolu. Ale nikdy nebyl zrušen jako celek. Mimochodem asi také proto, že by to znamenalo, že by se ty majetky musely vrátit tím lidem. A to se nikdy nestalo samozřejmě. Máme tady ty filmy prostě archivní, zůstaly v Národním filmovém archivu a z jejich dnešního využívání jsou vlastně placena činnost Národního filmového archivu a z peněz filmů, které vznikly ve státním monopolu po roce 65, je placena vlastně výroba nových filmů skrze Státní fond audiovize. Ale ten Benešův dekret platí. Ty odstavce, kde je napsáno, že je povinen jenom stát, tak ty jsou škrtnuty, ale ty části, které tam mluví třeba o tom převodu toho majetku, o těch náhradách a tak dále, ty škrtnuty prostě nejsou. Jsou škrtnuty jenom ty nejdůležitější odstavce.
17: A právě díky těmto penězům můžou vznikat filmy, které nesledují čistě komerční úspěch. Dnes je tak převážná část české kinematografie závislá na státní podpoře. A nejen české.
8: Ten fond je v každém tom státě z toho důvodu, aby podporoval filmy, které mají nějaký společensky rezonující téma.
17: Helena Bezděk-Franková, ředitelka Státního fondu audiovize.
8: Který by někdo, kdo je jakoby podnikatel za účelem zisku, vlastně nemohl dělat, protože tam zisk není. V momentě, kdyby jsme to nechali bez těch fondů celou tu Evropu, aby se točila audiovize jakoby pouze za účelem jako biznesu, výnosu, zisku, tak by spousta filmů vůbec nebyla, což znamená, že by diváci dostávali jenom to, co je ekonomicky logický, což znamená nízké výrobní náklady, široké pokrytí. Co vám vyleze? Blondýna, trapný vtipy. A to znamená, že ty, kteří chtějí něco náročnějšího, něco se dozvědět, tak proč by to někdo jako vyráběl, když je to ztrátový? A proto jsou tady ty fondy. Takže ty fondy jsou víceméně proto, aby existovala nějaká menšinová nabídka, která je ale jako důležitá. A kdyby nebyla, tak by byly jen blondýny.
9: Já mám rád každou písničku na Dudy za Dudu.
11: Já louhuju kůže.
24: Já z nich šiju boty.
25: Já pěstuju růže.
26: Já látám kalhoty.
17: V dokumentu byly použity ukázky z následujících filmů. Císařův pekař a pekařův císař 1952, režie Martin Frič. Noční motýl 1941, režie František Čáp. Siréna 1947, režie Karel Steklý. Jan Roháč z Dubé 1947, režie Vladimír Borský. Právě začínáme 1946, režie Vladimír Slavínský. Skřivánci na niti 1969, režie Jiří Mencel. Ostře sledované vlaky 1966, režie Jiří Mencel. Kdo hledá zlaté dno 1974, režie Jiří Mencel. Kouř 1990, režie Tomáš Vorel. Obecná škola 1991, režie Jan Svěrák. Slunce seno erotika 1991, režie Zdeněk Troška. Pějme píseň do hola 1990, režie Ondřej Trojan. A z československých filmových týdeníků z let 1945 a 1948 a z českého zvukového týdeníku Aktualita z roku 1942.

Od zestátnění československé kinematografie dekretem prezidenta republiky v roce 1945 až po vznik dodnes existujícího státního fondu audiovize jsme se dostali v rozhlasovém dokumentu nazvaném Film podle potřeb a zájmů lidu. Vytvořili ho v loňském roce Jan Strýcovský s Vítem Poláčkem, jako dramaturg spolupracoval Marek Mojžíšek, jako mistr zvuku Tomáš Pernický. A dnes jsme vám tento rozhlasový dokumentární snímek zopakovali v rámci aktuálního vltavského filmového léta. Za chvilku se k české kinematografii ještě maličko vrátíme písničkou, ale předtím bych vás chtěl krátce pozvat k poslechu příštího radiodokumentu. Z něj se dozvíte, jak trnitou cestou k samostatnosti si prošla Namibie. Získala ji až v roce 1990 jako úplně poslední ze všech víc než 50 států svého kontinentu. Přitom dnešní Namibie patří k politicky nejstabilnějším, nejbezpečnějším a celkově nejklidnějším africkým zemím. Turistům bývá dokonce doporučována jako odrazový můstek k seznamování s Afrikou a jejími kouzly. Ještě před pár desítkami let ale byla tamní situace úplně jiná. Podrobnosti pro vás budeme mít příští čtvrtek 13. srpna opět od 20 hodin v dokumentu Ivana Malého nazvaném Namibie – cesta poslední africké kolonie k nezávislosti. A teď už ta slíbená píseň, ze kterého filmu pochází, si řekneme po ní.

0: Nebyla to asi těžká hádanka, píseň Petra Habky Pán hor znáte z oblíbeného snímku Krakonoš a lyžníci režisérky Vily Prývové-Šimkové z roku 1981. A od filmu a filmové hudby teď na jeden čistě hudební festival, jehož letošní ročník už se blíží, proběhne v polovině srpna a má opět velmi objevný program. My se ale zastavíme ještě na ročníku loňském.
1: Koncert jazz.
2: České kvarteto Maumach vystoupilo v létě 2025 na multižánrovém festivalu Dobržská brána, který tehdy věnoval celý svůj ročník jedinému nástroji, kontrabasu. A my si nahrávku kapely Maumach z Dobrše teď poslechneme. Maumach je hudební těleso o třech houslích a jednom kontrabasu a nejvýraznější členkou, frontmankou, autorkou skladeb a moderátorkou koncertu byla právě basistka Klára Pudláková. Čím dál nezbytnější postava progresivní české hudební scény, možná díky svojí zábavné umělecké přívětivosti. Na vlastně tak nějak zámecky postaveném uskupení instrumentalistů, od kterého čekáte spíš hraní notiček, je zajímavé, že občas ani nepoznáte, že improvizuje. Samozřejmě někdy naopak volná místa poznaté jdou, z čehož taky asi vyplývá způsob, jakým o sobě muzikanti sami mluví. Tady je citát z jejich stránek. Maumach je hudební armáda bojující za mystérium a naději. Těžko říct, co si přesně představit pod hudebním mystériem. Možná právě v jeho věčném nepochopení zůstává naděje, že tu hudba bude vždycky s námi a pro nás. Maumach mystérium hledá všemi dostupnými prostředky. Nebojí se ždímat emoce tím nejpřímočařejším způsobem, ani svobodně běsnit a experimentovat. Hlavní cestu k němu ale vnímá ve svobodě, kterou v hudbě představuje improvizace. Tolik krátký úryvek k tomu, co uslyšíme právě teď, možná trochu překvapivě v pořadu Koncert jazz. Hudba Maumach totiž nezní jako jazz, nesvinguje a tak dále, ale swing a třeba free jazz taky působí jako naprosto neslučitelné hudební světy. Sice uslyšíme improvizaci, ta je součástí jazzu, ale smyčcové Maumach na tuto škatulku prostě přes improvizaci asi nenaroubujeme. Zkrátka, popisovat celou věc slovem mystérium je docela výstižné, ale teď už se přesuňme do jihočeské vesnice Dobrš, do tamního kostela sousedícího s výraznou, krásně zrekonstruovanou dobržskou tvrzí a na pódiu už stojí houslisté Anna Romanovská, Milan Jakeš s Janou Havlákovou a basistka Klára Pudláková. Od mikrofonu vám přeje hezký poslech Václav Vraný.

Thank you very much. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, I cannot hear myself, but you can hear me. Maybe I can speak in Czech. Nevím, proč jsem začala v angličtině. Asi můžu česky, že jo? To se zvládne, tak já budu radši mluvit česky. My jsme hudební seskupení Malmach, což je... Ježišma, děkuji. Což je zkrátka pro Music Army of Mystery and Hope, což znamená hudební armáda mystéria a naděje. A vydali jsme desku Platoon of Love, což znamená první četa lásky. Takže v tom máme mystérium, naději i lásku. Doufáme, že to tak i zní. Pokud chcete slyšet naši desku, tak je na Bandcampu. A zahráli jsme vám Mystery 2, Příběh kouzelného osamění a Svor Mystery. A budeme pokračovat s Mystery 1, Mystery všech a Mystery kýče. Děkujeme.

Děkujeme moc. My vám zahrajeme poslední skladbu s názvem Mysterium Kýče. A ještě bych chtěla představit kapelu na housle Milan Jakeš. Na další housle Anička Romanovská. A opět na housle Jana Havláková. Děkujeme, já jsem Klára Pudláková a tohle je Malomach. Děkujeme moc. Děkujeme za pozvání.

Děkujeme moc. Děkujeme Ivo Kravlovi za pozvání na ten krásný festival. Je to výjimečný festival. A my vám teda zahrajeme ještě jednu poslední věc, Love Mystery. Děkujeme moc. Milena Kiš, Anna Romanovská, Jana Havláková, Klára Bulláková, Balmach. Děkujeme.

Dozněl koncert kvarteta Malmach, přičemž žánrovou a stylovou identitu tohoto uskupení nechceme v žádném případě manipulovat tím, že jsme ji teď odvysílali v pořadu Koncert Jazz. A jestli k takovéto manipulaci došlo, tak na druhé straně asi nevadí. Dnešní vydání považujeme za žánrově otevřené, u čehož sehrál roli taky fakt, že basistka Klára Pudláková má v jiných projektech k jazzu docela blízko. Zbývá nám ještě nějaký čas, tak si pojďme jazzovější projekty Kláry Pudlákové trochu představit. Velmi zajímavé je improvizační duo Toša, ve kterém hraje se saxofonistou Michalem Vroblevským. V tuto chvíli si poslechneme jejich debutové album s názvem Opatrně, které vyšlo v roce 2026 na vinylu a má hádankově sestavenou dramaturgii a na svých stránkách dávají nápovědu. Zde je. Prostřednictvím 8 skladeb a 3 improvizačních miniatur zde muzikanti představují společný hudební jazyk, který objevovali během roku a půl koncertování a soužití. Na první straně desky se vystřídají hravé písně, dojemná balada a potemnělý naléhavý zvukový ponor. Průběh druhé strany desky stejně jako na živých koncertech náhodou vykrystalizoval v svitu skladeb. Vytvořil se tak příběh neboli pohádka o tom, jak jsme šli opatrně unavení domů. Tolik citace a v tuto chvíli si poslechneme první stranu desky. Skladby mají název Jamník miniaturový, Plavčo, Noční motýl, Tuláčik a Pustověty.

To byla první strana hádankové desky Opatrně, kterou v roce 2026 vydalo duo Toša, basistky Kláry Pudlákové a saxofonisty Michala Vroblevského. V tuto chvíli obracíme desku a uslyšíte slibovanou svitu, jejichž šest částí nese názvy Pohádka, další se jmenuje O tom, dále Jak jsme šli, následující skladba má název Opatrně, pak Unaveni a poslední kus se jmenuje Domů.

Slyšeli jsme druhou část alba s názvem Opatrně, které v roce 2026 vydalo duo Toša, saxofonisty Michala Vroblevského a basistky Kláry Pudlákové, jako součást dnešního výběru spojeného právě s osobností Kláry Pudlákové, skladatelky a basistky. U ní je zajímavé, že má vztah k něčemu, co můžeme označit za akademický hudební svět. K něčemu možná intelektuálnímu, elitnímu, skoro až nepřístupnému, ale zároveň se často tváří, že má tuto nálepku takzvaně na háku, kdy o hudbě moc neteoretizuje a raději si dělá legraci. A to je ohromná věc. Tak to může působit i album Call Me a Princess. Natočila ho opět v duu, tentokrát s dánskou vibrafonistkou Victoriou Zondergaard, v zasněženém Norsku na studijním pobytu ve vyhřáté škole, kdy se nedalo kvůli vlezlé zimě nikam moc chodit a ta inspirace zimou je z desky možná cítit. Kousek z ní si teď poslechneme.

0: Třikrát jsme slyšeli v dnešním koncertu jazz kontrabasistku Kláru Pudlákovou. Poprvé s houslisty Milanem Jakešem, Janou Havlákovou a Anou Romanovskou, s nimiž Pudláková realizuje projekt Maomach. Jejich nahrávka byla z loňského festivalu Dobržská brána. A pak následovaly ukázky ze dvou desek. Na letošní novince s názvem Opatrně je hudebním partnerem Kláry Pudlákové saxofonista Michal Vroblevsky a v loni se kontrabasistka spojila s dánskou vibrafonistkou Viktorií Sondergaard a natočili album Call Me a Princess. Ukázka z něj dnešní koncert jazz uzavřela. Vše připravil a naším průvodcem byl Václav Vraný. Příští čtvrtek to už bude předvečer letošního 10. ročníku Dobržské brány. Se na její loňský ročník vrátíme ještě jednou a poslechneme si tamní vystoupení souboru Hlas kontrabas, což je uskupení 4 zpěvaček a 4 kontrabasistů. Byli původně jen 2, Rydina Ahmedová s Petrem Tichým, a používali lupr. V roce 2019 ale zkusili nahradit elektronického pomocníka dalšími živými interprety a vznikl tak dodnes vystupující Hlas kontrabas Octet. A za týden si tedy poslechneme, jak zpívali a hráli v loni v srpnu na festivalu v Dobrši na Strakonicku. A za chvilku se opět přeneseme do čínské čtvrti někdejšího indočínského města Saigonu.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Četba s hvězdičkou.
0: Jí je 15 a žije se svou dysfunkční francouzskou rodinou v dnešním Vietnamu, tehdejší francouzské Indočíně. Jemu, čínskému obchodníkovi, je o 12 let víc. Jejich postupně vznikající láska, vyvírající ze silné erotické přitažlivosti, nemá naprosto žádnou perspektivu. A právě to dává vztahu další velmi zvláštní rozměr. Sama autorka Marguerite Dirasová k tomu říkala: vytvořit bezvýchodnou situaci je pro mě ukojení, kterému se říká literatura. A tady je už čtvrtá epizoda z novely Milenec, do češtiny přiložené Anou Kareninovou. V režii Lukáše Kopeckého účinkuje Jana Čtvrtecká.

Po Mekongu pluje přívoz. Řeka Mekong strhává sebou všechno, co se namane. Slaměné chýše, lesy, spáleniště, zdechlé ptáky, zdechlé psy, tygry, buvoly, utonulé lidi. Všechno se valí k Pacifiku. Nic nestačí klesnout ke dnu. Všechno unáší hluboký a závratně bouřlivý spodní proud. Po řece Mekong pluje přívoz, ale my už na něm nejsme. Jsme v přízemním bytě v Saigonu a kolem nás proudí jiná řeka. Strhává nás jako Mekong. Dobře se na to pamatuji. V přízemním pokoji je přítmí. Nemluvíme. Místnost obklopuje ze všech stran nepřetržitá vřava města. Město vtáhlo ten pokoj do sebe, do svého soukolí. Okna nemají skla, jsou na nich rolety a žaluzie. Od ostatních lidí nás nedělí žádná pevná hmota. Oni nevědí o naší existenci. My vnímáme cosi z té jejich. Souhrn hlasů a pohybů, klapot dřeváků buší do hlavy, hlasy pronikavě ječí. Jsme ve městě radovánek, které vrcholí v noci. A noc teď začíná se západem slunce. Do pokoje pronikají pachy karamelu, pach pražených burských oříšků, čínských polévek, opékaných mas, bylinek jasmínu, prachu, kadidla, hořícího dřevěného uhlí. Oheň se tu nosí v koších, prodává se na ulici. Město páchne jako vesnice ztracené uprostřed pralesa. Ležím v tom pralese vedle něj, na něm, pod ním. S ním, se svým čínským milencem. Je mi 15,5. Útlé, téměř vyzáblé tělo, ještě dětská prsa, bledě růžový pudr a růž. Chtěla jsem po něm, aby to dělal zas a zas, aby mi to dělal. Udělal mi to, i když jsem byla zapatlaná od panenské krve. A já se z toho mohla doslova pominout. Pominula bych se z toho.

Žaluziemi se prodral večer. Rámus zesílil, je výbušnější, už není tak tlumený. Rozsvítily se lucerny s červenavými žárovkami. Vyšli jsme z garsoniery. Oblékla jsem se jako na přívozu přes Mekong, kde jsme se spatřili poprvé. Nasadila jsem si pánský klobouk s černou stuhou, obula zlaté lodičky, nanesla na rty tmavou růž, oblékla si hedvábné šaty. Zestárla jsem. Najednou to vím. I on to vidí, říká, jsi unavená. Na chodníku proudí vřava všemi směry, pomalu či svižně, razí si cestu, je prašivá jako toulaví psi, je slepá jako žebráci. Je to čínský dav, stále ho ještě vidím v obrazech dnešní prosperity, v tom, jak kráčí pospolu, beze stopy netrpělivosti, jak se v zástupech cítí sami a nejeví žádné známky štěstí, smutku, zvědavosti, jak kráčejí a přitom jakoby ani nešli, jakoby neměli v úmyslu někam jít, ale jen postupovat spíš sem, než tam. Sami a v davu. Stále ne sami o sobě. Vždycky sami v davu. Jdeme do jednoho z patrových čínských restaurantů, které zabírají celé budovy. Jsou velké jako obchodní domy, jako kasárny. Rozevírají se nad město balkóny a terasami. Hluk, který z těchto budov vychází, je v Evropě nemyslitelný. Číšníci tu vykřikují objednávky, které se pak s křikem opakují a ozývají v kuchyních. V těchhle restaurantech si nikdo s nikým nepovídá. Na terasách vyhrávají čínské orchestry. Jdeme do nejtišího patra, do patra vyhrazeného Evropanům. Jídla jsou stejná, ale tolik se tu nekřičí. Jsou tu ventilátory a těžké tlumivé závěsy. Byla bych radši, kdybychom zůstali v tom křiku, kde se nedá povídat. Po celou dobu našeho příběhu, rok a půl, totiž nikdy nebudeme mluvit o nás. Od prvních dnů víme, že na společnou budoucnost nelze myslet. A tak o budoucnosti nikdy mluvit nebudeme. Budeme vést řeči jako z novin. Každý na svém písečku a jako kolovrátek.

chci po něm, aby mi řekl, jak bohatý je jeho otec, v čem je jeho bohatství. Říká, že o penězích mluví nerad. Všechno to začalo v Šalonu přízemními obytnými buňkami pro domorodce. Jeho otec jich dal postavit na 300, patří mu několik ulic. Ty lidové příbytky přístojí mnohem méně než rodinné domy nebo samostatné byty a mnohem lépe odpovídají potřebám lidových čtvrtí. Zdejší lidé jsou rádi pospolu, hlavně ti chudí. Přicházejí sem z venkova, rádi žijí takhle venku, na ulici. Lidé tráví venku v podloubí mezi byty celé dny. Ve vedrech tu i spávají. Říkám mu, že i já jsem kdysi toužila bydlet v takovém podloubí. Že když jsem byla malá, spát venku mi připadalo jako nesplnitelný sen. Náhle mě co si zabolí. Jen lehonce, jako bych to ani nepostřehla. To mi zaškube srdce a rozpulzuje se mi v té živé a čerstvé ráně, kterou mi udělal on. Ten muž, který si se mnou povídá. Muž, který mě odpoledne obdařil slastí. Ale on radši mluví o Paříži. Připadá mu prý, že jsem úplně jiná než Pařížanky. Že nejsem tak roztomilá. Říká, že v Paříži si koupil všechno. Ženy, znalosti, názory. Je o 12 let starší než já a bojí se toho. Poslouchám, jak mluví, jak se mýlí. I jak mě miluje s jakousi konvenční a zároveň upřímnou teatrálností. Říká, že do Paříže jel studovat na obchodní akademii a konečně říká pravdu, že vůbec nestudoval, že mu otec přestal posílat peníze, že mu poslal zpáteční lístek, že ho přinutil z Francie odjet. Ten nucený návrat je jeho tragédie. A teď já. Další tragédie. Říkám mu, že ho představím své rodině. Chce vzít nohy na ramena a já se směji. Cítím, že nemá sílu milovat mě proti vůli svého otce. Vzít mě a odvést si mě pryč. Později zjistím, že často pláče, protože nemá sílu milovat láskou silnější než strach. Já jsem jeho hrdinství. Jeho otroctvím jsou otcovi peníze. Ten strach se ho zmocní, i když promluvím o svých bratrech. Myslí si, že všichni budou čekat, kdy mě požádá o ruku. A bojí se, že v očích mé rodiny bude ztracen. A tím mě ztratí.

Nedlouho poté, už v době milence, přijde na matku záchvat šílenství. Neví, co se přesně děje, ale já vidím, že mě pozoruje, že něco tuší. Zná svou dceru, tohle své dítě. Kolem toho dítěte se už nějakou dobu vznáší cosi cizorodého, jakýsi zcela nový odstup, který budí pozornost. Mluví ještě pomaleji než obvykle. Dcera, která se o všechno tak zajímala, je roztržitá, má jiné oči, najednou se dívá na svou matku a její neštěstí jako divák, jako by sledovala, jak to dopadne. Matčin život zachvátí hrůza. Její dceři hrozí to největší nebezpečí. Nebezpečí, že se nikdy nevdá, že se nezaopatří a bude vyvržena ze společnosti, proti které bude stát s prázdnýma rukama, ztracená, sama. V těchto krizích se na mě matka vrhá. Zamyká mě v pokoji, buší do mě pěstmi, fackuje mě, svléká mě, očichává mi tělo, čichá k mému prádlu, říká, že cítí vůni toho Číňana, se kterým mě kdosi viděl, a zachází ještě dál. Dívá se, jestli nemám na prádle podezřelé fleky, a řve na celé město, že její dcera je kurva, že ji vyhodí z domu, že by si přála, abych cípla, a že ji už nikdo nebude chtít, že je zneuctěná, horší než nějaká čupka. A s pláčem se ptá, co si s ní má počít. Vyhodit ji z domu, jinak tu všechno zamoří. Za zdí zamčeného pokoje stojí starší bratr. Říká matce, že dobře dělá, když své dítě bije. Jeho hlas zní tlumeně, důvěrně, mazlivě. Říká jí, že oni se musí dozvědět pravdu, že se jí musí dozvědět za každou cenu, aby se tahle holčička nespustila, aby z ní matka nebyla zoufalá. Matka bije ze všech sil. Zatímco starší bratr matce přizvukuje, ten mladší bratr na matku křičí, ať toho nechá. Utíká do zahrady, schová se. Má strach, že mě zabijí. Má strach. Pořád má strach z onoho neznámého člověka, z našeho staršího bratra. A jeho strach mou matku trochu uklidní. Pláče nad svým zpustošeným životem, nad svým zneuctěným dítětem. Já pláču s ní. Lžu. Přísahám na svou smrt, že se mi nic nestalo, že mě ani nepolíbil. Jak bych mohla, říkám, jak bych mohla s nějakým Číňanem, jak bych mohla něco takového dělat s takovým škaredým, neduživým Číňanem? Vím, že starší bratr stojí za dveřmi, poslouchá. Ví, co matka dělá. Ví, že malá je nahá a že je bita. Chtěl by, aby to trvalo dlouho a dlouho, až na samý pokraj nebezpečí. Matka o těchto temných, děsivých úmyslech staršího bratra dobře ví.

Dokonce i Číňan, můj milenec, se bojí mého staršího bratra, kterého zná z kuřáren opia. Vysvětlím mu to, až spolu zase budeme v garsoniéře, až už budeme příliš vyčerpaní, než abychom se mohli milovat. Říkám mu, že tohle chladné, urážlivé násilnictví staršího bratra provází všechno, co se s námi děje, všechno, co se nám kdy přihodí. Jeho prvním popudem je zabíjet, zdusit život, nakládat se životem podle svého, pohrdat, pronásledovat, ubližovat. Pořád je mi 15,5. Říkám svému dvakrát tak starému milenci, aby se nebál, že jemu nic nehrozí, protože jediný člověk, kterého se starší bratr bojí, před kterým kupodivu ztrácí odvahu, jsem já. Vysvětluji mu, že si doma nikdy neříkáme dobrý den, dobrý večer, šťastný nový rok. Neslavíme žádný svátek, nemáme vánoční stromeček, nepotrpíme si navyšívané kapesníčky a pugéty. Ani neuctíváme žádného mrtvého, žádný hrob, žádnou památku. Nikdy si neděkujeme. Všechno je němé a vzdálené. Kamenná rodina, která skamenila do takové hloubky, že se k ní nikdo nedostane. Nejen, že spolu nemluvíme, ale ani se na sebe nedíváme. Dívat se znamená být na někoho nebo na něco zvědavý, tedy klesnout. Nikdo, na koho se díváme, za ten pohled nestojí. Dívat se na někoho je pro nás potupa. Spojuje nás jakýsi základní pocit hanby, že musíme žít. A v něm jsme nejhlouběji zakořeněni v našem společném příběhu, protože všichni tři jsme děti oné poctivé ženy, naší matky, kterou společnost podvedla a zavraždila. My patříme k téhle společnosti, která matku dohnala k zoufalství. Proto, co udělali naší tak laskavé, tak důvěřivé matce, nenávidíme život. Nenávidíme se navzájem.

Mladší bratr zemřel v prosinci 1942 za japonské okupace. Já jsem odešla ze Saigonu po své druhé maturitě v roce 1931. Za těch 10 let mi napsal jen jednou. Možná ho k tomu přiměla matka. Byl to konvenční dopis, krasopisně přepsaný, na čisto, bez chyb. Psal, že se jim vede dobře, že matčina škola prosperuje. Byl to dlouhý dopis, celé 2 strany. Poznala jsem jeho dětské písmo. Také mi psal, že má byt, auto, napsal i značku. Že znovu začal chodit na tenis. Že se má dobře, že je všechno v pořádku. Že mě líbá tak, jak mě má rád. Tedy moc a moc. O válce ani o starším bratrovi nepsal. Starší bratr už bude vždycky vrah. Mladší bratr na tohohle bratra zemře. Já jsem odešla, vyvázla jsem. Dokud matka neumřela, měl ji starší bratr jen pro sebe. Válku vidím ve stejných barvách jako své dětství. Období války mi splývá s panováním staršího bratra. Nepochybně i proto, že za války zemřel můj mladší bratr. Jeho srdce, jak už jsem říkala, podlehlo, nevydrželo. Staršího bratra jsem, tuším, za války vůbec neviděla. Už mi bylo jedno, jestli je naživu nebo po smrti. Válku cítím, jako jsem cítila jeho. Všude se roztahuje, všude proniká, krade, vězní. Je všudy přítomná, do všeho se míchá, plete, usazena v těle, v mysli, v bdění, ve spánku, ve dne i v noci. Ovládána opojnou vášní podrobovat si nádherné území dětského těla. Těla slabších. Území poražených národů. A to proto, že zlo je před dveřmi, těsně blízko nás. Že se nám dostalo na kůži. Často mluvím o svých bratrech jako o jednom celku, jako o nich mluvila ona, naše matka. Byla pyšná na to, jaké má silné syny, tak jako byla kdysi pyšná, že má silné bratry. Slabými, stejně jako její starší syn, opovrhovala. O mém milenci ze Šolonu říkala totéž, co starší bratr. Nepíšu ta slova. Ta slova souvisela se zdechlinami, jaké se vídají na pouštích.

Setkání s Číňanem a mou rodinou začala nákladnými večeřemi. Když matka a bratři přijedou do Saigonu, řeknu mu, že je musíme pozvat do velkých čínských restaurantů, kde nikdy nebyli. Tyhle večeře probíhají vždycky stejně. Bratři se cpou a vůbec na něho nepromluví. Ani se na něho nepodívají. Nemůžou se na něho podívat, nejsou toho schopni. Kdyby toho schopni byli, kdyby vyvinuli úsilí ho vidět, dokázali by také studovat. Podřídit se základním pravidlům života ve společnosti. Při těchto večeřích mluví jedině matka. Mluví velmi málo, hlavně zpočátku. Podotkne cosi o jídle, které nám nosí na stůl, o tom, jak je to příšerně drahé, a pak zmlkne. On se po první dvě večeře vrhá do vody. Pokouší se cosi naznačit o svých pařížských výbojích, ale marně, jako by nic neřekl, jako by ho nikdo neslyšel. Jeho pokus narazí na hradbu mlčení. Bratři se dál cpou. Cpou se, jak jsem nikdy nikde nikoho neviděla se cpát. On platí. Odpočítá peníze. Pokládá je na tácek. Všichni se dívají. Poprvé, to si pamatuji, vysází 77 piastrů. Matka se zběsile rozchechtá. Zvedáme se k odchodu. Nikdo nepoděkuje. Nikdy neděkujeme za dobrou večeři. Nikdy se nezdravíme, neloučíme. Nikdy si nic takového neříkáme. Bratři na něho nikdy nepromluví. Jako by pro ně byl neviditelný. Jako by nebyl dost hutný, aby ho vnímali, viděli, slyšeli. To proto, že mi leží u nohou. A v zásadě se předpokládá, že já ho nemiluji. Že s ním chodím pro peníze. Že ho nemůžu milovat, že to nejde. A že on by měl ode mě strpět všechno a jeho láska by se neměla nikdy vyčerpat. Protože je Číňan. Protože není běloch. Nejlépe je to vidět na chování staršího bratra. To, jak bratr mlčí a ignoruje existenci mého milence, vyvěrá z tohoto přesvědčení. Ve vztahu k milenci si všichni

bratrem stává nehoráznou ostudou, důvodem k hanbě, kterou je třeba skrývat. S těmito němými příkazy staršího bratra nedokážu bojovat. Mohu s nimi bojovat v případě mladšího bratra. Když jde o mého milence, jsem sama proti sobě bezmocná. Dokonce s ním před nimi ani nemluvím. V přítomnosti rodiny na něho nesmím nikdy promluvit, jenom když mu od nich vyřizuji vzkaz, to ano. Například, když mi po večeři bratři řeknou, že si chtějí jít zatancovat a něco vypít do Sours, musím mu já říct, že chceme jít tancovat a pít do Sours. Napřed dělá, že neslyší. Nakonec mi odpoví. Hlasem, který se snaží být důvěrný, mi potichu říká, že by se mnou chtěl být chvíli sám. Říká to, aby ta trýzeň už skončila. Takže ještě musím dělat, že špatně slyším, jako by se dopustil další zákeřnosti. On se nedá, troufá si mi říct. Vaše matka je unavená, podívejte se na ní. Matka opravdu po skvělých večeřích, jaké servírují Číňani v šolonu, klimbá. A v té chvíli slyším hlas svého staršího bratra. Vysloví se úsečně, břitce a s definitivní platností. Bratr poví svoje a čeká. Všechno ustrne. Cítím, jak se můj milenec bojí. Takhle se bojí i můj mladší bratr. Už se nevzpírá. Jde se do Sours. I matka jde do Sours. Vyspí se u stolu v tom luxusním nočním podniku. Zatímco bratři si stěžují, že tu dnes nejsou žádné animírky.

Navzdory všemu dál chodíme do garsoniéry. Jsme milenci. Nemůžeme se přestat milovat. Chci to ještě a ještě. Někdy se ani nevrátím do internátu, spím vedle něho. Nechci spát v jeho náručí, v jeho teple, ale spím ve stejném pokoji, ve stejné posteli. Někdy dokonce ani nejdu do školy. V noci chodíme jíst do města. Sprchuje mě, myje mě, polévá mě vodou, zbožňuje, líčí mě a obléká. Nikdy takhle na žádné ženě nelpěl. Žije v hrůze, že potkám jiného muže. Já se nikdy ničeho takového nebojím, ale on se bojí i něčeho jiného, ne toho, že jsem bílá, ale toho, že jsem tak mladá. Že jsem tak mladá, že by mohl jít do vězení, kdyby se na to přišlo. Říká mi, abych dál matce lhala a hlavně staršímu bratrovi, abych nikomu nic neříkala. A já lžu, i když to všichni dávno vědí. Jeho strach je mi k smíchu. Říkám mu, že my jsme moc chudí na to, aby se matka mohla ještě soudit, že ostatně prohrála všechny soudní spory, které kdy vedla kvůli té slané mrtvé půdě, kterou jí podvodem prodali, proti katastrálnímu úřadu, proti administrativě, proti správě kolonie, proti zákonu. Ona se neumí soudit, neumí zachovat klid, čekat a zase jenom čekat. Nedokáže to. Křičí a promrhá své šance. S tímhle sporem by to bylo stejné. Není se čeho bát. Ale on se přesto dál bojí. Můj čínský milenec.

neustálý návrat tých švěd, věmů, pocitů a činností jako bludný kruh, v němž se ocitá ženská hrdinka, snažící se dobrat se pravdy o sobě samé. To je podle překladatelky Anny Kareninové přímo vizitkou tvorby Marguerite Dirasové. A platí to vrchovatě i pro její nejznámější prózu novelu Milenec, z níž si právě čteme ze Hvězdičkou. Autorem rozhlasové úpravy

Ludvík Němec a jejími realizátory byli v roce 2020 režisér Lukáš Kopecký a herečka Jana Čtvrtecká. Četba má celkem 7 částí, zítřejší bude 5. a poslouchejte ji opět od 23 hodin a nebo kdykoliv po dobu 8 týdnů od odvysílání z vltavského audioarchivu. A teď se blížíme k 11:30 a k repríze dnešní čtvrté části memoáru amerického filmového režiséra Davida Lynche.

0: To byl David Bowie s písní The Stars, což je jiná než ta, která se objevila v roce 1997 ve filmu Lost Highway režiséra Davida Lynche. Ale to vůbec nevadí, každopádně Davidu Lynchovi bude patřit vltavské vysílání až do dnešní půlnoci.
1: Osudy.
0: Čteme si totiž z knižního životopisu Davida Lynche nazvaného Místo snění. Spolu s režisérem na knize pracovala Kristin McKenová, překlad je od Lucie Kořínkové a Michala Prokopa, rozhlasová úprava od Ivany Miškové, účinkuje a režii má Lukáš Hlavica. A budeme poslouchat čtvrtou z celkových 10 částí v premiéře vysílanou před dnešním polednem.

Pegiin otec pořád něco četl a jednou mi dal knihu o zenovém buddhismu. Žádnou jinou jsem od něj nedostal. Přečetl jsem ji, týden na to jsem s ním šel na procházku do lesa a on začal: v té knížce se píše, že život je přelud. Rozumíš tomu? Odpověděl jsem: jo, myslím, že rozumím. Byl to vážně zajímavý chlapík. Tenkrát jsme ještě neměli auto, takže jsem do práce jezdil vlakem a jednou v neděli večer mi Pegiin táta povídá: ve středu ráno, až přijdeš na nádraží, běž na 9. nástupiště. Můj vlak bude zrovna přijíždět a tvůj tam bude ještě stát. Schovej se za ten vlak a přesně v 9:07 vyjdi spoza vlaku, zamávej mi a pak běž. Já udělám to též. Teď si seřídíme hodinky. Když přišla středa, šel jsem na nádraží, skryl se za vlak a čekal jsem a čekal. 5, 4, 3, 2, 1 a pak vyjdu a vidím ho, jak vystupuje spoza vlaku, máváme na sebe a pak jdeme každý svou cestou. To bylo všechno, ale já jsem měl dobrý pocit z toho, že jsem ho nesklamal. Tehdy jsem pořád něco hledal, ale ještě jsem to nenašel. A když jsem pak jednoho dne telefonoval se sestrou, začala mi vyprávět o transcendentální meditaci. V Los Angeles tehdy působilo hnutí duchovní obnovy, o kterém si sestra myslela, že by mi dokonale vyhovovalo. A měla naprostou pravdu. Na úvodních přednáškách mluvil Charlie Lutz, kterého zajímala duchovní stránka meditace v protikladu k té vědecké. Charlie si všiml, že nosím děravé košile a dal mi pár svých obnošených, které pro mě byly jako nové. Charlie měl hrozně rád indického filozofa a učitele Maharishiho Maheshe Yogiho a v té době byl něco jako jeho pravá ruka. Jednou večer po přednášce povídá: viděl jsi to? Podivil jsem se: co? A on na to: při přednášce byl vzadu v místnosti velký anděl. Nebyl blázen, jenom dost často pobýval v jiných světech. Když meditovali Beatles, tak mě meditace vůbec nezajímala. Ale potom, jako kdyby někdo cvakl vypínačem a já jsem se jí nemohl nabažit. Když jsem začal meditovat, všechno se ve mně změnilo. Za 2 týdny za mnou přišla Peggy a ptala se: co se děje? Odpověděl jsem: o čem to mluvíš? A ten tvůj vztek? Kam zmizel? Ráno jsem býval nepříjemný a pokud jsem nedostal cereálie přesně podle svých představ, dokázal jsem Peggy pořádně znepříjemnit život. Když jsem začal meditovat, vztek se vytratil. Než jsem se do toho pustil, bál jsem se, že kvůli meditaci ztratím elán a tvůrčí sílu. Později jsem zjistil, že elánu přibylo a tvůrčí síly mám daleko víc. Lidé si myslí, že hnací silou je vztek, jenže vztek je slabost, která škodí vám i prostředí kolem vás. A rozhodně neprospívá vztahům.

Jednou jsme s Elem míchali zvuk k mazací hlavě v sále amerického filmového institutu a přišli nějací lidé. Jsou tady zástupci Skán. Můžou jít dál a na kousek se podívat? Zdrželi se 5, možná 7 minut a později se mi doneslo, že říkali, je buňuelovštější než Buñuel. A že prý mám film odvést do New Yorku, kde probíhají projekce snímků pro Kán. Začali jsme si pohrávat s myšlenkou, že bychom se do Kán mohli dostat. A El řekl, jestli to chceš stihnout, musíme dělat 24 hodin denně a ty přestaneš chodit na mléčné koktejly. Rozbolelo mě z toho u srdce. El mě litoval a navrhl, uděláme si přestávku a zajdeme do Hamburger Hamletu. Dali jsme si kafe a já si ve vitríně všiml holandského jablečného koláče. Byl moc dobrý, jenže taky drahý. Vzpomněl jsem si, že jsem jednou v supermarketu viděl celý holandský jablečný koláč, který stál jen o trochu víc než ten kousek, a tak jsem si ho došel koupit, dal ho do trouby a upekl. Pak jsem dílek zabalil do alobalu, pod sakem propašoval do Hamburger Hamletu a tajně ho tam přikusoval ke kávě. No a termín pro Kán jsme stihli. Bylo to takhle. Na tržišti Farmers Market měli vysoké modrošedé dřevěné nákupní vozíky na dvou kolečkách. Zjistil jsem, kde sídlí vedoucí tržiště a po dřevěných schodech jsem vyšel do jeho krásné kanceláře v patře. Přivítal mě a já mu oznámil, musím dopravit 24 kotoučů filmu do New Yorku. Můžu si na to vypůjčit váš nákupní vozík? Odpověděl, poslyšte kamaráde, lidi ty pitomé vozíky kradou v jednom kuse a nikdo se mě na nic neptá. Takže samozřejmě můžete. A hodně štěstí. Měl jsem 12 kotoučů obrazového a 12 kotoučů zvukového materiálu a všechny jsem je naložil na ten těžký vozík, slepil páskou dohromady a přihlásil jako zavazadlo. Z banky jsem vybral všechny peníze a na poslední chvíli jsem si koupil letenku. Bylo mi dost zlé, měl jsem pořádnou rýmu a horečku. Dorazil jsem do kina a kotouče tam odevzdal. Než promítač konečně pustil moje dílo, bylo pozdě odpoledne. Poslouchal jsem za dveřmi a zdálo se mi, že film trvá hrozně dlouho. Nakonec promítač řekl, fajn, tak to je všechno. A já jsem si ty kotouče zbalil a jel domů. Přibližně po týdnu jsem se dozvěděl, že v tom sále nikdo nebyl a promítání probíhalo před prázdným hledištěm. Dost mě to zasáhlo. Potom jsem zkoušel účast na New Yorkském filmovém festivalu, jenomže tam mazací hlavu taky odmítli. O Filmexu jsem ani neuvažoval, ale sestra Jacka Fiska, Mary Fisková, kterou jsem si později vzal, řekla, odvezu tě tam a přihlásíš ji. A tak jsem své dílo zbalil a velice neochotně se vydal na cestu. Předložil jsem film organizátorům a poznamenal jsem, odmítli ho v Kán, odmítli ho na New Yorkském filmovém festivalu a vy ho nejspíš taky odmítnete, ale tady ho máte. Jeden člověk se ohradil. Moment, kamaráde. My máme svoji hlavu. Nezajímá nás, kde všude ho odmítli. A mazací hlava se dočkala půlnoční projekce. V té době jsem předpokládal, že už je hotová, ale bylo ji nutné sestříhat, což jsem pochopil až tam. Zůstal jsem vzhůru celou noc a dělal jsem na tom. Původní verze měla 1 hodinu a 50 minut. Po úpravách jsem se dostal na 1 hodinu a půl. Potom mazací hlavu viděl jeden mládenec z distribuce filmů a kontaktoval producenta a distributora Bena Barnholce. Ben je ryzí charakter. Spojuje serióznost a biznis s opravdovým zájmem o umění a půlnoční filmová představení jsou jeho nápad. Řekl mi, nebudu tomu dělat velkou reklamu, ale garantuju vám, že se na to do 2 měsíců budou stát fronty kolem celého bloku. A měl pravdu.

Po rozvodu s Peggy jsem si začal s Mary Fiskovou. Znovu jsem se oženil, protože jsem Mary miloval. Hned po svatbě jsme odjeli do New Yorku dokončit film. Laboratoř Precision Lab připomínala továrnu a nikdo mi tam nevěřil, že chci film doopravdy tak tmavý, jak říkám. Trvalo 2 měsíce, než jsem měl kopii tmavou podle svých požadavků. Před sobotní premiérou v Cinema Village, na kterou jsem nešel, proběhly ve čtvrtek a v pátek 2 předpremiéry převážně pro právníky a jejich známé. Slyšel jsem, že na premiéru přišlo 26 lidí a druhý den 24. Pořád jsem neměl žádné peníze, takže když jsem se po uvedení mazací hlavy vrátil do Los Angeles, odjel jsem do Riverside a dělal jsem s otcem na domě. Vůbec mě to ale nemrzelo. Byl jsem rád, že je film hotový a dostal se do distribuce. Nenazýval bych to zrovna úspěchem, ale všechno je relativní. Co se týče financí, úspěšné byly například Čelisti. Pokud jde o dobrý pocit z toho, že dokončíte práci a máte ji kde předvést lidem, pak to pro mě úspěch byl. Každý den jsme s tátou pracovali. Večer jsme se vrátili domů a máma nám udělala večeři. Potom jsem si zalezl do postele a napsal 10 stránek scénáře k filmu Ronnie Raketa, neboli Absurdní tajemství podivných sil existence. Když se člověk v těch dobách vypravil vlakem z Washingtonu do New Yorku, projížděl krajinou Ronnieho Rakety. Staré továrny a tovární čtvrti se ještě úplně nerozpadly ani nebyly posprejovány grafity. A pak to najednou bylo pryč. Na mazací hlavě jsem nevydělal žádné peníze, ale zamiloval jsem si ten svět za okénkem vagónu a vymýšlel jsem, jak natočím Ronnieho Raketu. Absolvoval jsem kvůli tomu v jednom studiu schůzku s člověkem, co produkoval film Micí Linka. Zeptal se, fajn, sekáči, co máte? Odpověděl jsem, mám tady film Ronnie Raketa. No, o čem to je? Zajímal se. Vysvětlil jsem, je to o metrovém chlapíkovi s červenými vlasy na ježka, který funguje na střídavý proud o frekvenci 60 Hz. A on na to, vypadněte z mé kanceláře. Byl jsem ženatý, neměl jsem práci a byl jsem ve fázi, kdy jsem stavěl kůlny a dělal všechno možné. Na penězích mi moc nezáleželo a živila nás Mary. Byla výborná v řízení kanceláře a zaměstnání si dokázala sehnat během chvilky. Vypadala jako velká šéfová, v práci z ní byly nadšení a každé ráno, když odcházela vydělávat do velkého světa, vypadala jako ze škatulky, zatímco já jsem trčel doma jako zoufalec. Nakonec jí tchýně řekla, Ronnie Raketa už to má spočítané, takže toho svého zkus dokopat k něčemu pořádnému. Třeba by dokázal točit podle cizího scénáře. Uvažoval jsem o tom též a proto jsem zavolal producentovi Stuartu Kornfeldovi. Stuarte, nevíte o nějakém filmu, který bych mohl režírovat? A on na to, Davide, vím o 4 filmech, které byste mohl režírovat. První se jmenuje Sloní muž, řekl a mě v hlavě vybouchla vodíková puma. Trefili jsme se hned na poprvé a nikdy jsem se nedozvěděl, o čem byly ty zbývající 3. Scénáristé Chris DeVore a Eric Berggren napsali dobrý scénář, který vystihl podstatu Sloního muže. Jenomže tomu chyběla šťáva a režisér Mel Brooks, zakladatel společnosti Brooks Films, která měla film produkovat, zkušeně rozhodl, musí se to přepsat. S Chrisem a Erikem jsem se do toho měl pustit i já. Do té doby jsem rozvážel noviny za $50 týdně a najednou jsem vydělával 200 za něco tak zábavného, jako je psaní. Tchyně se radovala, že jsem prorazil. Dostali jsme kancelář ve studiu Fox, obědvali jsme v kantýně a já najednou patřil do filmového průmyslu. Nikdo z nás neuměl psát na stroji a tak Chris nebo Eric všechno zapisovali ručně a kdo zrovna nepsal, ten žongloval. Naučil jsem se to i já. Do té doby jsem letěl letadlem jen párkrát
ale teď jsem se najednou s Jonathanem vypravil až do Londýna. V hotelu už čekal Stuart Kornfeld a povídá, zastaví se tady Mel Brooks, protože si není jistý, jestli David dokáže vystihnout emocionální aspekty filmu. Cože? Podivil jsem se. Potom jsem vstal a řekl, jdu pryč. Šel jsem nahoru, nemohl jsem usnout. Dostal jsem horečku a celou noc ze mě úplně lilo. Ráno jsem se osprchoval, oblékl se, chvíli meditoval a nakonec šel dolů přemýšlet. Jestli se mi někdo neomluví a nevysvětlí to, letím domů. Otevřel se výtah a v něm stál Stuart. Promiňte, Davide, řekl. Mel vám stoprocentně věří. Nevím, proč o den dřív mluvil jinak, ale takhle to u filmu chodí. Zkoušel mě.

Masku sloního muže jsem chtěl udělat sám.

najednou věděl, maska sloního muže se nepovede. Věnoval jsem jí hodně času, jenže když jsem ji pak Johnu Hertovi zkusil nasadit, nemohl se hýbat a konstatoval, snažil ses, Davide. Po atentátu na Kennedyho země procházela 4 temnými dny a 4 temné dny postihly i mě. Když jsem se probudil, nechtělo se mi být vzhůru a když jsem usnul, mučili mě zlé sny. Napadlo mě, že by bylo lepší se zabít, protože mě trýznělo setrvávat v těle. Pak přivedli maskéra Chrise Tuckera a toho hrozně bavilo mě pomlouvat a vykládat všem, že jsem to podělal a on, že to celé zachrání. Bylo to příšerné a cítil jsem se jako stroskotanec. Mel za mnou přiletěl a když jsem za ním šel, usmál se a řekl, Davide, máte za úkol tenhle film režírovat. Neměl jste se pouštět do něčeho dalšího, vzal jste si toho moc. Naštěstí je tady Chris Tucker. Čímž celá ta patálie skončila. V Londýně tenkrát ještě byly ulice, kde by člověk přísahal, že se ocitl v 19. století. Lidé, jejich tváře, oblečení, atmosféra. Jako kdyby měl každou chvíli ze dveří vyjít Sherlock Holmes nebo se objevit Jack Rozparovač. Působilo to neuvěřitelně. 2 roky po dokončení filmu mi zatelefonoval kameraman Freddy Francis a řekl mi, že z našich lokací už téměř žádná neexistuje. Jakmile jsme skončili, postihla Londýn velká obnova. Obsazení filmu bylo vynikající. Frederika Trivse hrál Anthony Hopkins a John Gielgud, který se ucházel o vedlejší roli, patřil k největším elegánům všech dob. Kouřil cigarety, ale na oblečení mu nikdy neulpělo ani smítko popela a kouř se od něj zřejmě vzdaloval. Jeho cigarety byly oválné a zvlášť pro něj je vyráběli v jednom londýnském krámku. Chtěl jsem, aby měl sloní muž podobnou atmosféru jako film Synové a milenci. Ten je černobílý a líbili se mi v něm Dean Stockwell a Wendy Hillerová a já doufal, že bude hrát paní Mothersheadovou. Vešel jsem do místnosti a tam čekala Wendy Hillerová osobně a jakmile mě spatřila, chytila mě za krkem a třeba, že byla drobná, začala mě vodit po místnosti, krk mi mačkala čím dál víc a říkala... Vás ještě neznám, nespustím z vás oči. Mary v Londýně otěhotněla a měli jsme mít dvojčata. V Ronnym Racketovi jsou 2 postavy jménem Bob a Dan a tak jsem chtěl kluky, které bych pojmenoval stejně. Nosili by naleštěné černé boty s kulatou špičkou a ulízané vlasy, mládenci jako ze škatulky. Těšil jsem se, a pak jsem jednou večer přišel domů, Mary krvácela a my jsme kdo ví proč jeli z Wembley do Wimbledonu, což je pěkně daleko do nějaké katolické nemocnice. Zůstal jsem vzhůru až do rána a potom jsem musel brzy vstát a jít do práce. Chtěl se mnou mluvit Anthony Hopkins. Šel jsem do jeho šatny, byl jsem bledý a nevyspalý a on se do mě pustil. Kromě jiného mi řekl, že nemám právo ten film režírovat. Odpověděl jsem, Tony, mrzí mě, že to vidíte takhle, ale já jsem režisér a tenhle film budu režírovat dál. A šel jsem pryč. V určitém zvráceném smyslu měl Anthony Hopkins pravdu. Pocházím z Missouri v Montáně. A tohle bylo viktoriánské drama s velkými hvězdami, přičemž já jsem měl za sebou jen jeden jediný film, na který přišlo 10 lidí, což bylo šílené. Ten film byl Křest ohněm. Při hledání lokací jsme se zastavili ve východní nemocnici, což byla opuštěná londýnská nemocnice, kde všechno zůstalo na svém místě a my si nemohli přát nic lepšího. Všude byl holubý trus a střepy z rozbitých oken, ale stačilo uklidit. Na odděleních stály postele a byla tam krásná kamínka a plynové lampy. Stál jsem na chodbě, díval se do jednoho oddělení
A když jsem ucítil závan větru, pochopil jsem, jaký byl život ve viktoriánské Anglii. Najednou jsem to věděl. Na začátku je scéna, ve které doktor Treves posílá prosloního muže drožku, aby ho přivezla do nemocnice. Ve vstupní hale je plno lidí a za pultem čeká paní Mothersheadová. Nikdy sloního muže neviděla, a tak si prohlíží jeho plášť a kapuci. Ostatní se po něm otáčejí, protože je cítit, ale ona si zápachu nevšímá. A potom měl přijít doktor Treves. Zkoušeli jsme to. Anthony Hopkins se šel dolů tak rychle, že skoro běžel a spěšně popadl sloního muže za ruku. Já povídám, moment, moment. Vzal jsem si Tonyho stranou a povídám mu, jdete hrozně rychle. A on na to pěkně hlasitě, aby ho všichni slyšeli, prostě mi řekněte, co po mně vlastně chcete. Popadl mě vztek jako jen párkrát v životě. Ani nedokážu napodobit, jak jsem ječel, protože bych ochraptěl. A Wendy Hillerová se na Tonyho obrátila a klidně pronesla, udělala bych, co říká. Poslechli ji. O polední pauze pak volal Melovi. Chci, abyste toho pitomce vyhodili. A Mel ho musel uklidňovat. Tony je ve filmu dokonalý, absolutně skvělý. Ale během natáčení byl většinou podrážděný. Já jsem na tom byl se svými 4 temnými dny podobně. Mary chtěla po potratu psa, a tak jsme přišli ke Sparky. Vždycky říkám, že Sparky byla moje životní láska. Zjistili jsme, že moc ráda kouše vodu. Prostě ji kousala, zvlášť když jsme nechali puštěnou hadici. Je to vidět na začátku filmu Modrý samet. Když skončilo natáčení, přijel Al pracovat na zvuku. Britové měli své vlastní zvukaře a mysleli si, že umějí všechno nejlíp. Po sloním muži si Al postěžoval, sakra, jak já ty Brity nenávidím. Jednoho dne jsme s Alem v šeprtnu míchali zvuk, když v tom přišel někdo z kolegů a řekl, Davide, nemyslíte, že by bylo dobré udělat představení pro štáb a herce? Odpověděl jsem, ano, jistě, ale ještě to není hotové. Řekl, že to určitě pochopí, jen by se na to moc rádi podívali. A tak jsme ten film promítli a jim se nelíbil a někteří mi psali, jak moc se jim nelíbil, co je na něm špatně a jak jsou zklamaní. Krátce na to jsme práci dokončili a v téhle nepříjemné atmosféře jsem odjel. Doma proběhlo promítání ve studiu Fox. Nebyl jsem tam, ale požádal jsem Ella, aby dohlédl na zvuk. Představení už mělo začít, když v tom mi El telefonoval. Davide, to není ani mono. Zvuková aparatura se porouchala, nic horšího jsem nikdy neslyšel. Přesto ale nechali film doběhnout a John Hurt, ta dobrá duše, pronesl. Jsem moc pyšný, že v tom filmu hraju. Líbí se mi. Dopadlo to dobře a tohle byl zlom. Pak vycházely recenze, nejen pochvalné, ale přímo nadšené. Lidé si ten film zamilovali. Sloní muž je snímek, jaký by měl do kin přicházet každé 4 roky, protože světu prospěje, když lidé takové filmy vidí. Je to krásný nadčasový příběh a zážitek. Jakmile se kolem sloního muže strhnul poprask, musel jsem vyrazit do Evropy kvůli propagaci. Když jsem si v Paříži užíval hranolky, zazvonil telefon. Byla to Mary. Davide, právě jste získali 8 nominací na Oscara. Ty máš 2, ale Freddy žádnou. A já na to, děláš si srandu? Nepřipadalo mi to správné. Kameraman Freddy Francis na tom filmu odvedl skvělou práci, zastal se mě a byl to bezva kamarád. Na vyhlašování cen Akademie byl i Martin Scorsese se zuřícím bíkem. Seděl za mnou. Tenkrát a ani dnes nebyl nikdo tak kolosálně slavný jako Robert Redford. Dorazil s filmem Obyčejní lidé, který sám režíroval. Když na cenách Asociace amerických filmových režisérů Robert vystoupil na pódium, reportéři fotili a fotili. Musel je prosit, aby už toho nechali. Obyčejní lidé vyhráli všechno. A já s Martym
jsme odešli s prázdnou.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Od mikrofonu Českého rozhlasu stanice D-dur se hlásí Stanislava Střelcová. K dnešnímu poslechu jsem pro vás vybrala hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, Marc-Antoine Charpentiera, Antonína Dvořáka, Nicola Paganiniho, Bohuslava Martinů, Césara Franka, Pabla de Sarasate, Christofa Willibalda Glucka, Ludwiga van Beethovena a Giacoma Pucciniho. Úvodem zazní symfonie číslo 38 D-dur Kechl 504, zvaná Pražská, kterou napsal Wolfgang Amadeus Mozart roku 1786. Dokončil ji po opeře Figarova svatba. Na nahrávce uslyšíme virtuozity Praga, které vedl Oldřich Vlček.

Dozněla Mozartova symfonie číslo 38 D-dur Kechl 504 Pražská, nazvaná podle prvního provedení. Zahráli ji virtuozity Praga s uměleckým vedoucím Oldřichem Vlčkem. Vybíráme teď pro vás Charpentierovo Te Deum. Připomene znělku Eurovize, která vznikla z preludia k této skladbě. Marc-Antoine Charpentier komponoval mimo jiné hudbu k jezuitským hrám. Byl totiž regent s chorým u jezuitů při chrámu svatého Ludvíka v Paříži na konci 80. let 17. století. Charpentierovo duchovní moteto Te Deum v tónině D-dur uslyšíme v podání Annick Massis, Magdaleny Kožené, Erika Kušeta, Patrika Kenkense, Rasla Smise, Jeana Louise Bindyho, sboru a orchestru Les Musiciens du Louvre. Provedení řídí Mark Minkowski.

Duchovní moteto Te Deum Marc-Antoine Charpentiera doznělo v provedení Annick Massis, Magdaleny Kožené, Erika Kušeta, Patrika Heckense, Russella Smithe, Jean-Louise Bindyho, sboru a orchestru Le Musicien du Louvre. Řídil Mark Minkovský. Slavný Dvořákův violončelový koncert zazní v interpretaci violončelistky Michaely Fukačové, rodačky z Brna, která žije trvale v Dánsku. Vždy českou hudbu významně propagovala ve světě. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK na nahrávce řídil Jiří Bělohlávek.

0: Vyslechli jsme koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 H-moll, opus 104, jehož první provedení Antonín Dvořák sám roku 1896 v Londýně řídil. Na dnešním snímku byla solistkou Michaela Fukačová, spoluúčinkoval symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Dirigentem byl Jiří Bělohlávek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Čtyřdílné terčeto concertante pro kytaru, housle, violončelo Nicola Paganiniho, italského houslového virtuóza, kytaristy a skladatele počátku 19. století, si připomeneme z americké nahrávky v provedení Juliana Greye a členů The Diastria.

Doznělo terčeto pro kytaru, housle a violončelo Nicola Paganiniho, které zahráli Julian Gray a The Diaz Trio. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Cyklus Písničky na jednu stránku komponoval Bohuslav Martinů na texty moravské lidové poezie ze Sušilovy sbírky. Vznikal v roce 1943 za druhé světové války v americkém exilu a byl určitým propojením skladatele s domovem. Písničky Rosička, Otevření slovečkem, Cesta k milé, Chodníček u maminky, Sen Panny Marie a Rozmarín uslyšíme dnes v podání současných interpretů Martiny Jankové, Tomáše Krále a Iva Kahanka.

Písně z cyklu Písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů přednesli Martina Janková, Tomáš Král, na klavír hrál Ivo Kahánek. Symfonie D-moll, vrcholné dílo Césara Franka, náleží k nejhranějším na světě. Najdeme v ní krásu, hloubku, působivou melodii i bohatství polyfonie. Pojďme si ji poslechnout v provedení francouzského národního rozhlasového orchestru. Dirigentem byl Leonard Bernstein.